0: vyhrá. Samozřejmě, ale musím říct, že to samozřejmě je obrovská radost, jo, když vidíte, že dvě minuty před koncem, že to tam lítá i ty centry, jo, že se jenom bráníme, tak ty nervy jsou, ale jo, je to radost potom.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená dálnice u Frýdku Místku a nehoda na Prachaticku u Lenory. Dálnice D48 je zavřená u Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. A před sjezdem na Frýdland na 47. kilometru je převrácené osobní auto a zasahují tam záchranáři. Sjíždějte na kilometru 45 exit Frýdek Místek Ostrava. Projedete to přes průtah Frýdku Místku na Těšín. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za odbočkou na Králův dvůr. Na kilometru 24,5 silničáři opravují svodidla, pohybují se v levém pruhu. Na D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla a projíždí se pouze jedním pruhem, je to bez kolony. A na Prachaticku zpomalte u Lenory. Na silnici 39 do Volar osobní auto srazilo srnu. Čekejte překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál. Slovo má opět Jiří Štefl.
4: Beru si ho. Od Moniky Chmilové 6 minut po 2. hodině ve čtvrtek 1. října a startuje telefonická soutěž. Zavolejte si právě teď o nové CDčko, ne audioknihu, CDčko. Je na něm rozhlasový pořad, který v letech 1966 až 1968 moderovala legendární dvojice Suchý Šlitr a ten pořad se jmenoval Gramo Tingle Tangle. Tak volejte, tady jsou telefonní čísla, velmi zajímavá soutěž, cena, kterou hrajete 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás.
1: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.
5: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.

0: Adam Ďurica ve vysílání čtvrtečního ročního radiožurnálu 10 minut po druhé hodině už telefonická soutěž. Zavolejte si o nové CDčko Gramo Tingle Tangle Suchý šlitr. Telefonní čísla ještě jednou 221 552 155 a nebo na konci 255.
1: Radiožurnál pro vás má CD Gramo Tingle Tangle.
2: Dobrý večer.
1: Poslechněte si dosud nevydané, živě vysílané pořady dvojice Suchý šlitr.
3: Co, že bychom si střihli tu zlomilsem ruku tetičce? Že to byla krásná věc tenkrát.
1: Vraťte se v čase do jara roku 1968 a díky bonusu i do roku 1966. CD Gramo Tingle Tangle dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A jako první na lince Pavel. Pavle, zdravím vás, dobrý den.
4: Zdravím všechny, ano, u telefonu Pavel Janča, Zlín, Malenovice.
0: My vás zdravíme do Zlína. Jak se máte dneska v noci ve Zlíně?
4: No, tak dobře, no.
0: Tak pojďte vyhrát v telefonické soutěži a pojďte si tu dnešní noc zpříjemnit z toho stupně dobře na výbornou noc. Tak Pavle, mám pro vás ukázku jedné legendární písně Šlitra a Suchého. Bude to zatím pouze jenom instrumentální ukázka. No a na vás bude, abyste mi řekl název toho songu. Nebojte, i potom po té ukázce pro vás budu mít i tři možnosti, kdyby náhodou to jste nevěděl. Tak tohle je tedy zatím pouze ta instrumentální ukázka písně.

0: Tak a my hledáme ten text, respektive název této skladby. Pavle, věděl byste?
1: No, teď mi to nenaskočí, já to znám, ale nenaskočí.
0: Tak dáme ty tři možnosti. Za A je to Babeta, za B kočka leze dírou, za C trezor.
1: Babeta.
0: Ano.

0: Babeta, to je tedy ta správná odpověď, kterou jsem chtěl v dnešní soutěži, telefonické soutěži nočního radiožurnálu. Tak Šlitr suchý a jejich Gramo Tingle Tangle váš, budete poslouchat vy?
1: Ano, budu poslouchat já, ano.
0: Pavle, moc vás zdravím do Zlína, zůstaňte mi ještě na telefonu a přeju hezký ano. Čtvrtek. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
0: Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi, teď už další hudba, bude to Tom Petty, no a ještě doplníme, že o Gramo Tingle Tangle, legendární rozhlasový pořad Suchého a Šlitra, budete soutěžit zase zítra po druhé hodině v noci.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu, a to v čase po čtvrt na tři. Existují problémy, které starostové nemohou změnit, ani kdyby se rozkrájeli. Jedním z nich je obchod s chudobou. Ať komunální volby v obcích s vyloučenými lokalitami vyhraje kdokoliv, na kšeftování s nájmy pro chudé nemá přímý vliv. Typickým příkladem je Rovná na Sokolovsku, kterou postavili komunisté jako socialistický experiment uprostřed Slavkovského lesa. V ukázkové obci měli bydlet 3000 lidí. Dneska jich tam bydlí 300. K volbám chodí zhruba stovka a letos mají na výběr jedinou kandidátku.
1: Stojím před panelákem, kterému se říká Barevnej. Tady bydlí zhruba 100 lidí, ale nikdo z nich není volič. Nemá tady trvalé bydliště. Rozmácené sklo ve dveřích, nefunkční výtah. Voda tady teče jenom studená, a to i v zimě. A nájmy jsou tu luxusní.
2: Dobrý den. Můžu se podívat?
3: Pojďte se podívat. Vidíte, všude plíseň. Všude, lína nejsou dobrý, dveře vám nedá, a za to chtějí 13-14 tisíc. Říká, když mu nezaplatíme, že nás vyhodí. No. Všechny byty jsou takhle, i ze zdola až nahoru. To my musíme si topit na elektriku.
4: Říkám, to jsou lidi z Prahy, kteří to tady skoupili a jenom to tady pronajímají a vtahají ze státu prachy.
1: Starosta Rovné Tomáš Vimr do čela obce nastoupil před 4 lety.
4: Protože tyhle lidi, že, co tady bydlejí, tak žijou z dávek a dostávají vlastně všechno, to jde vlastně tomu majiteli pronajmout.
1: Starosta je bývalý dlouholetý policista, což se tady hodí. Do obce sehnal asistenty prevence kriminality a prostranství sleduje kamerový systém.
4: Takhle, od té doby, co jsme udělali kamerový systém a zabezpečení, tak tady je prakticky nulová kriminalita.
1: Typickým rysem Rovné je socialistická architektura a předimenzované veřejné budovy. Kdysi to byla pošta, kino, různé služby a dokonce bazén. K tomu základní škola, odborné učiliště a státní statek.
5: Když tady byla práce, kravíny, všechno fungovalo, tady bylo lidí, jo, sranda, ale teď je to tady, takový tuhý, no.
1: Penzista pokořuje na sluníčku a popíjí pivo, které mu prodala Kristýna. Ta je naopak úplně nová. Přistěhovala se nedávno z Chomutova.
6: A líbí se mi tady, je to trošku zvláštnější obec, ale má to své kouzlo, si myslím.
7: Tady jsou stejný problémy jako kdekoliv jinde. Je to vesnice jako každá druhá. Není drsná.
1: Zapojuje se do debaty mladý muž s dlouhými černými vlasy, jmenuje se Filip a vypadá jako kytarista z metalové kapely.
7: Snažíme se, vidíte sám okolo sebe, že to je posekaný, udržovaný, je to normální vesnice, jako všechno možný ve svým podstatě jako město.
5: Kdyby se mi tu nelíbilo, tak jsem se odstěhoval, ale já zkrátka mám rád přírodu, chodím na houby, zahradu tady mám, já už bych jako do města nechtěl jít. Jako fajn, říkám, kdyby tady tam ten panelák, jo, trošku nějak se uklidnil.
1: Starosta Tomáš Vimr se ale snaží ukázat i jinou Rovnou. Začíná prohlídkou kulturního sálu, kde někdy hrají kino, občas uspořádají koncert a jednou ročně rokový festival. Restaurace je ale přes léto zavřená.
4: Občané chodí pít na zahrádky a posezení na zahrádkách a do restaurace se tady chodí spíš v zimě. Podzim, zima, jaro.
1: Život ve vesnici uprostřed Slavkovského lesa není snadný a na obchod s chudobou je starosta krátký. Jeho dlouholetým plánem je aspoň změnit špatnou pověst obce.
4: Když budeme dělat kulturu, budeme se snažit tady prostě lidi, aby se sem nebáli jezdit, tak já si myslím, že by to časem možná šlo. Ale je to složitý.
1: Zrovna na Sokolovsku Lubomír Smatana. Radiožurnál.
0: A k našemu předvolebnímu vysílání ještě jedna informace. V Radiožurnálu a na Českém rozhlase Plus jsme na dnešní podvečer chystali další předvolební debatu. Tentokrát to mělo být v Adršpachu. 3 kandidující subjekty ale účast odmítli, 2 na poslední chvíli. Debaty by se proto zúčastnili jenom zástupci poloviny kandidujících uskupení. No a proto jsme se rozhodli tuhle debatu zrušit. Děkujeme za pochopení. Zpravodajský a předvolební servis najdete ale i dál na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: 2 hodiny 30 minut. Přehled zpráv s Monikou Chmilovou.
1: Hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověří policie. Ministerstvo zdravotnictví totiž po kontrole podá trestní oznámení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí resortu Naďa Chatová. Kontrola odměňování odhalila nadstandardně vysoké částky vyplácené manažerům. Ty navíc často nebyly odůvodněné. O výhodných smlouvách rozhodl bývalý generální ředitel pojišťovny David Kostka. Ten vyjádření opakovaně odmítl. Zjištění označil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO za mimořádně závažná. Izrael posílí bezpečnostní kontrolu pilotů, kteří létají z a do Izraele. Uvedl to mluvčí kanceláře premiéra Benjamina Netanyahu. Izrael tak reaguje na včerejší incident na palubě letadla společnosti Fly Dubai. Jeden z pilotů během letu z Dubaje do Tel Avivu zřejmě nožem napadl a zranil druhého pilota. Se strojem chtěl havarovat. Neštěstí zabránili cestující, kterým se útočníka podařilo spacifikovat. Boeing 737 nouzově přistál v Saúdské Arábii. Útočníka zadrželi saúdsko-arabské úřady a případ vyšetřují. Slovenský prezident Peter Pellegrini odvolal z funkce ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Nedůvěru Tarabovi už v úterý vyslovil parlament. Opozici při hlasování podpořila i vládní strana SNS, která o jeho odvolání usilovala od jara. Koaliční partneři to označují za porušení smlouvy. Prezident Pellegrini popřál Tarabovi úspěšné působení v parlamentu, kam se vrací jako poslanec. A začal 29. ročník Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec. Liberci a Jablonci nad Nisou až do neděle nabídne 50 tuzemských i zahraničních snímků a besedy s tvůrci. Mezi filmaři byl o festival rekordní zájem. Přihlásili 490 snímků. Kromě projekcí je připravená i výstava fotografií z olympiády v Miláně a nebo plakáty všech zimních olympijských her od roku 1924.
2: Sport.
1: Z kádru španělských fotbalistů před sobotním utkáním Ligy národů proti českému týmu vypadl obránce Alejandro Grimaldo. 31-letý bek Atlética Madrid má svalové problémy na pravé noze. Trenéři úřadujících mistrů světa i Evropy místo něj povolali Frana Garciu z Betisu Sevilla, který se do národního mužstva vrací po necelých 3 letech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená dálnice u Frýdku Místkou a omezení na D11 za Poděbrady. Dálnice D48 je neprůjezdná na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. Na 47. kilometru se při kolizi 2 osobních aut jedno vozidlo převrátilo na střechu. Sjíždějte na exitu Frýdek Místek Ostrava na 45. kilometru, objíždějte přes město. Na D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem. Pravým pruhem projedete plynule. A pracuje se teď i na D5 z Prahy do Plzně za odbočkou na Králův dvůr. Na kilometru 24,5 silničáři opravují svodidla v levém pruhu. A na nehodu pozor u Lenory na Prachaticku. Na silnici 39 do Volar osobní auto srazilo srnu. Počítejte s překážkou na vozovce a pohybem lidí okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
0: Holuby letí do Ameriky. Jakou má Česko šanci, že zase jednou ukořistí Oscara? O čem všem je dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato autorky Pepy Lubojacky? A jakou důležitou zprávu by měl tenhle dokument předat? I o tom budeme mluvit v dnešní Vinohradské 12. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu nabízíme v předpremiéře a to už za hodinu v našem vysílání. No a o českých dokumentech, o těch aktuálních, budeme mluvit i za pár minut.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 3:15, ideálně posloucháte vysílání nočního radiožurnálu. Dokumenty nepatří v kinech mezi divácké hity, i přesto už po druhé za sebou míří český dokument na Oscary. Letos je to snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato režisérky Pepy Hlubojacky. Ten v kinech vidělo za první promítací týden přes 5 000 lidí. Je to ale jen jeden z hlasů současné české dokumentaristiky, ve které mají na rozdíl od hrané tvorby výrazné zastoupení ženy. A právě nové filmy těchto autorek nabídne třeba festival v Jihlavě.
1: 15-year-old Barbara Rankova from the Czech Republic.
2: Krasobruslení vypadá na první pohled jako balet na ledě. Za ladnými pohyby ale stojí tvrdý trénink, který začíná často už v útlém věku. Právě ve 4 letech se poprvé postavila na led i Barbora Vránková, kterou v jedné její životní etapě sleduje dokument Znovu vstaň režisérky Elišky Cílkové.
3: Na Barbořině kariéře mě zaujalo především to, že její cesta nebyla přímočará. Když jsme film začínali natáčet, tak jí bylo 15 let, ale před startem na prvním mistrovství Evropy přišly okamžiky, kdy se ten její výkon a výsledky nevyvíjely tak, jak si ona představovala. A já jsem pak dlouho přemýšlela nad tím, kde končí naše očekávání.
2: A právě očekávání hrají v příběhu Barbory důležitou roli. Nejen ta, která si na sebe klade sama, ale také ta, která přichází z jejího nejbližšího okolí.
3: Rodiče do příběhu Barbory samozřejmě patří, také jsme s nimi natáčeli a přiznám se, že některé scény můžou působit na diváka trochu vypjatě. A my jsme vlastně letos v květnu měli kontrolní projekci s rodinou Barbory a s Barborou a já jsem si tak trošku myslela, že rodiče budou chtít některé scény vystříhnout a byla jsem pozitivně překvapená, když sami řekli, že tohle tam můžeme nechat, to jsme prostě my.
2: U za pár týdnů zamíří do českých kin také film Drazí spoluobčané, režisérky Andrej Culkové. Ta 5 let cestovala po Evropě a sledovala, jak se rodí takzvaná občanská shromáždění. Autorka vycházela ze současné nedůvěry v demokracii a k jejím institucím a zkoumá tak způsob, který mohou být občané do rozhodování o důležitých lokálních otázkách zapojeni přímo.
4: Máš pocit, že demonstruješ a nic se nemění a konečně už chceš vidět nějaký posun k lepší.
2: Koprodukci České televize vznikal také dokument s názvem Zasej obojky, sklidíš psy.
5: Udělat někde rap znamenalo prostě zavřít klub.
6: No, já jsem byl takovej sebestřednej hip-hopper.
2: Dokument režisérky Alice Lackové sleduje proměny kapely VVV, která patřila od 90. let k průkopníkům českého rapu.
7: Máme já vůbec ještě co jako říct? Nebo...
8: Můžeš mlčet?
2: Hudební portrét měl teď premiéru na festivalu Finále Plzeň. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
9: Is not the time or the place for broken-hearted.

0: Pivo, víno, marihuana, starý zákon i Morava. Jak se z punkového rebela stal šedesátník a co všechno se vejde do jeho hudebního života? Lou Fanánek Hagen bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zprávy připravila a čte Monika Chmilová.
4: Poslanci by měli dnes hlasovat o nedůvěře vládě. Ekonomika Spojených států ve druhém čtvrtletí vzrostla víc, než jaký byl odhad. Čeští fotbalisté do 21 let porazili Bulharsko a mají jistou baráž o mistrovství Evropy. A dnes bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ani ve středu se poslanci nedostali k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze bude pokračovat dnes. Včerejší jednací den zaplnili projevy převážně opozičních poslanců. Ti vládu kritizovali za hospodaření Česka nebo za útoky koalice na různé instituce, včetně zpochybňování soudů. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z hnutí SPD je schůze předvolební kampaní opozičních stran.
5: Ze strany opozice je to spíše takový předvolební výkřik, protože příští týden jsou komunální a senátní volby. Ze strany opozice nepadají žádná nová témata. Samozřejmě v opozici je 5 stran, které mají úplně totožný program, to znamená zástupci všech 5 stran recyklují úplně stejná témata.
4: K vyslovení nedůvěry potřebuje opozice 101 hlas. Přidat by se k ní tak muselo 9 koaličních poslanců, říká Samuel Volpe z Pirátů.
6: I ty samotní koaliční poslanci by měli být prostě znechucení z toho, jak vláda přistupuje k mnoha otázkám, jak se například šetří. My v dnešní době bychom do obrany měli investovat mnohem větší částky, než investujeme.
4: Kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO čelí hlasování o nedůvěře už podruhé za 8 měsíců. Americká ekonomika rostla ve druhém čtvrtletí letošního roku rychleji, než se čekalo. Hrubý domácí produkt se podle amerického ministerstva obchodu zvýšil o 2,2%. Podle předchozích odhadů to mělo být o 1,5%. Za zlepšením je podle ministerstva příznivý vývoj investic, spotřebitelských výdajů i výdajů vlády. Podle agentury Reuters americká ekonomika zatím odolává negativním dopadům války USA s Íránem. Růst podporují mimo jiné rozsáhlé investice související s umělou inteligencí. Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před zhroucením sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun méně než loni. Náklady na zaměstnance i provoz přitom stoupají.
7: V letošním roce poprvé jsme v tom dofinancování byli tak kráceni, že už mnozí ředitelé jedou prostě na krev.
8: Upozorňuje oblastní ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Marcela Mikulová. Moravskoslezský kraj ale podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z ANO, který kandiduje v říjnových volbách, peníze navíc nenajde.
9: Není možné žádat z rezervy žádné peníze, protože tam jsou alokované peníze v případě živelných pohrom.
8: Se státem chtějí organizace ještě jednat. Jinak by už na konci roku museli omezit třeba provoz azylových nocleháren nebo stacionářů pro handicapované. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
4: Sport. Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila baráž o mistrovství Evropy. V předposledním zápase kvalifikační skupiny porazila v Hradci Králové Bulharsko 1-0. Ve 54. minutě dal jediný gol zápasu Lukáš Mašek. Češi mají v tabulce jisté druhé místo za Portugalskem. A dospělý reprezentační A tým má novou posilu do útoku. 23-letý německý rodák Ryan Nadery se po vyřízení potřebných dokumentů připojil k národnímu týmu.
10: Byl jsem trošku nervózní, musím jako upřímně říct, to jsou úplně noví lidi, to je jako kdyby se šel k novému týmu, znáš pár z televize a teď si tady s nimi. Je to hezký pocit, všechny byli hodně hodní ke mně, mě přivítali hezky a jsem prostě hrozně rád, že jsem tady.
4: Čeští fotbalisté v pátek odletí do Španělska, kde je o den později v Oviedu čeká zápas Ligy národů proti domácímu výběru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na dálnici u Frýdku Místku a omezení na D5 za Berounem. Dálnice D48 je opět průjezdná u Frýdku Místku směrem na Český Těšín. Na 47. kilometru se při kolizi dvou osobních aut jedno vozidlo převrátilo na střechu. Na místě pokračuje vyšetřování, už je to ale průjezdné jedním pruhem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za odbočkou na Králův dvůr. Na

0: metrů 24,5 silničáři opravují svodidla, pohybují se v levém pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem a v pravém pruhu je plynulý provoz. A následky nehody překážejí u Lenory na Prachaticku. Na silnici 39 do Volar auto srazilo srnu. Očekávejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štaflem.
3: A je 1. října, 6 minut po 3. hodině, dobré čtvrteční ráno přejeme. Užitečné informace, které se můžou hodit i vám, výplata superdávky se ode dneška mění. Nový výpočet se dotkne rodičů, samoživitelů nebo třeba dávky na bydlení. Jak na novinky reagují neziskové organizace, které s lidmi v nouzi pracují přímo v terénu? I to uslyšíte ještě před 15:45. Dobré jitro.
1: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Teď velmi důležité informace, které se možná týkají i vás. Superdávku po dvou měsících fungování čekají další změny. Náklady na bydlení se budou nově vypočítávat podle jednotlivých okresů. A výpočet se změní i pro rodiče samoživitele. Do takzvaných zranitelných domácností totiž budou patřit všichni s dítětem do 15 let. Doteď byla hranice 7 let, což pro zbytek samoživitelů znamenalo nižší podporu.
1: Kateřina z Prahy má 7letou dceru, takže do zranitelné skupiny spadala už dřív. Díky tomu má výhodnější výpočet podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Zároveň ale Kateřina pracuje a kvůli tomu jí stát podporu snížil.
2: V práci v podstatě cokoliv, co dostanou navíc, tak mi stát okamžitě sebere. Každý 3 měsíce oni vám přepočítávají příjem a cokoliv, co se vybočí z normálu, tak prostě vám je z jistý dávky.
1: Podle ministerstva práce se rozšíření okruhu zranitelných týká víc než 28 tisíc samoživitelů a v průměru si přilepší zhruba o 2200 korun měsíčně. Platforma pro sociální bydlení ale upozorňuje, že mezi zranitelné nepatří taky třeba někteří seniori v podobné finanční situaci jako samoživitelé. Podle Lenky Desatové z Rady seniorů je problém taky v tom, že se zatím nemění výpočet podpory na bydlení podle ceny energií.
3: Začínají postupně energie zdražovat. Tam není u těch energetických normativů automatismus. Je tam v případě, že energie vzrostou o 5%, tak vláda může ten normativ zvýšit. Takže tam je otázka, co se s energetickým normativem v dalších týdnech a měsících stane.
1: Změna výpočtu normativů by podle Desatové měla přilepšit hlavně seniorům ve větších městech. Úřady práce počítají nově normativy podle okresů, kde lidé žijí. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu, zároveň ale kritizuje mechanismus výpočtu.
4: Stát v tuhle tu chvíli ty normativy nepočítá z dat Českého statistického úřadu, ale vychází z žádostí o tu dávku. A co je hlavní problém, je, že jsou za dlouhé období zpět. To znamená, že pokud se vlastně začne nájmy nebo energie zdražovat rychleji, tak to se nám neodrazí v těch normativech dostatečně rychle.
1: Lidem, kteří už od srpna superdávku pobírali, zohlední změny úřady práce v novém výpočtu podpory. Žadatelé ale musí každé 3 měsíce dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Noví žadatelé si můžou nárok na podporu ověřit na kalkulačce na webu ministerstva. Organizace Charita Česká republika upozorňuje taky na to, že menší částku dostávají třeba lidé v azylových domech, říká Michaela Lochmanová z pobočky Charity v Severočeském Mostě.
5: Nastává situace, kdy v těch azylových domech jsou dluhy těch klientů, ale samozřejmě ty azylové domy smlouvu s těmi klienty neukončí, protože pro ty klienty další možnost je žít na ulici.
1: Podle Lochmanové by těmto lidem pomohlo upravit okruh posuzovaných osob. Ministerstvo práce další úpravy do budoucna připustilo. Aktuálně ale jedná například o změnách pro lidi v exekuci nebo insolvenci. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Radiožurnál posloucháte ve čtvrtek nad ránem. Dobré jitro. Mistři světa, olympijští vítězové a vítězky se nevídají jenom na stadionech nebo na stupních vítězů, ale pravidelně taky v Lánech na Kladensku, a to u místního nadšence a sběratele sportovních artefaktů Josefa Hoška v jeho hokejové síni. Je to setkání napříč generacemi a zpravidla není jenom čistě hokejové.
1: Lukáš Krpálek byla hlavní osoba, která je ještě činná, a tak Lukáš je vždycky oslovuje jako prvního a on mi říkal: Pepo, jo, přijedu v Grónsku, přijedu z ryb. To je tak úžasný kluk, že když něco slíbí, že přijede, přijede byť i na otočku.
2: Lukáš Krpálek odjel dříve, dostal výslužku.
1: Lukáš Krpálek dostal výslužku, protože nejet, tak mu Ivana manželka udělala takovou mísu, bramborový salát a řízky, protože potřebuje sílit a potřebuje ještě podávat výkony.
3: Říká o nejlepším českém judistovi sběratel Josef Hošek. Ze setkání bývalých, hlavně kladenských hokejistů, se stal postupem času sraz napříč sporty i generacemi. A tak si Lány oblíbili třeba hokejisté František Kaberle nebo Bohuslav Eberman, oštěpařka Barbora Špotáková, olympijský vítěz na dráze z roku 1964, cyklista Jiří Deller jezdí pravidelně z Brna. Z tenisového prostředí pak Helena Suková nebo další vítěz Wimbledonu Jan Kodeš.
4: Nevídám třeba, já nevím, Báru Špotákovou, to vidím jenom za rok, já v atletikou nikam nepřijdu. Teď jsem viděl Jirku Dallera, to jsem viděl vůbec poprvé, že jo, po těch dlouhých letech, akorát samozřejmě vím, jak vypadá, vím, kdo to je, to jsou úžasné věci, že jo.
3: Říká Jan Kodeš, který má v hokejové síni také svoji vitrínu. To vše v bývalé prodejně potravin, kde jsou teď za sklem třeba medaile, starý doktorský kufr z hokejové střídačky, oštěpy Dany Zátopkové, tretry Barbory Špotákové nebo brusle a hokejky z Nagana od Jaroslava Špačka. Hlavně ale dva dlouhé stoly, kde se minimálně jednou za rok setkají různé generace úspěšných sportovců. Z Plzeňska rád znovu dorazil hokejista Bohuslav Eberman.
5: No, protože nás to baví. To, že jsou tady ostatní sportovci, je bezvadný. Já jsem sportovce znal, počínají paní Zátopkovou, teďka je tady Bára, že je tady Suková, tyhle ty všechny ty hráči, je tady Svoboda, Novej Krpálek a to, tak já jim tady vidím rád.
3: Až se takhle ve velkém sejdou sportovci znovu, chystá Josef Hošek další poctu. Svoji vitrínu bude mít olympijský vítěz z Londýna 2012, moderní pětibojař David Svoboda. Z hokejové síně v Lánech František Kuna, Radiožurnál.

0: Hovory Zlán se vrací.
1: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
0: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
1: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
0: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
1: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů Zlán.
0: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
1: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Dobré jitro, půl čtvrté. A zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Od dneška nejméně na měsíc v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje ministerstvo financí. Litr benzinu Natural se tak dnes smí prodávat nejvíce za 46 korun 14 haléřů za litr, nafty za 48 korun na 72 haléře. Je to součástí opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě. Vláda také snížila spotřební daně na naftu a zastropovala marže pumpařů. Agentura Czech Tourism ode dneška přišla z Ministerstva pro místní rozvoj pod resort průmyslu a obchodu. Vláda o tom rozhodla v srpnu. Organizace se zároveň stane součástí agentury Czech Business, která má podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO zajišťovat jednotnou ekonomickou prezentaci Česka. Spadají do ní taky Czech Trade a Czech Invest. Svaz obchodu a cestovního ruchu to uvítal. Americký stát Tennessee může přistoupit k popravě Christy Pajkové. Rozhodl o tom nejvyšší americký soud. Zvrátil tak včerejší rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu ženy hodinu před vykonáním zastavil. Odvolací soud chtěl prověřit, jestli tvrzení odsouzené o sexuálním zneužívání a znásilnění v dětství byla tehdy dostatečně zohledněna před vynesením verdiktu. 50-letá Pajková byla odsouzena k trestu smrti za vraždu spolužačky, kterou spáchala v roce 1995. Tehdy jí bylo 18 let. A Tokijskou univerzitu poprvé v historii povede žena. Instituce si od zvolení Yuko Fujigakiové podle agentury AFP slibuje podpoření rovnosti pohlaví v akademickém světě. Nová rektorka doufá, že její zvolení vyšle silný signál i dalším ženám a pozbudí je v akademické kariéře po celém světě.
0: Sport.
3: Pětinásobný vítěz cyklistické Tour de France Tadej Pogačar chybí ve slovinské nominaci na mistrovství Evropy. Před domácími fanoušky v Lublani se nepředstaví proto, že se stále zotavuje z pádu na nedávné Vuelte. Šampionát na silnicích ve slovinské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D5 za Berounem a uzavírka v Ohrazenicích u Turnova. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za odbočkou na Králův dvůr. Na kilometru 24,5 silničáři opravují svodidla, pohybují se v levém pruhu, projíždějte kolem nich opatrně. Na dálnici D48 už je po nehodě u Frýdku místku uklizeno. Na 47. kilometru bylo převrácené osobní auto a dálnice byla několik hodin uzavřená. A teď už se opět jezdí kolem bez omezení. A v Ohrazenicích na Semilsku je ode dneška uzavřený sjezd ze silnice 10 na silnici 35 od Turnova směrem na Liberec. Objížďka vede po dálnici D10 otočením na exitu 67 a zpět na Ohrazenice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A teď už začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Český kandidát na Oscarovou nominaci se jmenuje Kdyby se holuby proměnily ve zlato.
7: Je to snímek, který v prvním týdnu v kinech vidělo přes 5000 lidí.
8: Režisérka Pepa Lubojacky 5 let sledovala vlastní rodinu a
9: především bratra, který je závislý na alkoholu.
10: Snaží se rozbít stigma a vidět v nich především lidi, kteří sami vnitřně trpí.
11: Jestli se snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i do uších nominací amerických akademiků, se dozvíme 15. prosince.
5: Holuby letí do Ameriky. Jakou má Česko šanci, že zase jednou ukořistí Oscara? O čem všem je dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato autorky Pepi Lubojacky? A jakou nejdůležitější zprávu by měl předat? Ptám se filmového kritika Radiožurnálu Pavla Sladkého. Dnes je čtvrtek 1. října. Zdravím vás, Pavle, díky, že jste dorazil do Vinohradské 12.
12: Děkuji moc za pozvání.
5: Časosběrný dokument Pepi Lubojacky o závislosti na alkoholu je čerstvě v kinech, je to pár dní, co vstoupil do kin, a zatím ale teda podle těch prvních čísel sbírá diváky jen po nižších tisících. Ten zájem není kdo ví jaký, přitom je to film, který posíláme na Oscary, tak to Češi a Češky nevnímají.
12: Já myslím, že když chtějí tvůrci, producenti dokumentárních filmů vsadit nějak divácky na jistotu, tak natočí nějaký portrétní film. Hmm. To je aktuálně v českých kinech časosběrný portrét Bary Basikové od Heleny Třeštíkové. Ne film o alkoholismu, ne film, který přináší na plátna obrázky, které nejsou úplně hezké vždycky. Nicméně to vyzdvižení toho filmu, že ho Česko navrhuje na Oscarovou nominaci, je myslím úplně na místě. A jsem za něj rád.
5: No a proč tak akademici a akademičky rozhodli? Proč nominujeme nebo posíláme do Ameriky tenhle film, aby bojovalo tu nominaci?
12: Je to paradoxně po druhé dokumentární film, ano, dva roky za sebou, ano, což se nikdy nestalo v novodobých porevolučních dějinách České filmové a televizní akademie.
5: A ten důvod je teda jaký? Čím oslovili holuby, kteří kdyby se proměnili ve zlato?
12: Jednak je to silný osobní film na zásadní téma, nejenom české, nejenom evropské, současné. A potom je to taky film, který úspěšně odstartoval svoji mezinárodní kariéru v Berlíně na festivalu. To znamená, že o něm už zahraniční publikum slyšelo, navíc tam dostal cenu pro nejlepší dokumentární film, vycházejí zahraniční recenze. Tohle všechno jsou ty vnější důvody mimo kvalit filmu, které kvalifikují holuby k tomu, aby se mohli ucházet o další zahraniční ocenění a o tu finální nominaci nebo o shortlist.
5: Film o závislosti na alkoholu, film o lidech na ulici, já už jsem se tak sugestivně před chvílí omylem zeptal, ale zároveň zvídavě, co by se teda stalo, kdyby se ty holuby proměnily ve zlato. Co ten název vůbec znamená?
12: No, holuby jsou takový souputníci lidí na ulici. Je to, já jsem si při sledování toho filmu vzpomněl i na úplně nesouvisející poeticky jinak laděnou starou píseň kapely Trabant o holuby, která vysloveně připodobňuje holuby k lidem žijícím na ulici. A k nějakému společenskému odporu k ním. Je to příměr, který je právě nereálný, v tom paradoxu to spočívá, jak by se asi přístup společnosti změnil, kdyby byli lidé na ulici ze zlata nebo pozlacení, k čemuž samozřejmě nikdy nedojde. Byli by najednou viditelní pro nás, pro tu společnost, měli by nějakou hodnotu, dalo by se z nich něco vytřískat.
5: Takže to je metaforický příměr.
12: Tak.
5: Ten dokument obsahuje hodně syrových záběrů natočených na mobilní telefon. Autorka zachycuje často vyhrocené situace, opilé, nemocné, zraněné lidi, různé spory i kontrast mezi zdánlivě idylickými fotografiemi z dětství a drsnou realitou života na ulici. Vypráví příběh své rodiny, svého bratra, svých bratranců, kteří skončili na ulici, kteří jsou závislí na alkoholu.
13: Co, káva je dobrá? Ovoce cukr trochu.
5: O čem je ten film teda ve výsledku nejvíc, ten časosběrný dokument? Je o té závislosti, o tom nezajištěném životě?
13: Já jsem koštěl.
5: Je o rodině, o vztazích, o vyrovnávání se s tím, čím si vaši příbuzní procházejí.
14: Nejseš koště. Jsi jenom trošku ztracenej.
12: Já myslím, že v zásadě o tomhle všem, co jste teďka jmenoval, a navíc pro mě z toho ještě vystupuje jedno téma, a to je stud. Téma studu za vlastní rodinu nebo za někoho z blízkých, což si myslím, že je abstrahovatelné i od toho alkoholu samotného. Vlastně si myslím, že Velká část společnosti zažívá nějaký stud za vlastní rodinu nebo za někoho z rodiny z různých důvodů a nějaká odvaha s tímhle tématem přijít ve filmu, mluvit o sobě, mluvit o svých nejbližších a vyrovnávat se právě s tématy, jako je závislost, jako jsou rozbité rodinné poměry, jaké je nějaké mezigenerační trauma nebo dědění těch rolí nejenom ve smyslu závislosti. Tohle všechno v tom filmu je.
15: Pepa Lubojacky, jak říkám, vypráví o své rodině, o lidech, kteří jsou jí velmi blízcí, kteří jsou závislí na alkoholu, kteří žijí na ulici, vyrovnává se s tím. Je to tedy spíš podle vás jako její introspektiva, pohled do její duše, pohled do jejího životního příběhu, do té cykličnosti možná, kterou musí řešit.
12: Ano, v jistém slova smyslu ona je hlavní hrdinkou, hlavní postavou toho příběhu. Ne její bratr, protože všechno vidíme z její perspektivy.
15: Ona si to všechno natáčí na ten mobilní telefon.
12: Ona je autorkou řady záběrů. Ona
15: ne všech ještě, teda.
12: Ne všech, ne všech. Není jako výhradní kameramankou svého filmu, ale je střihačkou svého filmu. To znamená, že i sestavila ten výsledný tvar toho snímku. Ten film to mimo jiné dává do souvislosti s jinými českými nejenom dokumentárními filmy z poslední doby, které se právě zaobíraly buď členy rodiny nebo nějakými pomáhajícími lidmi, kteří se starají o někoho s handicapem, o někoho se závislostí nebo s nějakou jinou životní potíží. Mám na mysli filmy jako Ta druhá, Co s Péťou nebo i Hraný karavan, které vlastně byly o rodinných příslušnících v téhle situaci a o tom, jak oni se vyrovnávají s tou situací.
15: A ten studik, o kterém vy mluvíte, ten se i týká toho, že Pepa se vlastně snaží bratra zachránit, snaží se mu pomoct. Po velkou část toho snímku my vidíme i to, jak s tím zápolí.
12: V jednom momentě toho filmu Pepa Lubojacky si jasně uvědomí, že vlastně musí nechat ty věci být, že například když nedokáže pomoct, že to nejde, protože ta závislost to blokuje, že se s tím bude muset do určité míry smířit. Je to smíření s tou situací, smíření s bratrem, snaha brát ho tedy takový, jaký je, včetně vlastně té závislosti, ale není to podle mého názoru smíření s tou společenskou situací, s tím, že by šlo o nějakou rezignaci na to, jak se jako společnost na lidi na ulici díváme, nebo o přístup k celé té problematice, což je jedna z mnoha takových tenzí, ve kterých se ten film odehrává.
15: No tak naopak ona chce ukázat skutečně tu surovou realitu, kdy navštěvuje bratra na místech, kde žije a natáčí ho i v momentech, kdy divákovi přijde, že mu jde o život. Říkám si, kde je ta hrana, jestli na to i nahlížíte nějak z pohledu člověka, který se i vyzná ve filmové etice.
12: Tu etiku ten film přímo sám tematizuje. Vlastně hned od počátku, kdy si v jednom z titulků klade otázku, proč tohle natáčet, konstatuje hned na začátku, tohle není začátek příběhu, tohle je jenom začátek natočeného materiálu, čili ta reflexe formy je tam okamžitě přítomná, pak se v tom filmu později objeví i otázka, nebyl by ten film hodnotnější nebo možná jakoby přitažlivější pro sledování, kdyby v něm někdo umřel. Ta etika je tam vlastně velice hraniční.
15: Sama o sobě, ne? Kdyby ona jako autorka umřela, jestli by pak neměl větší impact.
12: A to jsou jako hluboce etické otázky a právě proto, že režisérka snímá někoho ze svého nejbližšího okolí a právě proto, že to je v situacích choulostivých, nepěkných, jakkoliv tomu budeme říkat, zavdává důvod k tomu, aby se s protagonisty před kamerou pracovalo o to uvědomněji, o to citlivěji, o což si myslím, že se tenhle film snaží.
15: Já jsem mluvil o těch fotkách z dětství, které vytváří kontrast k tomu nezajištěnému životu a životu se závislostí v dospělosti. A tam je ještě jedna věc, ty fotky jsou rozpohybované umělou inteligencí. To jsou fotografie autorky a fotografie právě jejich bratranců, bratra a tak dále, jejího otce, který zemřel kvůli tomu, že byl závislý na alkoholu. Zároveň autorka teda používá AI a to je taky jako etický rozměr vůbec, že jo, kinematografický a aktuální téma v současné době. Ona využívá AI se všemi chybami, které ty modely teď už možná nemají úplně, ale měly v minulosti. Je to v pořádku?
12: Myslím si, že je to tím víc v pořádku, čím víc vidíme že to je AI, že to není skryté použití AI, skryté vylepšení, k jakému dochází v celé řadě filmů a ani si toho nevšimneme a nikdy to ani není korektně uvedeno v titulcích.
15: Jo. Tak tady je to přiznané a jsou to takové esejistické vložky vlastně doprostřed těch časozběrných záběrů.
12: Navíc jsou tam ti titulní holuby s lidskýma očima a s pusou, kteří takovým jako legračním, ale vlastně velice tragikomickým způsobem komentují tu situaci a ta AI se v tomhle odhaluje. Já jsem v posledních letech vlastně hodně nastražený na používání AI ve filmech, nejenom dokumentárních. Myslím si, že jsou tam neprobádané etické hranice a že někteří filmaři si na to nedávají dostatečně pozor. To objevování těch možností nebo celkově AI má spoustu rizik dneska politických, environmentálních a jiných, takže tohle téma se snažím trochu sledovat. Znám i dokumentární filmy, které AI podle mě úplně zničila. Například Portrét posledních hodin života Johna Lennona ve filmu, který vychází z jeho posledního interview, které dal společně si jako ono. Tady myslím, že jednak ta tenze mezi tím hluboce osobním a tím generovaným a zároveň to, že AI generované obrazy rozpoznáváme v tom filmu, hraje ve prospěch snímku.
15: No ona vysvětlovala, Pepa Lubojacky, že má zároveň pocit, že lidé přirozeně s nás cítí k empatii k dětem.
16: Tak člověk je nějakým způsobem pro ně přirozeně víc schopný se na nás napojit. A vlastně
15: proto prožívat. Taky nechává vyprávět ten příběh prostřednictvím tedy těch fotografií z dětství. A zároveň ale chtěla prý neustále teda připomínat divákovi, že nejde o realitu.
16: Realita, zvlášť každá postava, každá rozpohybovaná fotka, vlastně my jsme jako děti, máme dospělý hlasy, každá postava má několik hlasů. Že vlastně
15: je v tom něčím inovátorská? Kromě teda toho filmu o Johnu Lennonovi, o kterém vy jste se zmínil, že tam to bylo taky použité.
12: Archivní fotky mají určitou moc, nějakým způsobem promlouvají o minulosti, zvlášť když jsou to teda stylizované portrétní snímky, školní fotky, rodinná alba a tak dál. A tady najednou mluví o něčem, co ty albové fotografie normálně nezachycují, takže v tom je zase nějaká síla toho paradoxu nebo kontrastu. A myslím si, že je to novátorské použití, protože je to způsob nebo metoda vyvinutá na míru tomu filmu. Není to úplně opakovatelné něco, že bychom mohli takhle stvořit 5 dalších filmů, kde bychom stejným způsobem rozpohybovali fotky a oni by vyprávěli, dejme tomu, o něčem tragickém. Ten efekt by se rychle vytratil. Tady to funguje proto, že to je na míru hlubům.
15: Mělo smysl celý ten film, který má necelé 2 hodiny, poměrně hodně rozkouskovat, aby se právě dělily ty záběry, které jsou z toho prostředí, ve kterém třeba právě David a nebo bratranci Pepi žijou a pak ty esejistické, jak jsem to nazval, ty vložky, ty výpravné části, ve kterých ona edukuje, ona vypráví, ona vysvětluje, co to je závislost.
12: Já myslím, že je to jednak dané dlouhou dobou natáčení, to, že ten film vznikal přes 5 let, čili se nakumulovalo velké množství materiálu, že tam je několik příběhových linií, že ten film má vlastně poměrně komplikovanou dramaturgii právě v tom, jak spojuje různý materiál, vlastně docela heterogenní, takže z toho možná vzniká taková kolážovitost holubů a že to není nutně jako snaha přidat na tempu a udržet pozornost diváka tím, že střih bude intenzivnější, ale možná se to v nějakém momentě potkává, to, že nějaká spirála, kterou v tom filmu pozorujeme, má tuhle podobu snímku, ve kterém je skutečně hodně střihů. No.
15: Pepa vložila do velké části toho filmu ta vysvětlení. Ta neurobiologická až adiktologická vysvětlení. Já vím, že když dělala rozhovor s Honzou Pokorným na Radiožurnálu, tak přitakala, když se jí ptal na to, jestli se profilmovala až k adiktoložce.
16: Já totiž jsem vlastně strávila fakt 5 let tím, že jsem rešeršovala jednu knihu za druhou.
15: Že skutečně věnovala velkou část své přípravy rešerši o tom, co to ta závislost je.
16: Protože jsem potřebovala pochopit, co se v bráchovi děje. A ono reálně, když pochopíte princip závislosti.
15: Patří to do toho dokumentu touhletou měrou?
12: Patří, protože to v tomu filmu pomáhá, aby nebyl jenom lidským příběhem, ale aby měl nějaký širší dopad nebo širší společenskou ambici. Pomáhá mu to i v tom, že to zasazuje nějaké kousky života, které v tom filmu vidíme, do širšího rámce. Takže tam nejde jenom o příběh toho bratra, nejde jenom o vztahy v rodině, nejde jenom o odhalení nějakého širšího backgroundu, ale taky toho širšího kontextu, protože alkoholismus je problém, je v Česku velice široce akceptovaný alkohol i možná ne alkoholismus, ale přítomnost alkoholu ve veřejném prostoru mezi dětmi všude je jako strašlivě akceptovaná a tenhle film vlastně z toho vychází v tom, že poukazuje na ty rozměry závislosti.
15: Zároveň teda se rozjíždí osvětová kampaň k filmu, paní režisérka bude objíždět s filmem různě školy a mluvit o tom a tak dále. Přesto si říkám, když jsme začali tím, že to je film, který posíláme na Oscary, tohle ale je téma, které přece už v minulosti česká kinematografie řešila, ne?
12: Samozřejmě mnohokrát, možná právě proto, jak obecně přítomný alkohol v Česku a v české kultuře je, tak ve filmech se to objevuje už dlouho. Jsou dokonce režiséři, u kterých můžeme říct, že to téma alkoholu se objevilo víckrát za tu tvorbu, že to bylo něco, co pro ně bylo osobní téma, ať už že s tím sami bojovali, anebo že to považovali za zásadní věc, ke které je dobré se filmem vyjádřit. Mám na mysli Martina Friče a filmy, kde alkoholismus hraje podstatnou roli, ty jsou minimálně dva. Mám ale na mysli i Františka Vláčila, který byl závislý na alkoholu a věnoval tomu jeden snímek Hadí jed. Mám na mysli i veřejně velice populární figury jako Vladimír Menšík, kteří se i k tomu dostali nejenom v osobním životě, ale právě i na plátně. Existují docela jako známé, široce přijímané i animované, i dokumentární, i hrané filmy na tohle téma. O skleničku víc, film Břetislava Pojara je, myslím, z roku 1953, kdy právě vznikaly filmy osvětové, nebo animované, nebo i hrané na tohle téma docela často. Takže máme jak prvorepublikové, tak padesátkové, nebo potom sedmdesátkové filmy, které se tímhle s tím tématem zaobírají, takže je to
15: i hrané filmy ze současnosti. Ano. Však loni nebo předloni byla premiéra Zápisníku alkoholičky například.
12: Ano, a máme v loni za sebou příklad velice špatného zpracování tématu alkoholu v české kinematografii. Mám na mysli takový lifestyleový snímek Pod parou, což byla adaptace dánského Chlastu, úspěšného oscarového filmu, který je o učitelkách moravských, které si začnou s alkoholem, abych to řekl zjednodušeně. Zmiňovaný Zápisník alkoholičky je od Dana Svátka, režiséra, který se k tomuhle tématu taky vrací opakovaně. Po úsměvech Smutných mužů přišel Zápisník alkoholičky. V dokumentárních Vodách se k závislostem i k alkoholismu několikrát dostala Helena Třeštíková ve filmech jako Mallory, nebo předtím Katka, i když tam jde asi i o trochu jiné.
15: A tak tam se i spojuje ten život na ulici, že jo, který často jde ruku v ruce s tím těžkým alkoholismem.
12: Ale vlastně její časozběrné filmy ve srovnání s tím, co nabízí Pepa Lubojacky ve filmu Kdyby se holuby proměnily ve zlato, je trochu kontrastní přístup. Pepa Lubojacky jde víc po tom kolážovém způsobu, jak jsme o tom ostatně už mluvili, vkládá sebereflexivní prvky, vytváří to napětí mezi nějakým i ironickým obrázkem nebo komentářem, ať už je AI generovaný nebo ne. A ten film je vystavěný na jiných principech.
15: Tyhle ty principy, to jsou ty principy, které oslní Ameriku?
12: Doufejme, jinak samozřejmě to dneska funguje tak, že o Oscarech rozhodují kampaně, nejenom kvality jednotlivých filmů, ale to, kdo z celebrice za film postaví, kolika významným osobnostem se podaří ten film promítnout, jak ho dostat do povědomí, je to velice nákladná věc, časově i finančně. Já myslím, že zvlášť pro autorky a autory dokumentů na nějaká citlivá sociální témata, jako jsou i holuby, může být docela náraz právě to, kolik peněz se investuje do Oscarových kampaní a kolik dobrého by jinak zvládli udělat, kdyby ty peníze šly do toho, o čem film mluví, čili na ten, jako řekněme, pouliční level, ať už mluvíme o streetworku nebo jakémkoliv jiném tématu, kterému by ta práce prospěla. Takže ten velký svět Oscarových kampaní může být i trochu deziluze.
15: A principiálně je to tedy tak, že Pepa Lubojacky teď vyjede s filmem do Ameriky a bude ho tam promítat v řadě kin po celých Spojených státech a lobovat spolu s producenty? Ano. Představovat ho, ukazovat ho?
12: Ano, základem je ta kontaktní kampaň, samozřejmě vycházejí reklamy a inzeráty v různých vlivných amerických médiích, tvůrci, producenti oslovují nějaké dostupné kontakty, pořádají projekce, snaží se přes lidi, kteří se na ten film navážou, potom dostat dál k dalším a takhle postoupit co možná nejdál, ideálně na nějaký Oscarový shortlist, který už je nepochybně jako úspěchem pro lokální kinematografii.
15: Ten vzniká v prosinci a v lednu pak nominace?
12: Ano, je takhle, myslím, že to je vše. Už v prosinci známe ten shortlist vícečlenný u dokumentárních filmů a Best International, čili ta mezinárodní kategorie. Je to v posledních letech docela prostupné, že máme několik filmů, kterým se podařilo proniknout do obou ano. těch kategorií. To znamená, že třeba rumunský film Kolektiv nebo jiné filmy se ocitly na obou těch i dokonce nominačních, nejenom shortlistových.
15: Pan někdo taky ne. Který byl částečně...
12: A pan Nikdo se dostal do té nominace dokumentární jako dánsko-česká koprodukce za Česko minoritní, ale ten český producent posléze investoval právě do té kampaně natolik, že se to do určité míry vyrovnalo.
15: Holuby tedy budou bojovat v té mezinárodní kategorii. Kam je posíláme za Česko, kam je ta... Česká ano. filmová a televizní akademie vyslala jako českého zástupce.
12: Ano, je to tak. Může se samozřejmě stát, že když si hlasující toho filmu všimnou, tak se objeví i v té dokumentární kategorii, že budou ty nominace existovat paralelně, ale to, kam ČFTA film vysílá, je ideálně nominace v té Best International pro nejlepší mezinárodní film.
15: A to je stejná kategorie, kde loni teda bojoval dokument vámi zmíněný už úplně na začátku tohohle rozhovoru o fotografce Libuši Jarcoviákové.
12: Ještě nejsem, kým chci být.
15: Ještě ne, ano. Tak, viděl jsem, to je vlastně film složený ze statických snímků, celý taky poměrně novátorským ano. způsobem.
12: Formálně originální, po nevím kolika, 6 letech, kdy to byly všechno muži, režiséři a všechno historická dramata o figurách, o kterých jsme předpokládali, že mají nějaký mezinárodní ano. přesah.
15: Včetně nebo třeba vln.
12: Vlny, rok 1968, Zátopek a podobně.
15: Tak teď dokumenty
12: dva. Teď dva dokumenty. Dokumentární filmy ženských režisérek na spíš aktuální témata, jakkoliv ještě nejsem kým chci být, je film vyprávěný jako životní příběh za mnohem delší etapu.
15: Tak a stejně se ještě jednou zeptám, a můžou holuby tedy uspět? Je to film, který typologicky má šanci na to, aby toho Oscara třeba získal?
12: Já se snažím ty šance vidět realisticky, to znamená, že myslím, že nejsou velké v tuhle chvíli pro dokument takového typu, že to je spíš festivalový snímek než Oscarový snímek.
15: Z Berlinálu už má ocenění, že?
12: Ano. A záleží vždycky také na tom, jak moc se americká akademie, když jde o tu dokumentární kategorii teda, věnuje domácím tématům, společensko-politickým a jak moc v těch dokumentech reflektuje mezinárodní dění a zahraničí. Ono se to tak jako přelévá z roku na rok ta pozornost, čemu akademici dávají větší váhu.
15: To neznamená, že v prosinci, potažmo v lednu a třeba i v březnu, kdy se udělují Oscaři, nemůžeme být příjemně překvapení. A. Moc díky, že jsme mohli o holubech mluvit.
12: Děkuji moc za pozvání ještě jednou.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl se mnou dneska Pavel Sladký, filmový kritik Radiožurnálu. A já jsem se optal na novinku Pepi Lubojacky, dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který šel teďka do kin před pár dny a který Česko posílá do boje o Oscary. Ve Vinohradské 12 bude tento týden čas ještě na jednu epizodu, páteční díl, my ho už chystáme. A jakmile vyjde, tak ho najdete tam, kde nacházíte vždycky všechny ostatní díly, totiž ve vysílání, v aplikacích, ale i na webu, i rozhlas.cz, všude tam jsme. A to každý všední den. Naslyšenou zítra.

0: při střelbě neznámých útočníků na autobus v západní Sýrii zemřelo 7 lidí. Kluby hokejové extraligy se budou dál zabývat případnou účastí Slovanu Bratislava v nejvyšší české soutěži. A dnes bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Na obranu východního křídla NATO bude možné v příštích 2 letech vyslat místo 2000 maximálně 1600 českých vojáků. V uplynulých letech se počet naopak zvyšoval kvůli ruské agresi proti Ukrajině. S omezením počítá návrh zahraničních armádních misí na další 2 roky, který projednal a schválil Senát. Před senátory to vysvětoval ministr obrany za SPD Jaromír Zuna.
2: Oproti stávajícímu mandátu dojde ke snížení navrhovaného počtu v rámci mandátu o 400 osob, čímž dojde k výraznému snížení finančních kalkulací, přičemž úkoly spojené s posílením obrany východní hranice NATO zůstávají zajištěny.
0: Podle Zuny se navíc původní maximální počet 2000 vysílaných vojáků nedařilo plnit. Armádní mise má schvalovat taky sněmovna, zatím je podpořil její výbor pro obranu. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO podá stížnost k nejvyššímu soudu v případu zneužívání dětí ze severních Čech, řekl to Radiožurnálu. Postup mu doporučilo nejvyšší státní zastupitelství. 30-letý muž z Rumburka na Děčínsku dostal za dlouhodobé sexuální zneužívání chlapců ve věku 10 a 12 let pravomocně podmíněný trest. Tejc stejně jako státní zastupitelství považuje rozsudek za nezákonný.
3: Pro mě platí, a říkám to dlouho, že není možné, nechci tolerovat ukládání podmíněných trestů v případech závažného sexuálně motivovaného činu, zejména tedy u zneužívání dětí. To je pro mě nepřijatelné.
0: Nejvyšší soud už verdikt nemůže zvrátit. Jeho rozhodnutí ale může být závazné pro podobné případy do budoucna. Neznámí útočníci zabili při střelbě na autobus v syrské provincii Homs 7 lidí, 4 další lidé jsou zranění. Autobus převážel zaměstnance soukromé energetické firmy, informovala o tom agentura AFP s odkazem na místní bezpečnostní složky. Státní média chvíli před útokem přinesla informaci o výbuchu a poškození plynovodu poblíž Damašku. Do 3 elektráren přestal v důsledku incidentu proudit plyn. Stát se dnes po 10. pokusí prodat zámek Štiřínu Prahy. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se kulturní památku a okolní pozemky snaží prodat od roku 2024. Původní cena byla 3 miliardy a 300 milionů. Úřad už dříve nemovitost nabídl jiným státním institucím. Ty oni ale neprojevili zájem. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let mají jistou účast v baráži o mistrovství Evropy. V předposledním zápase kvalifikační skupiny porazili v Hradci Králové Bulharsko 1-0 a v tabulce skončí druzí. A zástupci klubů hokejové extraligy se budou zabývat myšlenkou účasti Slovanu Bratislava v české nejvyšší soutěži. Členové asociace profesionálních klubů ledního hokeje, která řídí Tipsport extraligu, se na tom shodli na valné hromadě.
4: Představitelé 9násobného slovenského mistra Slovanu Bratislava zástupcům asociace představili svou vizi. Funkcionáři českých klubů se shodli na tom, že záměrem má smysl se dál zabývat. Chtějí ale nashromáždit další informace, jak uvedla asociace profesionálních klubů ledního hokeje na svém webu. Ekonomické náležitosti případné účasti Slovanu v extralize nyní nebudou zveřejňovat. Krištof Kousal, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D11 za Poděbrady i na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem a pravým pruhem ale projedete plynule. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla a projíždí se teď pouze jedním pruhem, i tam je to bez kolony. A na D35 počítejte s omezením před Olomoucí ve směru od Lipníku. Za sjezdem na Přáslavice na kilometru 279 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teploty klesají na 14 až 9 stupňů, tam, kde se už uklidnil vítr, až na 5.

0: Během dne čekáme jasno až polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
1: A otevíráte s námi nový den a taky nový měsíc. Je čtvrtek, ano, v kalendáři už je 1. říjnový den. 5,5 minuty po 16:00. Na úvod nové hodiny a taky na úvod nového měsíce zpěvačka Zas. Dobré jitro.

0: zelené. Společnost Baťa oznámila, že po 56 letech ukončí provoz obuvnické továrny v Dolní Němčí nedaleko Uherského Hradiště. Jde o jedinou továrnu, kterou má Baťa ve střední Evropě. Pro místní tak končí kus obecní historie.
1: Já jsem tam také pracovala, ale to už je roku.
2: 70-letá paní Františka vzpomíná na svá pracovní léta v obuvnické továrně v Dolním Němčí.
1: Já jsem byla napřed našicí dílně, tam jsem lepila. Potom jsem byla u krabic, jak je balení. Tam jsme skládali ručně krabice nebo lepili. No, tak bude to náročné pro ty lidi zhánět si, kdo už je starší před tím důchodem nebo tak.
3: Veliký zásah tady, kolik roku to tady bylo. Tam je hodně ženský, tady mají děcka, chodí do školy. A některé ženské už mají asi před důchodem a tak to ještě je těžší. Bude to pro ně asi těžké.
2: Doplňuje Františku paní Anna. V Dolním Němčí se vyrábí boty už od roku 1970. V současnosti jde o poslední výrobní závod firmy Baťa ve střední Evropě. Příští rok by měl ale kompletně ukončit provoz. Pokračuje starosta obce František Hajdůch.
4: Tak ve své době, ještě před převratem, firma zaměstnávala cirka 500 zaměstnanců a postupem se to po odkoupení firmy Baťa v roce 1992 se začal počet měnit. Vím, že několik vln bylo, kdy bylo nutné znižit stavy třeba 50 do 70 lidí. Dneska to skončilo na cílovém stavu kolem 90 pracovníků.
2: K ukončení provozu se vyjádřil mluvčí společnosti Baťa Petr Souček.
5: Rozhodnutí o ukončení výroby v Dolním Němčí bylo pro společnost Baťa velmi obtížné. Bohužel jde ale o takový typ provozu, který nelze za současných podmínek na trhu udržet jako rentabilní. Utlumení činnosti bude probíhat postupně v několika fázích a firma teď bude s každým z 92 zaměstnanců řešit budoucí působení v závodě individuálně. Těm jejichž pracovní místa v jednotlivých fázích zaniknou, pochopitelně poskytne maximální pomoc při hledání dalšího profesního uplatnění.
2: Krajská pobočka úřadu práce ve Zlíně už situaci řeší. Podle jeho ředitelky Miriam Majdyšové bude cílem najít lidem práci ještě dříve, než opustí současné zaměstnání. Z Dolního Němčína, Uherskohradišťsku, Tereza Chrastinová, Radiožurnál.

0: I dál posloucháte vysílání Radiožurnálu. Dobré čtvrteční ráno přejeme, za chvíli bude 16:30. Čeští školáci se posledních několik dní můžou hlásit do mise Zero G. Ti vybraní si pak vyzkouším, jaký je stav bez tíže během parabolického letu ve speciálně upraveném letadle.
1: Crazy, že malý pohyb a absolutně jinde.
2: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Nejmladší z nich byla 13-letá Anna Čapková.
3: Nepopsatelný, trošku jsme teď blbě, při těch, jak jsme stoupali, ale nepopsatelný zážitek. Proletěli jsme vždycky různý okamžiky života i očima, takže neskutečný.
2: Stejnou šanci teď mají další mladí nadšenci do vesmíru. Než se ale dostanou do letadla, čeká je několik kol výběru, popisuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
4: První bude představovací video a druhé už bude trošku specifičtější video s konkrétním zadáním. Dále je čekají dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi, taková ta etapa osobní pohovory, kterou všichni kadeti z předchozího ročníku hodnotí jako tu nejstrašnější, protože opravdu musíme vybrat velmi silné jedince.
2: Oproti loňskému ročníku musí zájemci podle Terezy Kubicové absolvovat taky vědomostní test.
4: My jim právě už při druhé etapě dáme k dispozici studijní materiál. Oni ho budou mít 2-3 měsíce a můžou si ho nastudovat tam a zpátky. Naučit se naspaměť, naučit se všechny obrázky, všechny informace a podobně. A pátá etapa je právě tady ten vědomostní kvíz.
2: Nestačí tedy jen nadšení pro vesmír. Organizátoři hledají mladé lidi, kteří si poradí nejen s biflováním, ale i s fyzickou a psychickou zátěží.
4: Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, opravdu nad jakoby úrovní, nad průměrem. Musí být perfektně na tom fyzicky, protože to je klíčové pro to, aby potom zvládali prostě různé ty zátěže a podobně.
2: Přesto zájem o druhý ročník už teď překonal loňská čísla, říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
5: Aktuálně máme tedy už více registrací, než bylo v tom prvním ročníku dětí z celé České republiky, což je možná asi ten největší faktor, který nás naplňuje optimismem, a to je to, že opravdu jsou děti a žáci ze všech možných koutů České republiky, a to i z malých i větších měst, ale i z malých obcí, což myslím si by mělo být i relativně motivující pro další potenciální zájemce, kteří teprve uvažují nad tím, že by se zaregistrovali, tak opravdu nezáleží na tom, odkud jste. Je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
2: Do mise Zero G se můžou přihlásit školáci ve věku od 13 do 18 let. Pro ty mladší má ale česká cesta do vesmíru připravenou jinou možnost, jak se k českému vesmírnému programu přidat, popisuje Jan Spratek.
5: Aleš Svoboda, český astronaut, příští rok na oběžnou dráhu sebou poveze fyzicky 20 děl od dětí, které právě přesně nemohou se do Zero G zapojit, protože jim ještě nebylo dostatečně 13 let. A takováto soutěž právě běží a běží až do 30. listopadu, kdy mohou děti odesílat svoje díla a potom odborná umělecká porota posoudí, která díla s Alešem Svobodou nahoru poletí.
2: Do Zero G se studenti můžou hlásit už jen do 5. října. Hned o den později se naopak otevře výběr pro učitele a dva z nich se připojí k vybrané posádce. Společně pak na konci dubna příštího roku vyrazí do vzduchu a na chvíli okusí svět bez gravitace. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: 4 hodiny 30 minut. A ještě jednou Monika Chmilová a zprávy.
3: Izraelská armáda ve středu v pásmu Gazy zabila nejméně 5 Palestinců, dalších 14 zranila. Informovali o tom palestinští zdravotníci spadající pod Hamás. Útoky Izraelci zdůvodňují tím, že cílí na ozbrojence. Izrael a Hamás se obvinují z neplnění podmínek příměří a také amerického mírového plánu. Ten počítá s ozbrojením Hamásu a stažením izraelské armády z pásma Gazy. Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Radiožurnál k dispozici. Podle interního auditu ukradla Kolding celkem 40 milionů korun, když se na to přišlo, spáchala sebevraždu. Ode dneška povede Úřad pro zahraniční styky a informace Miroslav Toman. V jeho čele vystřídá Vladimíra Posoldu. Vláda o tom rozhodla v srpnu. Toman ve zpravodajských službách pracuje od roku 1991. Sloužil v bezpečnostní informační službě i na vysokých postech právě v civilní rozvědce, kterou bude od dneška řídit. Jako diplomat působil v USA, Afghánistánu, Severní Makedonii a Bulharsku. A na letiště Václava Havla v Praze dnes po několika měsících znovu přistane Airbus A380. Aerolinka Emirates vrací největší dopravní letadlo světa na pravidelnou linku do Dubaje. Naposledy stroj z pražského letiště odletěl 23. března. Mezi Českem a Spojenými arabskými emiráty pak kvůli nižšímu zájmu cestujících létal menší Boeing 777.
0: Sport.
3: Fotbalistky Sparty postoupily do osmifinále Evropského poháru. V odvetě druhého předkola zvítězili na hřišti rumunského Farulu 4-0. Před týdnem doma zvítězili 4-1. Odvetu s norským Rosenborgem naopak nezvládly fotbalistky Liberce. Ty prohrály na stadionu soupeřek 1-4 a neudrželi náskok po úvodní výhře 3-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D11 za Poděbrady i na D6 před Velkou Dobrou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem. V pravém pruhu je plynulý provoz. Na D6 z Karlových Varů do Prahy počítejte se zúžením na Kladensku. Za Lány na 19. kilometru je kvůli opravě mostu převedený provoz do protisměru, projíždí se pouze jedním pruhem. A na Blanensku se připravte ode dneška na komplikace u Kunštátu. Na silnici 19 do Sebranic se kvůli práci na vozovce má projíždět až do konce října Kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polujasno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: A je to první říjnový noční Radiožurnál, tak dobré jitro, 4 minuty po půl páté.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Ed Sheeran ve vysílání Radiožurnálu 4 minuty a bude 4:45. Dobré čtvrteční ráno, je 1. října. 8 dnů zbývá do komunálních a senátních voleb. Přípravy sledujeme i v našem vysílání, ale některé plány musíme změnit. Na dnešek jsme pro vás chystali předvolební debatu v Adršpachu. 3 kandidující subjekty ale účast odmítly a 2 na poslední chvíli. Debaty by se proto zúčastnili jenom zástupci poloviny kandidujících uskupení, no a proto jsme tuhle debatu museli zrušit. Zpravodajský předvolební servis ale pokračuje, třeba i na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Podívejte se. Dobré jitro, teď taky s Filem Kolincem.

0: Kubenakým v dozvuku ve vysílání Radiožurnálu 11 minut nás dělí od 5. hodiny. Dobré čtvrteční ráno, po 5. už Petr Král ve vysílání ranního Radiožurnálu a do 5. ještě jedno téma. Ve vojenském újezdu Březina u Vyškova se vždycky na přelomu září a října ozývá vrčení dronů. Různé typy těchto zařízení i obranu proti nim tam testuje česká armáda, a to při mezinárodním experimentálním cvičení Drone Shield.
1: Zástupce jedné z firem při komentované ukázce popisuje menší dron a jeho schopnosti v letu i v boji.
2: Ano, přímý zásah teďka, přibližně ze 100 metrů, ale pojistíme to ještě zbylými granáty.
3: Cílem cvičení Drone Shield 2026 je testování technologií, a to jak v segmentu antidronové ochrany dronů jako takových a samozřejmě bezosádkových neboli pozemních systémů UGV, to znamená robotů, a testování jejich operačního využití pro potřeby armády České republiky.
1: Říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
3: Snažíme se vybrat nejlepší řešení, které bude sloužit pro ochranu například kritické infrastruktury státu, samozřejmě pro armádní účely k ochraně našich jednotek, případně samozřejmě při působení v rámci ozbrojeného konfliktu.
1: Celkem se do cvičení zapojilo víc než 70 firem ze 17 států. Právě zastoupení zahraničních výrobců je letos vyšší než v minulých dvou ročnících, dodává řídící cvičení Michal Peterek.
4: Máme tady několik ukrajinských společností, které se účastní v rámci těchto firem. Jsou to teda bývalí vojáci s reálnými operačními zkušenostmi.
1: Ve Vyškově jsou taky pozorovatelé z armád NATO, například ze Slovenska, Lotyšska nebo USA.
4: Oni nám pomáhají s i vyhodnocením. Toto je velice přínosné, protože samozřejmě i my jako armáda České republiky jezdíme do zahraničí na takovéto podobné akce.
1: Získané poznatky využije armáda pro budoucí nákupy. Podle Petra Šnajdárka je přitom zavádění nových technologií potřeba urychlit.
3: Je to jeden z výstupů, kdy bychom chtěli v řádu měsíců dané technologie si pořídit, ne přímo třeba zavést, ale testovat v rámci armády. Takže my se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z Ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí.
1: Rychlý vývoj je třeba v oblasti odolnosti vůči elektronickému boji, upřesňuje ředitel sekce rozvoje sil Ministerstva obrany Petr Milčický.
5: Tam se to posunulo o řád nahoru, to znamená, už přicházejí firmy, které mají řešení založené pouze na optickém navádění, které umožňuje autonomii toho systému a působení i v prostředí, kde elektronický boj zahltí všechny komunikační linky.
1: Část cvičení Drone Shield se uskutečnila minulý týden v Lipníku nad Bečvou. Tam se experimenty nezaměřily na drony, ale na bezosádkové pozemní systémy, robotiku a autonomní technologie. Z vojenského újezdu Březina u Vyškova, Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: CD Gramo Tingle Tangle.
2: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
1: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
2: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
1: CD Gramo Tingle Tangle dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Dobré ráno v 5 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Vláda obnovila regulaci cen paliv, platí ode dneška minimálně do konce měsíce.

0: za 48,72. Je to součástí opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě, vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
1: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
0: Vláda proto taky snížila spotřební daň na naftu, i když kvůli tomu rozpočet podle Schillerové měsíčně přijde o víc než miliardu korun. Kabinet taky zastropoval marži obchodníků na 2,5 korun za litr paliva. Poslanci by se na dnešní mimořádné schůzi mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě. Návrh budou dnes projednávat už třetí den. Po řadě vystoupení koaličních zástupců od včerejšího odpoledne vystupovali taky opoziční řečníci. Opozici vadí hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Na vyslovení nedůvěry opozice pravděpodobně nebude mít dost hlasů. Ukrajinci musí ode dneška počítat s pravidelnými každodenními odstávkami elektřiny. Důvodem jsou obnovené ruské útoky na energetiku, taky příchod chladného počasí a začátek topné sezóny.
2: Provozovatel přenosové soustavy společnost Ukrenergo oznámila, že ode dneška budou stabilizační přerušení dodávek proudu trvat 3 hodiny dopoledne a 5 hodin od pozdního odpoledne až do večera. Průmyslové podniky budou mít omezené dodávky proudu od rána do večera. V případě pokračujících ruských útoků na elektrárny a sítě mohou nastat i mimořádné odstávky elektřiny mimo harmonogram. Největší soukromá elektrárenská společnost DTEK k omezení dodávek přistoupila už včera. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Krajský katastrální úřad ode dneška zavírá svou pobočku v Bruntálu. Lidé z regionu teď budou muset nově jezdit vyřizovat svou agendu do Krnova. Podle bruntálské radnice to sníží dostupnost služeb v okrese. Krajský katastrální úřad ale upozorňuje, že lidé mohou vyřídit řadu věcí online. Sport. Česká fotbalová 21 si zajistila postup do baráže o postup na evropský šampionát. V kvalifikaci Češi porazili Bulharsko díky brance Maška 1-0 a v tabulce skončí druzí. Nováček české fotbalové reprezentace Ryan Nadery se připravuje na premiéru v národním týmu. 23-letý útočník skotských Rangers se po vyřízení dokumentů připojil k národnímu týmu a mohl by dostat příležitost už v sobotu v Lize národů proti Španělsku. Sám Nadery věří, že do stylu trenéra Santiho Denii dobře zapadne.
3: Když hraju, že prostě dám všechno na hřišti, nikdy se nevzdám. Jsem vysoký, takže mě můžou spoluhráči přihrát jako vysokým míčem, ale taky po zemi jsem rád, když hrajem pořádně fotbal. Já si myslím, teď Santi to je vdaný a že do toho budu dobře pasovat.
0: Češi zítra odletí do Španělska, kde budou hrát v sobotu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D6 za Kněževsí a nehoda na D10 za Mladou Boleslaví. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů nebezpečná situace za Kněževsí. Na kilometru 57,5 leží na vozovce sražené divoké prase.
6: V levém pruhu rovno uprostřed je velikánský divočák sražený. Není to moc dobře vidět, je tam tma.
5: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy máme hlášenou nehodu za Mladou Boleslaví. Na 41. kilometru budou u ní zřejmě zasahovat záchranáři. Počítejte proto s omezením a možným zdržením. U Hodonína pozor na nehodu na silnici 55 do Veselí nad Moravou. U Rohatce auto srazilo srnu. Připravte se na překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. Na Českomoravské vrchovině a na severu Čech může foukat silnější vítr. Ve Frýdlantském výběžku s nárazy až kolem 70 km za hodinu. Večer by měl slábnout. Tolik zprávy. A začíná ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
7: Dobré ráno, je 1. října, ještě 3 měsíce budeme psát letopočet 2026, no a za měsíc budeme mít přezuto na zimní a Vánoce budou o něco dřív. Tak ať se daří, dobré ráno.

0: Dobré ráno, 5 hodin 8 minut, k tomu čtvrtek, den, kdy začínají platit státem regulované ceny pohonných hmot, mělo být tedy patrné už na informačních totemech u čerpacích stanic, tak schválně až kolem některé pojedete, tak se podívejte, jak to dopadlo v praxi. Ranní Radiožurnál se tomu bude věnovat stejně jako teď aktuálnímu tématu týkajícímu se menších nemocnic v Česku. Ty se bojí, že nebudou moc naplno využít drahé přístroje. Ministerstvo zdravotnictví chce část péče soustředit do vybraných specializovaných center. Tak například příbramská nemocnice by pak nemohla využít nového robota na onkologické operace a na další zákroky.
1: Operujeme objemnou cystu ledviny, takže musím uvolnit ledvinu, najít stěnu té cysty.
2: Vysvětluje mi primář urologického oddělení příbramské nemocnice Pavel Hanek. Sedí u ovládacího panelu robota na operačním sále.
1: Těmi joysticky, kterými ovládám nástroje, zároveň vlastně musím mačkat pedál nohou.
2: Podle primáře se jedná o zákrok, u kterého si celý tým může procvičit robotické operování.
3: Pokud mám hodnotit urologii, tam je jednoznačně naprosto největší přínos u operací nádorů prostaty. Na druhém místě záchovné operace při nádorech ledvin.
2: Právě o operace ledvin a prostaty by zdejší urologické oddělení mohlo přijít po centralizaci vybraných zákroků. Za robota nemocnice zaplatila přes 100 milionů korun. Asociace českých a moravských nemocnic podle předsedy Michala Vaše podporuje centralizaci těch zákroků, kterých nemocnice neprovádí mnoho. U těch častějších má ale výhrady.
4: Jednak by se zhoršila dostupnost péče v regionálních nemocnicích, jednak by to mohlo odradit mladé lékaře nastupovat do těchto regionálních nemocnic.
2: Vedení rezortu ale argumentuje především zkušenostmi lékařů. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO by některé výkony neměly zůstávat v nemocnicích, kde je operatéři provádějí jen v jednotkách nebo nižších desítkách případů.
5: Pokud jsem viděl některé třeba nemocnice, které prostě v minulém roce provedly například takzvané prostatektomy 17 výkonů, tak si myslím, že to prostě je spíše neúplně dobře naplánované vynakládání peněz.
2: Lékaři v příbramské nemocnici provedli během září pomocí robota 40 různých operací. Ministerstvo zdravotnictví chce zejména onkologické zákroky převést do specializovaných center do roku 2030. Z Příbrami Laura Hájková, Radiožurnál.

0: vámi ranní Radio Žurnál, před námi aktuální zpravodajský přehled. Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila postup do baráže o účast na evropském šampionátu. Byli jsme u toho, reportáž nabídneme za chvíli.
1: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
2: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
3: Se kterými slovy nesouhlasil?
2: Česko. Vždycky po mě lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz.
1: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
2: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
3: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
1: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
3: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
1: Denně ve 14:15 odpoledne.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, ve 17:45. Aktuálně o tom, co se děje. Senát podpořil úmluvu o vzniku Mezinárodní komise pro posuzování nároků Ukrajiny na úhradu škod, který způsobilo Rusko. Vytvoření komise loni iniciovala Rada Evropy. Úmluvu podle ministra zahraničí Petra Macinky podepsalo 31 států. Vláda ji předložila i přes nesouhlas koaličního hnutí SPD a ještě ji posoudí sněmovna. Právě dnes začíná takzvaný růžový říjen. Celosvětová osvětová kampaň připomíná ženám, aby mysleli na prevenci. V Česku mají na mamografické vyšetření hrazené z veřejného pojištění nárok všechny ženy od 45 let. Podle Národního screeningového centra jich ale asi 40% na prohlídky nechodí. Víc si povíme po 17:30.
4: Překážka na D6 u Kněževsi a nehoda na D10 za Boleslaví. Na dálnici D6 z Prahy na Karlovy Vary je pozor, za exitem Kněževe z hoře Sedly na kilometru 57,5 leží v levém pruhu sražený divočák, ve tmě je velmi špatně vidět. A na D10 z Turnova na Prahu za Mladou Boleslaví opatrně těsně před exitem 41 bez Děčín, havarovalo tam nákladní vozidlo, skončilo převrácené mimo dálnici, dojíždějí hasiči, už začíná vznikat kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Dnes bude místy ještě tepleji než včera, někde se ale rozfouká velmi silný vítr. Čekáme jasné až polojasné nebe. Během odpoledne pak bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Teploty mezi 20 a 25 stupni, na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 16, na Šumavě bude zase tepleji až kolem 20 stupňů. A hlavně v pásu od jižní Moravy přes Českomoravskou vrchovinu až po Frýdlantský výběžek bude foukat silnější vítr s nárazy mezi 55 a 70 km v hodině. Večer bude vítr částečně slábnout. Krásný čtvrtek.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: máme ranní Radiožurnál 5.21. Česká fotbalová reprezentace do 21 let může i nadále pomýšlet na účast na Evropském šampionátu v příštím roce. Rozhodla o tom její výhra 1-0 v utkání základní skupiny nad Bulharskem. Lvíčata mají jistotu druhého místa, které znamená postup do baráže. Trenér týmu Michal Bílek.
1: Jsme se dostali sami trošičku pod tlak, protože jsme věděli, že prostě musíme doma vyhrát. Samozřejmě, ale musím říct, že to samozřejmě je obrovská radost, jo, když vidíte, že dvě minuty před koncem, že to tam lítá i ty centry, jo, že se jenom bráníme, tak ty nervy jsou, ale jo, je to radost potom.
2: O radost nejen trenéra Bílka, ale celého týmu i s fanoušky českých fotbalistů do 21 let se na začátku druhého poločasu postaral kanonýr Lukáš Mašek, který přesně zamířil po krásné přihrávce Pavla Kačora.
3: Byla to fantastická přihrávka, takže už vlastně šlo jenom o načasování, aby to nebylo offside, a pak mi křižoval v obránce, takže jsem zvolil dobrou ránu na zadní tyč.
2: Příchod Kačora na hřiště měl pro obraz hry českého týmu po změně stran zásadní vliv. Výkon 20-letého záložníka Slávie chválil i trenér Bílek.
1: Pavel tady to splnil do puntíku. Nejenom, že nabíhal, ale byl silný s míčem. Určitě splnil to, co jsme od něj chtěli.
2: Jeden ze strojců vítězství si ale po zápasovou radost se svými spoluhráči užít nemohl. V závěrečných minutách se totiž řítil sám na branku, přišlo podražení od bulharského stopera Pavlova a Kačor opouštěl hřiště na nosítkách.
1: Má problémy s ramenem a jel do nemocnice, jinak pravděpodobně nevypadá to dobře.
2: Odhadoval se smutným hlasem na pozápasové tiskové konferenci trenér Bílek a také Lukáš Mašek měl jasno, jak se k této nepříjemné situaci kabina postaví.
3: Mu přeju, ať to není nic vážného. Gól jsem dal sice já, ale polovina gólu jde dneska za ním a asi za ním pojedem.
2: Česká fotbalová Lvíčata prostě ukázala, že nejsou dobrá parta pouze na hřišti, ale i mimo travnatý pažit. Vážnost zranění Pavla Kačora se teprve ukáže. Je ale možné, že v listopadové baráži bude národnímu týmu do 21 let chybět. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: 60 bývá čas na bilancování. Loufanánek Hagen ale místo klidného ohlížení přichází s novým albem a písní, ve které se potkává víno, marihuana, starý zákon i Morava. Jak se z punkového rebela stal šedesátník a co všechno se vejde do jeho hudebního života? Loufanánek Hagen bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál půl šesté. Další zprávy Tereza Tomášková.
4: Česká obec Sokolská chce po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píšou v dopise, který má Radiožurnál k dispozici. Podle interního auditu si Eliška Kolding neoprávněně převedla na své účty celkem 40 milionů korun. Když se na to přišlo, spáchala sebevraždu. Argentinský prezident Javier Milei se ve Francii setká s prezidentem Emmanuelem Macronem. Přednese taky projev Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj o ekonomické situaci Argentiny. Milei v Paříži předsedá obchodnímu fóru, které má přilákat evropské investory do jeho země. Stát se znovu pokouší prodat zámek Štiřín. Dnes už po desáté. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, zámek a okolní pozemky nabízí opakovaně od roku 2024. Původní cena byla 3 miliardy a 300 milionů korun.
2: Sport.
4: Hokejisté Vsetína vyhráli v Přerově 5-0 a posunuli se před rezervu Pardubic na první místo tabulky Maxaligy. V dosavadních 8 zápasech zatím neprohráli a navíc mají oproti nejbližším soupeřům utkání k dobru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D6 za Kněževsí a nehoda na D10 za Mladou Boleslaví. Na dálnici D6 z Prahy na Karlovy Vary obezřetně za sjezdem na Kněževes na kilometru 57,5 leží v levém pruhu sražený divočák, ve tmě je špatně vidět. Na dálnici D10 z Turnova na Prahu u Mladé Boleslavy je v dlouhodobém omezení mezi exity 46 Kosmonosy a 41 Bezděčín, navíc noční zúžení do pravého pruhu a na jeho konci teď na 41. kilometru navíc zasahují hasiči. Převrátilo se tam nákladní vozidlo mimo komunikaci. Podle policie se projíždí přes stavbu, čekejte kolonu už od sjezdu 44 Boleslav Centrum a zdržení 20 minut narůstá. Na silnici 18 s Příbrami na Rožmitál za Bohutínem opatrně u odbočky na Lás hlášená čerstvě nehoda, míří tam hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Nad Českem je aktuálně jasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě je mraku o trochu víc, tam je až polojasno. Teploty jsou opět ve velkých rozdílech. Pohybujeme se v rozmezí od -5 na Kvildě Perle na Šumavě až po téměř 18 stupňů ve Frýdlantu nebo v Hejnicích, kde jsou tak vysoké teploty kvůli silnému jihovýchodnímu větru. Ten bude právě ve Frýdlantském výběžku, ale i na Českomoravské vrchovině a částečně i na jižní Moravě foukat ještě i dnes. Jeho nárazy mohou dosahovat až 70 km v hodině. Odpoledne ale a večer bude vítr slábnout. Jinde povane jen slabý nebo mírný vítr. Počasí bude stále slunečné, jasné až polojasné nebe, doplní teploty mezi 20 a 25 stupni. Na horách od 16 po 20 stupňů, nejtepleji bude na Šumavě. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
7: Dobré ráno, Marcela Halová. S počasím začal další měsíc, je to říjen a je to říjen, který je růžový a k němu patří také jedna číslovka, sice 45. 45 let, právě od tohoto věku by měly ženy začít chodit každé 2 roky na mamograf. Ne všechny, ale na tuto možnost prevence rakoviny prsu slyší. Lékaři na to upozorní právě u příležitosti osvětové kampaně nazvané Růžový říjen a my jim dáme za chvíli prostor.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dobré ráno, 7 minut po půl šesté, tak nám začal růžový říjen, že nám připomíná, aby mysleli na své zdraví a zašli po 45 za 2 roky na mamograf. Podle dat Národního screeningového centra na toto preventivní vyšetření skoro 40% žen nechodí. Lékařům se přitom právě díky němu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu, kde je šance na uzdravení absolutně nejvyšší.
1: Dobrý den, jdu na mamograf a mám tady žádanku.
2: Hlásí se 57letá Mirka na recepci mamodiagnostického centra ve fakultní nemocnici Bulovka.
3: Já vás poprosím vyplnit tady ty rizikové faktory.
2: V krátkém dotazníku Mirka vyplňuje, jestli měl někdo z její rodiny karcinom prsu, vaječníku anebo jiné nádorové onemocnění. Krátce na to už míří na mamograf.
4: Slečete se do půl těla vršek, boty si necháte.
2: Upozorňuje ji radiologická asistentka Martina Černá.
5: Budu za prso tahat a budu ho trochu mačkat.
4: Výborně.
2: Během několika minut tu vzniknou celkem 4 snímky, po 2 zepředu a z boku.
4: Je to všechno.
5: A chvilku počkáte v čekárně na výsledek, ano?
1: Děkuju.
2: Obrázky mezi tím putují do počítaček primářce mamocentra Lívy Večeřové.
6: Vyloučení nádoru v prsu vyžaduje skutečně velkou přesnost a hledáme nádory, které jsou často menší než 5 mm.
2: Vysvětluje lékařka, proč sedí za monitorem s vysokým rozlišením.
6: Vidíme, že ta žláza mamograficky je velmi dobře přehledná.
2: Primářka postupně všechny 4 snímky zhodnotí. Totéž udělá později nezávisle na ní ještě další lékař. Zároveň je posoudí i umělá inteligence. Podobná praxe je podle Lívie Večeřové běžná na přibližně třetině pracovišť u nás.
6: My víme, že když to označí Ačkem, ten prs je tukový, dobře přehledný. Celkovou rizikovost ohodnotila 11%. V tom prsu se skutečně nic zásadního nevyskytuje.
2: Říká lékařka a zvedá se od počítače.
6: Takže já jdu pro pacientku. Screeningová mamografie byla v pořádku. Vy přijdete k nám až za 2 roky. Samozřejmě, kdyby se vyskytl nějaký problém přes vašeho gynekologa nebo praktického lékaře, se objednáte u nás na kontrolu.
1: Děkuju.
7: Takže dobře to dopadlo, Mirko, odechla jste se.
1: Takovej kámen vždycky spadne.
2: Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen v České republice i ve světě. Z fakultní nemocnice Bulovka, Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
3: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
3: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Tři čtvrtě na šest. Je 1. října, tak od dneška znovu platí regulace cen pohonných hmot. Maximální ceny na každý den bude určovat ministerstvo financí. Za litr nafty dnes zaplatíme maximálně 48 korun a 72 haléřů, no a za benzín nejvýše 46,14. No a daňovou úlevu na pohonné hmoty od dneška zavedlo také sousední Německo. Litr benzínu a nafty u čerpacích stanic tam tak může zlevnit v přepočtu až o 4 koruny. Přesně před 100 lety vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na počátku měl pouhých 20 členů, dnes jich je v tělese bezmála stovka. Jubilejní sezóna rozhlasových symfoniků nabídne i mimořádné projekty, jako třeba koncert s kapelou Monkey Business.
5: Nehody na D10 u Boleslavy, také na trase Příbram-Rožmitál. Na D10 se z Turnova na Prahu těsně před sjezdem na Bezděčín na kilometru 41 se nákladní vozidlo převrátilo mimo komunikaci. Je to v dlouhodobém omezení, kde je navíc noční zúžení jenom do pravého pruhu. Takže teď se tam jezdí přestavbou, kolona na 15 minut od sjezdu 46 Kosmonosy. Odtamtud se dá v osobním autě jet přes město a na dálnici zpátky za Bezděčínem. Na silnici 18 s Příbrami na Rožmitál za Bohutínem u odbočky na Lás se převrátilo osobní auto mimo komunikaci. Čekejte omezený průjezd. A uzavřená je silnice 648, stará cesta z Českého Těšína na Frýdek místech v Dolních Tošanovicích. Auto tam srazilo cyklistu, jeďte po dálnici. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: Stále ještě platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, která varuje před silným nárazovým větrem. Týká se Frýdlantského výběžku, kde budou nárazy o rychlosti až kolem 70 km v hodině. Se silným větrem se potkáte ale také na Českomoravské vrchově nebo i na jižní Moravě. V poledne ale výstraha meteorologů končí a během odpoledne už by se měl vítr utišit. Počasí ale bude stále ještě krásné, slunečné, s teplotami mezi 20 a 25 stupni. Odpoledne bude nad naším územím od západu mraku přibývat a v noci už čekáme právě v západních Čechách zataženo. Zítra se tam též objeví i dešťové přehánky. Krásný den.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 5.50. Pokud jste včera šli třeba kolem pevnosti Hanička v Orlických horách, tak jste to viděli na vlastní oči. Hasiči tam ve středu nacvičovali zásah u rozsáhlého požáru. Na místě byly desítky cisteren, policejní vrtulník i drony.
1: My potřebujeme ty jednotky nějakým způsobem naučit trošičku jinou taktiku, práce s menším množstvím vody.
2: Říká v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách vedoucí cvičení kapitán Luboš Socha z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a zároveň vysvětluje, proč si pro cvičení vybrali jedno z nejnáročnějších míst v kraji.
1: Není tady ta voda, máme tady problém s pokrytím signálu, takže si vyzkoušíme nějaký technologie, tak aby jsme si zesílili signál a ten terén je tady taky poměrně složitý.
2: Právě nedostatek vody je při hašení v tomto terénu jedním z hlavních problémů.
1: Protože tady v lese nejsou téměř žádné zdroje vody. Kor teďka, jak jsou ty sucha, tak veškeré potoky, všechno je tady vyschlé.
2: Hasiči proto natáhli zhruba 10 kilometrů hadic. Nejdelší vedení měří asi 6 kilometrů a vodu přivádí z řeky Divoké Orlice v Bartošovicích až na Panské pole.
1: Takže ono je jenom, když naplníme nějaké dlouhé vedení, tak ta spotřeba vody je enormní.
2: Hasiči si proto zkoušeli situaci, kdy není možné oheň jednoduše uhasit vodou. V lese vytvořili protipožární pás, který má zabránit dalšímu šíření požáru.
1: Takže kdyby to nějakým způsobem nebylo tady obkopané, tak ten požár se může znovu začít šířit.
2: Podle kapitána Luboše Sochy navíc není vždy nejlepší snažit se požár zastavit přímo v místě, kde hoří.
1: Obětujeme kus lesa, ale zastavíme to na místě pro nás výhodném. Je to z hlediska bezpečnosti těch hasičů.
2: Situaci ze vzduchu během cvičení sledovali také drony s termokamerami. Plukovník Jiří Studnička vysvětluje, k čemu jsou hasičům při tak rozsáhlém zásahu dobré.
3: Pohyby jednotek, šíření požáru a v podstatě všechny ty signály z těch dronů jsou staženy do takzvané skupiny podpory řízení, která má tady zobrazovací pracoviště. Na tom zobrazovacím pracovišti velitel zásahová štáb vidí komplexní přehled o té operační situaci.
2: Kromě dronů se do cvičení zapojil také policejní vrtulník letecké služby. Několikrát nabral vodu na pastvinách a schodil ji nad cvičným požárem. Podle hasičů cvičení splnilo svůj účel. Ověřili si dálkovou dopravu vody, koordinaci jednotek i nové taktiky hašení. Další podobné cvičení už připravují a v dalších letech by se mělo uskutečnit na území jednoho z českých národních parků. Jiří Hofmann, Radiožurnál.
4: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
5: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
4: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
5: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
4: Třikrát dvojité V paměť národa.cz.
5: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
4: V sobotu od 21 hodin.
5: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: tonight.
1: Hovory zlán se vrací.
2: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
1: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
2: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
1: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
2: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů zlán.
1: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
2: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Radiožurnál v 6 hodin. S dalšími zprávami je tu Tereza Tomášková.
4: Poslanci by dnes mohli hlasovat o možném vyslovení nedůvěry vládě. Poprava Američanky, které soud na poslední chvíli zastavil vykonání trestu, nakonec bude, rozhodl o tom americký nejvyšší soud. Čeští fotbalisté do 21 let porazili Bulharsko a zahrají si baráž o evropský šampionát. Po nehodě je kolona na dálnici D10 směrem na Prahu u Mladé Boleslavy. A bude slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty až 25 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslanci by se mohli dnes dostat k hlasování o možném vyslovení nedůvěry vládě. Sněmovna se návrhu bude věnovat už třetí den.

0: příští rok se schodkem 386 miliard korun, který je podle opozičních poslanců příliš vysoký. Americký stát Tennessee může přistoupit k popravě Christy Pajkové. Rozhodl o tom nejvyšší americký soud. Zvrátil tak včerejší rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu ženy hodinu před vykonáním zastavil. Odvolací soud chtěl prověřit, jestli tvrzení odsouzené o sexuálním zneužívání a znásilnění v dětství byla tehdy dostatečně zohledněna před vynesením verdiktu. 50-letá Pajková byla odsouzená k trestu smrti za vraždu spolužačky, kterou spáchal v roce 1995 se svým tehdejším přítelem a další spolupachatelkou. Tehdy jí bylo 18 let. Má být vůbec první ženou popravenou v Tennessee za posledních 200 let. Textař, básník, divadelník a komik Jiří Suchý slaví 95. narozeniny. I v tomto věku přiznává, že neumí odpočívat a jen během října se na scéně Semaforu, který před 67 lety založil, objeví 8krát.
1: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
2: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95 stál na jevišti. V nadcházející 68. sezóně divadla chystá dvě premiéry.
1: Ta první, to je taková polopremiéra vlastně, jmenuje se to Bludička.
2: Vy jste rozparceloval Kytici.
1: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem pod vrch, to není žádnej erben, to jsem udělal já.
2: K narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja, na němž Hana Hegerová zpívá texty Jiřího Suchého. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i výpravná publikace Jiří Suchý kabaret v duši. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
3: Sport. Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila postup do baráže o účast na evropském šampionátu v příštím roce. Druhé místo ve skupině si zajistila výhrou 1-0 nad Bulharskem v Hradci Králové. Rozhodující gól dal svou pátou trefou v kvalifikaci útočník Lukáš Mašek.
4: Myslím si, že nějaká nervozita tam byla, ale Bulharsko jsme vlastně do ničeho nepustili, ty šance jsme měli my, takže si myslím, že to bylo hlavně o jednom gólu a šli jsme si zatím víc my.
3: Fotbalisté Bohemians postoupili do osmifinále domácího poháru. Na hřišti třetiligového Vsetína zvítězili 5-0. Hned 4 branky dal Ladislav Krobot.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 před Brnem a taky na D11 za Poděbrady. Na D1 před Brnem směrem z Prahy už se kamiony řadí v pravém pruhu za sjezdem na Rosice od 180. kilometru. Kolem exitu 182 Popůvky krátce brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Poděbrady vzniká kolona z 36. kilometru. Je to teď až na 20 minut do omezení mezi sjezdy 35 Pečky a 25 Sacká. Tam bylo noční zúžení do jednoho pruhu, už by mělo končit. Na dálnici D10 z Turnova na Prahu u Mladé Boleslavy se v omezení za sjezdem 46 Kosmonosy kolona dala do pohybu. Zdržení už není dlouhé, jednak po noční uzavírce už je průjezdný i levý pruh, ten převedený do protisměru a u nehody na 41. kilometru se kolem nákladního vozu převráceného mimo komunikaci taky projíždí. A na 49. pozor, kousek za Vizovicemi na Valašskou Polanku, leží tam sražená srnka. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
7: Dobré ráno, 1. říjnové, nový měsíc, začínáme tedy regulací cen pohonných hmot. Říjen je také v rámci kampaně prevence rakoviny prsu nazvaný jako růžový říjen. No a další novinka dneška je, že rektoři společně s ministrem školství Plagou v pražském Karolínu slavnostně zahájí akademický rok na vysokých školách. No a hned večer s ním budou jednat o aktuální problematice vysokého školství. I tohle je téma pro ranní Radiožurnál.
5: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut po 6. Radiožurnál. V Pražském Karolínu dnes rektoři slavnostně zahájí akademický rok na vysokých školách. Podle České konference rektorů se ho zúčastní i politici, včetně ministra školství Roberta Plagy za ANO, zástupci vysokých škol a také dalších institucí, tak například Akademie věd. Jak bude ten letošní rok na vysokých školách asi tak vypadat, tak to nám poví redaktor Jan Duchoslav. Vítej.
1: Dobré ráno. Do prvních ročníků bakalářských a dlouhých magisterských studijních programů podle aktuálních odhadů České konference rektorů nastoupí kolem 64 tisíc nových studentů. To představuje přibližně 74% všech úspěšných prvomaturantů v letošním roce. Na dnešní slavnostní zahájení akademického roku naváže zasedání pléna České konference rektorů. Dnes večer budou rektoři mimo jiné jednat s ministrem Plagou například o financování školství, vědy a výzkumu v Česku. Jednat budou i o přípravě zákona, který by státu umožnil objednat si u vysokých škol absolventy určitých oborů.
0: Akademický rok začíná. Jan Duchoslav, díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A také Rolling Stones.

0: S vámi Radiožurnál Rolling Stones, takhle hraje kapela založená před neuvěřitelnými 64 lety. No a hraje symfonický orchestr Českého rozhlasu založený před 100 lety. Tak na to v raním Radiožurnál dojde ještě před 6:30. Přejeme dobré ráno, 6:15. Izrael posílí bezpečnostní kontrolu pilotů, kteří létají z a do Izraele. Uvedl to mluvčí kanceláře premiéra Benjamina Netanyahua. Izrael tak reaguje na středeční incident na palubě letadla společnosti Fly Dubai, kdy jeden z pilotů během letu z Dubaje do Tel Avivu zřejmě nožem napadl a zranil druhého pilota. Neštěstí dokázali zabránit cestující. Stát se znovu pokouší prodat zámek Štiřín. Dnes je to už po 10. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se zámek a okolní pozemky snaží prodat od roku 2024. Původně za něj chtěl 3 miliardy a 300 milionů.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy už za Domašovem na 177. kilometru je pravý pruh plný kamionů až k D2, kolem sjezdu 182 Popůvky je fronta i v levém pruhu. Na D11 z Hradce Králové na Prahu se tvoří kolona od exitu 39, Poděbrady je to až na 20 minut do omezení mezi sjezdy 35 Pečky a 25 Sacká. A D10 z Turnova na Prahu v omezení u Boleslavy mezi exity Kosmonosy a Bezděčín je průjezdná už bez delšího zdržení. Po nehodě na 41. kilometru budou převrácené vozidlo z příkopu vyprošťovat později. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše nad severovýchodní Evropou, kolem ní k nám proudí teplý vzduch od jihu. Během dnešního dne ale její vliv bude částečně slábnout a od západu k nám bude postupovat studená fronta, která se ale ve vyšším tlaku bude pozvolna rozpadat. Dnes tedy jasno nebo polojasno, odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Teploty vyrostou místy až k 25 stupňům. Pokud míříte nahory, pak se připravte na teplotu kolem 16, na Šumavě dokonce kolem 20 stupňů. A také bude větrno. Od jižní Moravy přes Českomoravskou vrchovinu až po severní Čechy vás může překvapit silný nárazový vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 6 hodin 20 minut, velmi znělý hlas, tak tohle byl Ray Dalton, což je americký zpěvák, který pochází ze Seattlu a původně svou kariéru začínal jako gospelový sborový zpěvák a zpíval také R&B, teď jste ho slyšeli v ranním radiožurnálu. K našemu vysílání patří samozřejmě informace a pochopitelně rozhlas nemůže existovat také bez hudby. Což bylo jasné už dávno, tedy hned v roce 1923, když tehdy začal vysílat na vlnách radiožurnál. No a o pouhé 3 roky později vznikl orchestr radiožurnálu, což je, dá se říct, předchůdce symfonického orchestru Českého rozhlasu. A dnes je tomu na den přesně 100 let.
1: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jenom jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
2: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát. Jméno tohoto prvního rozhlasového dirigenta zůstává dnes už téměř pozapomenuto.
1: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci. Musíme si uvědomit, že ten orchestr ze začátku hrál z listu, že musel velmi pohotově nastudovat velmi široký repertoár a právě tahle schopnost pro toho Jošku Charváta musela být nejvýznamnější.
2: Tuto dovednost prvního dirigenta orchestru radiožurnálu oceňuje i Petr Popelka, který donedávna působil v pozici šéfdirigenta Sočru.
3: Mnohdy byli i lidi, že, kteří dokázali, nevím, se chtěla zahrát velká nějaká symfonická skladba, ale hold ensemble byl menší, takže se různě aranžovalo. Tohle to museli být lidi, kteří byli strašně pohotoví.
2: Orchestr měl pouhých 20 členů, rozšířil ho v roce 1929 až Otakar Jeremiáš, který úroveň tělesa významně pozvedl.
4: Jistě se pamatujete, jak to začalo skromně, bylo nás málo.
2: Takhle Jeremiáš vzpomínal na přelom 20. a 30. let v roce 1956, když si orchestr připomínal 30. výročí vzniku. Z té narozeniny bude orchestr slavit celou sezónu, do níž vstoupil s novým šéfdirigentem Eliasem Grandim. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
5: Co dělat, když je vaše dítě pořád online?
6: Jak s dospívajícími potomky řešit náročné rodinné otázky?
5: A jak předejít tomu, aby se dítě sebepoškozovalo?
6: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
5: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí, s experty na konkrétní témata a postupy.
6: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
5: Rozhovor každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
6: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
5: Azurit a jeho vůně.
6: Radiožurnál půl sedmé. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: Od dneška nejméně na měsíc platí v Česku regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje Ministerstvo financí. Litr benzínu Natural se tak dnes smí prodávat maximálně za 46 korun a 14 haléřů za litr a nafta za 48,72. Je to součástí opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marži obchodníků. Na Ukrajině dnes začínají pravidelné odstávky elektřiny. Dodávky proudu budou každý den přerušené 3 hodiny dopoledne a 5 hodin během večera. Oznámila to státní ukrajinská energetická společnost. Důvodem jsou intenzivní ruské útoky na energetiku i příchod chladného počasí, kdy bude spotřeba elektřiny stoupat. Výpadky můžou v případě dalších ruských útoků na infrastrukturu nastat i mimo vyhrazené časy. Ostravou dnes bude jezdit Havlova literární tramvaj. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida si tak připomenou nedožité 90. narozeniny významného dramatika, disidenta a prezidenta. Tramvajový vůz studenti vyzdobili portrétem a citáty Václava Havla. Tramvaj vyjíždí už za půl hodiny a na ostravských tratích se bude pohybovat až do 15 hodin.
0: Sport.
7: Fotbalista Cristiano Ronaldo opustil portugalskou reprezentaci den před zápasem Ligy národů v Dánsku. 41-letý útočník o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. Reprezentační trenér Jorge Jesus v neděli Ronalda při výhře v Norsku nechal na lavičce. Na tiskové konferenci pak oznámil, že mezi náhradníky měl být i dnes v Kodani.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Brnem a taky na D11 u Poděbrad. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se do zúžení u D2 sunou kamiony v pravém pruhu už z kilometru 173 opatrně kuze za sjezdem na Domašov. V Brně přímo na městském okruhu potíž v Královopolském tunelu směr Svitavy kvůli příliš vysokému vozidlu je provoz zastavený, vzniká kolona v Žabovřeské před tunelem. Na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu počítejte s kolonou od sjezdu na Poděbrady a Nymburk z 39. kilometru, je to asi na 20 minut, do dlouhodobého omezení mezi sjezdy na Pečky a Sackou, kde je navíc protažené do 8 hodin ráno zúžení do jednoho pruhu. Na D10 z Turnova na Prahu se omezením u Mladé Boleslavy mezi sjezdy na Kosmonosy a Bezděčín jede teď oběma pruhy bez delšího zdržení. Jak to vypadá v tom pravém na 41. kilometru u kamionu převráceného mimo komunikaci?
9: Je tam světelná šipka. Nají se tam do nového úseku asi 50 metrů a je tam jen takový malý schůdek.
8: A v Praze ožívá ranní provoz, už se sune kolona mimo jiné Libereckou dolů do Holešoviček a před Blanku. Plní se už i východní okruh směr Lanový most mezi sjezdy z D11 a na Běchovice. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: těchto dnech zažíváme typické babí léto, tedy slunečné a teplé počasí. Jasné noci jsou ale velmi chladné, místy dokonce klesají teploty pod nulu. Přes den ale teploty vyskočí do nadprůměrných hodnot, takže rozdíl mezi ranními a odpoledními teplotami je na jednom místě až 25 stupňů. Nejcitelnější rozdíly jsou v mrazových lokalitách, kde například dnes klesla teplota k minus 5, tolik je například na Kvildě Perle. Přes den je ale právě na Šumavě nejtepleji z našich hor. Tam stoupá teplota až ke 20 stupňům. Jinde v tisíci metrech nad mořem ukazují teploměry kolem 16 stupňů Celsia. A ve středních a nízkých polohách pak naměříme od 20 do 25 stupňů. Pocitovou teplotu dnes ale bude snižovat silný nárazový vítr, který potkáte hlavně ve frýdlantském výběžku, také na Českomoravské vrchovině a na jižní Moravě. Tam všude vás mohou překvapit nárazy větru o rychlosti mezi 55 a 70 km v hodině. K večeru ale bude vítr slábnout. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
6: Dobré ráno, Marcela Halová počasí, no a naše reportérka ve Spojených státech Jana Ciglerová za chvíli o Václavu Havlovi, a to proto, že v newyorské národní budově si krajané na gala večeru připomněli nedožité 90. Václava Havla. Promluvila k ním také vdova Dagmar Havlová a jaké to na místě bylo, uslyšíte už za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: down on me. Radiožurnál 638, nedožité 90. Václava Havla si lidé nepřipomínají jenom v Česku. V New Yorku před chvílí skončil gala večer, kterým centrum Václava Havla uctilo památku bývalého prezidenta v České národní budově. Mezi hosty přijela z Prahy vdova Dagmar Havlová a z Washingtonu také Alice Albrightová, tedy dcera bývalé americké ministryně zahraničí a Havlovy blízké přítelkyně. No a přímo v sále nechyběla také naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Jano, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ten gala večer se konal v Národní budově, tedy v budově, kterou si čeští přistěhovalci postavili za vlastní peníze v 19. století. Jaká tam byla atmosféra? Slavil se spíš člověk nebo symbol?
1: Mezi stoly se mluvilo česky i anglicky. Ta Národní budova je ostatně sama vypráví příběh krajané, kteří tehdy odešli z Čech dávno před komunismem. Ji postavili, aby měli kde zpívat a cvičit a mluvit česky. A to se jim vlastně plní i dodnes, protože v ní sídlí konzulát, sídlí v ní také České centrum. No a slavilo se tam dneska večer, nebo včera večer pro vás obojí. Ti, kdo znali Václava Havla osobně, tak vzpomínali třeba na jeho humor, na jeho ostych, ale i na jeho zvědavost, a pro ty ostatní, hlavně pro Američany bych řekla, byl pořád symbolem. Je to disident v jejich očích, který šel kvůli boji za svobodu do vězení a pak se stal prezidentem a v roce 1990 promluvil ke kongresu.
0: Promluvila i Dagmar Havlová, co hostům řekla, zavzpomínala na manžela osobně, nebo spíše mluvila o tom, co by Havel říkal tomu dnešnímu světu?
1: Dagmar Havlová Václava Havla znala z obou těch poloh a o nich také vyprávěla. Nejdřív o tom, jak na něj vzpomíná ona, že zatímco ostatního mají jako politickou osobnost, tak ona na něj myslí jako na svého muže, na jeho humor, na jeho schopnost pozorovat svět kolem sebe. Ale pak také zmínila to, jak by vlastně reagoval na dnešní svět, že by podle ní chtěl, aby lidé zůstali laskaví, zvědaví a odpovědní, ale hlavně, aby nestráceli naději.
0: Na gala večer přijela i Alice Albrightová dcera Madeleine Albrightové, se kterou se Havel přátelil, navázala na tohle rodinné pouto?
1: Ano, navázala a Českému rozhlasu vyprávěla, jak se Václav Havel a její maminka přátelili. Poslechněme si ji.
2: Well, President Havel and mom were very good friends.
1: Podle ní by si Madeleine Albright dneska dělala starosti se současným vývojem, ale vždycky věřila v sílu občanské společnosti. To je ostatně spojovalo s Václavem Havlem a říkala, že ve zdravé společnosti jsou důležitá zdravá, tedy silná a nezávislá média.
0: Z New Yorku naše zpravodajka Jana Ciglerová, tentokrát přímo z centra krajanského, kde se připomínal Václav Havel. Děkujeme a naslyšenou.
1: Hezké ráno.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 3:47. Poslanci by se na dnešní mimořádné schůzi mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě. Opozici vadí hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Na vyslovení nedůvěry opozice pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů. Vládní koalice má ve sněmovně většinu. Víc o tom budeme mluvit krátce po 7. hodině. Vojenská akademie ve Vyškově slaví 30 let. Výročí si připomene slavnostním nástupem vojáků v dědických kasárnách. V 10 hodin dopoledne nad městem přiletí letouny Casa a Gripen. Vojenská akademie slouží ke vzdělávání a výcviku vojenských profesionálů a příslušníků aktivní zálohy armády České republiky.
3: Zdržení na D1 před Brnem i D11 u Poděbrad. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy za Domašovem první část kolony kamionů začíná na kilometru 169 v pravém pruhu, za exitem 182 popůvky pak proměnlivě brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy je v dlouhodobém omezení mezi exity Pečky a Sacká, navíc zúžení do jednoho pruhu a před ním se popojíždí teď až 40 minut od exitu 39 Poděbrady. Za ním je ucpaná už i silnice 38 do kruhového objezdu před Teskem. D10 z Turnova na Prahu v omezení mezi Boleslaví a Bezděčínem průjezdná plynulé, po nehodě na 41. kilometru budou převrácený kamion vyprošťovat později. A na D5 z Plzně před Prahou kolona od Rudné už ze 7. kilometru i osobní auta, táhne se to na okruh k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Denní maxima se budou stále pohybovat kolem 20, místy vystoupají až k 25 stupňům. Déšť se objeví jen ojediněle pravděpodobně zítra, kdy se mohou hlavně v západních Čechách objevit dešťové přehánky. Počasí babího léta u nás vydrží ještě nejméně týden. Výraznější změnu zatím v nejbližších dnech nečekáme. Jediné, co bude trochu rušit krásné teplé slunečné počasí, bude ještě dnes do 12 hodin silný nárazový vítr, který bude foukat v pásu od jižní Moravy přes Českomoravskou vrchovinu až po frýdlantský výběžek. Krásný den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Marek Embora, ranní radiožurnál, 10 minut před 7 hodinou. Čeští fotbalisté mají po dvou zápasech Ligy národů 0 bodů. V dalším utkání už jim ale může pomoct nová posila, a sice útočník Ryan Nadery. Co může národnímu týmu nabídnout, tak o tom teď promluvíme s Jakubem Kantou ze sportovní redakce. Dobré ráno, Jakube.
1: Hezké ráno.
0: Ryana Naderyho čeští fanoušci zatím nejspíš příliš neznají, kdo to vlastně je.
1: Je mu 23 let, narodil se české matce a bulharskému otci v Drážďanech, hraje za skotské Rangers a o českou reprezentaci měl podle sportovního manažera Pavla Nedvěda velký zájem. Kvůli potřebným dokumentům dokonce sám obíhal úřady v Anglii, pokračuje Nadery.
2: Ty lidi se hodně snažili to co nejrychleji zvládnout. Já jsem taky se pokoušel cokoliv udělat, aby to klaplo. Jsem prostě rád, že jsem tady.
1: Říkal vytáhlý útočník Ryan Nadery, nejnovější posila české fotbalové reprezentace.
0: No a proč o Ryana Naderyho trenér Santi Denia tolik stál?
1: Nadery měří téměř 2 metry a nabízí tak českému útoku trochu jinou variantu fotbalisty, než je třeba Adam Hložek. Denia ho chtěl mít už původní nominaci, tedy Naderyho, jeho zapojení ale brzdily právě chybějící dokumenty. Dnes už se Nadery zapojí do dalšího tréninku národního týmu.
0: Tak nám ještě řekni, jestli můžeme Naderyho teď vidět už v tom nejbližším zápase.
1: Tak těžko říct, ale samozřejmě možné to je, pro sobotní utkání ve Španělsku už je k dispozici, ale jestli nastoupí a kolik toho odehraje, to rozhodne až trenér Santi Denia.
0: No a pro úplnost nám ještě teď tedy řekni, jaký je další program reprezentace?
1: Český tým se přesune do Španělska v pátek po dnešním dopoledním tréninku v Praze, v sobotu ve 8:45 večer pak nastoupí ve španělském Ovědu a v úterý ve stejný čas čeká české fotbalisty Anglie ve Wembley. No a ve vysílání radiožurnálu i radiožurnálu Sport nabídneme z obou zápasů přímé přenosy.
0: Slibuje Jakub Kanta ze sportovní redakce. Díky.
1: Naslyšenou.

0: si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengový nebo argotový výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:15.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Liga mistrů na Radiožurnálu.
2: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slávia.
1: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
2: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
1: Liga mistrů na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
3: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Pište.
4: Azurit a jeho vůně.
5: Je 7 hodin. A teď zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Stát ode dneška znovu reguluje ceny pohonných hmot. V Británii začíná rozsáhlá amnestie. Věznice dnes předčasně opustí prvních 700 vězňů. Česká fotbalová 21 porazila Bulharsko a má jistou baráž o postup na mistrovství Evropy. Kolony jsou na dálnici D11 v obou směrech před omezením u Poděbrad. A bude slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty až 25 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
6: Ceny paliv ode dneška znovu podléhají státní regulaci. Ministerstvo financí určuje na každý den maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice nabízet benzín a naftu. Jak se opatření projevilo na pumpách ve Zlíně a okolí, to sleduje reportérka Tereza Chrastinová.
7: Vláda na dnešní den stanovila cenová maxima na 48,72 haléřů za litr nafty a 46,14 haléřů za litr benzínu. A benzínky ve Zlíně a okolí na to zareagovaly různě. Včera ceny nafty na některých benzínkách byly i přes 50 korun za litr. Dnes je to o nějakou setinu ještě i pod stanoveným stropem. Na levnějších pumpách v okolí Zlína ale řidiči koupí naftu třeba i za 47,90. Benzín včera koupili řidiči v maximu za 46,90

0: Z britských věznic se dnes na svobodu dostane asi 700 předčasně propuštěných vězňů. Je to součást rozsáhlé amnestie, která je naplánovaná celkem v 10 vlnách. Má ulevit přeplněným věznicím. Týká se to pachatelů krádeží, napadení, vloupání nebo podvodů. Varšava se připravuje, že mezi propuštěnými budou i Poláci. Ti jsou jednou z největších skupin cizinců v britských věznicích.
1: Pokud Poláci předčasně propuštění z britských věznic nemají britské občanství, čeká je deportace. Polské ministerstvo zahraničí si stěžuje, že od britských úřadů nezískalo informace, kolika Poláků se amnestie a deportace týká, jakých trestných činů se dopustili, jakou část trestu si odpykali, ani jak budou jejich deportace vypadat. V anglických a velšských věznicích se nachází skoro 700 Poláků, tvrdí komunitní portál MyPolska.UK. U skotských a severoirských věznic aktuální statistiky chybí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Stát se znovu pokouší prodat zámek Štiřín, dnes už po desáté. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, zámek a okolní pozemky nabízí opakovaně od roku 2024. Původní cena byla 3 miliardy a 300 milionů korun.
2: Sport. Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila baráž o mistrovství Evropy v příštím roce. Tým trenéra Michala Bílka v Hradci Králové porazil Bulharsko 1-0 a před posledním zápasem s Portugalskem má jistou druhou příčku. Fotbalisté Bohemians vyhráli ve třetím kole domácího poháru na hřišti třetiligového Vsetína 5-0 a postoupili do osmifinále. Hned 4 góly se na hladkém průběhu zápasu podílel hostující útočník Ladislav Krobot.
3: Sedl mi úplně ideálně, jsem za to hrozně šťastný, jako celkově si myslím, že mi jako herně to úplně nešlo, ale jsem rád, že jsem nějak odměněn za tu práci, protože se snažím na tréninkách a takhle jsem rád, že jsem odměněn aspoň těma gólama.
2: Bohemians jsou 13. prvoligovým týmem, který si zahraje osmifinále MOL Cupu. Zápasy o postup ještě čekají Plzeň a Jablonec. Z týmu šance ligy jako jediná zatím neuspěla Olomouc, která vypadla po penaltách s Prostějovem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D11 u Poděbrad, taky na D5 před Prahou. Na dálnici D11 Hradec Králové Praha je v dlouhodobém omezení mezi exity Pečky a Sacká do 8 ráno, navíc zúžení do jednoho pruhu obousměrně, provoz kolabuje. Směrem na Hradec kolona začíná za sjezdem na Lysou kolem 23. kilometru, to je na 40 minut. Směrem na Prahu horší situace, od sjezdu na Jičín ze 42. kilometru je fronta už na hodinu. Ucpaná je i silnice 38 od exitu 39 k poděbradskému Tesku. Dál potom na 38. z Poděbrad na Mladou Boleslav pozor na nehodu na výjezdu z Krchleb, brzdí se v obou směrech. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se kamiony řadí v pravém pruhu už od odpočívky 9 křížů z kilometru 167. Od sjezdu 182 Popůvky je silný provoz i v levém pruhu. Na příjezdu do Prahy dálnicí D5 z Plzně za Loděnicí se dojíždí do kolony kolem 7. kilometru, fronta se pak sune na Pražský okruh k exitu 19 Ořech, osobní auta až 3/4 hodiny. A kolon po Praze přibývá, plný už je mimo jiné východní okruh od D11 k Průmyslové, taky Liberecká do centra, do Lugblance a další místa. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. A na Českomoravské vrchovině a na severu Čech může foukat silnější vítr. Ve Frýdlantském výběžku s nárazy až kolem 70 km za hodinu. Večer by měl slábnout. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
6: Dobré ráno, 1. říjnové, je to den, kdy tady začal platit cenový strop pro ceny nafty a benzinu na čerpacích stanicích po celém Česku. Kolik zaplatíme, tak to sledují přímo v jednotlivých krajích také naši reportéři. S prvními z nich se spojíme ještě v této hodině před 7:30. A vzpomeneme také na dění posledních dní, kdy ani 19 hodin jednání nestačilo poslancům k tomu, aby dospěli k hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše z ANO. Nechala ji svolat opozice, které vadí mimo jiné návrh státního rozpočtu na příští rok. Dnes bude schůze pokračovat. Tématu budeme pokračovat i my v ranním radiožurnálu.
4: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál 9 minut po 7. Ani po dvou jednacích dnech, tedy přesně po 19 hodinách debatování, nedospěli poslanci k hlasování o nedůvěře vládě. Opozice chce svrhnout koaliční kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už po druhé za necelý rok. Tentokrát mimo jiné kvůli hospodaření Česka v příštím roce. Víc podrobností k dnešnímu jednání schůze přidá Jan Duchoslav z domácí redakce. Vítej, máš slovo.
1: Dobré ráno, do diskuze jsou ještě přihlášení hlavně opoziční poslanci. Ti si stěžovali, že koaliční zástupci a ministři po svých včerejších vystoupeních s přednostním právem nedodrželi dohodu, podle které se opozice s koalicí měla se svými projevy střídat. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný ale trvá na tom, že to byli opoziční poslanci, kteří domluvu nedodrželi.
2: Je tam několik desítek přihlášených, tak předpokládám, že ty vyčerpají svá vystoupení a pak dojde k hlasování. Já nevím, proč tu schůzi vůbec opozice svolávala.
1: Například Samuel Volpe z Pirátů si ale stojí za tím, že vláda neplní programové prohlášení.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD ale nakonec možnou dohodu koalice a opozice připustil.
1: Je to tak. Téměř jisté ale je, že se schůze do zítřka neprodlouží. Opozice pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry vládě. Koalice má totiž ve sněmovně většinu. 108 z 200 poslanců.
0: Jan Duchoslav, odění ve sněmovně tom minulém i tom brzkém budoucím. Díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: 11 minut po 7. hodině. Dobré ráno.

0: Je 7:15. Ranní radiožurnál. Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky je ode dneška Martin Leger. Včera o tom informovalo ministerstvo vnitra. Leger ve funkci vystřídá Vladimíra Vlčka, kterému mandát skončil. Poprava Kristy Pajkové se nezdařila. Žena je naživu a odvezli ji z vězení do nemocnice. Odsouzená je za vraždu, kterou spáchala v roce 1995 ve věku 18 let. Nejvyšší soud Spojených států zrušil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil. Případ ve Spojených státech obnovil debatu o nařizování trestů smrti pro mladé trestance.
1: Překážka na D5 u Kladrub, zdržení na D11 u Poděbrad. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov, pozor za sjezdem na Stříbro, na 113. kilometru leží velký kus prasklé pneumatiky mezi jízdními pruhy. D5 před Prahou směrem z Plzně je ucpaná z kopce před Rudnou ze 7. kilometru na pražský okruh k Ořechu osobním autem až 50 minut. Na dálnici D11 Hradec Králové Praha v dlouhodobém omezení mezi sjezdy na Pečky a Sackou je navíc zúžení do jednoho pruhu obousměrně kolony dlouhé na Hradec za exitem Lysá z 23. kilometru minimálně půl hodiny, směrem na Prahu se popojíždí až hodinu ze 42. kilometru od sjezdu na Jičín. A na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se kamiony začínají řadit v pravém pruhu už za Velkou Bíteší kolem kilometru 163 a pořád se to natahuje za exitem Rosice kolem 179. kilometru brzdí i osobní auta v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
2: Dnes bude místy ještě tepleji než včera. Někde se rozfouká ale velmi silný vítr. Čekáme jasné až polojasné nebe. Během odpoledne pak bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Teploty dnes mezi 20 a 25 stupni. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 16. Na Šumavě bude zase tepleji až kolem 20 stupňů. A hlavně v pásu od jižní Moravy přes Českomoravskou vrchovinu až po Frýdlantský výběžek bude foukat silnější vítr s nárazy mezi 55 a 70 km v hodině. Večer bude vítr částečně slábnout. Krásný čtvrtek.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: je.
1: Radiožurnál 1. října ode dneška tankujeme levnější benzín a naftu. Ceny pohonných hmot jsou totiž opět zastropované. Vláda tak reaguje na zdražování z posledních týdnů způsobené konfliktem na Blízkém východě. Jaká je situace konkrétně na pražských čerpacích stanicích, tak to sleduje od rána náš reportér Mikuláš Vochoska. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Tady na čerpací stanici na jižní spojce nedaleko Krče se od rána střídají řidiči, kteří si přijeli natankovat plnou nádrž. Podle zaměstnanců benzínky ale nejde o nějak zvlášť nadstandardní provoz. Cena nafty se tu snížila ze včerejších 51 korun a 90 haléřů za litr na 48,70. Benzín klesl ze 47 korun 50 haléřů na 46 korun a 10 haléřů. Stejně tomu taky i na čerpací stanici v opačném směru. Kromě cen regulaci podlehnou i marže. Ty jsou omezené maximálně na 2 koruny 50 haléřů za litr a stejně jako na jaře je navíc snížená i spotřební daň z nafty.
1: Tolik tady Mikuláš Vochoska a situace na čerpacích stanicích v Praze. No a jak se regulace cen benzinu a nafty projevuje teď v Brně a jeho okolí, tak to zjišťuje reportérka Alena Hesová. Dobré ráno.
3: Dobrý den, já jsem během poslední hodiny objela 6 čerpacích stanic na trase mezi Brnem a Lipůvkou na Blanensku. Všechny dodržují ministerstvem nastavené limity a ceny snížily. Na totemech svítí částky o pár korun o pár desetníků nižší než včera. Vůbec nejlevnější naftu natankují lidé na jedné z pump v Lipůvce. Já se teď na ta čísla dívám a litr stojí 47 korun a 49 haléřů. Nemůžu ale říct, že by řidiči po tom zlevnění vzali čerpací stanice útokem. Zatím jsem nespozorovala žádné fronty. To během té včerejší odpolední špičky se u těch levnějších pump, hlavně v Brně u Globusu, řadilo u stojanů i několik aut za sebe.
1: Cenový strop na pohonné hmoty začal tedy platit, jak to v praxi vypadá, zjišťují naši reportéři. Alena Hesová z Brna, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil, jestli chvíli.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Radiožurnál. Každý.

0: Máme radiožurnál i na cestách s našimi zpravodaji. Zajímat nás nebudou jenom nové ceny pohonných hmot, ale také to, kde to jede či nejede. Dálnice D11 u Poděbrad omezení do jednoho pruhu kolony obousměrně, konkrétně na Prahu od sjezdu na Jičín budete popojíždět asi hodinu. Tak s tím počítejte. Šťastnou cestu.
1: Azurit, prádlo ňavé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
2: Azurit a jeho vůně.
0: Dobré ráno, je půl osmé. Se zprávami je tu Tereza Tomášková.
3: Česku ode dneška platí cenové stropy na benzín a naftu. Vláda je zavedla zatím na měsíc kvůli stále rostoucím cenám. Pro dnešní den je maximální cena benzínu 46 korun a 14 haléřů, pro naftu 48,72. Vláda taky snížila spotřební daň na pohonné hmoty. Bude to i téma ranního interview radiožurnálu za 20 minut. A kromě Česka zavádí opatření taky Německo. Ode dneška tam znovu platí daňová úleva na pohonné hmoty. Litr benzínu a nafty u čerpacích stanic tak může zlevnit v přepočtu až o 4 koruny. Kritici ale tvrdí, že není jisté, že ropné koncerny skutečně převedou slevu na zákazníka. Litr pohonných hmot stál v Německu před rokem v přepočtu asi o 20 korun méně než dnes. Teď je cena nafty přes 60 korun za litr. Na letišti Václava Havla v Praze dnes po několika měsících znovu přistane Airbus A380. Aerolinka Emirates vrací největší dopravní letadlo světa na pravidelnou linku do Dubaje. Naposledy stroj z pražského letiště odletěl 23. března. Mezi Českem a Spojenými arabskými emiráty pak kvůli nižšímu zájmu cestujících létal menší Boeing 777.
4: Sport.
3: Hokejisté Colorada vstoupili do nové sezóny NHL vítězně. Los Angeles porazili 8-4 i díky asistenci Martina Nečase. Premiéra v novém ročníku se nepovedla golmanovi Filadelfie Danielu Vladařovi, který neodvrátil prohru 0-7 s Pittsburghem. Toronto si poradilo s New Yorkskými Islanders 2-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná D11 u Poděbrad a taky D5 před Prahou. Na dálnici D11 Hradec Králové Praha v dlouhodobém omezení mezi exity Pečky a Sacká se po nočních pracích jezdí ještě stále jenom jedním pruhem v obou směrech. Kolona na Hradec začíná za sjezdem na Lysou na 23. kilometru, je to asi na půl hodiny. Směrem na Prahu kolona minimálně na 3/4 až hodinu ze 42. kilometru od sjezdu na Jičín a od exitu 39 Poděbrady je ucpaná i silnice 38 do kruhového objezdu u Teska. Na D1 před Brnem z Prahy už teď velmi dlouhá kolona kamionů pravým pruhem začíná za sjezdem na Tasov kolem 160. kilometru, potom od exitu 178 Rosice je fronta i v levém pruhu různě pomalu osobním autem k D2 asi 40 minut. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně se zastavuje za Loděnicí v kopci na 7. kilometru i osobní auta a mají to na okruh k Ořechu až na hodinu. Po Praze řada dalších kolon ucpaný mimo jiné východní okruh směr Lanový most od D11 Liberecká do centra a další místa. A na silnici 26 z Plzně na Folmavu opatrně kousek za Babylonem brzdí se tam po nehodě v obou směrech.
6: Osobní auto spad strom, jsme tam rozlámali po silnici a auto nevidím kličku.
5: Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Na Českém je aktuálně jasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě je mraku o trochu víc, tam je až polojasno. Teploty jsou opět ve velkých rozdílech. Pohybujeme se v rozmezí od -5 na Kvildě Perle na Šumavě až po téměř 18 stupňů ve Frýdlantu nebo v Hejnicích, kde jsou tak vysoké teploty kvůli silnému jihovýchodnímu větru. Ten bude právě ve Frýdlantském výběžku, ale i na Českomoravské vrchovině a částečně i na jižní Moravě foukat i dnes. Jeho nárazy mohou dosahovat až 70 km v hodině. Odpoledne a večer ale bude vítr slábnout. Jinde povane jen slabý nebo mírný vítr. Počasí ale bude stále slunečné, jasné až polojasné, nebe doplní odpolední teploty mezi 20 a 25 stupni. Na horách od 16 do 20 stupňů. Nejtepleji bude na Šumavě. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a k mikrofonu se vrací Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, chystáme sokolské novinky. Sokolové totiž žádají od policie zabavené miliony, které jim podle auditu ukradla bývalá sekretářka. Kauzu vyšetřovatelé rozkrývají už 2 roky, ale peníze sokolům kriminalisté zatím nevrátili. Co jsme o tom zjistili, dozvíte se.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

jak do peří. Mám lísky na snění, co vynesou jmění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynesou.

0: Česká obec Sokolská chce co nejdříve vrátit 8 milionů, které jim podle vnitřního auditu ukradla bývalá zaměstnankyně Eliška Kolding. Peníze před 2 lety zabavila policie, ale dosud je Sokolům nevrátila. Sokolové to píší v dopise, který má Radiožurnál k dispozici. Kolding čelí podezření, že si neoprávněně převedla na účty více než 40 milionů korun. Když na to vedení Sokola přišlo, spáchala sebevraždu. Víc si řekneme s Vojtěchem Gavriněvem z našeho investigativního týmu. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Co je to za peníze? Proč je Sokolové právě teď chtějí vrátit zpátky?
1: V lednu 2024 policisté přišli do sídla Sokolu v Tyršově domě a začali vyšetřovat zmizení 40 milionů korun ze sokolských účtů. A ještě ten den se přímo v Tyršově domě otrávila kyanidem Eliška Kolding, tehdejší asistentka starostky. A vyšlo najevo, že peníze z nejvyšší pravděpodobností ukradla ona. Policisté jí na účtu zajistili víc než 8 milionů, v její kanceláři a u ní doma našli stovky šperků, kabelek a drahých bot. Jenže vyšetřování alespoň formálně ještě neskončilo. A ani těch 8 milionů, které se podařilo v uvozovkách zachránit, Sokolové pořád ještě nemají, popisuje místostarostka Sokola Kamila Šolcová.
2: Policie nám opakovaně několikrát přislíbila, že nám těch cca přibližně 8,5 milionů vrátí zpět nebo zašle zpět. Ten dopis je zatím k vyřešením smírčím, ale z největší pravděpodobností teďka respektive náš právní zástupce dostal pokyn, aby podal oficiální stížnost.
0: A proč policie peníze dosud Sokolům tedy nevrátila?
1: O tom teď Sokolové s policií vedou spor. Pravděpodobná pachatelka už nežije, takže není možné ji obvinit. A policie musí především rozhodnout, komu patří všechny ty zabavené věci a peníze. Eliška Kolding totiž po sobě zanechala dluhy a navíc v minulosti okradla víc různých lidí a firem. Vyšetřování pořád ještě není uzavřené. Naposledy si policisté prodloužili lhůtu do ledna 2027. Podle mluvčího pražské policie Jana Daňka je za zdlouhavé vyšetřování odpovědný také advokát České obce Sokolské.
3: Tím hlavním důvodem je, že Česká obec Sokolská podává stížnosti proti rozhodnutím policejního orgánu o soudní úschově, přičemž stížnosti podává blanketně. Následně musíme čekat na jejich odůvodnění, se kterým bohužel právní zástupce Sokolu nespěchá, což celou věc prodlužuje.
1: Sokolové odmítají, že by byla chyba na jejich straně. Detaily si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Vojtěch Gavriněv, díky, naslyšenou.
1: Pěkný den.

0: S vámi Radiožurnál, film Milovník, ne bojovník. Tak to je celovečerní debut mladé slovenské filmařky Martiny Buchlové. A po světové premiéře na Mezinárodním festival v Karlových Varech si odnesl hned hlavní cenu soutěže. Takže pokud chcete ten film vidět, jste zváni. Konkrétně 11. října do kina Světozor od půl šesté večer. Vstupenky na vstupenky@rozhlas.cz. 40 vstupenek pro 20 z vás. 10. e-maily v pořadí vyhrávají.
1: Komunální volby jsou plné zajímavých příběhů. Víte, ve které obci už 24 let vybírají z jediné kandidátky? Kde se v Česku ucházejí ohlasy jen ženy? A na jakém místě naopak nikdo kandidovat nebude? Volební perličky. Reportér Lubomír Smatana pro vás natočil zajímavosti napříč republikou. Volební perličky. Každý všední den krátce po 8:45.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Radiožurnál 8:15. O tom, co se děje. Izrael posílí bezpečnostní kontrolu pilotů, kteří létají z a do Izraele. Uvedl to mluvčí kanceláře premiéra Benjamina Netanyahua. Izrael tak reaguje na středeční incident na palubě letadla společnosti Fly Dubai, kdy jeden z pilotů během letu z Dubaje do Tel Avivu zřejmě nožem napadl a zranil druhého pilota. Naštěstí nakonec dokázali zabránit cestující. Dnes začíná celosvětová osvětová kampaň, která připomíná ženám, aby mysleli na prevenci, takzvaný růžový říjen. V Česku mají na mamografické vyšetření hrazené z veřejného pojištění nárok všechny ženy od 45 let věku. Podle Národního screeningového centra jich ale asi 40% na prohlídky nechodí.
3: Ucpaná D11 u Poděbrad i D5 před Prahou. Na D11 kvůli rozšířenému omezení mezi exity Pečky a Sacká vznikají dlouhé kolony, směrem na Prahu až hodina od sjezdu 42 na Jičín, směrem na Hradec kolona za sjezdem na Lysou z 23. teď asi na 20 minut. Na D1 před Brnem z Prahy se první část kolony kamionů v pravém pruhu natáhla už za exit Tasov na 159. kilometr. Levý pruh je plný od sjezdu 178 Rosice, osobním autem různě pomalu k D2 3/4 hodiny. Na příjezdech do Prahy velmi silný provoz, nejhorší situace na D5 směrem z Plzně, v koloně z kopce za Loděnicích ze 7. kilometru je to na okruh k Ořechu osobním autem až hodinu. V Praze se popojíždí i východním okruhem od D11 k Průmyslové půl hodiny. Sever metropole je ucpaný, kolona z Cínovecké od sjezdu na Čakovice dolů k Blance, fronty jsou i v Čakovicích, Starých Ďáblicích, na Proseku, v Kobylisích, dole v Libni, kolem Balabenky nebo z Jarova do Spojovací. Další zelená vlna za 15:15.
4: Stále ještě platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, která varuje před silným nárazovým větrem. Týká se Frýdlantského výběžku, kde budou nárazy o rychlosti až kolem 70 km v hodině. Se silným větrem se potkáte ale také na Českomoravské vrchovině nebo na Jižní Moravě. V poledne ale výstraha meteorologů končí a během odpoledne už by se měl vítr utišit. Počasí ale bude stále ještě krásné slunečné s teplotami mezi 20 a 25 stupni. Odpoledne bude nad naším územím od západu mraků přibývat a v noci už čekáme právě v západních Čechách zataženo. Zítra se tamtéž objeví dešťové přehánky. Krásný den.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 1. říjen. Ceny paliv ode dneška znovu podléhají státní regulaci. Ministerstvo financí určí na každý den maximální cenu, za kterou budou moct čerpací stanice nabízet benzin a naftu. U neprémiových paliv navíc stanovila maximální marži na 2 koruny a 50 haléřů za litr. Znovu se taky snižuje spotřební daň na naftu a nově chce stát také uvalit daň na mimořádné zisky rafinérií v letošním a příštím roce. Detaily teď probereme s analytikem společnosti Purple Trading Petrem Lajskem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak to hodnotíte vy, to obnovení regulace? Co z těch opatření se podle vás projeví nejvíce na zlevnění benzinu a nafty?
1: Zatím je na to hodnocení samozřejmě relativně brzy, ale to opětovné zavedení regulace mě moc nepřekvapuje. Nafta už prakticky atakovala historická maxima, dalo se očekávat, že vláda brzy zasáhne. Z pohledu řidičů a hlavně dopravců bude to opětovné zavedení regulace asi vítané. Nejvíce se podle mě do cen podepíše právě to snížení spotřební daně u nafty. To by mělo litr nafty postupně zlevnit o více než 2 koruny. Co naopak nehraje až tak velkou roli, tak je podle mě to zastropování marží čerpacích stanic. Vlastně hned ten první výměr na dnešek ukázal, že marže čerpacích stanic byla asi na velmi nízkých hodnotách už před regulací.
0: Dává tady teď vůbec smysl zavádět ty cenové stropy, když se tady podíváme právě na tu maximální stanovenou cenu pro dnešek, tak proti průměrným cenám z minulého týdne ten velký rozdíl nějak nevidíme.
1: Ty ceny se mírně liší. Litr nafty zlevnil v průměru asi o 80 haléřů a co se týká benzínu, tak tam jsme dokonce viděli i mírné zvýšení průměrné ceny asi o 20 haléřů. Markantnější rozdíly ale budou samozřejmě od čerpacích stanic, které měly ty marže vyšší, jako jsou například stanice na dálnicích, tam byly ty ceny i třeba 52 korun za litr nafty. Smyslové ceny určitě dávají, jsou podle předem stanoveného výpočtu. Někoho možná může překvapit právě fakt, že nafta nezlevnila o ty očekávané 2 koruny na litr, že benzín dokonce zdražil, ale roli podle mě opravdu hrají ty marže čerpacích stanic, které byly před zavedením regulace dokonce nižší než je ty 2,5 koruny na litr.
0: No a co říkáte na plán ministerstva zdanit ony mimořádné zisky rafinérií, protože společnost Orlen Unipetrol, která, jak známo, provozuje obě české rafinérie, už uvedla, že rozhodnutí může být v rozporu s ústavou a právním řádem a zároveň ohrozí stabilitu trhu s pohonnými hmotami. Co vy na to říkáte?
1: Je to opravdu taková speciální daň na společnost Orlen, která je tím jediným provozovatelem rafinérií v České republice. Na jednu stranu tu daň chápu, vláda bude na snížení spotřební daně u nafty prodělávat velké prostředky a to už je samozřejmě u tak napnutého rozpočtu velmi nepříjemné. Na druhou stranu samozřejmě taková daň rozhodně není férová. Orlen aktuálně těží z toho, že produkuje komodity, po kterých je obrovská poptávka a to si samozřejmě nechává zaplatit. Musíme říct, že ceny nějak uměle nenafukuje. Cenu nafty, benzínu to tvoří trh díky nabídce a poptávce. Takže Orlen opravdu platí za svůj úspěch a z pohledu podnikatele to je extrémně neférové.
0: Na rostoucí ceny pohonných hmot nereaguje jenom Česká republika, ale reagují také další evropské státy. Už jsme dnes mluvili třeba o Německu. Tam vláda zavedla daňové úlevy na litr paliva. V přepočtu by to mělo být okolo 4 korun na litr méně. Francie firmám kompenzuje drahé pohonné hmoty zase jinak. Jaká opatření vám dávají v téhle situaci asi největší smysl?
1: Musíme říci, že okolní země zatím příliš regulací nepředstavily. Pouze v Polsku jsme dokonce prázdnin viděli nižší DPH a nyní tam také zavádí mimořádné zdanění společnosti Orlen. Dokonce i vyšší zdanění, než jsme tady představili v České republice. V Německu potom, jak jste správně říkal, tak se budou snižovat daně u pohonných hmot asi o nějakých těch 17 eurocentů na litr. Ve Francii tedy kompenzace těch drahých pohonných hmot firmám. Musím ale dodat, že ta situace ve Francii a Německu byla skutečně kritická, co se týkalo nafty, tak tam atakovala 55 až 60 korun za litr, takže to byly opravdu extrémní situace. Zatím ale musím říct, že tedy ostatní okolní země spíše vyčkávají.
0: Tolik tedy situace u sousedů. Ono ministerstvo financí regulaci zavedlo zatím do konce tohoto měsíce, tedy do konce října. Myslíte si, že to bude tak jako na jaře a budou se regulovat ceny ještě déle? Na čem tohle to bude asi tak záviset?
1: Zatím je tohleto velmi brzy na to, abych odhadnul. Aktuální situace na ropném trhu se ale stále dá označit za víceméně krizovou. Barel ropy Brent je stále poblíž 100 dolarů a pokud se podíváme na situaci na velkoobchodním trhu nafty, benzínu v Evropě, tak jejich úrovně jsou stále relativně blízko těch ročních maxim. Cena ropy sice samozřejmě může během října vysoce kolísat, ale nečekám, že by se do konce října ta situace na Blízkém východě nějak zásadně změnila. Donald Trump dokonce údajně říkal, že chce po volbách v USA, tedy na začátku listopadu, obnovit bombardování bombardování cílů v Iránu. Takže ta situace může být opravdu nevyzpytatelná a myslím si, že určitě se vláda nebude chtít unáhlit s ukončováním této regulace.
0: Stát ode dneška tedy znovu reguluje ceny pohonných hmot. Praxi zjišťují naši reportéři, no a co zatím stojí a co s tím souvisí, jsme probrali s analytikem společnosti Purple Trading Petrem Lajskem. Naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně. Mediálním partnerem je Radiožurnál. Více informací na msvbrno.cz.
6: Radiožurnál je 8 hodin. Se zprávami je tu Tereza Tomášková.
7: Ode dneška jsou znovu zastropované ceny pohonných hmot. Poprava odsouzené ženy ve státě Tennessee se nezdařila. Převezli ji do nemocnice. Čeští fotbalisté do 21 let si zajistili postup do baráže o evropský šampionát. Dlouhé kolony jsou na dálnici D11 před omezením u Poděbrad v obou směrech. A bude slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty až 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Čerpací stanice musí ode dneška dodržovat cenové stropy, které stanovuje vláda. Cena nafty pro dnešní den nesmí přesáhnout 48 korun a 72 haléřů za litr. Benzín může stát maximálně 46 korun a 14 haléřů. Ceny v Ostravě sleduje reportér Adam Tomáš.
8: Oproti včerejšku je nafta i benzín levnější. Rozdíl zaznamenají hlavně majitelé dieselů. Například tady na benzínce nedaleko Slezsko-ostravské radnice stál ještě včera litr nafty 51 korun a 50 haléřů. Dnes je to 48 korun a 70 haléřů. Benzín stojí 46 korun a 10 haléřů a podobné ceny mají samozřejmě i další benzínky v centru Ostravy. Podle Unie nezávislých petrolejářů teď pumpaři prodávají naftu se ztrátou. Musí totiž prodávat za nižší cenu, než za jakou jí dříve nakoupili. Z Ostravy Adam Tomáš, Radiožurnál.
7: Odsouzená Kristy Pajková přežila popravu v americkém státě Tennessee. Zůstala naživu i po dvou dávkách smrtící injekce. Z vězení ji převezli do nemocnice. Guvernér Tennessee nařídil nezávislé vyšetřování a pozastavil popravy. Žena trest smrti dostala za vraždu z roku 1995. Nejvyšší soud Spojených států zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil.
9: Právníci Pajkové v petici žádali guvernéra státu Tennessee, aby zmírnil trest na doživotí bez

0: pouhých 20 členů. Dnes jich v těle se hraje bezmála stovka.
1: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
2: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát.
1: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci.
2: Hned 2. října orchestr odehrál v Radiopaláci svůj první koncert. Návštěvníci vyslechli díla Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka, Beethovenovu romanci a předehru ke Smetanově Prodané nevěstě. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
3: Sport. Česká fotbalová reprezentace do 21 let může i nadále pomýšlet na účast na Euru v příštím roce. Rozhodla o tom její výhra 1-0 nad Bulharskem v Hradci Králové. Češi ve své skupině obsadí 2. místo za Portugalskem, to znamená jistotu baráže. Hlavní trenér týmu Michal Bílek si tak po zápase mohl oddechnout.
4: Jsme se dostali sami trošičku pod tlak, protože jsme věděli, že se musíme doma vyhrát. Samozřejmě, ale musím říct, že to samozřejmě je obrovská radost, když vidíte, že 2 minuty před koncem, že to tam lítá i ty centry, že se jenom bráníme, tak ty nervy jsou, ale je to radost potom.
3: Martin Nečas asistoval v úvodním duelu Colorada v novém ročníku hokejové NHL u vítězství nad Los Angeles 8-4. 7 gólů z 38 střel inkasoval Daniel Vladař a Philadelphia podlehla Pittsburghu 0-7.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D11 u Poděbrad a taky na D5 před Prahou. Na D11 mezi exity 35 Pečky a 25 Sacká už se směrem z Prahy na Hradec jede zase 2 pruhy, kolona se skoro rozjela. Směrem opačně z Hradce na Prahu je to ještě stažené do 1 pruhu a fronta od sjezdu na Jičín ze 42. kilometru je i navíc jak hodinu. Ucpaná je před Poděbrady taky silnice 38 před Teskem skoro od Osečku. Na D1 před Brnem směrem z Prahy už za exitem Tasov z kilometru 154 se tu sune roztrhaná fronta kamionů v pravém pruhu k D2. V levém pruhu je kolona zhruba od sjezdu 178 Rosice, osobní auta ke sjezdu na Bratislavu to mají na 3/4 hodiny. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice se tvoří kolona z 31. kilometru 10 až 15 minut do omezení u exitu 34 Žebrák. D5 je ucpaná hlavně před Prahou směrem z Plzně. Kolona za Loděnicí ze 7. kilometru je až na hodinu osobním autem na Pražský okruh k Ořechu. Po Praze kolony mimo jiné na okruhu od Vestce za Lochkov plný je východní okruh od Černého mostu k Průmyslové a na severu spousta kolon. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20 a místy může foukat silnější vítr. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
7: Dobré ráno, 1. říjen, 6 minut po 8. hodině. Britské věznice chystají svým způsobem den otevřených dveří, ale podle pravidel a jenom pro někoho. Dnes britské věznice totiž opustí 1. stovky předčasně propuštěných vězňů, což má pomoci s přeplněnými nápravnými zařízeními. Propouštění bez britského občanství se bude týkat právě těch lidí, kteří nejsou úplně z Británie a ti by měli být deportováni do země svého původu. A na to se teď intenzivně připravuje Polsko. Jak moc, tak to nám za chvíli poví naše tamní zpravodajka.
5: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Britský zpěvák Robbie Williams teď na Radiožurnálu 21. července na Kalerso v Ostrava a Británie ještě jednou. Tamní věznice předčasně opustí tisíce vězňů, mezi nimi budou i Poláci, kterým po propuštění hrozí deportace. Varšava se tak připravuje na to, že některý z nich se opravdu vrátí domů. Naše polská zpravodajka Kateřina Havlíková teď s námi ve spojení. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Kolik lidí ve výkonu trestu britské věznice opustí?
1: Dnes vyjde z věznic asi 700 vězňů, do června příštího roku by věznice mělo potom opustit celkem 4,5 tisíce vězňů. Jde o lidi odsouzené za krádeže, loupeže, napadení, vloupání nebo podvody.
0: A ví polské úřady, kolik Poláků to bude?
1: To právě polské úřady nevědí. Podle komunitního portálu MyPolska UK je v nápravných zařízeních jen v Anglii a ve Walesu 683 Poláků. Pokud propuštění Poláci nemají polské občanství, pak je čeká právě ta deportace. Polské ministerstvo zahraničí už před časem vyjádřilo nespokojenost s tím, že britské úřady neinformovaly o tom, kolik Poláků vyjde z vězení, za jaké činy byly trestaní a jak budou deportovaní, protože budou propuštěni na základě amnestie. To znamená, že přijedou do Polska jako svobodní lidé.
0: Z Varšavy Kateřina Havlíková o propouštění vězňů ve Velké Británii, což se tedy, jak už víme, týká i hodně Polska. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 8 hodin, 11 minut.

0: Radiožurnál ve 8:45. Na Ukrajině platí od dneška pravidelné odstávky elektřiny. Přerušení dodávek proudu potrvá každý den 3 hodiny dopoledne a 5 hodin večer. Oznámila to státní ukrajinská energetická společnost Ukrenergo. Důvodem jsou intenzivní ruské útoky právě na energetiku. Vojenská akademie ve Vyškově slaví 30. výročí vzniku. Výročí si připomene slavnostním nástupem vojáků v dědických kasárnách. No a v 10 hodin dopoledne nad městem přeletí letouny Casa a Gripen. Vojenská akademie slouží ke vzdělávání a k výcviku vojenských profesionálů a také příslušníků aktivní zálohy armády České republiky.
1: Zdržení na D11 u Poděbrad i na D5 před Prahou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se teď ale bude ta kolona rozjíždět od sjezdu na Jičín ze 42. kilometru. Ještě je to na 3/4 hodiny, ale mělo by se krátit, protože v dlouhodobém omezení mezi exity 35 Pečky a 25 Sacká už se po nočních pracích zase jede i druhým pruhem. Nesjíždějte na kolínskou silnici 38, je ucpaná skoro od Osečku až k poděbradskému Tesku. Na D1 před Brnem směrem z Prahy první část kolony kamionů v pravém pruhu teď už za Velkou Bíteší na kilometru 152 je hodně roztrhaná až do Brna. Osobní auta se sunou různě pomalu k D2 od sjezdu 178 Rosice zhruba 40 minut. A na pražském okruhu kolony obou směrně, horší je to ve směru z letiště na D1 k Ořechu, se popoždí od Karlovarské půl hodiny a zejména je dlouhá fronta z plzeňské dálnice D5. Začíná před Rudnou v kopci na 7. kilometru, odtamtud je to na hodinu. Další zelená vlna za 1/4 hodiny.
2: Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše nad severovýchodní Evropou, kolem ní k nám proudí teplý vzduch od jihu. Během dnešního dne ale její vliv bude částečně slábnout a od západu k nám bude postupovat studená fronta, která se ve vyšším tlaku bude pozvolna rozpadat. Dnes tedy jasno až polojasno, odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, teploty vyrostou místy až k 25 stupňům. Pokud míříte na hory, pak se připravte na teplotu kolem 16, na Šumavě dokonce kolem 20 stupňů. A také bude větrno. Od jižní Moravy přes Českomoravskou vrchovinu až po severní Čechy vás může překvapit silný nárazový vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 1. října 8 hodin 20 minut. Ode dneška znovu platí vládní zastropování cen pohonných hmot na čerpacích stanicích. Maximální prodejní cena nafty je dnes stanovená na 48 korun a 72 haléřů za litr a u benzinu je to 46,14 za litr. No a u jedné čerpací stanice, konkrétně v Českých Budějovicích, je teď také reportérka Eliška Kotlínová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Já teď aktuálně stojím na českobudějovické čerpací stanici, která je hned vedle křižovatky ulic Jírovcova a Nádražní. Řidiči si včera na téhle konkrétní stanici natankovali naftu za 51,90 koruny za litr a benzín je pak vyšel na 46,90 koruny za litr. Když se teď podívám na poutač, který stojí vedle silnice, tak vidím, že pumpaři na regulaci cen v tomto případě zareagovali. Konkrétně si dnes lidé natankují naftu za stanovenou cenu 48,72 koruny za litr a benzín pak za 46,14 koruny za litr. Když se pak přesuneme na dálnici D3 ve směru na Tábor, tak tam měla čerpací stanice u obce Chotýčany včera naftu za 52,50. Dnes je to za 48,70 koruny za litr. Benzín si ve středu řidiči natankovali na stejném místě za 47,90. Dnes už se cena snížila na 46,10 koruny za litr.
0: Z jihu reportérka Eliška Kotlínová, děkujeme. No a v Ústeckém kraji u dálnice D8 je teď reportérka Kateřina Kučerová. I vám dobré ráno.
2: Dobré ráno. Tady na čerpací stanici Molve v Varvažově, poslední na dálnici D8 směrem do Německa, je zatím klid a žádné fronty se tu netvoří. Když se podívám na stojan, benzín tu dnes stojí 46 korun a 10 haléřů, nafta 48 korun a 70 haléřů za litr. Včera tu přitom benzín stál 47 korun a 90 haléřů a nafta 52 korun a 90 haléřů. Nafta zlevnila i na Orlenu v Bílině, benzín tam sice zůstal za stejnou cenu jako včera, nafta je tam na dnešní povoleném maximu, tedy 48 korunách a 72 haléřích.
0: Reportérka Eliška Kotlínová, díky, naslyšenou. A reportérka Kateřina Kučerová, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Je 8:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát za ně měl zaplatit 24 miliard a 700 milionů korun. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Rezort zrušení vysvětlil mimo jiné ekonomickými důvody. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženejní nebo průzkumné vozy. Novým generálním ředitelem hasičského záchranného sboru je ode dneška Martin Legner. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. Legner ve funkci střídá Vladimíra Vlčka, kterému skončil mandát. Legner od roku 2003 působil jako policista. V roce 2022 se stal ředitelem odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany. V Děčíně vyjeli nové elektroautobusy. Dopravní podnik jich koupil 20, celkem za 253 miliony korun. Většinu nákladů pokryla evropská dotace. Děčínská doprava je teď až na několik dieselových autobusů téměř celá elektrická.
4: Sport.
3: Tenista Tomáš Macháč končí na turnaji v Pekingu v prvním kole. Po vyřazení v kvalifikaci se dostal do hlavní soutěže po odhlášení jednoho z účastníků. Hned na úvod ale prohrál po setech 3-6 a 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem. Olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře Macháč od návratu po zranění prohrál na okruhu 5 ze 6 zápasů.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se do omezení u D2 tahne kolona kamionů, sice místy roztrhaná, ale teď už 45 km dlouhá, začíná za velkým meziříčím kolem kilometru 151. Osobní auta většinu času brzdí kolem exitu Rosice na 177. kilometru, různě pomalu se vlečou ke sjezdu na Bratislavu kolem 35 minut. Na D5 z Prahy do Plzně čekejte kolonu za Zdicemi ze 31. kilometru do zúžení na 34. sjezdu na Žebrák, zabere to čtvrt hodiny. Horší je situace na D5 před Prahou směrem z Plzně v koloně za Loděnicí z 8. kilometru. Je to osobním autem až na hodinu na pražský okruh k Ořechu. Před ním je fronta na okruhu taky od exitu 26 Karlovarská na asi na půl hodiny. Po Praze kolony i na východním okruhu směr Lanový most. Na jižní spojce obou směrně směrem na Černý most je tam za Spořilovskou nehoda. Sever metropole je ucpaný. A na dálnici D11 z Hradce na Prahu se už jen za sjezdem na Jičín kolem 41. kilometru rozjíždí poslední kratší zbytek kolony, dál se jede plynule mezi sjezdy na Pečky a Sackou, už jsou po nočních pracích průjezdné zase oba pruhy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V těchto dnech zažíváme typické babí léto, tedy slunečné a teplé počasí. Jasné noci jsou ale velmi chladné, místy dokonce klesají teploty i pod nulu. Přes den ale teploty vyskočí do nadprůměrných hodnot, takže rozdíl mezi ranními a odpoledními teplotami na jednom místě mohou být až 25 stupňů Celsia. Nejcitelnější rozdíly jsou v mrazových lokalitách, kde například jako dnes klesla teplota k minus 5 stupňům, tolik bylo na Kvildě Perle. Přes den je ale právě na Šumavě nejtepleji z našich hor. Tam stoupá teplota až ke 20 stupňům. Jinde v tisíci metrech nad mořem ukazují teploměry kolem 16 stupňů. A ve středních a nízkých polohách pak naměříme od 20 dnes až do 25 stupňů Celsia. Pocitovou teplotu dnes ale bude snižovat silný nárazový vítr, který potkáte hlavně ve Frýdlantském výběžku, také na Českomoravské vrchovině a pak i na jižní Moravě. Tam všude vás mohou překvapit nárazy větru o rychlosti mezi 55 a 70 km v hodině. K večeru ale bude vítr slábnout. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, to byla Marcela Hálová a teď Kristy Pajková. 50-letá žena, která měla být první popravenou ženou v americkém Tennessee po více než 200 letech. Ovšem smrtící injekci přežila. Na případ zareagoval také guvernér a reagovat budeme i za chvíli s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce ranním radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 8 hodin 37 minut teď k ostře sledovanému případu. Poprava Američanky Christy Pikeové smrtící injekcí se nezdařila. Žena je naživu, uvedl to úřad pro správu věznic Tennessee. Guvernér Bill Lee nařídil případ vyšetřit a všechny další popravy pozastavil. Vzácný případ, kdy někdo přežil popravu injekcí, teď probereme s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Úřady ženě aplikovaly celkem 2 dávky látky pentobarbital, to je vlastně jedna z nejčastěji využívaných látek právě pro popravy ve Spojených státech. Pikeová byla za plentou schovaná a byla připoutaná k nemocničnímu lůžku. Americká televize CNN píše, že chvilku poté, co dostala tu první injekci, tu první dávku pentobarbitalu, tak žena zvedla hlavu a zeptala se, jestli je normální, jestli je v pořádku to, co cítí ve své paži. Pak dostala druhou injekci a necelou půl hodinu později zjevně usnula. Úřady ženě vypnuli mikrofon, který za plentou měla, podle vykonavatelů, ale nestratila vědomí a stále jí bylo srdce. Přestože se v minulosti už několikrát stalo, že vězni odsouzení k trestu smrti popravu injekcí přežili, tak to nikdy nebylo, tedy po podání té dávky, ale vždycky kvůli tomu, že se tomu popravčímu týmu nepodařilo správně najít žílu a aplikovat jed.
0: Proces Pikeové byl ve Spojených státech hodně sledován. Pověz proč.
1: Ano, žena měla být vlastně nejmladší popravenou ženou a zároveň tedy první ženou popravenou v Tennessee po více než 200 letech. Původně úřady měly provést tu popravu už včera. Na poslední chvíli se ale právníci Pikeové obrátili na nejvyšší soud Spojených států a tohle odvolání rozsudek pozastavilo. Předchozí soud totiž podle právníků ženy nepřihlédl k tomu, že byla v dětství znásilněná, zneužívaná a že trpěla psychickými problémy. Právníci Pikeové tak vlastně žádali, aby ona mohla zbytek života strávit ve vězení. Nejvyšší soud ale tedy nakonec popravu státu Tennessee povolil. Jenže žena jí přežila a je tedy teď momentálně v nemocnici. Odsouzená byla za vraždu spolužačku Colleen Slemrové, kterou zabila spolu se svým tehdejším přítelem a předtím jí brutálně mučili. Celý ten případ ve Spojených státech vyvolal debatu o udělování trestu smrti pro mladistvé vrahy a pro lidi, kteří trpí psychickými poruchami nebo byli sexuálně zneužíváni.
0: Jiří Cháber, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: je patrně nejstarším českým divadelníkem, který stále vystupuje na jevišti. Někteří mladší kolegové si ale stěžují, že jeho pracovnímu tempu prostě nestačí. Jiří Suchý, autor nespočtu písňových textů i divadelních her, zakladatel Semaforu, právě dnes slaví neuvěřitelné 95. narozeniny. Přejeme všechno nej.
1: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.
2: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
3: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95 stál na jevišti. Když založil Semafor, bylo mu 28.
1: Jo, to jsem ještě žil.
3: Semaforským debutem Člověk z půdy, který neskrýval obdiv k osvobozenému divadlu, společně s Jiřím Šlitrem změnil dějiny českého divadla i české populární hudby.
4: Krajina posedlá tmou,
5: krajina posedlá tmou,
4: vzpomínky do sedla zvou,
5: vzpomínky do sedla zvou.
3: Do 68. sezóny sice Jiří Suchý vstupuje s jistými indispozicemi, za to ale chystá dvě premiéry.
2: Ta první, to je taková polopremiéra vlastně, jmenuje se to Bludička.
3: Vy jste rozparceloval Kytici.
2: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem podvrch, to není žádný erben, to jsem udělal já.
3: Parafráze erbenovy Kytice se poprvé na repertoáru Semaforu objevila v roce 1972 a stala se nejuváděnější hrou.
6: A ty ho zahubíš, jak se na Bludičku sluší.
7: Ano.
3: K 95. narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i kniha Jiří Suchý kabaret v duši. Výpravnou publikaci doplněnou autorovými grafikami otevírá předmluva Zdeňka Svěráka. Tomáš Maleček, Radiožurnál. Radiožurnál je 8:45.
0: Poslanci by se na dnešní mimořádné schůzi mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě. Opozici vadí hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Na vyslovení nedůvěry opozice ale pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů. Vládní koalice má v poslanecké sněmovně většinu. Naše reportérka se ze sněmovny přihlásí do zpráv v 9 hodin. Stát se znovu pokouší prodat zámek Štiřín. Dnes je to už po desáté. Vyvolávací cena v elektronické aukci je tentokrát 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se zámek a okolní pozemky snaží prodat už od roku 2024. Původně za ně chtěl 3 miliardy a 300 milionů korun.
8: Zdržení na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy už za velkým meziříčím kolem kilometru 148 pozor na první část kolony kamionů v pravém pruhu, je pak hodně roztrhaná, ale až k D2. Za Domašovem potom kolem 175. se brzdí i v levém pruhu osobním autem ke sjezdu na Bratislavu zhruba 3/4 hodiny. Na D5 před Prahou z Plzně dlouhá kolona za Loděnicí z 8. kilometru osobním autem to zabere 50 minut na pražský okruh k exitu 19 Ořech. Před ním se popojíždí taky samotným okruhem směrem z letiště od sjezdu 26 Karlovarská. Je to asi na půl hodiny a může to narůstat. V té frontě na kilometru 25,5 ve středním pruhu naboural kamion a osobní auto. A D11 Hradec Králové Praha přes omezení mezi sjezdy na Pečky a Sadskou průjezdná už bez delšího zdržení. Ucpaná zůstává ještě kolínská silnice 38 od dálnice k Tesku. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
9: Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Denní maxima se budou pohybovat kolem 20. Místy, tak jako dnes, vystoupají až k 25 stupňům. Déšť se objeví jen ojediněle, pravděpodobně zítra, kdy se mohou hlavně v západních Čechách objevit dešťové přehánky. Počasí babího léta u nás vydrží ještě nejméně týden. Výraznější změnu zatím v nejbližších dnech nečekáme. Jediné, co bude trochu rušit krásné teplé slunečné počasí, bude ještě dnes do 12 hodin silný nárazový vítr, který bude foukat v pásu od jižní Moravy přes Českomoravskou vrchovinu až po Frýdlantský výběžek. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásný čtvrtek.
10: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.

0: Česku jsou obce, kde by se ani volby komunální nemusely konat. Tak od roku 1994, tedy od prvních komunálních voleb, v jedné obci voliči dostávají do ruky pouze jednu kandidátku. Typickým příkladem je třeba Bačetín v podhůří Orlických hor. Tam je zhruba 400 obyvatel. Volební účast je vysoká, přesto někteří lidé si tam myslí, že dvě kandidátky už by byly známkou konfliktu.
1: Je to dobře. My máme Gabinu rádi a dělá to dobře.
2: Lucie v tričku Bačetináček.
1: My ho nosíme všichni.
2: Pořadatelé letního tábora pro děti.
1: Ano. Gabinu mají tady prostě všichni rádi, dělá pro to vůbec všechno možný, no.
3: Tou Gabinou myslí Lucie starostku Gabrielu Prýmusovou. Ta vede obec třetí volební období a volby bez soupeře nepovažuje za zásadní problém.
4: Takže já nemůžu říct, že mi to jako vyhovuje. Konkurence je zdravá, pořád vás to drží ve střehu a i když zdánlivě nemám konkurenci, tak mám kritiky, kteří mi řeknou, tohle je špatně.
5: A největší kritika kdo?
4: Můj manžel.
3: Letošní kandidátní listina vypadá dokonce na vlas stejně, jako ta před 4 lety. Kandidují stejní lidé a dokonce ve stejném pořadí.
4: U nás tady v horách, na obcích, když jsou dvě kandidátní listiny, tak to vždycky značí problém, že v té obci buď se něco nepovedlo, anebo jsou tam nějaké osobní ambice, takže já to právě necítím, že jsme výjimka, nebo proto to tady pro mě není téma.
6: Že mu to kradou je sice hezký, ale musí být vidět, kdo to krade, no.
7: Tak. Zastupitel Josef Kárník instaluje tady kameru.
8: No, za mě si myslím, že to je dobrým jako kolektivem v tom zastupitelstvu, protože se nehádáme. Ale myslím si, že kdyby byl nějaký problém, že by si tu protikandidátku udělali. Protože rejpalu tady pár na to máme.
9: Takhle, já jsem chtěla, že se tam napíšu do té kandidátky taky. A paní starostka mě řekla, že už má své lidi.
2: Paní Hana Hofmanová, a teď tady sbírá ořechy. No. Už jsou zralé?
9: Jo, můžete si vzít. A tak jsem se ptala asi 3 lidí tady a nikdo až tak nechtěl na tu kandidátku jít.
2: Vážně?
9: No.
2: A co vás tak napadlo kandidovat?
9: No, to vám nebudu ani říkat. Se mně nelíbilo, že vlastně už jsou tak hodně sehraný, až se mně to nelíbí.
3: Nelíbí se to ani penzistce Jitce.
10: Víte co, nemáme si z koho vybrat. No ne, kdyby třeba na ty kandidátce bylo 10 členů, aby nepostoupili všichni. Kandiduje tolik počet zastupitelů, kolik se jich bude volit, takže to vlastně je o ničem. Co tam jsou zvoleny?
11: Není to u nás vysloveně jako one man show, že by to byla jenom ta starostka, my jsme dělali ji jenom jako to křoví.
2: Místo starosta Dušan Matohlína.
11: A dokážeme si i v tom zastupitelstvu udělat takovou de facto jakoby malou opozici, když někdo přijde opravdu s nějakým...
12: Mám nějakou novou stylovou, budete chtít?
13: To víte, že jo.
12: No, tak.
3: Vedle kanceláře starostky sídlí knihovna a knihovnice Jana Fabiánová, která se do Bačetína přistěhovala před 15 lety.
12: Záleží na úhlu pohledu. Když se na to budete dívat jako cizí, tak vám to přijde špatně. Bude to připomínat něco, co tady dřív bylo. A když se na to podíváte, jako že tady žijete, tak to vypadá úplně jinak zblízka. Protože ty lidi se potkávají, ty lidi tady všechno vědí. Jeden o druhém. A hlavně ty lidi to opravdu nechtějí dělat, takže jsou rádi, že to někdo, kdo už to umí, veme na sebe.
2: A vy jste nikdy nechtěla kandidovat?
12: Ne, já zůstanu u knih, děkuju.
3: Z Bačetína pod Orlickými horami Lubomír Smataná, Radiožurnál.

0: Tak nejen na kovárně, ale i v dopoledním Radiožurnálu to dneska bude nářez.
1: Je to tak, těším se nesmírně, protože po 9. hodině přijde do studia Radiožurnálu jeden z nejtrefnějších textařů, taky nejplodnějších textařů Česka a především člověk, který už 41 let vede skupinu Tři sestry, kterou podle mě slyšel úplně každý obyvatel Česka. A vy co ne, tak se máte na co těšit, protože uslyšíte hned po 9. hodině.
0: Nejenom Loufánka Hagena, což bude dnešní dopolední host, ale samozřejmě i muziku, která k tomu neodmyslitelně patří. Fanánek Libor Bouček po 9. Díky a naslyšenou.
1: Těším se.
0: No a v ranním Radiožurnálu už tedy končíme, předáváme to dál. Zítra ráno v 5 hodin se na vás opět těšíme. No a zprávy, tak ty už jsou připraveny. Počkejte si na ně.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Tady je Radiožurnál 9 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na obrněné vozy za 25 miliard korun. Začíná další den sněmovní schůze k možnému vyslovení nedůvěry vládě. Fotbalista Ryan Nadery bude mít první trénink s českou reprezentací. Kolona popojíždí na plzeňské dálnici D5 před Prahou a bude slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty až 25 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát za ně měl zaplatit 24 miliardy a 700 milionů korun. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Resort zrušení vysvětlil mimo jiné ekonomickými důvody. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženijní nebo průzkumné vozy. Poslanci by se dnes už mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů. Třetí jednací den schůze, kterou kvůli tomu nechala svolat opozice, právě začíná. A ve sněmovně je reportérka Jana Čermáková.
5: Argumenty se včera už druhý den opakovaly. Opozice kritizuje vládu hlavně za návrh státního rozpočtu na příští rok. Vadí jí i údajně nevyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Koalice zase považuje schůzi k vyslovení nedůvěry Babišově vládě pár dnů před volbami za předvolební hru a kritizuje pro změnu opozici. Do debaty se teď hlásí ještě na 40 převážně opozičních poslanců. Opozice potřebuje ke svržení vlády minimálně 101 hlasů, má jich 92. Musela by tak získat nejméně 9 těch koaličních. To ale vládní poslanci nepřipouštějí. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
3: Ode dneška vláda znovu reguluje ceny pohonných hmot. Cenové stropy bude ministerstvo financí určovat každý den, zatím do konce října. Ceny u čerpacích stanic na hlavním tahu na Šumavu na trase Klatovy-Přeštice sleduje reportérka Jitka Englová.
6: Já jsem navštívila 10 čerpacích stanic od 6 různých firem a včera se tady pod 50 korun prodávala nafta jen na 3 místech. Nejčastější cena byla 51,90. Dnešní povolené maximum u nafty je 48 korun 72 haléřů, takže na těchto místech dnes řidiči ušetří na litru nafty přes 3 koruny. U benzínu tak velké rozdíly nejsou. Včera se na této trase nejdražší prodával za 46,90. Na 3 stanicích už ale i včera byl pod tím dnešním limitem, který je 46,14 za litr. A jen připomenu, že cenové stropy se nevztahují na prémiová paliva.

0: aby byla ráda, kdyby takových žen do budoucna přibývalo.
1: Představuje minimální radiační zátěž, je to velice malá daň za obrovský přínos časného záchytu nádoru a možné záchrany života.
0: Lékařům se díky mamografickému screeningu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu. Andrea Skalická, Radiožurnál.
2: Sport. Česká fotbalová reprezentace dnes poprvé zapojí do tréninku nejnovější útočnou posilu. 23-letý Ryan Nadery ze skotských Rangers se po vyřízení potřebných dokumentů připojil ve středu k národnímu týmu před zápasy ve Španělsku a v Anglii.
3: Byl jsem trošku nervózní, musím jako upřímně říct. To jsou úplně noví lidi, to je jako kdyby se šel k novému týmu. Znáš pár z televize a teď si tady s nimi. Je to hezký pocit. Všechny byli hodně hodní ke mně. Mě přivítali hezky a jsem prostě hrozně rád, že jsem tady.
2: Čeští fotbalisté v pátek odletí do Španělska, kde v sobotu v Ovědu čeká zápas Ligy národů proti domácímu výběru. Potom se přesunou do Londýna, kde v úterý ve Wembley nastoupí proti Anglii. Oba duely nabídne v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se kolona kamionů v pravém pruhu teď různě trhá a přelévá. První část čekejte za velkou bíteší kolem 160. kilometru. V levém pruhu většinu času fronta poprvé za Domašovem kolem 176. pak se osobní táhnou různě pomalu k D2 asi 40 minut. Na D5 se z Prahy do Plzně za Zdicemi počítejte s kolonou z kilometru 31,5, je to na 10 minut k pracím u exitu 34 Žebrák v pravém pruhu. Na dálnici D5 stále horší situace na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Za Loděnicí v kopci na 8. kilometru začíná kolona a osobní auta se potom sunou ještě asi 3/4 hodiny na Pražský okruh směr D1 k Ořechu. Na okruhu opačně směr letiště kolony odvést se za Lohkov osobním autem až na 30 minut. Hodně ucpaný je taky východní okruh z 1. kilometru D11 k Průmyslové, to zabere 30 minut. Na severu metropole zůstávají kolony z Cínovecké od sjezdu na Čakovice až dolů k Blance. Fronty stále v Kobylisích, dole v Libni kolem Balabé. Benky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. Tolik zprávy. A teď už je tady Libor Bouček a jeho host.
7: A myslím, že pro mnohé včetně mě jeden ze splněných snů studoval žurnalistiku, absolvoval na stavební fakultě Českého vysokého učení technického a před 41 lety spolu zakládal ikonu a klenot české hudební scény Konstantu jménem Tři sestry. Napsal přes tisíce textů a jeho poetika se uplatnila i v reklamě. Tolik encyklopedie. Já ho měl štěstí poznat jako trefného glosátora, nesmírně moudrého muže se smyslem pro spravedlnost a člověka, který by nikdy nesklouznul k manýře. Letos v červnu oslavil kulaté narozeniny a dnes je hostem Radiožurnálu. Tolik krátká vizitka Loufananka Hagena. Já tě zdravím, přeju ti dobré dopoledne. Před sebou máš mikrofon, no, když se přiblíží. Já si myslím, že to bude lepší. V případě, kdyby si to nepřisunul, tak vlastně si budeme povídat sami a posluchači z toho nebudou nic mít. Takhle se, no, takhle se slyšíme dobře. Která ta dekáda v životě je nejrychlejší? Protože ty už máš možnost posoudit jich víc než 4.
8: nejrychlejší. Já si myslím, že bylo takový... To je těžko říct, jako to rychle běželo a je z toho hrozně moc vzpomínek. A to je takový, myslím, nějak tak třeba střední škola a vysoká, třeba taková desetiletka.
7: Fakt?
8: A tam bylo zakládání kapely a to bylo jako... To v nějakém slova smyslu, že tam byla spousta věcí, které se nejsem schopný dopamatovat. Ale co si pamatuju, že bylo nekonečný, tak to bylo takový to dětství, když už člověk začne brát rozum. A takový ty první roky si nepamatuje, to nějak tak asi jako vegetuje víceméně. Ale pak takový ty školní dny, třeba léto, když bylo, nebyli tam kamarádi v Jevanech u babičky. A třeba byly léta, to možná už teď nikdo nepamatuje, ale třeba 2 nebo 3 dny pršelo.
7: A teď nebylo nic.
8: A to neměl nic. A v televizi tam byly 2 programy za mě. Už od mých 5 let vysílal i druhej. Ale ten vysílal jenom odpoledne do začátku. A nic moc tam nebylo. Co? Jako pro ty děti byla sobota, neděle, dopoledne. A jinak nic, knihy. Tam jsem začal číst, protože jsem projížděl knihovnu. I knihy pro dospělý samozřejmě jsem to bral hlava nehlava, protože jsem vůbec nevěděl, co. Tak jsem jenom zkoušel, jestli mě to zaujme. Ale bylo to bezvýchodný úplně. A to, no, tam, dobře, tam to ten čas stáhnul a tam to bylo teda opravdu, jsem měl pocit, že to k nepřežití.
7: Ale se vám říká, že ta nuda tě dovedla k četbě, tak to je dobrý, ne? Vlastně se trošku nudit. A
8: no to jo,
7: prázdno.
8: To

0: to samozřejmě, to je v tomhle ohledu, jo. Ale ta četba zase mě dovedla postupně do takový jako deziluze trošku, je všechno marný a takový, jak ten, no.
1: Co tam měla v té knihovně?
0: No tak jak ne, to jsou všechny možné ty knihy, jak tam na tebe to takhle zapůsobí. Kdyby tam byl jenom Saturnin, tak je to všechno v pohodě. A my tam byli i klasický, teď to neřeknu, z hlavy i ruský autoři. A tam,
1: tak to jsem, tam jsem mířil, no. Že tam asi ležel Tolstoj a Dostojevský.
0: To je beznaděj, čirá. Vlastně, ještě než jsem šel na střední školu, tak už jsem měl takový...
1: Naštěstí po dvou dnech vyšlo slunce. Co pro tebe ve 20 letech znamenali šedesátníci? Dokážeš to vybavit? Hele, jak se zdíval to... na člověka, kterým bylo 60?
0: Ve 20 letech to byl rok 86... Jo, a to vlastně lidi, kterým bylo 60, byli důchodci. To byli ty, co o nich zpíval Kryl. Jo, no. Záploty roztrhané na vnitřní straně, to bylo, jak sedí v to, a to bylo hrozný. A to by bylo pro mě jako 60 až konec, jo, třeba 100, to už jsem nerozlišil.
1: To...
0: A 60 byl důchodec.
1: Já jako,
0: říkají děti,
1: a ono se to posouvá hrozně hezky, že najednou to člověku přijde úplně normální, že naopak, jakoby, teď ten důchodec je kolik teda?
0: Ale teďka v podstatě není, protože oni potřebují jim prodávat ty věci, takže jsou takový ty fotky, jak důchodci běhají někde po Korzice, hrajou tenis a jezdí na kole, k tomu se jisto, teď neřeknu název, aby nebyla reklama, ale ty kloubní preparáty a říkají jim, že nic nebude bolet, že budou strašně skvělé jako ve 20. Takže teďka vlastně nesmí být důchodce, protože důchodce jako takovej, to je prohraný život.
1: No.
0: Že člověk přestane být aktivně, teďka musí spravovat firmu a jezdit po těch golfech a balit sekretářky třeba do 100 let, jak mu to přestane dělat a bude sedět někde, no. Tak je konec. To je odepsaný ze stavu.
1: A to je přece skvělá zpráva. Jakoby pro člověka, který mu běží ten čas a je mu najednou 45, pak 50 a 60, tak to je skvělý. Ve srovnání s tím rokem 86, kdy to bylo fakt finále, tak teď je to úplně
0: to, jo,
1: to je skvělý. No, co tohle,
0: že to tlačí prostě, aby byl člověk výkonný pořád, tak jo, je to.
1: Tady jsou první tři sestry v Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu.

0: ty, když člověk začne hledat písně, které jsou neoddělitelné směrem ke třem sestrám, tak Pianovka je jedna z nich. Tak mě překvapilo, že není na té desce Fan 60, která vyšla před pár dny, která tak jako bilancuje tu tvoji tvorbu, tam není Pianovka.
1: No není tam, protože to není jako best of, ale je to spíš, jsme hledali zajímavé věci, spolupráce s někým a od sester spíš písničky, které nejsou moc známý a které já mám rád. To bylo vyloženě, jako bylo to na mě ten výběr. A vybrali jsme rovnou, jsme dali pryč věci z toho všeho, že jsem dělal i texty, se lidi ptají taky, proč tam jsou Šmoulové nebo jako Pokodři, tak já jsem říkal, že to je spousta věcí, které jsem textoval, ale nespívám. Takže jsem vybral jenom věci, které zpívám. A výjimka je sestrovská písnička Jára ze Sokola, kterou jsem zpíval občas na koncertech a kterou na desce zpívá Aja Suková. A tu jsem tam zařadil, to je jediná výjimka, kterou nespívám teda.
0: A jinak... Koně s Přežnou zpíváš vlastně.
1: Koně s Přežnou zpívám, jo, to je Radeckýho marš a to je na té skvělé desce, co dělal kdysi Sahula na zakázku pro dopravní podnik, cestování Prahou a tam je o každém dopravním prostředku.
0: Jde tam je všechno, tam je lanovka, úplně
1: no,
0: kompletně.
1: Lanovku zpívá Bohouš Josef. A je tam bylo... blues Mazačevý Hybek a to zpívá Brichta. A je to blues a opravdu takový temný. A když tam dělal takový ty metalový, jak říkal Sahula, třesahub, jo, takový to. No a to mám rád.
0: A to fakt proběhlo tak, že přišel dopravní podnik.
1: Přišel dopravní podnik v osobě Slávka Pauka, našeho kamaráda, který pro ně něco dělal a dělal jim jako výpravnou publikaci, že měl nějakou, myslím, tiskárnu, vydavatelství. A napadlo ho právě kamarádi zrovna tenkrát se Sahulou, že by mohl naskládat právě písně. A ono to jako prošlo a bylo to neprodejný. Já mám teda doma exempláře jedné a jsou tam pěkné věci. A to Metro jsme tam dali taky, to udělal Sahula text a já to zpívám. A to je taková vypalovačka jednoduchá, je tam sahulovským způsobem jako v podstatě napínavý a hororový zážitek tím metrem, jakože jede rychle jako vítr, průvočí jsou chlapi jako hory.
0: Ne, je to unikátní věc, no. Doporučuji dohledat někde. Na Fan 60 je zastoupena tedy Koně z Přežná, Radeckého marš. Ale stejně to otvírá průša. Jako číslo jedna. Je to...
1: A průše zase to jsou takové věci, že no, to jako, máš pravdu,
0: je to číslo
1: že to není...
0: jedna. Je to
1: no.
0: Jako na první dobrou. To je super vlastně.
1: Jo, je to pravda. A ten je zase Hagenbádenu připomínka, což už málo kdo ví, protože sestry ho vlastně zdědili po asi tříletý existenci Hagenbádenu, který se pak rozpad a průša zůstal jako dědictví. A lidi ho mají spojený, některý, kdo nejsou velký znalci, tak mají za to, že jsou to sestry, jo, protože ho hrajem jako přídavek pravidelně, to je prostě oblíbená píseň, kterou se to rozjede všechno úplně.
0: No a to je i ten důvod, proč je číslo jedna, ne? Že se to vlastně...
1: Jo, je to tak.
0: Já jsem si říkal, čím to začneš a vlastně je to úplně pochopitelný, že tam je průše.
1: Jo.
0: Jak se ti to poslouchalo, ten čas a ten rozdíl v tom hlasu na té desce?
1: Hele, to je takový, jo. To prostě na to člověk kouká. A není to tak jako dramatický, jo. Je to spíš... Spíš tam byly některý, ten průše je takový, toho zpívám v podstatě stejně. Jo. Jsou mírné věci, že někde frázuju jinak za ty roky, ale je třeba první deska sester, tu když poslouchám, tak je to někdy utrpení úplně. Jo. Jak jsem se snažil to zpívat spojitě, a jako teďka už si pomáhám různě odskočit, bylo jednou večer na stanici, a ono to tím to bylo právě asi zajímavé, tou strašnou drzostí. Jo, že tam vůbec to nemělo nic se zpěvem společného. A bylo to ještě takový na té hře, že to úplně jako nebylo úplně mimo ten rytmus. A pak jsou lidi, kteří opravdu nemají pražádnej talent a ty se netrefí ani. Tak já jsem jako byl v rytmu jako bubeník, ale bylo to takový... Vážně, ale měli jsme co říct, no to je taky...
0: To jednoznačně a říct máš stále co, tady je ostatně důkaz, shodou okolností, jediná novinka, která je na desce Fan 60 a se jmenuje Moravian Rhapsody.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Moravian Rhapsody, novinka na desce Fan 60, jak tě tohle napadlo?
1: Hele, to mě napadlo, já jsem to měl, jak mám rád to víno, a vlastně začalo to před 3 lety, tedy, že jsem nacházel v Bibli pasáže o víně a tenkrát jsem v tom byl ponořený docela dost, protože jsem dělal desku o Františkovi Sahulovi a o jeho náboženském období. A pak tam jsem si říkal, že to víno to tam putuje úplně furt s tím člověkem a i ten Ježíš. Ještě mě k tomu dovedlo, že ty náboženský spolky různý, takový ty adventisti a podobně, tak říkají, že oni jako zapovídají alkohol hrozně, jsou téměř spolek proti alkoholu a dokonce se snaží tvrdit, že tenkrát to víno, jako jak se tam říká, že to byla jenom šťáva z hroznů.
0: No, že to nektar vlastně.
1: No. Ale ten Ježíš tam říká, toto pijte, toto čiňte na mou památku. Jo, je tam už předtím ten Noé, jak se opije. A já jsem z toho udělal takový příběh, jak to víno putuje s člověkem na Moravu, kde to přinesou ty věrozvěstové společně s tou vírou. A z druhé strany jde ta bylinka, ta marihuana posvátná, ganja, a ta putuje přes toho zavrženého syna, přes toho Šéma, který ho Noé proklel za to, že ho viděl v jeho nahotě. A na té Moravě se setkají cesty těch bratrů, kteří razili to víno během svých životů a generací, s tím, který přichází, který ho vlastně poslal ten džach, a teď se sejdou na té Moravě a je to tolerance, ať si každý dělá, co chce, a široký jsou kotci schody, že všichni budou přijati.
0: My jsme na tom strávili vlastně celou dobu, co Moravian Rhapsody zněla. Ten příběh je vlastně nádherná alegorie, je to fakt, vychází to opravdu z písma svatého, krásně se to propojil. Mě zajímá, jestli se daří tohle dostat směrem k těm posluchačům a posluchačkám. Jestli vlastně je zájem o takhle široký background té písně, protože je to skvělý. Nebo si říkají vlastně ne.
1: Já doufám, že jo, že si to najde svoje lidi, ale vím, že je to jako okrajový, to není to jako pro naší základnu úplně sestrovskou, protože ono to trošku vyrušuje z takový ty český pohodičky, jo, z toho grilování piva, fotbalu a hasičských soutěží. Ale jako jo, já mám, jako i to samozřejmě to je základ, ale občas taky, jak jsem starší, tak se pustím do nějakých takovýhle mudrování. Ale jo, my jsme to hlavně udělali, protože vlastně tam jsou jmenovaný Skoronice a to je obec, kde je úžasný sklípek s velmi malou výrobou v podstatě pro vlastní potřeby vína. A to tam Jožka Holcmana, jeho synové se o to starají krásně a jsme vlastně si udělali pro nás písničku, kde Pavel Horák z kapely Timu Dej byl jednou na takový akci tam a tam jsme vlastně, já jsem mu dal ten text, on k tomu udělal nějaký noty, akordy a tak jako tu hudbu a Filip Jelínek to pomáhal zprodukovat, který je jeho soused v Černošicích, takže takhle jsme to dali dohromady a k tomu vzniknul klip, kde hrajou všichni, který se zúčastnějí těch občasných sedánků tam, jo. Takže máme jako hlavní věc, máme takovou pěknou památku. S každým dalším rokem to bude vzácnější, budeme říkat, tady jsme byli ještě mladý a nevohnutý. A je to tak, no.
0: Ještě je tam Homo Sovieticus na té desce, což
1: ano, je... Ano, to je taky pěkná spolupráce. No. To je 2 roky zpátky, to mě oslovil Roman Holý a měli tenhle ten výborný text, který psal Pavel Mrázek, basák jejich. A to jsem s nima i párkrát naživo někde zpívá, to mě bavilo moc, to je etapa hezká, hezky se na to vzpomíná.
0: Jak vlastně blízko máš k tomuhle žánru? Když člověk vidí a slyší Tři sestry a Hagen a i tvojí tvorbu a tady fakt ten funk, baví tě to?
1: Hele, baví mě to, jako když už je toho moc, tak už bych potřeboval nějakou změnu, ale já mám doma některé i playlisty, jak poslouchám teďka díky těm platformám, já jsem se vrátil k hudbě, protože já už jsem jednu dobu neposlouchal nic, ani starý, protože furt nějaký CDčka vydávat, nejsem hudební fajnšmek, neměl jsem ty přehrávadla a teďka prostě s mobilem já jsem se dostal úplně, ještě jak to nabízí podobný žánry, tak já odhaluju furt, jo. Já jsem objevitel už asi 6 let, takže mám i playlisty reggae, ale musím to střídat, pak mám Bowieho, Pak mám ty německý punk, hodně mě začal bavit, jsem začal přes Punkerty, což je slovenská kapela, zkoumat kapely punk a big beat bývalé Jugoslávie a nástupnických států, takže to mám, tam mám playlistů spoustu a je potřeba to stříhat, takže i tohle z toho, jako tu Romanovu, oni pak, když už to jedou moc dlouho, tak už bych potřeboval vyměnit. No. A oni poslouchají taky, já jsem byl u něj na večírku a tam jsme poslouchali Hagenku první, druhou desku, a takže nejsou jenom, že by byly úzce zahleděný, ale to, co z nich padá, jde těmhle směrem, no. To stejně tak.
0: Myslím, že ty texty, a je to slyšet zejména ve chvíli, kdy Monkey Business vlastně přišli na tu češtinu, tak tam ta jistá blízkost je. A kdybyste ty texty chtěli slyšet a i ten vývoj, tak fakt ta deska Fun 60 je na trhu kolik? 11 dní? A je to fakt hezký průřez toho těch několika dekád, co tvoří.
1: Je, já myslím, že je tam i Alkohol, s kterým jsem začínal první desku, David se slavný, tak to si s nimi taky občas zaspíváme rád na jakýmkoliv výročí, takže to, kolik to je, 34 let jsme dělali první alga.
0: To jsou neuvěřitelná čísla. Jeden dárek je deska, druhý dárek je kniha, i o té si s Fanánkem budeme na Radiožurnálu povídat.
2: 12. Popovických jsou dobrý po ránu, když je člověk

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
3: Azurit a jeho vůně.
4: Radiožurnál, bylo 9:30. Jsou tu zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
5: Nafta v Česku dnes po obnovení vládní regulace zlevnila. Cena za litr je na některých pumpách oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Za cenu pod stanoveným limitem ho některé čerpací stanice prodávaly i včera. Maximální možné ceny paliv bude ministerstvo financí určovat každý den. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže obchodníků na 2 koruny 50 za litr. V Česku bude teplo a slunečno i o víkendu. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Dnes může být až kolem 25 stupňů. Zítra se hlavně v Čechách zatáhne a na západě Čech může i slabě pršet. O víkendu se ale vrátí slunečné babí léto. V sobotu budou teploty 24 stupňů, v neděli do 23. Poprava odsouzené Christy Pajkové v americkém státě Tennessee se nezdařila. Žena přežila dvě dávky smrtící injekce. Z vězení ji odvezli do nemocnice. Je odsouzená za vraždu, kterou spáchala v roce 1995, když jí bylo 18 let. Nejvyšší soud Spojených států zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil. Brno dnes rozzáří světelné instalace a videomappingy. Festival Prototyp se letos poprvé přesouvá z vodojemu na Žlutém kopci přímo do kostelů, parků nebo na nádvoří v centru města. Na procházky rozsvíceným centrem Brna se můžou lidé vydat ode dneška až do soboty vždy od 19 hodin do 20 různých lokalit.
0: Sport.
5: Hokejisté pražské Sparty budou hrát v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy o první domácí výhru v tomto ročníku. Po 4 porážkách z 5 posledních utkání přivítají České Budějovice. Zápas začne v 18:30 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na dálnici D1 se k Brnu směrem z Prahy táhne dlouhá kolona kamionů, rozdělená na několik částí. První potkáte momentálně za Velkou Bíteší kolem 160. kilometru, pak místy jedou i kamiony plynulé, místy zastavují. A od exitu 178 Rosice se zpomaluje, chvílemi i výrazněji i v levém pruhu osobním autem do zúžení u D2 je to teď asi na půl hodiny. Na D5 ve směru z Prahy do Plzně zpozorněte za Zdicemi. Na 32. kilometru se brzdí až do zastavení kolona, potom do omezení u exitu 34 Žebrák zabere asi 20 minut. Na D5 před Prahou směrem z Plzně se za Loděnicí v kopci plní pravý a stoupací pruh kamiony z 8. kilometru, v levém pruhu se zpomaluje a osobní auta jedou různě pomalu na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech ještě asi půl hodiny. Kolona na okruhu zůstává i opačným směrem na letiště od Vestce do omezení za Lochkovem. Hodně plní je taky východní okruh od Černého mostu k Průmyslové a na severu metropole pořád zůstává plná Liberecká do centra až dolů k Bulovce, je to na 30 minut. Kolony jsou taky přes Libeně všemi směry. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. Tolik zprávy. A teď už pokračuje host Libora Boučka.
4: Je to tak, tím hostem je Loufanánek Hagen. Bavili jsme se o desce, která nese název Fan 60, ten druhý dar k 60 nám je kniha Jakuba Malovaného. Život je takovej a jiný nebude. Jak se, když přijde takhle kulatý výročí, to znamená ta šedesátka, jak se dá ubránit tomu bilancování? A no chce se vůbec člověk ubránit?
7: Já nevím, já jsem si totiž vymyslel tu knihu, protože Jakuba Malovaného znám, on je velice mladý, velice mě to přijde, protože mladý je tak akorát, je mu 33, ale já ho znám asi, mně přijde strašně dlouho, protože on začal psát rozhovory s lidma z Big Beatu, který ho zajímají už někdy v 7. třídě na základní škole, takže on byl poprvé za náma v šatně ve Zlíně v tomhletom věku a dělal docela smysluplný rozhovor. A od té doby se tak známe a pak už jak byl větší, tak chodil s náma i do baru a takový. Takže i večírky nějaký v tom Zlíně probíhaly, odkud on pochází. A mě napadlo právě, protože je z té party širší, jak jsem mluvil o těch Skoronicích, tam jako se tak vlastně od nás dal dohromady, tak tam jsem říkal, hele, pojďme napsat knihu k 60. nebo to bylo před 2 lety. Jsem si říkal, hele, to bych chtěl asi knihu nějakou, a kdo, když ne Kuba, a on má za sebou už dělal premiérovou knihu jako kapela premiér ze Zlína a z nedalekých Vizovec Feret, takže už má jako zkušenosti a oboje jsem čet a je to dobrý celý. A tak jsme začali. A to bylo i scházení se v tom Zlíně. Jsme třeba v létě udělali, že jsme si udělali večírek, tam jsme něco popracovali. Ráno jsme šli podél řeky Řevnice do Otrokovic, Dřevnice do Otrokovic, kde jsme si cestou dávali pivka a povídali jsme. A takže to bylo celý, nebo přijel do Evan, kde byli synové Výčep, aby viděl taky, jak to, tahle ta stránka, kde zpívám s nima hostovsky. Takže to bylo hezký celý, to, že to nebylo jenom takový od počítače nebo u pracovního stolu a tak to pěkně probíhalo ty 2 roky, až je nám teď líto, že je dopsáno, že už vlastně nemáme, jsme si volali každý týden a případně jsme se sešli někde, což bylo vždycky i s nějakým nápojem, takže...
4: A ty jsi pak dostal jako zpětně tu knihu hotovou a četl si, to znamená ten záznam i cesty.
7: No jsme to korigovali spolu každou kapitolu a pak postupně. S pomocí Honzy Hlaváče z vydavatelství Daranos, který to jako zastřešil celý a vydal, tak ten nám to upravil, vyškrtal, protože jsme toho měli nejdřív asi, že by to mělo asi 3 kila, jo, ta kniha, takže to se muselo zkrátit a zdrcnout a stejně je dost důstojná, protože je tam spousta zajímavých věcí, čemu jsme se nevyhýbali proti těm třem sestrám, právě jsou tam i věci jako muzikály, pokondři, šmoulové a takový ty...
4: Je něco, co se stejně na ten papír nevejde, na těch 576 stran?
7: Jo, já myslím, že asi ne, jako jo, jsou tam věci takový, ale to už by bylo pak až nezajímavý, to, že to se nedá úplně podrobná kronika toho udělat, protože dalo by se něco třeba víc rozepsat. A koho by to zajímalo? Právě třeba nějaký životopisce, jo, nebo kde je skalní fanoušek, tak by ho zajímalo všechno asi, a klidně, kdyby to bylo jak mušketýři, 3 vydání, 3 díly, tak to koupí. Ale snažili jsme se udělat takovou, aby to bylo důstojný vodítko, kdyby někdo dělal referát podrobnej a neodkázal se jenom na tu Wikipedii, tak aby z tohohle mohl čerpat. Mimochodem na Wikipedii o mně bylo napsáno taky spousta nepřesností, až jsem to musel opravit.
4: Ano.
7: A oni mi napsali, a jak jeho titul to opravujete? Jsem to, protože jsem to já. A nějak jsem to neprokázal. No právě to nechtěl. Říkal, no tak dobře, opravujte. Já jsem tam nějaký jiný počty dětí a měl jsem tam jeden muzikál. A teď já jsem stárnul a měl jsem muzikál u 10 už. A tam z toho taky vznikla zajímavá věc, jak se to líbí to říkat, protože největší jako hvězdy, že Karel Gott, Lucie Bílá, tak já jsem psal 2 texty na duety Gott Bílá a pak 2 texty Karlovi Gottovi. A ve všech těch průřezech mých, mám 1000 něco textů a tam je, psal též pro Karla Gotta a Lucie Bílou. A ne, že bych se toho chtěl zbavit, ale je to nefér, protože proto Lucie třeba Gábina napsala Svaldová spousty textů, v podstatě všechno, že jo.
4: Já jsem prošel.
7: A já jsem tam s tím.
4: S tebou ty rozhovory. No. A vlastně skoro v každém třetí tam člověk čeká, projde si těch 10-15 otázek a pak to přijde. A tam je přesně ten Karel Gott a ta spolupráce.
7: No.
4: A ty tam řekneš, no tak bylo to krátký, ale nebylo toho jako zase. Tom.
7: Ne, to je úplně...
4: Ale seš tam, prostě textař Karla Gotta. A textař Karla Gotta, Fanánek Hagen, je dnes hostem Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, hostem je Loufana Neghagen, možná i z toho důvodu, že zítra vyjde ta kniha Život je takovej a jinej nebude. K tomu, k té 60. ještě přichází turné, ale mně to přijde zvláštní, jak moc je to teda turné, protože to je jenom pokračování toho sledu těch koncertů, protože těch máte mnoho, tak bude to nějak odlišené?
1: No odlišené
0: to bude 6. listopadu.
1: Odlišené to bude mírně tím, že tam kromě samozřejmě hitů, který hrajeme pořád, tak obměníme pořadí a zazní tam právě ty starší písničky, které nebyly moc hrané a které jsou tady na tom vlastně výběru, na té 60. Takže tam bude Ventilek. Mm-hmm. Který máme moc rádi, tam je takový pokus, vlastně je to asi 25 let starý, ale tak to jako hezky houpé a je tam v takovej téměř jako hip-hopovej, nebo bych řekl, protože je to spousta slov. A je to zábavný text hodně, pak je tam ten Jára ze Sokola zmiňovaný a ještě písnička Sigi Soára, což je taky, to jsou takový míň hraný, z té doby jsme je hrávali na koncertech a dlouho jsme už nehráli, takže si je rádi tím jako připomeneme.
0: Já jen tady, jako tím nechci narážet na ten věk, jo, ale dívám se na ten kalendář a to je fakt za listopad raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm termínů za listopad, pak plný prosinec. Jak to zvládáte?
1: No, většinou, když už hrajeme, tak hrajeme pátek, sobota, pořád. A někdy k tomu přijde nějaký všední den, pokud je to větší město, kde to jako utáhnou i ve všední den, protože jinak je to spojený s konzumací, jo. To je furt, je to v podstatě odnož taneční zábavy, jo. Která v pohádkách, když se k muzice, jak to bývalo v neděli, protože jindy neměli čas, a to bych chtěl vidět na tom panském, jak to vypadalo v pondělí, teda. Když šli v neděli k muzice, a možná šli brzo domů, protože tam už se hrálo o 2 hodin, ale přesunulo se to, jak pak s tím dobrým životem, jak se pracovalo míň a míň, tak já myslím, že teďka už v pátek chodí málo kdo do práce, jak bychom mohli začít i ve čtvrtek hrát. No.
0: Což už samozřejmě naznačuje, že to může být klidně ve středu, což shodou okolností v Brně tak třeba je 9. prosince.
1: Ano, tak to velký město, tam jsou lidi asi jako, tam jich přijde stejně hodně, to je taková zvláštní věc. No ale je to takhle, to jich je ještě málo na ten listopad, tam mají 7, no. To, kolik je to, 4 víkendy, takže ne, 8 termínů.
0: Ale fyzicky je to náročný.
1: No je to náročný právě, zatím to zvládáme dobře, ale supice vám problémy opravdu fyzicky s tou těžkou harmonikou, kterou léta letoucí má 2 hodiny pověšenou, on je to přece jenom nevyvážený, jo, taky tady blíž tělu, tak ta krabice prostě je to horší, takže s tím už se potýkáme s takovýma věcma, ale zatím to jde, uvidíme. Nechceme to jako dopředu úplně omezovat, tak jsme říkali, kdyby nás něco zašlo, ale vymysleli jsme servisní okénko, že v zimě máme takovou pauzu, kdyby někdo potřeboval třeba na operaci, tak tam máme i s ohledem na to, že v zimě se nehraje moc dobře, kulturáky vymrzlí, může být namrznuto podobně, tak tam máme 6 neděl a teď jsme přidali.
0: A je to určeno tedy na operace?
1: I podzimní, no tak jako dřív to bylo na ježdění na lyže a podobně, tak to zůstává, ale kdyby náhodou nějaký neduch přišel v březnu, potom volnu, tak se musí čekat do dalšího ledna třeba na nějaký zákrok.
0: Tak jste otevřeli
1: operační okénko. Tak jsme udělali tak servisní okénko i na podzim, aby to bylo ty intervaly 2x do roka, aby se lidi došli s kolenama, s loktama, s karpálama, se všem, co je trápí, případně s kyčlí, což chodí náš host se synu výčepu, Rostěl Cerman, který byl včera, takže mu držíme palce, má druhou kyčel hotovou, takže už je úplně jura chlap.
0: Ne, je to prostě život českého Big Beatu v roce 2026. Ještě pořád mezi štacemi chodíš pěšky, nebo?
1: Jo, když jsme právě na těch moravských, tak ten celý den dřív jsme se ráno zbudili a od snídaně jsme pili vlastně až do koncertu, který tím byl občas poznamenaný, ale ty časy už jsou pryč. Což jsou nejen fanoušci, ale i kapelník rádi, protože to občas nebylo úplně důstojný. Takže teďka už se musíme zabavit nějak jinak, takže jako někdo chodí a někdo jí. Se to pití přesunou některý v gurmánství a vybírají si hospody, protože ten systém to umožňuje. Teď se nemusí ptát, nemáte tady nějakou dobrou, ale čtou si ty recenze a rovnou vědí, kam se pojede.
0: A ty chodíš.
1: A já chodím. Já chodím, protože mě to baví, já jsem sám a najdu si nějakou cestičku tak v okolo 10 kilometrů a případně spoje na to místo hraní, když to jde. Jo.
0: Ty, že to dojedeš autobusem?
1: No, nebo vlakem. To je právě, jednak mám v telefonu mapy a zároveň tam mám aplikaci na ty spoje, jo. Takže to je nemyslitelný třeba před 20 lety. To bych se ztratil někde a koncert by nebyl.
0: Tak já to říkám i z toho důvodu, že když budete mezi 6. a 7. listopadem někde mezi hranicemi na Moravě a Hradcem Králové, což je docela široký perimetr, tak tam asi půjde pěšky Fanánek.
1: Jo, to bych, myslím, ty hranice, no, to bych asi udělal v okolí hranic a někde bych pak popojil, tam by to šlo aspoň do Pardubic, to je na té trase hlavní. No. Vlakový a tam by mě hodil už pak kapelní auto. No.
0: A neuvěřitelné to zvyklosti, které přišly v roce 2026. Fanánek je naším hostem na Radiožurnálu.

0: Za 9 minut bude 10 hodin, posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Loufanánek Hagen. Někde jsem si přečet, že si řekl, že člověk s věkem změkne a už nemá tak bojovný názory. Myslíš, ano. Je to jako moudrost nebo je to únava?
1: Hele, já si myslím, že to tak je, nebo někdo to tak nemá asi, ale na sobě to pozoruju, že to člověk každou věc od menších do úplně zásadních zdánlivě, protože se všechno je relativní problému, vidí z více stran. Jo, a černobílý vidění je takový hodně omezující. A ono je to i ve vědě, se to objevuje, ne, že bych v tom nějak velmi vyznal, tak z populárně vědeckých článků člověk zjišťuje třeba v těch vlnách a částicích, že můžou být někdy vlny a někdy částice. Že dřív bylo jako tak rozděleno a teďka se zjistí, hele. A už se pomalu připouští i ve vědeckých kruzích existence něčeho vyššího, než jako jenom velký třech z ničeho nic, že by byl. Takže to jsou tak, a tím, když přistoupí jako k jakýmukoliv konfliktu, který vypadá jasně černobíl. No, my jsme tady, vy jste tady. Tak si říkáš, když ono taky trochu se vžiješ do té druhé strany, a že to obrace, čím díl to obracíš, tak tím tam nacházíš víc a víc plošek, o kterých se dá to.
0: A je osvobozující, jak čím víc a víc vlastně slábne ten vlastní názor. I, že člověk si říká, možná se můžu mýlit.
1: No samozřejmě, to prostě samozřejmě. Je to úplně, a on to souvisí s tím, jak jsem někdy taky jsem to dal do té knihy, to myslím v nějakém Osho, myslím je to, že první půlku života člověk buduje svoje ego a druhou půlku se snaží se zbavit. A to asi nastalo, takže to je tak. A je to přirozený, jo. Takže jako člověk nemůže se 20-letý člověk, jako no. Svoje já s tím 60-letým se nemůžou se shodnout, to nejde.
0: To rozhodně ne, no. Mně ještě přijde ten paralel, že když člověk si četl o tom začátku, tak může se to dát do takový zkratky, jako boj proti autoritě, nebo touha po té svobodě, že ses vydal na tu hudební dráhu, nebo jak je to i v písni, si prostě nechtěl chodit do práce a být součástí systému. Jak se člověk těch 60 smiřuje s tím, že najednou je fakt zcela přirozeně, díky tomu, co si dokázal z těch 60 let, že se stane tou autoritou, proti který by se tehdy vlastně bouřil?
1: No, tak jako ano, v zakuklenosti určitě jo, ale není to jako, kdybych se stal tou autoritou, tak bych byl třeba jako kolega ministr, jo. A to zase nepřeskočilo takhle, jo. Tak já můžu být v tom jako už úplně z pohledu mladýho rebela, to je starý všechno, to jako naše rebelování a to hlavně teďka, jak už jsme smízený, platíme daně a To chápu. A já tak čekám, kdy něco zase mladýho osvěží ty vody. Chtěl bych nejradši jako v oblasti elektrických kytar a tomu, co je nám podobný, protože i vlastně nejmladší známá skupina, s kterými se potkáme na festivalech z našeho ranku, plus minus, když to vemu, tak jsou rybičky. A to nejsou úplně holobráci už, jo.
0: Jasně, to je mezi 40 a 50. No. 30 určitě.
1: Pak jsou mladší kapely Vohnouti, kteří vypadají, jo. To samý Fixa. To jsou všichni jakoby ty mladší. Divokej byl, to jsou 50-níci, no, plus minus.
0: A jak se ti daří stíhat ten hudební vkus třeba svojí dcery, která je 12-letá?
1: Ale ta je 12-letá a ta zatím, jako jsme byli na Billie Eilish, což byl pro ní velký zážitek, protože ji poslouchá se od 7 let. Pro mě to bylo taky dobrý, protože jsme měli VIP lístky a tam je ten bufet. takže já jsem jako pozobával různý věci a bylo to před naším koncertem asi půl roku. Takže před tím zimním ve stejný hale, takže ty kuchař říkal, jo, už máme lístky, už se těším. To mi jako udělalo radost. A dával jsem si víno s vodou, takže jsem to jako hezky vstřebal. Nemusel jsem být, nevydržel bych na stání na té ploše, což ona by bývala chtěla radši, jo, že by tam s těma ostatníma skákala. Ale takhle normálně jsem jí pozoroval, jak stojí před tou židličkou na té tribunce, jak tam je v tom VIP sektoru a tak jako všechno zpívá, poskakuje. Ale vedle ty děti jako v tom našem sektoru dělali to samý. Takže to jako byl zážitek pro ní asi obrovský. Pro mě to bylo taky zajímavý. Celý to pojetí takový skromný. Jako, jo. A takovouhle hvězdu byla jako normálně oblečená, žádný převleky tam nebyly, celá scéna minimalistická. Tak to...
0: Mně se líbí, že si během té minuty vlastně se ani nedotkl té muziky, kterou Billie Eilish dělá, ale to necháme otevřený asi. Každopádně já ti moc krát děkuju za to, že jsi dorazil. Lou Fanálek a Hagen byl naším hostem. Doporučujeme knihu Vyražte na turné, protože vidět tři sestry naživo je podle mě výbava, kterou by měl mít každý Čech. Díky moc, se přeju ti hezký.
1: Tak já taky děkuju. Mějte se hezky všichni. Čau.
0: Za chvíli dopolední Radiožurnál.
2: Je 8. duben, 63.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. V úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
4: Sokolové žádají po policii vrácení zabavených milionů, o které je podle auditu připravila bývalá zaměstnankyně. Německo s platností ode dneška snížilo daň z pohonných hmot. Řidiči by mohli ušetřit v přepočtu až 4 koruny na litr. Čeští fotbalisté do 21 let porazili Bulharsko a zajistili si baráž o postup na mistrovství Evropy. Kolona je na dálnici D5 z Prahy do Plzně před omezením u Žebráku a bude slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty až 25 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píšou v dopise, který má Radiožurnál k dispozici. Kolding čelí podezření, že si na své účty neoprávněně převedla víc než 40 milionů korun. Když na to vedení Sokola přišlo, spáchala sebevraždu. Peníze před 2 lety zabavila policie. Dosud je ale Sokolům nevrátila. Podle policie může za zdržení i pomalý postup advokátů. Advokáta České obce Sokolské, vysvětluje pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
5: Tím hlavním důvodem je, že Česká obec Sokolská podává stížnosti proti rozhodnutím policejního orgánu o soudní úschově, přičemž stížnosti podává blanketně. Následně musíme čekat na jejich odůvodnění, se kterým bohužel právní zástupce Sokol nespěchá, což celou věc prodlužuje.
4: První místostarostka Sokola Kamila Šolcová říká, že kromě žádosti o vrácení peněz podají taky oficiální stížnost. Úlevy kvůli drahým palivům zavádí kromě Česka i Německo. Ode dneška tam platí snížená daň na pohonné hmoty. Litr benzínu a nafty u čerpacích stanic tak může zlevnit v přepočtu až o 4 koruny. Sleva má trvat do konce roku. Stát vyjde v přepočtu na 80 miliard korun.
6: Das gilt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für die Betriebe.
7: Kancléř Friedrich Merz už před 2 týdny prohlásil, že tzv. Tankrabat uleví podnikům i lidem dojíždějícím za prací. Například opozice ale tvrdí, že sleva není adresná a nejvíc z ní vytěží ti, kteří podporu za stolik nepotřebují. Samostatnou otázkou v Německu je, nakolik ropné koncerny skutečně převedou slevu na zákazníka. Na jaře to při obdobné slevě na dani bylo podle antimonopolního úřadu asi z 80%. Litr benzínu a nafty v Německu za poslední rok podražil v přepočtu zhruba o 20 korun. Nafta se dnes prodává v přepočtu zhruba za 60 korun za litr. Vláda vysvětluje růst cen zejména válku v Iránu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Ostravu dnes křižuje Havlova literární tramvaj. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida si tak připomínají nedožité 90. narozeniny významného dramatika, disidenta a prezidenta.
8: Studenti si podle pedagoga Jiřího Hrušky pro cestující připravili čtení z textů Václava Havla a Pavla Tigrida.
9: Budou se snažit takovým neobvyklým způsobem s nimi seznámit cestující na tramvajové lince číslo 8. Budeme jezdit až do 3/4 na 3, to znamená pokryjeme obě dvě špičky.
8: Tramvajový vůz navíc studenti vyzdobili portrétem a citáty Václava Havla. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
10: Sport. Hokejista Martin Nečas pomohl asistencí k vítěznému

0: Harskem. Rozhodující gól dal v Hradci Králové útočník Lukáš Mašek a zapsal tak svou pátou trefu v kvalifikaci.
1: Myslím si, že nějaká nervozita tam byla, ale Bulharsko jsme vlastně do ničeho nepustili, ty šance jsme měli my, takže si myslím, že to bylo hlavně o jednom gólu a šli jsme si zatím víc my.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D6 za Kněžovsí a nehoda na D1 za Tasovem. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů spozorněte za sjezdem na Kněževes na kilometru 57,5 leží tam v levém pruhu sražený divočák. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna pozor za sjezdem na Tasov na kilometru 159,5 na dřívějším konci kolony najelo osobní auto ze zadu pod kamion. Dojeli teď první hasiči, míří další záchranáři, tvoří se kolona, udržujte záchranou uličku. Dál potom směrem na Brno další část kolony za sjezdem na Domašov ze 170. kilometru znovu kamiony pravým pruhem až do Brna k D2. Osobní auta už jedou kolem Popůvek plynule, jen místy zpomalují, provoz slábne. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Zdice popojíždí kolona ze 31. kilometru do zúžení u exitu 34 Žebrák až 20 minut. A na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně se za loděnicí řadí kamiony už na 9. kilometru pravýma stoupacím pruhem se táhnou k Pražskému okruhu. Na něm je potom silný provoz od D5 k Ořechu ve všech pruzích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude slunečno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. A začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
5: Dobrý den, je 1. října a vládní opatření ode dneška znovu regulují ceny paliv. Jak se zastropování čerpací stanice přizpůsobily? S našimi reportéry se za chvíli podíváme na dálnice D1 a D6. Nejen za volant přejeme dobrý den, tady je čtvrteční dopolední radiožurnál. Vítejte.
2: Dopolední radiožurnál
6: a Jiří Chum.

0: Ode dneška opět platí vládní stropy na ceny pohonných hmot. Vláda včera odpoledne určila, že litr nafty dnes může stát maximálně 48 korun 72 haléře, litr benzínu 46 korun a 14 haléřů. Jak se ceny na čerpacích stanicích kvůli vládním nařízením tedy změnily? Sleduje na dálnici D1 reportérka Tereza Pešoutová. Dobrý den.
1: Hezký den. Já jsem teď na 111. kilometru dálnice D1 u Jihlavy, kde čerpací stanice od včerejška zlevnila litr nafty o zhruba 4 koruny. Zatímco včera tady řidiči tankovali za 52 korun a 92 haléřů za litr, teď je cena těsně pod stanoveným vládním stropem, tedy 48 korun a 70 haléřů za litr. Podobné je to i s benzínem, i ten tady dnes nacenili jen o haléře levněji, než je vládou určená maximální částka. Litr vychází na 46 korun a 10 haléřů. Stále je to ale skoro o 2 koruny méně než včera. Já jsem objela i většinu čerpacích stanic v nedaleké krajské Jihlavě a tam je situace podobná. Tam, kde byla ještě včera paliva nejdražší, tedy nafta stála přes 50 korun a benzín 46 korun a 50 haléřů, tak dnes zlevnili těsně pod vládní stropy. Jinde jsou ceny příznivější. Nejnižší cena za litr nafty, co jsem dnes na Stojanech zahlédla, byla 47 korun a 60 haléřů, u benzínu pak 43 korun a 50 haléřů.
0: Tereza Pešoutová, D1. Díky, ceny pohonných hmot čerpacích stanic na D6 sleduje reportér Josef Beneda, taky zdravíme.
2: Dobrý den, já jsem na čerpací stanici u Velké Dobré na Kladensku, kde je cena nafty přímo na vládním stropu, tedy 48 korun a 72 haléřů. Oproti včerejšku je nižší téměř o 4 koruny. Zlevnil se tady i benzín, konkrétně asi o korunu a půl. Třeba na čerpací stanici v nedalekém Jenči je cena ještě nižší. Nafta tam stojí 47,90. Obsluha stanice mi popisovala, že dnes přijelo natankovat výrazně více řidičů než obvykle. Mluvil jsem například s panem Lubošem z Unhoště, který zlevnění paliv oceňoval, ale ceny jsou podle něj i tak vysoké. Zároveň prý ale tankuje stále stejně, protože zkrátka musí denně jezdit do práce. Cenové limity dodržují i ostatní stanice na dálnici D6 i v jejím okolí. Ještě doplním, že kromě cen regulaci podléhají i marže, ty jsou omezené na maximálně 2 koruny 50 haléřů za litr. A stejně jako na jaře je navíc snížená spotřební daň z nafty.
0: Vládní opatření ode dneška znovu regulují ceny paliv. Sledují to naši reportéři D1 před chvílí D6 a Josef Beneda. Právě teď díky za informace a nashledanou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: 3 minuty a bude 10:45. Posloucháte Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

O změnách od tohoto měsíce jsme mluvili v dopoledním Radiožurnálu před chvílí. Doplňkové penzijní spoření čekají od nového roku také změny, které by měly podle ministerstva financí přilákat nové klienty. Penzijní společnosti ale před některými úpravami varují a tvrdí, že efekt může být přesně opačný. Co jim tedy na novele zákona vadí? Probereme v dalším vysílání Radiožurnálu do 10:30. Teď BRF.

0: Vyšší státní příspěvky, efektivnější rozložení investic v čase a nižší poplatky za správu. Takové změny má od nového roku přinést novela o doplňkovém penzijním spoření. Ministerstvo financí očekává, že se zájem lidí o penzijko zvýší a dokážou se díky němu lépe zajistit na stáří. Naopak asociace penzijních společností některá opatření dlouhodobě kritizuje a teď navrhuje úpravy. Probereme to s redaktorem Dominikem Hronem. Dominiku, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Ministerstvo financí tedy očekává, že do roku 2029 přibude asi 600 tisíc nových klientů. Asociace penzijních společností si to nemyslí. Proč?
1: Ta novela totiž počítá s tím, že se sníží poplatky, které lidé platí za správu doplňkového penzijního spoření. Z 1% klesnou na polovinu. Penzijním společnostem se to nelíbí. Uvádějí, že přijdou o 100 miliony korun, které teď dávají na reklamní kampaně a distribuci svých produktů. Podle prezidenta asociace Radka Moce proto hrozí, že nových klientů bude přibývat výrazně pomaleji.
2: V onlineu je té reklamy víc, je to nějaká kampaň, nějaké podpoření při vyhledávání, které musíte zaplatit, než vám ten klient dojde tím funnelem až k vám. V té fyzické distribuci je to ta provize, kterou zaplatíte obchodníkovi, pobočce, finančnímu poradci. Tohle jsou ty hlavní náklady.
1: Zatímco teď přibývá každé čtvrtletí asi 100 tisíc lidí, tak po snížení poplatků a tedy i po osekání investic do reklamy by to podle Radka Moce mohlo být jen 20 tisíc. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už ale dřív říkala, že snížení poplatků je nevyhnutelné.
3: Snížení poplatků se samozřejmě bankám a penzijním společnostem nebude líbit, ale poradí si s ním stejně, jako si poradili se snižováním a eliminací poplatků u běžných bankovních služeb.
1: V tom se tedy názory ministerstva a asociace rozcházejí.
0: Budou muset penzijní společnosti šetřit i někde jinde?
1: Ano, podle Radka Moce by například nemuseli stačit peníze na nákup široké palety investičních nástrojů. Místo nich by penzijní společnosti volili pasivní investování do takzvaných ETF fondů. Co by lidé ušetřili na poplatcích, mohli by případně tratit na výnosech z těch investic. Tvrdí za KB penzijní společnost Miroslav Geisler.
4: My jenom říkáme, neomezujme toho správce aktiv v tom, kam chce investovat podle toho, kolik to stojí a nechme ho, aby uvažoval jako jakýkoliv jiný portfolio manažer jakéhokoliv jiného evropského podílového fondu, co je pro toho klienta nejvýhodnější.
1: Asociace penzijních společností chce teď s ministerstvem jednat o možných úpravách. Podle ní je možné snížit poplatky pro klienty a zároveň změnit pravidla tak, aby nezničili ekonomiku celého systému penzijního připojištění. Pokud by se kompromis nepodařilo najít, tak hrozí podle asociace, že se hlavně menší penzijní společnosti dostanou do vážných problémů.
0: Říká Dominik Hron ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Dominiku, díky za to.
1: Naslyšenou.
0: Za 9 minut půl 11. Radiožurnál pro vás chystá další zpravodajský servis.

0: Hovory z Lán se vrací.
1: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
0: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
1: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
0: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
1: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů z Lán.
0: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
1: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně. Mediálním partnerem je Radiožurnál. Více informací na msvbrno.cz.
1: 10.30. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát za ně měl zaplatit 24 miliardy 700 milionů korun. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Rezort zrušení vysvětlil mimo jiné ekonomickými důvody. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy. Česká obec Sokolská žádá policii o vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to uvádí v dopise, který má Radiožurnál k dispozici. Podle interního auditu si Eliška Kolding neoprávněně převedla na své účty celkem 40 milionů korun. Když se na to přišlo, spáchal sebevraždu. Na Ukrajině dnes začínají pravidelné odstávky elektřiny. Dodávky proudu budou každý den přerušené 3 hodiny dopoledne a 5 hodin večer. Oznámila to státní ukrajinská energetická společnost. Důvodem jsou intenzivní ruské útoky na energetiku i příchod chladného počasí, kdy bude spotřeba elektřiny stoupat. Výpadky můžou v případě dalších ruských útoků nastat i mimo vyhrazené časy. A státu se nepodařilo prodat zámek Štiřín ani na 10. pokus. Do elektronické dražby se nikdo nepřihlásil, vyplývá to z aukčního webu. Vyvolávací cena byla 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí zámek a okolní pozemky opakovaně od roku 2024. Původní cena byla 3 miliardy a 300 milionů korun.
0: Sport.
2: Jiří Lehečka je na tenisovém turnaji v Tokiu ve druhém kole. Belgičana Bergse v úvodním zápase, který byl kvůli dešti rozložen do 2 dnů, porazil po setech 6-3, 6-7 a 6-3. Naopak v Pekingu vypadl v prvním kole Tomáš Macháč po porážce se Slovákem Molčanem 3-6 a 2-6. Kateřina Siniaková si v Pekingu poradila s Polkou Linetovou 6-4 a 6-3.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D6 u Kněževsi a nehoda na D1 za Tasovem. Na dálnici D6 z Prahy směrem na Karlovy Vary stále pozor za sjezdem na Kněževes na kilometru 57,5, leží tam v levém pruhu sražené divoké prase. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za exitem Tasov opatrně dojíždějte do kolony na 155. kilometru, zastavuje se. Na 159. a pultem najelo auto pod kamion, projíždělo se levým pruhem a před momentem provoz úplně pozastavili. Dál na D1 z Prahy na Brno, potom u odpočívky 9 křížů kolem 166. kilometru začíná další část roztrhané kolony kamionů, která různě rozdělená pokračuje až k D2. Na D5 z Prahy do Plzně za exitem Zdice se z 29. kilometru sunou kamiony pravým pruhem, kolem 32. se přidávají i osobní auta v levém, těmto zabere 10 minut do omezení u exitu 34 Žebrák. Na D5 před Prahou z Plzně za Loděnicí od 9. kilometru fronty kamionů pravým a stoupacím pruhem, pomalejší jízdu čekejte i v levém pruhu k exitu 5 Rudná, pak se osobní auta rozjíždějí. A 38 z Kolína na Čáslav, nehoda u odbočky na Kaň, kyvadlový provoz kolony obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, během odpoledne přibývání oblačnosti, teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na horách bude kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední Radiožurnál a Jiřího Kuma.
1: Radiožurnál a Český rozhlas Plus na dnešní podvečer chystali další předvolební debatu, a to v Adršpachu. Tři kandidující subjekty ale účast odmítli, dva na poslední chvíli. Debaty se proto zúčastnili zástupci jen poloviny kandidujících uskupení a proto jsme ji museli zrušit. Tím vám děkujeme za pochopení. 4 minuty po 11. Posloucháte dopolední Radiožurnál ve čtvrtek 1. října.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Posloucháte radiožurnál Cranberries v 10.37. Ke smrti odsouzená Američanka Kristy Pajková přežila dvě smrtící injekce. Nezdařenou popravu v americkém státu Tennessee probereme v dalším vysílání radiožurnálu za malou chvíli.

0: Slyšeli jste před chvílí správně, ano, poprava odsouzené Christy Pajkové v americkém Tennessee se nezdařila. Žena přežila dvě smrtící injekce a teď je v nemocnici. O jejím zdravotním stavu zatím právníci nemají žádné informace. Guvernér státu Tennessee nařídil nezávislé vyšetřování a pozastavil všechny popravy. Co se stalo, teď rozeberu s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Jirko, vítej.
1: Dobré dopoledne. Christy Pajková měla být vlastně původně popravena přesně podle stanoveného protokolu. Popravčí četa lékařů ji připoutanou k nemocničnímu lůžku umístila za plentu a aplikovala jí dávku látky pentobarbital. Podle jedné z přítomných novinářek, podle Tory Gessnerové ze stanice WKRN, byla ale žena naživu i po tom, co jí vpíchli první dávku.
2: Poprvé se závěsy zatáhly v 7.46, byla jednoznačně stále naživu a dýchala a chrápala. Všichni jsme to slyšeli.
1: Protokol potom stanovuje, že pokud odsouzený, respektive odsouzená nezemře po podání první dávky, je jí podána dávka druhá. To se také stalo, jenže ani po druhé smrtící injekci Pajková nezemřela.
2: Znovu se zatáhly v 8.05, pak už zůstaly zatažené. Svědci se opakovaně ptali, jestli můžou vidět, co se děje za plentou, protože jsme jí všichni slyšeli dýchat.
1: Že by někdo přežil obě dávky smrtící látky, tak to se zatím nikdy nestalo v minulosti, ale byly případy, kdy třeba popravčí četa nedokázala napíchnout správně žílu a poprava se proto nezdařila. Vězeňská zpráva zatím neuvedla, jestli se pokusí Pajkovou opět popravit, ani kdy by se to případně mohlo stát.
0: Tenhle případ Christy Pajkové byl ve Spojených státech ostře sledovaným, tak můžeš ho stručně shrnout?
1: Ano, on byl ostře sledovaným zejména pro tu velkou brutalitu toho činu, který je spáchala v roce 1995. Tehdy vlastně 18-letá Pajková spolu se svým o rok mladším přítelem vylákala spolužačku Colleen Slemrovou do lesa, kde ji brutálně zavraždili, údajně tedy ze žárlivosti. Pajková dostala trest smrti, její přítel, který nebyl plnoletý, dostal trest doživotí. Celý ten případ ve Spojených státech vyvolal debatu o udělování trestu smrti pro mladistvé vrahy a pro lidi, kteří trpí psychickými poruchami nebo třeba byli sexuálně zneužíváni. To je totiž i Christy Pajková, kterou v dětství sexuálně užívali, znásilnili a ona trpí psychickými poruchami. Podle jejich obhájců to soud nevzal dostatečně v úvahu a s tímto argumentem se jim podařilo na poslední chvíli ještě popravu oddálit. Stěžovali si až u nejvyššího soudu Spojených států a požadovali změnu trestu na doživotí. Nejvyšší soud ale nakonec státu Tennessee popravu povolil.
0: Sledovat budeme dál. Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Díky.
1: Naslyšenou.

0: 10.48, posloucháte radiožurnál. Unikátní barokní varhany čítající na 1300 kovových a dřevěných píšťal se po 31 letech vrátí z Varnsdorfu do Konojet na Litoměřicku do kostela na Nanebevzetí Panny Marie. Půjdeme i tam v reportáži.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Na 1300 píšťal, ta největší měří ke 4 metrům, ta nejmenší má 13 cm. Barokní varhany zaujmou nejen svou mohutností, ale i pohnutým osudem. Po 31 letech se nástroj vrátí z Varnsdorfu do kostela na nebevzetí Panny Marie v Konojedech, kterému v 90. letech hrozilo zřícení. Vladimír Přibyl zachránil nejdřív kostel a teď chce do svatostánku vrátit i původní zvuk.
1: Vladimír Přibyl právě zapískal na jednu opravdu pohmožděnou píšťalu.
2: Opravdu úplně zdemolovaná teda, to jsem zvědavý, co s ní tady pánové udělají.
3: Tam ty klávesy vysí, já zmáčknu klávesu a pak už to hraje pořád, před chvílí se to stalo. Tam zatuhává mechanika. Aha. Jak se na varhany nehraje, tak oni pak přestávají hrát, je to podobně jako s autem. Když s ním nejezdíte, tak pak jezdit vlastně nebude.
1: Přibližuje organolog Petr Hřezáč. Kromě mechaniky bude zapotřebí ale opravit i další součásti.
4: Kalkanti, to jsou ty, co dřív nebyla elektrika, tak šlapali měch a nudili se. A tak si psali zkazy, kdo koho miluje, kdo už koho nemiluje. To jsou třeba 200 let starý nápisy.
1: Ukazuje Jaroslav Rudovský na historické dřevěné desky mohutných varhan. Ty se například musí ozářením zbavit červotočů. Zdokumentovat a popsat se musí i každá z píšťal.
5: 285.
1: Nejnáročnější podle Vladimíra Přibyla nebylo zachránit kostel, ale právě získat zpět výjimečné varhany vyrobené na míru konojeckému kostelu na nebevzetí Panny Marie.
2: 5 let jsme se snažili domluvit s biskupstvím a se zdejší farností, aby přistoupili na tu naši myšlenku vrátit ty varhany tam, kam patří. A to se jako podařilo a pak dalších 5 let jsme scháněli peníze tady na tu první etapu.
1: A dalších 5 let potrvá, než se zhruba 1300 píšťal opět rozezní. Zapotřebí bude ale zhruba 12 milionů korun. Z Konojet, Lucie Hejzlová, Radiožurnál.

Tady je Radiožurnál. Antimonopolní úřad potrestal kartel výrobců kabelů rekordní 2miliardovou pokutou. Řekneme o tom víc v dalších zprávách dopoledního Radiožurnálu. Přesně za 4 minuty, blíží se 11. hodina. Je čtvrtek 1. října. Dobrý den. Goodbye.

0: Radiožurnál 11 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
1: Antimonopolní úřad potrestal kartel výrobců kabelů rekordní 2miliardovou pokutou. Ruští agenti údajně usilují o život kritika Kremlu Garyho Kasparova, uvádí to americké tajné služby. Čeští fotbalisté trénují naposledy v Praze před odletem do Španělska na Ligu národů. Kolona se po nehodě tvoří na dálnici D1 z Prahy na Brno za Tasovem a bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Výrobci kabelů dostali od antimonopolního úřadu rekordní pokutu za kartelovou dohodu. Čtyři firmy dohromady zaplatí skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů korun dostala společnost Prysmian. Je to nejvyšší sankce, kterou kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil. Firmy se podle úřadu domluvily na jednotném výpočtu části prodejní ceny telekomunikačních a energetických kabelů z mědi nebo hliníku. Spolupracovat tak měli přes 10 let. Máme podrobnosti v dopoledním radiožurnálu už po zprávách. První dětský ombudsman Martin Beneš za půl roku od nástupu do funkce dostal přes 1100 podnětů. Skoro 2/3 z nich už vyřídil. 111 podnětů mu zaslali sami děti. Většina případů se týkala rodičovských sporů a nedostatků v péči o dítě. Další velkou agendou byly stížnosti na postup škol a České školní inspekce. Prioritou Martina Beneše, kterou si stanovil na další 3 roky, je výrazně změnit systém ochrany ohrožených dětí.
3: Jsou děti zanedbávané, týrané nebo zneužívané, ale zároveň my se na to chceme dívat i trochu šířeji a chceme se zabývat i oblastí školství, zejména z pohledu jako bezpečí prevence šikany a postupu při prevenci šikany a ochraně před agresí.
1: Vládě dětský ombudsman doporučil zřídit komisi pro přezkum náhlých úmrtí dětí. Postavil se proti zákazu mobilů ve školách a podpořil návrh, podle kterého by mohli volit zastupitele obcí už 16-letí. Litevské a americké tajné služby varovaly ruského šachového velmistra Garyho Kasparova, že může být v ohrožení života. Kasparov žije v zahraničí a patří k nejhlasitějším kritikům ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho režimu. Podle tajných služeb by teď měl přijmout preventivní bezpečnostní opatření. Kasparov to napsal na sociální síti X s tím, že varování respektuje. Před Putinem se ale nehodlá skrývat. O plánovaných ruských útocích informoval i nezávislý portál Moskva Times. Podle něj chtěli agenti v létě zavraždit Kasparova a dalšího opozičního aktivistu Iliu Ponomarjova. Světelný festival Prototyp večera rozsvítí centrum Brna. Z voduje mu na Žlutém kopci se letos přesouvá přímo do kostelů, parku nebo na nádvoří v centru města. Začátek je vždy v 19 hodin a festival nabízí 20 různých lokalit. Upřesňuje mluvčí Jana Janoušková.
4: Od Zeleného trhu, Biskupského dvora přes Dominikánské, Moravské náměstí až třeba Janáčkovo divadlo nebo třeba Spielberg. 7 instalací pak je součástí i placené trasy, například audiovizuální show v kostele svatého Jakuba, díla na krajském úřadě, na Spielbergu nebo třeba v tělocvičně pod Hradem. A většina programů zůstává zdarma.
5: Sport. Čeští fotbalisté mají v Praze za zavřenými dveřmi závěrečný trénink před zítřejším přesunem do Španělska. Nováček v reprezentaci Ryan Nadery se po vyřízení potřebných dokumentů připravuje s národním týmem na svůj první zápas v českém dresu. 23-letý útočník skotských Rangers by mohl dostat příležitost už v sobotu v Lize národů v Oviedu proti úřadujícím světovým šampionům Španělům. Sám Nadery věří, že by mu styl hry pod koučem Denio mohl

0: lepší cestu.
1: Nehody na D1 za Tasovem, v Praze na magistrále i na trase Kolín-Čáslav. Na D1 z Prahy do Brna od exitu 153 Tasov popojíždí kolona zhruba 20 minut, k nehodě na kilometru 159,5, tam najelo auto pod kamion, projíždí se levým pruhem. Dál potom na D1 z Prahy do Brna za Domašovem se kolem kilometru 171 tvoří první část kolony kamionů v pravém pruhu, místy roztrhaná, pokračuje do omezení u D2. Na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně se kamiony řadí za Loděnicí na 9. kilometru, plní pravý i stoupací pruh, vlečou se na Pražský okruh, kde se to potom sune směrem na D1 zase oběma pruhy od D5 k Ořechu. V Praze na magistrále na 5. květnu ve směru z centra na D1 opatrně za nájezdem z Budějovické brzdí se a vybočuje kousek před sjezdem na jižní spojku, řeší tam hromadnou nehodu.
2: Pětou k sobě v levém pruhu, policie na místě.
1: Na silnici 38 mezi Kolínem a Kutnou Horou se tvoří kolony obousměrně. Směrem na Čáslav už kousek za posledním sjezdem na Kolín je to na 20 i víc minut. Směrem na Kolín je fronta od odbočky na Hlízov asi na 10 minut a příčina je v křižovatce na Kaňk. Po nehodě kyvadlový provoz.
3: Přímo v té křižovatce dvě osobní auta s nákladním, vyzikli tam i nafta po oní moty.
1: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti, teploty 20 až 25 stupňů. A bude taky větrno, na Českomoravské vrchovině a severu Čech čekejte zpočátku vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední radiožurnál, je s vámi Jiří Chum.
5: A pokud vás ta zpráva před několika minutami skutečně zaujala, ještě ji rozebereme podrobněji. Jak už od nás víte, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil téměř 2miliardovou pokutu za kartel firem vyrábějících kabely. A my to probereme s naší reportérkou Vlastou Gajdušíkovou v dopoledním radiožurnálu. Teď po 11. hodině. Zůstaňte u nás, krásné dopoledne.
0: Dopolední radiožurnál a Jiří Chum.

0: Pokutu v souhrné výši 1 miliarda a 942 milionů korun uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za kartel 6 firem působících v oblasti výroby a prodeje kabelů. Víc než 10 let se domluvali na části prodejní ceny telekomunikačních a energetických kabelů. Jde o historicky druhou nejvyšší pokutu, jakou úřad za dobu své existence uložil. Rozhodnutí je nepravomocné a dá se předpokládat, že firmy se proti němu odvolají. Detaily teď nabídne reportérka Vlasta Gajdušíková. Vlasto, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: O které firmy se jednalo?

0: A v čem spočívala ta údajná kartelová dohoda?
1: Jde o společnosti Prismian Kabely, NKT, Telefonika Kabely, Kablo Vrchlabí, Prakab Pražská kabelovna a Prekon. Protisoutěžní jednání podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže spočívalo v tom, že se tyto firmy domlouvaly na ceně za měď nebo hliník, které tvoří podstatnou část celkové ceny kabelu. A trvalo to velmi dlouho, od roku 2010 do roku 2022, i když některé z těch společností se ke kartelu měly připojit na kratší dobu.
0: Jak vůbec úřad na kartelovou dohodu přišel?
1: Bylo to díky tomu, že ji úřadu nahlásil jeden z výrobců, firma Prakab. Ta současně požádala o uplatnění shovívavosti v rámci takzvaného leniency programu a díky tomu se nakonec pokutě vyhnula. Na základě toho oznámení pak soutěžní úřad provedl místní šetření a získal další důkazy.
0: Jak vysoké jsou ty pokuty pro jednotlivé firmy?
1: Nejvyšší pokutu 955 milionů korun dostala společnost Prismian Kabely. Přes 900 milionů korun by měla zaplatit firma NKT. Tyto dvě pokuty jsou současně nejvyšší, jaké kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil jedné firmě. Pokuta pro Telefonika Kabely je skoro 50 milionů korun a pro Kablo Vrchlabí zhruba 28 milionů. Úřad postupoval podle své metodiky pro ukládání pokut, zohlednil výši tržeb jednotlivých firm a délku jejich jednání. Společnost Prekon je teď v insolvenčním řízení a nemá žádný majetek, proto žádnou pokutu nedostala.
0: Co na to říkají pokutované firmy?
1: Jejich reakce teprve zjišťujeme. Vzhledem k výši pokuty je ale velmi pravděpodobné, že se odvolají k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi. Zaplatit by museli až v případě, že rozhodnutí nabyde právní moci. I pak se ale můžou proti rozhodnutí bránit soudní cestou. Jenom doplním, že úřad letos zatím uložil pokuty v celkové výši 2,3 miliardy korun a už teď je to nejvíc za jeden rok v celé historii úřadu. Ne všechny pokuty jsou ale v tuto chvíli pravomocné.
0: Dodává reportérka Vlasta Gajdušíková. Děkujeme. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

A za pár minut taky do Příbrami. Příbramská nemocnice používá k některým operacím nový robotický přístroj. Kvůli ministerstvem zdravotnictví plánované centralizaci vybraných zákroků se teď lékaři ale bojí, že nebudou mít pro robota využití. Podíváme se tam v další reportáži. Připravili jsme ji do 11:30.

0: To byl David Stypka v hudební nabídce čtvrtečního dopoledního radiožurnálu 4 minuty po čtvrt na 12. Teď už střední Čechy. Menší nemocnice v Česku se bojí, že nebudou moc naplno využívat drahé přístroje. Ministerstvo zdravotnictví chce část péče soustředit do vybraných specializovaných center. A třeba příbramská nemocnice by pak nemohla využít nového robota na onkologické a další zákroky.
1: Operujeme objemnou cystu ledviny, takže musím uvolnit ledvinu, najít stěnu té cysty.
2: Vysvětluje mi primář urologického oddělení příbramské nemocnice Pavel Hanek. Sedí u ovládacího panelu robota na operačním sále.
1: Těmi joysticky, kterými ovládám nástroje, zároveň vlastně musím mačkat pedál nohou.
2: Podle primáře se jedná o zákrok, u kterého si celý tým může procvičit robotické operování.
3: Pokud mám hodnotit urologii, tam je jednoznačně naprosto největší přínos u operací nádorů prostaty. Na druhém místě záchovné operace při nádorech ledvin.
2: Právě o operace ledvin a prostaty by zdejší urologické oddělení mohlo přijít po centralizaci vybraných zákroků. Za robota nemocnice zaplatila přes 100 milionů korun. Asociace českých a moravských nemocnic podle předsedy Michala Červaše podporuje centralizaci těch zákroků, kterých nemocnice neprovádí mnoho. U těch častějších má ale výhrady.
4: Jednak by se zhoršila dostupnost péče v regionálních nemocnicích, jednak by to mohlo odradit mladé lékaře nastupovat do těchto regionálních nemocnic.
2: Vedení rezortu ale argumentuje především zkušenostmi lékařů. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO by některé výkony neměly zůstávat v nemocnicích, kde je operatéři provádějí jen v jednotkách nebo nižších desítkách případů.
5: Pokud jsem viděl některé třeba nemocnice, které prostě v minulém roce provedly například takzvané prostatektomy 17 výkonů, tak si myslím, že to prostě je spíše neúplně dobře naplánované vynakládání peněz.
2: Lékaři v příbramské nemocnici provedli během září pomocí robota 40 různých operací. Ministerstvo zdravotnictví chce zejména onkologické zákroky převést do specializovaných center do roku 2030. Z Příbrami Laura Hájková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Holuby letí do Ameriky. Jakou má Česko šanci, že dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane Oscara? A jakou nejdůležitější zprávu by měl předat?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: 11:30. Jana Utendorfská a zprávy.
3: Nafta dnes v Česku zlevnila až o 3 koruny za litr. Maximální možné ceny paliv znovu začalo určovat ministerstvo financí. Dnes podle něj může nafta stát maximálně 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu ministerstvo stanovilo strop 46 korun a 14 haléřů. Vláda také snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže obchodníků na 2 koruny 50 za litr. Všechny regulace platí ode dneška nejméně do konce října. Policisté zadrželi drogy nebo zařízení na jejich výrobu celkem za asi 330 milionů korun. V rámci operací pod názvem Korunt objevily i dvě nelegální laboratoře, tuny konopí a hašiše nebo tisíce litrů chemikálií. Jako výnos z trestné činnosti zadrželi hotovost, kryptoměnu i drahé kovy za zhruba 60 milionů. Uvedla to mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Kriminalisté při operacích také zadrželi a obvinili 3 cizince a stíhají i 3 právnické osoby. Část trestné činnosti této skupiny se podle policie odehrávala v Polsku. Sněmovna obnovila jednání o nedůvěře vládě, které zahájila v úterý. Do debaty bylo dopoledne přihlášených ještě 36 poslanců z původních 60. Hlasovat by se mohlo večer. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se z jednání omluvil do 17 hodin 30 minut. Na celý jednací den pak omluvy poslali další 4 ministři. A z britských věznic se dnes na svobodu dostane asi 700 předčasně propuštěných vězňů. Rozsáhlá amnestie je plánovaná celkem do 10 vln a má ulevit přeplněným nápravným zařízením. Týká se pachatelů krádeží, napadení, vloupání nebo podvodů. Jedno z největších skupin cizinců v britských věznicích tvoří Poláci. Varšava se proto připravuje na jejich deportace.
0: Sport.
3: Fotbalista Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý útočník o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. Reprezentační trenér Jorge Jesus se nechal v neděli Ronalda při výhře v Norsku na lavičce. Na předzápasové tiskové konferenci v Malmé kouč oznámil, že mezi náhradníky by měl Ronaldo být i dnes večer v Kodani.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 za Prahou a Tasovem. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy na Brno opatrně už za průhonicemi, nejdřív na kilometru 7,5 zabírají levý pruh silničáři, pracují ve středovém pásu a jen o kousek dál se u sjezdu na okruh na 9. kilometru dojíždí do kolony. Ta se sune za nájezd z okruhu na 12. kilometr, kde se srazila motorka s autem. Chvíli se jelo jenom středním pruhem, před momentem uvolnili i pravý, zdržení až půl hodiny by se teď mělo krátit. Na D1 z Prahy do Brna pak i od exitu 153 Tasov se sune kolona až 30 minut na kilometr 159,5. Tam po havárii osobního auta a kamionu pouští provoz levým pruhem, chvílemi kvůli úklidu i pozastavují. A nakonec před Brnem na D1 z Prahy se kamiony řadí v pravém pruhu poprvé za 9 kříži na 171. kilometru, vlečou se do zúžení u D2. Podobně na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně kolona kamionů postává za loděnicí z 9. kilometru v pravém a stoupacím pruhu až na Pražský okruh, kde se to potom táhne oběma pruhy od D5 k Ořechu. A ještě silnice 38 hned za výjezdem z Kolína na Čáslav, popojíždí tam kolona 15 až 20 minut k nehodě v křižovatce na Kaňk, z druhé strany jenom fronta kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, během odpoledne bude pak přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.
2: Překvapivým diváckým, ale i kritickým hitem festivalu v Karlových Varech se v létě stala trochu romantická, trochu generační a trochu magická komedie Milovník nebojovník. A právě o ní budu mluvit za chvíli s filmovým kritikem Radiožurnálu Pavlem Sladkým. Dobré dopoledne.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Recenze filmového kritika Radiožurnálu.
2: Slovensko-český film Milovník nebojovník je svérázná romantická komedie, která získala ocenění na festivalu ve Varech, vyhrála vedlejší soutěž Proxima. Režisérka Martina Buchelová v ní vypráví o dvou bratrancích, kteří žijí se svojí babičkou. Jeden z nich, Andrej, je zamilovaný a někdy leze po stromech, když je opilý.
3: Babi!
4: Já jsem pís na večeru, můj dobrý kamoš, a že svojou dospělou dcerou. A já si neprajem, že by si nás vyrušoval.
5: Ale já nechcem spoznat nového chlapce. Asi hovoril, že jdeme babke.
6: No však má tiež babku.
2: Milovník, ne bojovník, má za sebou předpremiéru v rámci projektu Tady Vary a příští týden ho budou promítat kina po celém Česku. Tenhle snímek už viděl samozřejmě i náš filmový kritik Pavel Sladký. Pavle, vítám tě ve studiu.
7: Hezké dopoledne.
2: Tak, slyšeli jsme tu ukázku, v jaké situaci potkáváme hlavní postavy filmu Milovník, ne bojovník.
7: Oba dva ti bratranci se postupně sestěhují k babičce. My nevíme přesně víc o nějakých rodinných důvodech, ale je to pro ně trochu nepříjemné překvapení, že musí spolu sdílet ten prostor i babiččinu, pozornost a nějaké další životní peripetie.
2: To asi je pro babičku. Ne?
7: Babička vypadá, kterou hraje Jaroslava Pokorná, velice spokojeně, aha, že oba chlapce má doma a že o ně může takovým babičkovským způsobem pečovat. Ten film je celkově hodně cute, hodně roztomilý.
2: Režisérka Martina Buchelová filmem debituje. Jaký styl, jaký přístup tedy zvolila?
7: Ona jednak mísí klasické formáty, třeba s formátem z mobilních telefonů na výšku v tom filmu, to je jeden z takových okamžitě patrných formálních elementů toho filmu. Zároveň ale pracuje s magisticko-realistickými momenty, nebudu prozrazovat víc, ale v průběhu toho filmu jsou celkem jasně rozeseté a rozpoznatelné. Pracuje s některými i dost vlastně zkušenými herci, ať už mladšími nebo starší generace, ale vyžaduje po nich specifický typ herectví, takový mírně upozaděný, lehce ironický v různých momentech a je to taky film, který mísí takové trochu bezčasí možná mezi dospíváním a úplnou dospělostí, těm hlavním hrdinům je kolem 20, s takovými mezigeneračními prvky, včetně toho, že třeba jeden z hrdinů rád kouká na pořad České televize Panorama, kde se panorámují hory a kopce a tráví takhle rád čas takovým oddychovým způsobem třeba.
2: Je to generační film?
7: Do nemalé míry jo, je to takový Gen Z love story film, je to snímek, kde se nějaké představy o životě, generační rozdíly a vnímání právě generace Z podle mě hodně silně propisují. Režisérka celkem jasně a pochopitelně říká, že to není žádný generační manifest a že cílem nebo prvotním záměrem nebylo natáčet o generaci Z nebo vydat nějakou zprávu o tom, jak to vidí generace, která teď už nastoupila do kinematografie, ale přirozeně to tam prosakuje v mnoha ohledech v tom, jak jsou zobrazované mezilidské vztahy, co má být happy endem v mezilidských vztazích, jak se tráví čas, jaká třeba ta mladá maskulinita může být v tom filmu a podobně.
2: Chtěl jsi k tomu ději ještě něco dodat, nebo jsem ti vzal na tom začátku vítr z plechy?
7: Já myslím, že když řekneme sledování panoramy, lezení na stromy, opilosti, lásky, bydlení u babičky, takže ty zásadní elementy jsme popsali a víc spoilovat není potřeba.
2: Tak jak hodnotíš tenhle film?
7: Mě velice potěšil, je to takový filmový bombonek letošního roku, letošního podzimu, velice ho doporučuji a rozhodně nejenom Gen Z divákům, ale všem generacím. Jsem velmi zvědavý na to, jaký ohlas bude mít v kinech nad rámec festivalů v Karlových Varech nebo v Plzni, kde byl teď také oceněn a jak se mu bude dařit u diváky, protože myslím, že to je veskrze potěšující záležitost.
2: V kinech už příští týden Milovník nebojovník, film, o kterém jsme mluvili v dopoledním Radiožurnálu s filmovým kritikem Pavlem Sladkým. Tak díky.
7: Díky, hezký den.

0: Do Vsetína za pár minut. Vsetín je po sportovní stránce rozhodně hlavně hokejové město. Na jeden den na sebe ale strhli víc pozornosti fotbalisté. V pohárovém utkání narazili na prvoligové Bohemians Praha. A jak to dopadlo, ještě uslyšíte.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: tak stejné to tentokrát nebylo. Vsetín se na jedno odpoledne změnil z hokejového města na město fotbalové. Tamní klub totiž přivítal v třetím kole domácího poháru prvoligové Bohemians. Valašský tým hrál proti soupeři z nejvyšší soutěže po 60 letech. Překvapit favorita ale nedokázal a prohrál nakonec. Jasně, 0-5.
1: Kapitán vsetínských fotbalistů David Dulík je v klubu od roku 2013 a zažil s ním cestu z krajského přeboru do třetí ligy. Pohárový zápas proti Bohemians Praha přesto jasně považuje za dosud největší v kariéře.
2: Můj stoprocentně, co se týče prostě zahrát si takhle proti v mužském fotbalu proti v podstatě první lize, kor Bohemka, jako myslím si, že to se nepoštěstí každému.
1: Vsetínskou prohru 0-5 sledoval zaplněný stadion. Přesné číslo návštěvnosti pořadatelé nezveřejnili. Pro valašské fotbalisty šlo o výjimečnou událost, protože ve městě dlouhodobě dominuje hokej. V něm získal Vsetín 6 titulů a v současnosti hraje na špici první ligy.
2: Já osobně nechodím na hokej, nesleduju hokej, ale je fakt, že to tak asi tady jako trošičku vnímáme. Jednak určitě, když se podíváte na nějakou ligovou návštěvnost, se tady pohybuje okolo nějakých, já nevím, 200, takže ten fotbal je tady fakt na nějaké druhé, možná třetí koleji za nějakými jinými sporty. Takže jako je to takové složitější, co se týče nějakého zázemí a tak dále. Teď hrajeme tady v nějakém zvaném azylu. Má být údajně ve výstavbě stadion, který má být hotový 27. Těžko vědět, bude, nebude.
1: Upozorňuje Dulík na to, že fotbalisté Vsetína tuto sezónu hrají kvůli rekonstrukci domácího stadionu v nedaleké Lhotě u Vsetína, kde přivítali taky Bohemians. Stoper vysvětluje, proč v předchozí odpovědi mluvil o rekonstrukci stadionu se značnou nedůvěrou.
2: Ono je to teď takové, dalo by se říct, myslím si, že to ještě ani nepřipomíná staveniště. Je to nějaká rekonstrukce v podstatě bývalého stadionu na ohradě, co máme nějaké informace, měla by se dokončovat nějaká projektová fáze, ale že by vyloženě už se, jak kdyby, jak se říká, koplo do země, si myslím, že určitě ne.
1: Na druhou stranu ale Dulík připouští, že vesnické hřiště bylo v pohárovém duelu s Bohemians pro domácí výhodné.
2: Není úplně v podstatě ideální pro technické hráče, takže to trošičku si myslím, ten rozdíl těch dvou tříd jako snižoval, ale šlo vidět, že prostě jsou zkušení, bylo to tam v podstatě jako poznat, ale myslím si, že kdyby jsme hráli na nějakém větším hřišti, rovném hřišti, krásný terén, tak si myslím, že ten rozdíl byl ještě markantnější.
1: Uvědomuje si kapitán vsetínských fotbalistů David Dulík. Ze Lhoty u Vsetína David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Za 5:12 Vladimír Kroc, přesně včas s pozvánkou k polední publicistice. Vítej.
1: Dobrý den. Přineseme nejprve krátký rozhovor s novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru, plukovníkem Martinem Legnerem, který právě dnes nastupuje do funkce. Okolnosti hrdelního trestu pro Kristy Pajkovou, která byla odsouzena za brutální vraždu, kterou jako 18letá spáchala před více než 30 lety, probereme s amerikanistou Krištofem Kozákem. Připomenu, že nejvyšší soud USA ve středu rozhodl, že stát Tennessee může vykonat její popravu a zvrátil tak rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který exekuci ve středu ráno na poslední chvíli zastavil. Odsouzená ale dvě smrtící injekce přežila. No a pak ale změníme téma a s Jitkou Molavcovou pogratulujeme na dálku Jiřímu Suchému k dnešním 95. narozeninám.
2: Ne, 95. Pane Suchý, klobouk dolů a ta vitalita.
1: Neuvěřitelné.
0: Počkáme si na to v publicistice za 4 minuty hlavní zprávy. Ve 12:10 se vrátí Vladimír Kroc k mikrofonu. Díky za pozvání.
1: Těším se.
0: Posloucháte Radiožurnál, je 1. října 2026. Dobrý den.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Ceny mléka v Evropské unii od loňského října do března letošního roku poklesly. Jak se snížením cen a přebytkem mléka na trhu vyrovnávají čeští mlékárníci? Tomáš Pancíř se zeptá prezidentky Potravinářské komory České republiky Dany Večeřové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
6: V Česku padly rekordní pokuty za kartelovou dohodu. Výrobci kabelů mají dohromady zaplatit skoro 2 miliardy korun.
7: Aktuálně je to skutečně rekordní pokuta.
6: Žena v Americe přežila popravu smrtící injekcí. Guvernér Tennessee nařídil nezávislé vyšetřování.
8: Zažila jsem v Tennessee 5 poprav a nic ohledně té dnešní nebylo standardní a běžné. Vůbec nic.
6: Hokejista Nečas na úvod sezóny zámořské NHL asistoval u výhry Koloráda. Vladař Philadelphia 7x inkasoval. Kolonu čekejte na dálnici D1 z Prahy do Brna kvůli nehodě za Tasovem. A bude slunečno, teploty až 25 stupňů. Dobré poledne, je čtvrtek 1. října. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal 4 výrobce a prodejce kabelů. Za kartelové dohody dostali pokutu skoro 2 miliardy korun. Firmy se údajně domlouvaly na způsobu výpočtu kovové části ceny kabelů, která tvoří podstatnou část ceny výrobku. Podrobnosti zjišťovala naše reportérka Vlasta Gajdošíková.
9: Součástí kartelů bylo podle antimonopolního úřadu celkem 6 firem. Uložené pokuty se liší podle toho, jak dlouho se na nezákonných dohodách firmy podílely a taky podle výše jejich tržeb. Nejvyšší pokutu 955 milionů korun dostala společnost Prismian z Velkého Meziříčí. 910 milionů korun je pro firmu NKT z Kladna. Tyto dvě sankce jsou nejvyšší, jaké kdy úřad jednotlivé firmě uložil. Další dvě společnosti by měly zaplatit pokuty v řádu desítek milionů a dvě firmy vyvázly bez trestu. Jedna protože je v insolvenci a druhá protože jednání úřadu oznámila. Vyjádření dotčených firem zjišťujeme. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
6: Poslanci by se dnes mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze, kterou kvůli tomu nechala svolat opozice, pokračuje už třetí den. A ve sněmovně reportérka Jana Čermáková.
10: U řečnického pultu se od rána střídají převážně opoziční poslanci. Do diskuze se jich teď hlásí ještě 21. Opozice dál kritizuje vládu hlavně za návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Mluvila o tom například poslankyně Starostů Eliška Olšáková.
11: Je v době ekonomického růstu, nízké inflace a nízké míry nezaměstnanosti hazardem s naší budoucností.
10: Poslankyně vládního hnutí ANO Zuzana Ožanová považuje schůzi k vyslovení nedůvěry pár dnů před volbami za opoziční předvolební hru.
11: Příští týden máme volby, nejenom ty komunální, ale do 1/3 Senátu. Já chápu, že chcete povzbudit své voliče.
10: Opozice potřebuje ke svržení vlády minimálně 101 hlasů, má jich ale jen 92. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
6: Ministerstvo obrany zrušilo tender na 185 obrněných vozidel. Vyplývá to z rejstříku zakázek a upozornil na to server aktuálně.cz. Vozidla za 24 miliard 700 milionů korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženijní nebo průzkumné vozy.
12: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů, pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
13: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
12: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
14: Její pořízení vychází jednak z koncepčních dokumentů rozvoje armády České republiky a souvisí s plněním přijatých aliančních cílů schopností a s výstavbou střední jednotky brigády.
12: Rozhodnutí ministerstva obrany kritizuje například bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z opoziční ODS.
15: Potřebnost nákupu těchto vozidel tady je, určitě by se to nemělo odkládat.
12: Právě předešlá vláda loni v červnu označila nákup těchto vozidel za strategický projekt. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
6: Poprava Kristy Pajkové v americkém Tennessee se nezdařila. Žena přežila dokonce dvě smrtící injekce. Guvernér státu Bill Lee nařídil nezávislé vyšetřování a všechny ostatní popravy pozastavil.
16: Protokol stanovuje, že pokud odsouzený nezemře po podání první dávky, dostane druhou. Jenže ani po ní Pajková nezemřela.

0: Protestují studenti středních škol. Na některých místech zabarikádovali vstupy do škol a střetli se s policií. Ta v souvislosti s protesty zadržela přes 600 lidí. Studenti se stěžují na přeplněné třídy. Školní budovy jsou podle nich ve špatném stavu a chybějí také učitelé.
1: Podle maturantky Fadíly z Licea v Saint-Denis u Paříže nejsou ve škole okna, na chodbách jsou šváby a krysy a na toaletách chybí hygienické potřeby. Studenti tam během protestu zablokovali vstup do školy a zapálili přední popelnice. Během protestů v Paříži, Štrasburku nebo Lyonu bylo při potyčkách s policií zraněno přes 100 lidí a dalších několik stovek policie zadržela. Ministr školství Edouard Geffré násilí odsoudil, některé stížnosti studentů ale uznal. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Stát od dneška reguluje ceny pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje každý den ministerstvo financí. Vláda také snížila spotřební daň na naftu. Opatření budou platit nejméně měsíc a mají mírnit dopady krize na Blízkém východě.
2: Vezu materiál, že jo, každý den někam na stavbu, takže neobejdu se bez auta. No a je to znát, že jo, na rozpočtu.
3: Říká pan Oldřich, který zrovna natankoval plnou nádrž u čerpací stanice na městském okruhu v Pražské Krči. Tady ještě včera řidiči zaplatili například za litr nafty o 3 koruny víc. Stát stanovuje i marže pro pumpaře. U nafty je navíc snížená i spotřební daň, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
3: Mimořádnou sektorovou daň kritizuje třeba firma Orlen Unipetrol, která v Česku provozuje rafinérie. Cenové stropy můžou být problematické i podle šéfa Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
0: Začíná růžový říjen, celosvětová kampaň prevence rakoviny prsu. V Česku mají na mamografické vyšetření nárok všechny ženy od 45 let. Skoro 40% z nich na něj ale nechodí.
5: Mamografie byla v pořádku.
6: Oznamuje výsledek preventivního vyšetření na mamografu 57-leté Mirce primářka mamocentra fakultní nemocnice Bulovka Lívia Večeřová.
7: Děkuju, takovej kámen vždycky spadne.
6: Mirka chodí na mamograf každé 2 roky. Přednostka ústavu radiační onkologie Petra Tesařová by byla ráda, kdyby takových žen do budoucna přibývalo.
8: Představuje minimální radiační zátěž. Je to velice malá daň za obrovský přínos časného záchytu nádoru a možné záchrany života.
6: Lékařům se díky mamografickému screeningu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu. Andrea Skalická, Radiožurnál.
9: Sport. Hokejový útočník Martin Nečas pomohl asistencí k vítěznému vstupu Koloráda do nového ročníku zámořské NHL. Los Angeles si z haly Avalanche odvezli porážku 4-8. Gólman Philadelphie Daniel Vladař neodvrátil prohru s Pittsburghem 0-7. Spartančtí hokejisté budou večer usilovat o první domácí výhru v tomto ročníku Tipsport Extraligy. Pražský klub je v neúplné tabulce 9. a v předehrávce 7. kola přivítá od 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport 4. České Budějovice. Sparta v úvodu sezóny pod koučem Patrikem Augustou zatím zůstává za očekáváním. Z 5 posledních duelů vyhrála jediný, pokračuje kapitán Filip Chlapík.
10: Chybí nám teď možná nějaký sebevědomí. Myslím, že jsme na sebe moc hrdí, že dostaneme gola a někdy by se zbořil svět. Hrajeme za Spartu. Já si myslím, že tam ty emoce musí být a akorát, když se nedaří. A za mě upřímně těch emocí tam máme málo, tak to možná beru trošku ještě asi.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se od exitu 153 TASO vsunou kamiony v pravém pruhu ze 155. i osobní auta, ta asi 25 minut na kilometr 159,5. Po tragické nehodě osobního auta a kamionu průjezdný jenom levý pruh. Pak na D1 před Brnem směrem z Prahy za Domašovem čekejte kolonu kamionů ze 170. kilometru pravým pruhem k D2. Na D1 za Prahou směr Brno se už po nehodě na 12. kilometru jede plynule, zabraný jenom odstavný pruh, ale fronta se posunula před Šmejkalku, ze 17. kilometru je to na čtvrt hodiny. A Pražský okruh je teď ucpaný směrem na letiště od sjezdu z D1. Kolona postává do omezení před Jesenicí na 80. kilometru. Se tam zúžení zasekly 2 kamiony, chvíli to stálo. Teď je průjezdný aspoň levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude polojasno až jasno, během odpoledne bude pak přibývat další oblačnosti. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď už nabízíme polední publicistiku dnes s Vladimírem Krocem.

0: S jakými prioritami nastupuje do funkce nový generální ředitel hasičského záchranného sboru Martin Legner? Zbudí nezdařená poprava odsouzené ženy větší odpor vůči trestu smrti ve Spojených státech? A co přeje Jitka Molavcová svému hereckému kolegovi Jiřímu Suchému k 95. Novým generálním ředitelem hasičského záchranného sboru je ode dneška plukovník Martin Legner. Dosavadnímu řediteli sboru Vladimíru Vlčkovi skončil pětiletý mandát v polovině července. Doteď ho zastupoval náměstek Petr Ošlejšek. Martin Legner působil v resortu vnitra od roku 2003, kdy začínal jako řadový policista. Do hasičského sboru nastoupil v roce 2012. Od roku 2022 zastával na generálním ředitelství pozici ředitele odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany. Před vysíláním jsem se ho zeptal na jeho priority v nové funkci.
1: Z hlediska sboru určitě personální stabilizace. Chtěl bych, aby jsme ten sbor rozvíjeli minimálně tím směrem, který tato doba vyžaduje. To znamená zlepšit a povýšit krizové řízení, vytvořit speciální týmy, které se budou právě zaobírat, řekněme, řízením zásahu většího rozsahu, tak aby jsme opravdu byli na tyhle ty problémy připravený, zejména na, řekněme, meteorologické jevy, které se nám opakují čím dál tím častěji, ať jsou to větrné smrště, povodně, tornáda, takže to určitě by byl můj směr. Chtěl bych být transparentní, chtěl bych, aby jsem komunikoval s příslušníky, zaměstnanci hasičského záchranného sboru, tak aby ten sbor opravdu věděl, jakým směrem se chce vydat a jaký je jeho cíl do budoucna.
0: A v jakém stavu hasičský záchranný sbor přebíráte?
1: Já si myslím, že ve stavu velmi dobrém, s tím, že samozřejmě vždycky každá organizace nějakou bolízku má a můj úkol je teď ty bolízky odstranit a nebo je zacelit tak, aby byl v tom stavu úplně excelentním.
0: Ministerstvo vnitra slibuje navýšení platu hasičů až o skoro 3000 a to tak, že tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun a o stejnou částku pak stabilizační příspěvek, což je podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO spravedlivější. Odborům se to ale nelíbí, požadovali navýšení základních tarifů o 10%. Jak se na to díváte vy?
1: Já k tomu asi nejsem schopný moc říct, protože jsem na tom jednání nebyl, v tu dobu jsem ještě nebyl jmenován generálním ředitelem. Každopádně za mě každý přídavek příslušníkům a zaměstnancům hasičského záchranného sboru je pozitivní, tak aby ty lidi, kteří u hasičského záchranného sboru nebo obecně v bezpečnostních sborech jsou, věděli, že na ně stát myslí a nějakým způsobem jim tady garantuje každoroční navýšení toho jejich platu. Takže já to vidím za mě pozitivně minimálně v tom duchu, že ten slib tady je.
0: Hasičský záchranný sbor čeká na 3 nové vrtulníky Black Hawk za víc než 3 miliardy korun. 75% nákladů hradí Evropská unie. Kdybyste je měli mít?
1: Já si nejsem jistý dodávkou jakoby měsícem, ale určitě to bude první pro provoz v roce 2027. Mm-hmm.
0: No a bude to stačit ty 3 vrtulníky?
1: Tak vzhledem k tomu, že teď momentálně máme vlastně nasmluvané 2 a jsme schopni s tím pokrýt tu službu, tak jsem pevně přesvědčen o tom, že s 3 kusy vrtulníku, tak jak máme ještě nastavený systém u policie současně s vrtulníky Bell 412, tak si myslím, že pro území České republiky a i případně zásah v rámci Evropy to bude dostačující a budeme muset se s tím takto vypořádat.
0: Když mluvíte o nasmlouvaných vrtulnících, máte na mysli to, že zatím je pronajímáte?
1: Ano, přesně tak. Zatím fungujeme v rámci grantu z Evropské unie a máme vlastně tuto službu najatou.
0: V polovině září jste podepsali strategické memorandum s Českým rozhlasem o užší spolupráci v krizové komunikaci. Jak zásadní je pro vás rychlé informování veřejnosti?
1: Tak z hlediska informování veřejnosti je to nejzásadnější. Ty lidi nejenom, že ty informace potřebují, ale potřebují je včas. A zrovna média, veřejná média, si myslím, že v tenhle ten okamžik je to top, co by mělo být schopno okamžitě předat na obyvatelstvo a hlavně předat relevantní informace. To znamená, že ty informace dostanete od nás, garantované, pravdivé, a vy je přenesete na to obyvatelstvo v rámci území České republiky. Takže za mě já to hodnotím velmi kladně, velmi pozitivně a jsem za to velmi rád.
0: A v čem by se ta komunikace měla zlepšit oproti minulosti?
1: Tak zcela určitě je to za prvý v rychlosti předávání těch informací a za druhý je to v té kvalitě. To znamená, my potřebujeme na obyvatelstvo dostat ty základní stěžení informace, ale tak, aby jsme nevyvolali paniku, ale na druhou stranu, aby jsme ty lidi instruovali, aby viděli, co mohou očekávat, jak na to mají reagovat a jakým způsobem se mají připravit.
0: Jedná se také o dlouhodobou edukaci a o prevenci. Jak se na ní má podílet váš sbor?
1: Tak my samozřejmě na tom už pracujeme dlouhodobě, v řádově desítky let, kdy v rámci preventivně výchovné činnosti nejenom, že chodíme do škol, vzděláváme děti, ale chodíme i do domů seniorů, chodíme mezi občany jako takové v rámci těch různých akcí dnů IZS a dnů bezpečnosti. Já si myslím, že je stále co zlepšovat. Na druhou stranu, myslím, že ta úroveň preventivně výchovné činnosti stoupá každým rokem a to je ve spolupráci s ostatními bezpečnostními sbory, který na tom s námi nebo my s nimi spolupracujeme.
0: Jste první den ve funkci. Co je to první, co jste udělal nebo uděláte?
1: Tak první, co bylo, tak jsem byl na poradě u pana ministra vnitra. Teď momentálně budu řešit spoustu ještě administrativních úkonů, které souvisí s mým jmenováním do funkce a pak už se musím zapojit do standardního procesu, kde je potřeba řešit spoustu mailů, spoustu úkolů, spoustu podpisů, tak jak to prostě v úzovkách na těch úřadech bývá.
0: Martin Legner, nový generální ředitel Hasičského záchranného sboru. Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů. Naschledanou.
1: Mnohokrát děkuji. Hezký den.
0: Poprava první ženy v americkém státě Tennessee po více než 200 letech se nezdařila. Odsouzená je naživo, i když jí dožil stříkli injekci dvě dávky pentobarbitalu. Podle jejího právního zástupce je teď v nemocnici, o zdravotním stavu se nic neví. Guvernér Tennessee nařídil vyšetřování a pozastavil popravy. Dnes 50-letá Krista Pajková byla k trestu smrti odsouzená za vraždu, kterou spáchala před více než 30 lety, když jí bylo 18. Společně se svým přítelem lákala Colleen Slemrovou do lesa, kde ji mučili a zabili, zatímco jiná dívka hlídala. My jsme teď ve spojení s Krištofem Kozákem, amerikanistou z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Platnost příkazu k popravě Pajkové měla platit jenom pro jeden den. Může tedy teoreticky být vydán další příkaz?
2: Teoreticky další příkaz dán být může, je na to soudní precedent, myslím, že z roku 1947, když se nepovedla poprava na elektrickém křesle, takže ta možnost provést tu popravu podruhé tady existuje, nicméně určitě tahle ta situace bude mít soudní dohru a advokáti Pajkové to určitě využijí a budou zmiňovat 8. dodatek ústavy Spojených států, který jasně zakazuje kruté a nepřiměřené tresty, takže oni budou určitě tvrdit, že vlastně ten druhý pokus o popravu by naplnil znaky toho zvýšeného utrpení. Takže určitě nás čeká soudní dohra.
0: Jak často se ve Spojených státech stává, že se poprava nezdaří nebo má nestandardní průběh?
2: Tak zejména zrovna teď v Tennessee už je to podruhé v tomto roce. Předchozímu odsouzení se nepodařilo zavést vlastně někdy do žíly a je to právě proto guvernér Tennessee vlastně vydal do konce roku moratorium na veškeré tresty smrti a chce důkladně prověřit vlastně to fungování toho stávajícího systému. Díval jsem se na statistiky, tak ty problematické exekuce jsou mezi 3-7% těch případů dojde k nějakým komplikacím.
0: Odsouzená čekala na popravu 30 let, ještě hodinu před jejím vykonáním ji krátce pozastavil federální odvolací soud a nic z toho není ve Spojených státech výjimkou. Proč je ten proces tak zdlouhavý?
2: Tak ten proces je zdlouhavý, zejména protože je v podstatě nevratný a i nejvyšší soud Spojených států v 60. letech, když se podíval na to, jak ten trest smrti je uplatňovaný, tak zjistil prostě velké nekonzistence, velké prostě rozpětí mezi těmi jednotlivými případy. To znamená, že se zpřísnily ty podmínky, zlepšily se možnosti vlastně těch obviněných se vůči tomuhletomu ultimátnímu trestu nějakým způsobem bránit a odpovídat. Napomáhá tomu i to, že vlastně podle statistik od roku 76, kdy se zase začalo v USA popravovat, tak se zjistilo, že až 203 obviněných, kteří čekali v podstatě v celé smrti, tak byly nakonec zproštěni viny. Takže i proto je tam a ta průměrná doba čekání na vykonání rozsudku je 22 let.
0: Jak moc se vymyká ten konkrétní případ Kristy Pajkové, která byla v době, kdy vraždila, velmi mladá, předtím zažila týrání a znásilnění, měla psychické problémy. Podařilo se soudu prokázat, že tohle všechno vzal v úvahu?
2: No, právě v podstatě je zajímavé, jak se také mění postupně ta právní interpretace, takže před 30 lety vlastně tady tahleta obrana postavená na duševní poruše, na traumatickém dětství, tak tehdy vlastně neměla až takovou právní váhu, ale zase do těch 30 let se i ta právní interpretace posunula a nyní soudy k těmto okolnostem jako daleko častěji přihlíží. Zde je taky dobré zmínit, že vlastně bylo relativně čerstvě 18 let a ten spolupachatel, její přítel, kterému bylo tehdy 17, tak ten vlastně trest smrti nedostal, takže je tam taková vlastně velmi, velmi tenká hranice a vůbec u těch lidí ona byla potom diagnostikována bipolární poruchou, takže vlastně vůbec vykonávání trestu smrti na lidech, kteří mají tedy tyhle ty závažné psychické potíže, je problematické.
0: Vyvolává podle vás ten dnešní případ nezdařené popravy, při které podle svědků odsouzená viditelně trpěla, nějakou významnější debatu o trestu smrti?
2: Určitě to vyvolává významnější debatu, ale je dobré říci, že ta americká společnost je rozdělená i v této otázce a zejména a vlastně ve spoustě států, asi ve 33 státech je trest smrti úplně zakázaný a reálně se popravuje hlavně na Floridě, v Texasu, Alabamě, Oklahomě, Tennessee. Takže je to vlastně pár států, kteří vlastně jako z politických důvodů trvají na tom trestu smrti. Má to politickou podporu, ale každý takovýhle v podstatě otřesný případ tak vlastně tu debatu oživuje směrem k tomu, že se opravdu jedná o poměrně barbarské a nestandardní řešení, které vlastně v těch moderním demokratickém státě jeho uplatňování je velmi problematické.
0: Poprosím už jenom velmi stručnou odpověď, že ve Spojených státech loni řešili nedostatek smrtících injekcí, protože farmaceutické firmy odmítly dodávat, ale zároveň ve stejném roce počet poprav výrazně stoupil. Může v tom hrát roli to, že Donald Trump je příznivcem trestu smrti?
2: Určitě Donald Trump vydal exekutivní nařízení, které vlastně ukládalo státům, aby si vlastně ty prostředky nějakým způsobem opatřili a my vlastně pořádně ani nevíme, kde nebo jakým způsobem ty státy ty látky nakonec nakupují, protože přesně ty farmaceutické firmy s tím nechtějí mít nic společného.
0: Říká Krištof Kozák, děkuju a přeji hezký den. Nashledanou.
2: Díky moc za pozvání, hezký den.
0: Jiří Suchý je kněz, který zasnoubil humor s poezií. Při obřadu hrály varhany odrhovačky a znělo to velebně. Napsal o něm Zdeněk Svěrák. Právě dnes je to 95 let, kdy se v Plzni narodil, a tady se to hodí, to slovo, legendární básník, textař, spisovatel, klaun, herec, filmař, zpěvák. Jenomže Jiří Suchý o sobě říká, že je notorický neslavič a záměrně se kolem tohoto data stáhl do ústraní. Zavolali jsme tedy herečce, zpěvačce, moderátorce Jitce Molavcové, která je už léta jeho uměleckou partnerkou. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já jsem po léta už uměleckou partnerkou. Teď zrovna začínám 57. sezónu v divadle Semafor. To ještě nikdo nevydržel.
0: Dalo by se říct, že jste životní souputnicí Jiřího Suchého?
3: No, dalo by se říct. No, jsem souputnicí, semaforskou souputnicí, ano.
0: A slaví se v semaforu i bez Jiřího Suchého, těch jeho 95 let?
3: No, neslaví.
0: On to prostě nechtěl.
3: No, vlastně jsme se nedomluvili, že bychom to měli slavit. My oba dva jsme neslaviči. Aha. V tom si rozumíme.
0: No, osobnost Jiřího Suchého tedy připomíná sérii pořadů Česká televize, samozřejmě Český rozhlas, například Vltava připravila desetidílný seriál Osudy Jiřího Suchého, dvojka speciál, co všechno přinesl čas. Vychází taky nová kniha Kabaret v duši. V semaforu jste začátkem roku připravili extravagantní díkuvzdání Jiřímu Šlitrovi, čili teď se nechystá něco podobného?
3: No, chystáme pořád něco nového a nového. No, chystá se takový muzikál, který by se měl jmenovat Bludička, ale je to tajemství. Teď jsem něco prozradila, takže o tom nikde nemluvme.
0: Dobře. A co se chystá ještě? Co byste mohla nechtěně prozradit dál?
3: No, chystají se programy plné nádherných písniček. On totiž, je to neuvěřitelný. Čas je náš a ten běží, kličkuje jako zajíc a některých lidí jako by se ten spěch ani netýkal. Nestárnou, ale zrají. A teď právě narážím na to naše úžasné výročí. No a činí nás, kteří máme tu vzácnou příležitost se s nimi setkávat šťastnými a dávají nám naději. A teď pozor, Jiří Suchý k těm vzácným lidem patří. On nestárne, ale zraje. Takže on je stále plný sil a my budeme pokračovat dál a dál a budeme zkoušet nové písně a nové další texty, dialogy. No a je to neuvěřitelný, jaký má Jiří Suchý stále nápady.
0: Ano. No, je to obdivuhodné.
3: Kam na to chodí.
0: No, přesně.
3: Ano. On je jako víno, on zraje ve své tvorbě a navíc, ještě to musím podotknout, navíc my jsme obklopeni, my nejstarší, jsme obklopeni mladými kolegy a kolegyněmi. Jsme taková jedna rodina a držte nám palce, aby nám to vydrželo.
0: No a co by bylo pro Jiřího Suchého nejlepší dárek jeho dnešním 95. nám, abychom nadále co nejvíc chodili do vašeho divadla?
3: No tak to ano, ale musím zaklepat, chodí se do našeho divadla, především se chodí na extravagantní díkůvzdání Jiřímu Šlitrovi. To je představení plný nádherných vzpomínek, až dojemných vzpomínek na Jiřího Šlitra, na jeho úžasnou tvorbu společně s Jiřím Suchým samozřejmě. No a pozor, Kytice bude slavit 1000 repríz. Už jsme se hráli asi 930, tuším, tak ještě 70 a budeme slavit 1000 repríz. No jo, ale kdo bude slavit 1000 repríz? My dva a čas. Jiří Suchý a já jediní jsme to,
0: absolvovali,
3: jak se hráli všechno, ano.
0: A co byste na závěr popřála prostřednictvím našeho vysílání Jiřímu Suchému vy sama?
3: No já bych mu popřála dostatek dobré vůle, energie a tvůrčích sil pro příští čtvrtstoletí, ano. Přeji pevné zdraví, pevné nervy a pak bych ráda popřála nám, obdivovatelům jeho jedinečného umění, aby nás ještě dlouho přenášel z té všedního života do vzdálených, blankitně modravých dálek volání. Jo a ještě bych ráda připomněla, aby mi Jiří Suchý slíbil, že až mě bude za 19 let stejně jako je jemu dnes, že mi mé jubileum připomínat nebude.
0: Tak to byla Jitka Morovcová, moc krát vám děkuju a buďte zdravá. Mějte se hezky.
3: Já taky děkuju. Naschledanou.
0: To byla polední publicistika a Vladimír Kroc. Teď už jsou tady další zprávy.
4: Radiožurnál je půl jedné. A zprávy má Jana Utendorská.
5: Někdejší manažer Všeobecné zdravotní pojišťovny Petr Honěk končí v čele příbramské nemocnice. O jeho odvolání z představenstva oblastní nemocnice dnes rozhodli středočeští radní v působnosti valné hromady. Kriminalisté minulý týden zasahovali v budově VZP a zhruba v 10 farmaceutických společnostech. Zadrželi 3 lidi a propustili je na svobodu. Nikoho zatím neobvinili. Jedním z nich byl i Honěk. Česká obec Sokolská žádá policii o vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to uvádí v dopise, který má Radiožurnál k dispozici. Podle interního auditu si Eliška Kolding neoprávněně převedla na své účty celkem 40 milionů korun. Později spáchala sebevraždu. Na Slovensku ode dneška platí poloviční jízdné ve státních vlacích. Vláda tím chce kompenzovat vysoké ceny pohonných hmot. Právě dnes ale dopravu komplikuje porucha jednoho z nejvytíženějších železničních uzlů. Po požáru nefunguje v Žilině část zabezpečovacího zařízení. Některé spoje nahrazují autobusy a další nabírají zpoždění. Jak dlouho omezení potrvají, zatím není jasné. A na noční obloze bude velmi dobře vidět Saturn. Astronomové ho označují kvůli jeho prstencům za jednu z nejkrásnějších planet sluneční soustavy. Pozorovat ji budou moci majitelé hvězdářských dalekohledů, ale také návštěvníci hvězdáren. Podle astronoma Petra Horálka nastane ideální období už za několik dní a bude trvat až do prosince. Sport. Záložník Pavel Kačor opustil fotbalovou reprezentaci do 21 let ve vítězném kvalifikačním zápase s Bulharskem, kde si Češi zajistili účast v baráži, si vykloubil rameno, kterému v nemocnici srovnali v narkóze. Hráče Slávie čeká několika týdenní pauza. Trenér 21 Michal Bílek už pro závěrečné utkání ve skupině v Portugalsku nikoho dalšího povolávat nebude.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Komplikace na pražském okruhu u Jesenice a kolony na D1 před Šmejkalkou i u Tasova. Na pražském okruhu stále problém ve směru na letiště. Kolona většinu času bez pohybu od sjezdu z D1 až do omezení před sjezdem na Jesenici. Na 80. kilometru se porouchal kamion v pravém pruhu a další větší vozidla se vedle něj do levého nevejdou. Zdržení dlouhé i přes půl hodiny, kamiony ještě mnohem víc. Na D1 za Prahou směr Brno po dřívější už dořešené nehodě na 12. kilometru se teď kolona posunula, dojíždí se za nájezdem od Říčan na 14. Do zúžení na Šmejkalce na 24. je to kolem 25 minut. Na D1 z Prahy do Brna u exitu 153 Tasov zastavují kamiony, o kousek dál na 155. i osobní auta v levém pruhu a popojíždějí kolem 20 minut na kilometr 159,5. Po tragické nehodě auta a kamionu je tam průjezdný jenom levý pruh. A o kus dál na D1 směr Brno za Domašovem počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu ze 174. kilometru až k D2. Osobní auta v levém pruhu čeká fronta jenom v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. A dlouhé zdržení čekejte na D1 Brno-Ostrava kolem sjezdu na Bělotín. Je tam omezení v obou směrech, kolona směrem na Ostravu kolem čtvrt hodiny, směrem na Brno až 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekejte polojasno až jasno, během odpoledne bude přibývat oblačnosti, teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů a bude taky větrno na Českomoravské vrchovině a severu Čech. Čekejte zpočátku vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Tolik zprávy. Posloucháte teď už odpolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
4: A před chvílí jste poslouchali i Jitku Molavcovou. Mluvila o muži, který nejvýrazněji změnil české divadlo i českou pop music druhé poloviny minulého století. Jiří Suchý, nestor divadla Semafor a autor více než 1700 písňových textů, slaví 95. narozeniny. Co chystá v začínající 68. sezóně Semaforu? Je to nám řekl, takže i jeho uslyšíte v dalším vysílání odpoledního Radiožurnálu, a to dokonce v soutěžní odpolední reportáži. Dnes budeme hrát o sušičku potravin nebo sadu CD a audioknih z našeho radioservisu. Buďte připraveni a dobré odpoledne.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: tonight. Ve skupině Akord Klub hrával na basu, v Redutě na Národní třídě v Praze si ho brzy všiml Miroslav Horníček, který sebou jednoho dne přivedl Jiřího Šlitra. Tak začala spolupráce, za které v roce 1959 vzniklo divadlo Semafor. Jiří Suchý scénu vede už 67 let a právě dnes slaví 95. narozeniny. Žádnou oslavu nechystá, Radiožurnálu ale poskytl exkluzivní rozhovor, tady je.
1: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.
2: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
3: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95. stál na jevišti. Když založil Semafor, bylo mu 28. Ještě předtím spoluzakládal divadlo Na zábradlí, ve kterém s Ivanem Vyskočilem představil pásmo Kdyby tisíc klarinetů.
1: Jo, to jsem ještě žil.
3: Semaforským debutem Člověk z půdy, který neskrýval obdiv k osvobozenému divadlu, společně s Jiřím Šlitrem změnil dějiny českého divadla i české populární hudby.
4: Krajina posedlá tmou,
5: krajina posedlá tmou,
4: vzpomínky do sedla zvou,
5: vzpomínky do sedla zvou.
3: Přestože Jiří Šlitr náhle o Vánocích 1969 zemřel, Jiří Suchý divadlo Semafor nikdy neopustil. Vystřídal 5 stálých scén, až se v roce 2005 zabydlel v Dejvicích.
2: Víte, že se hádáme vždycky něco jiného, je kolik let je Semaforu a kolikátá sezona. Já myslím 68.
3: Do 68. sezóny sice Jiří Suchý vstupuje s jistými indispozicemi, za to ale chystá 2 premiéry.
2: Ta první, to je taková polopremiéra. Vlastně. Jmenuje se to Bludička.
3: Vy jste rozparceloval Kytici.
2: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem pod vrch, to není žádný erben, to jsem udělal já. Já jsem si řekl, jako Hanka s těma rukopisama, tak se taky zapíšu do dějin literatury.
3: Zkrátí se tak stávající představení Kytice o poslední Suchého baladu, z níž vznikne samostatné představení. Parafráze erbenovy Kytice se poprvé na repertoáru Semaforu objevila v roce 1972 a stala se nejuváděnější hrou. Hudbu k ní napsal Ferdinand Havlík a právě jemu bude patřit i další premiéra v nové sezóně.
6: A ty ho zahubíš, jak se na Bludičku sluší.
7: Ano.
3: Vy jste hluboce věřící člověk, pomáhá vám víra udržet si nějakou zdravou mysl?
2: Jo, pomáhá. Já totiž v tom hloubám. Já nejsem člověk, který by bral všechno, jak mě někdo předloží. V tom nacházím ohromný klid.
8: Anděle budou, i když my tu nebudem.
3: K 95. narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i kniha Jiří Suchý kabaret v duši. Výpravnou publikaci doplněnou autorovými grafikami otevírá předmluva Zdeňka Svěráka. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: A Jiřímu Suchému jsme věnovali odpolední soutěž Radiožurnálu, jak už je zjevné. Telefon do studia 221 552 255. Volat můžete právě teď.

0: si ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Taky jste možná cítili tu vůni starého gramofonu. Neděli a třeba desky, které jste si taky možná pouštěli. Jaroslav z Rožnova nám telefonuje. Jaroslave, dobré odpoledne.
2: Dobré, zdravím všechny posluchače.
1: My vás taky zdravíme a vítáme v soutěži odpoledního radiožurnálu. Dnes na téma Jiří Suchý, který slaví 95. narozeniny. To by nebyla první soutěžní otázka, kolik slaví dnes. Mám pro vás ale tři, pokud se vám třikrát podaří odpovědět správně, tak pak taky designovou velkokapacitní sušičku potravin Senkor SFD s nerezovými prvky. Ovoce, zeleninu, bylinky zpracujete aktuálně třeba i houby, ale i maso, nakrájíte na tenké plátky nebo menší kousky a připravíte si nejen sladké a zdravé mlsání po celou zimu. Zkrátka, co se vám doma nepodaří spotřebovat, to všechno můžete zpracovat v této sušičce a hlavní ceně. Za dvě správné odpovědi pak nabízíme sadu CD i audioknih z našeho radioservisu. Hlavně CD Gramo Tingle Tangle Suchý plus Schlitter, což jsou dosud nevydané, živě vysílané Gramo Tingle Tangly s dvojicí Suchý a Schlitter z roku 68 a bonusem z roku 66. Jsou to naše nahrávky z archivu Českého rozhlasu. CD vychází k 95. narozeninám právě Jiřího Suchého. Přidáme dál i CD Václav Erben Pastvina zmizelých anebo radiokartu Pavlína Křivánková Příbuzní. Za jednu správnou odpověď cena útěchy jako překvapení od radiožurnálu. Jaroslave, jste velkým fanouškem Jiřího Suchého?
2: Ano, poslouchal jsem to a díval jsem se na scény ze Samofóru.
1: Taky vás provázel celým životem. Jaroslave, tak držím palce, ať vám přinese štěstí v den jeho narozenin. Jste připraven soutěžit? Můžeme začít?
2: Ano, můžeme začít.
1: 5 vteřin na vaši odpověď, tady je první soutěžní otázka. Jaroslave, ve kterém roce Jiří Suchý, Jiří Schlitter a Ferdinand Havlík založili divadlo Semafor?
2: Byl to v 59.
1: Ano, v září divadlo vstoupilo do neuvěřitelné 68. sezóny. Vaše odpověď je správná. Otázka druhá. Jak se jmenuje nejuváděnější hra Semaforu, kterou se v této sezóně Jiří Suchý chystá rozdělit na dvě samostatná představení?
2: Kytice.
1: Kytice. Bude se uvádět i nadále, ale bez té poslední balady Bludička. Jejím autorem je Suchý a udělá z ní prostě samostatné představení. O, Bludičko. Ve které pražské čtvrti divadlo Semafor Jaroslave od roku 2005 sídlí? Kde najdete Semafor? Ve které pražské čtvrti? Ta pražská Davidská pražská čtvrť. Ano, je to 5. scéna v pořadí. Přestěhovalo se tam ze sklepní scény Karlínského divadla, kterou v roce 2002 zničila rozsáhlá povodeň. Sušička potravin Senkor je vaše, Jaroslave. Gratuluju, hlavní cena.
2: No, děkuji moc, jako jsem nadšen.
1: My taky, mějte se nádherně, krásné odpoledne.
2: Taky přeji, na své.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Fotbalový útočník Cristiano Ronaldo opustil portugalskou reprezentaci. Pětinásobný držitel zlatého míče odjel den před zápasem Ligy národů s Dánskem z přípravného kempu národního týmu ve švédském Malmö. A později večer svůj odchod potvrdil na svém instagramovém účtu. Mluvit o tom budu s redaktorkou Terezou Cedidlovou, která téma sleduje. Terezo, pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak odchod z reprezentace tedy Ronaldo vůbec vysvětlil?
1: Ronaldo napsal, že se rozhodl odejít po tiskové konferenci reprezentačního trenéra Jorge Jesuse a po rozhovoru s předsedou portugalského fotbalového svazu. Zároveň ale naznačil, že skutečné důvody jsou hlubší. Na Instagramu napsal, že celou pravdu o svém odchodu řekne Portugalcům, až přijde ten správný čas. Napětí mezi Ronaldem a trenérem se začalo řešit po nedělním zápase s Norskem. Ronaldo si v něm nezahrál ani minutu a po závěrečném hvizdu nešel se spoluhráči ani pozdravit fanoušky. 41letý fotbalista tak poprvé po 18 letech zůstal během zápasu portugalské reprezentace jen na lavičce. Jesus pak připustil, že nejlepšího reprezentačního střelce naštvalo, že nehrál. Zároveň ale tvrdil, že mezi nimi žádný zásadní konflikt není. Později však uznal, že byla chyba poslat bývalou hvězdu Manchester United nebo Realu Madrid k dlouhé rozcvičce a pak ji nenasadit. Připustil ale také, že tým není jen Ronaldo, ale je to 23 hráčů. O Ronaldově odchodu mluvil na radiožurnálu Sport dnes i fotbalový expert Pavel Horvát.
2: Myslím si, že ta prostě jeho nejlepší doba už je pryč a že Portugalsko má na tom postu lepší hráče. Samozřejmě ta jeho pozice, ta ikona jeho v Portugalsku a na světě vlastně je neskutečná. Myslím si, že pro něj to je strašně těžký a je to těžký i pro všechny ty spoluhráče, protože ty to vnímáš, samozřejmě to dusno kolem.
1: Ještě bych ale zmínila, že to Ronaldo neoznámil jako definitivní konec své reprezentační kariéry, takže je možné, že v červeno-zelených portugalských barvách někdy v budoucnu nastoupí.
0: Rozhodně to asi zamrzí. Jedna hvězda odchází z reprezentace za poměrně dramatických okolností, druhá se naopak chystá na velkou rozlučku. Lionel Messi oznámil konec reprezentační kariéry v srpnu. Kdy ho čeká poslední zápas?
1: Modrobílý dres s číslem 10 obleče Messi naposledy v úterý. V Buenos Aires nastoupí v přípravném utkání proti Beninu na stadionu Monumental pro 80 tisíc lidí. I přesto, že nejde o žádného slavného soupeře, na Messiho reprezentační rozlučku se vstupenky vyprodaly za necelé 2 hodiny. A o tom, že to bude velkolepá akce, svědčí i to, že její součástí bude i slavnostní předání čestného doktorátu. Ten osminásobný držitel zlatého míče a kapitán mistrů světa z roku 2022 převezme od univerzity v Buenos Aires.
0: Země vzdálená. Tereza Cedidlová, díky, naschledanou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A BSP ještě do 13. hodiny, po 13. další zprávy a odpolední radiožurnál 1. říjnový bude pokračovat dál s Ankou Schánělovou.

0: host Radiožurnálu.
1: Na své jubileum netrénuje dortem, ale během a rotopedem. Monika Absolnová se chystá na svůj dosud největší koncert. Proč kvůli němu znovu oprášila písně, které už roky nespívá? Co zazní z jejího alba Láska a jaké to je bilancovat kariéru právě na pódiu před tisíci lidmi? Monika Absolnová bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
4: Při autonehodě poslance Filipa Turka v centru Prahy se podle policie nestal trestný čin. Na ukrajinskou metropoli dnes cílila už stovka dronů, země se potýká s výpadky proudu. Fotbalisté Německa se pokusí na třetí pokus pod vedením kouče Klopa poprvé vyhrát. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy popojíždí kolony v obou směrech před omezením u Bělotína. A bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v centru Prahy nebyla trestným činem. Výsledek prověřování oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc podstoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal skupinu výrobců a prodejců kabelů za kartelové dohody. Čtyři firmy mají dohromady zaplatit skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů dostala společnost Prismian. To je nejvyšší sankce, jakou kdy úřad jednotlivě uložil. Firmy se proti rozhodnutí můžou odvolat. Podle Nejschleba se společnosti více než 10 let domlouvali na způsobu výpočtu kovové části ceny kabelů, která připadá na měď nebo hliník.
5: Jedná se v podstatě o kartelovou dohodu, konkrétně týkající se ceny. Ty společnosti se domluvily na jednotném způsobu, jak bude stanovena cena té metalické složky. Měli jednotný vzorec, který postupem času upravovali, kontrolovali si na jeho základě vypočtené ceny a tyto ceny potom používali vlastně v běžném obchodním styku vůči svým zákazníkům.
4: Rusko pokračuje v každodenních útocích na Kyjev. Na ukrajinskou metropoli dnes mířila už asi stovka proudových dronů. Kvůli úderům na ukrajinskou energetiku se země znovu potýká s dlouhými výpadky elektřiny.
6: V Kyjevě ruské proudové drony zasáhly obytný dům a školu. Děti byly v době vzdušného poplachu v krytu. Dopoledne ruský dron zasáhl jižní most v Kyjevě, kterým vede i trasa metra, a jedna ze souprav mostem v době útoku právě projížděla. Strojvedoucí ale ducha přítomně zvýšil rychlost a nebezpečí ujel, uvedla televize Pátý kanál. Rusko útočilo i na Oděsu, kde jeden z proudových ruských dronů narazil do podnikatelského centra. Dva lidé byli zraněni, uvedly oděské úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský informoval o tom, že ukrajinské drony zasáhly objekt v Černém moři, tedy zřejmě loď, a dále ropnou infrastrukturu v Samarské oblasti a startovací zařízení i sklady dronů v Orelské oblasti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Ostravští gymnazisté přečítají texty Václava Havla cestujícím v tramvaji. Speciální linka je součástí připomínek nedožitých 90. narozenin dramatika, disidenta a bývalého českého prezidenta. Studenti zamíří i k věznici, kde Havel jako odsouzený strávil rok a půl.
7: Dlouho nebylo tolik důvodů k naději, že všechno dobře dopadne.
8: Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigerida čtou ukázky z Havlových textů. Někteří cestující si ani nesundali sluchátka, většina ale poslouchá.
9: Milý synu, jádrem národa jsou střední vrstvy.
8: Petr Ondruž měl strachy, jak budou cestující reagovat.
10: Vidím, že na to nebyla tak negativní reakce, jakou jsem doma, jsem se s ní trápil, že by mohla být.
8: A tramvají to nekončí. Studenti gymnázia Olgy Havlové půjdou ve 4 odpoledne k heřmanické věznici s igelitkou Václava Havla. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
11: Sport. Čeští fotbalisté mají za sebou v Praze poslední trénink před zítřejším odletem do Španělska, kde v sobotu čeká další utkání Ligy národů. Dnes v elitní divizi vyzvou Němci od 25:40 Srby v Mnichově a budou na třetí pokus usilovat o premiérovou výhru pod koučem Klopem, protože na úvod remizovali v Nizozemsku a pak prohráli s Řeckem. Pokračuje právě německý trenér Jürgen Klopp.
12: Srbský styl hry se moc neliší od toho řeckého. Jsou to vesměs zkušení hráči se specifickou
13: jižanskou mentalitou, takže trochu provokatéři. Taky na to určitě musíme být připraveni. Srbský fotbal sice nezažívá nejlepší období v historii, ale na hřišti bojují jeden za druhého. Jejich hluboký obranný blok pro nás v momentálním rozpoložení bude velká výzva.
11: V dalších zápasech se Řecko představí proti Nizozemsku, Wales proti Norsku, Dánsko proti Portugalsku, ale už bez Cristiana Ronalda.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: D1 z Prahy do Brna, trvající potíže hned v několika úsecích. První zdržení čekejte kousek za nájezdem od Říčan zhruba z 13. kilometru. Fronta se sune půl hodiny do zúžení na Šmejkalce. Následně fronta kamionů před sjezdem na Tasov z kilometru 153 osobní auta zastavují a

0: v obou případech minimálně 20 minut, jak od Brna, tak od Ostravy. A silnice 14 na trase z Náchoda do Trutnova je za Dolní Radechovou v obou směrech uzavřená. U odbočky na Slavíkov zasahují u střetu nákladního a osobního vozidla. Objízdná trasa vhodná pouze pro osobní dopravu vede přes Horní Rybníky a Končiny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekejte polojasno až jasno, během odpoledne bude přibývat oblačnosti, teploty 20 až 25 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, teď už s Hankou Scháňovou.
3: Dobré odpoledne vám přeji. Když si rodič najde nového partnera, dítě se najednou musí naučit žít i s někým, koho si do svého života samo nevybralo. Jak mu tedy pomoci si zvyknout na společný život, probereme za chvíli v Lince bezpečí radiožurnálu.
1: Odpolední radiožurnál
4: a Hanka Scháňová.

0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
2: Najít si nového partnera, to je jedna věc, ale najít si cestu k jeho dětem, to už může být mnohem větší dobrodružství. Nová teta, nový strejda nebo možná budoucí nevlastní rodič, to všechno jsou role, na které asi nikdo nemá jednoznačný návod. Jak dětem usnadnit život v nové rodině a co dělat, když to mezi novým partnerem a dítětem skřípe úplně od začátku, o tom bude dnešní Linka bezpečí Radiožurnálu, kterou uvede Tereza Hybšerová z domácí redakce. Hezké odpoledne.
3: Dobrý den. Když si dítě musí zvykat na novou tetu nebo nového strejdu, může žárlit na pozornost svého rodiče, bát se, že o něj přichází, nebo může

0: nového partnera odmítat a dělat mu na schvály. Někdy se ale napětí projeví i bolestí břicha nebo jinými tělesnými potížemi. Vysvětlit synovi novou situaci bylo těžké i pro Davida.
1: No, vysvětlit 9letému klukovi jako partnerství není úplně jako triviální disciplína. A to dítě se jako nechce připustit, že existují jiný ženy než je jeho matka. Takže tam je asi kámen úrazu.
0: A zatímco si dítě hledá k novému člověku cestu, ten zase přemýšlí, jaké místo v jeho životě vlastně má. V Česku loni podle Českého statistického úřadu skončilo rozvodem přes 12,5 tisíce manželství s nezletilými dětmi.
2: Tak to byla Tereza Hybšerová. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
2: A o tom, jak se zžít s dítětem partnera, si teď popovídáme se Zuzanou Kubíkovou, terapeutkou a krizovou interventkou a lektorkou Linky bezpečí. Hezké odpoledne.
4: Dobrý den.
2: Pro dítě může být příchod nového partnera mámy nebo táty dost velká změna. Co prožívají v takové situaci děti? Začněme tam.
4: No, někdy to může být i radost, začnu tím pozitivním. Třeba co, budeme dovolovat to, co máma třeba ne, nebo jsem zvědavá, jaký, jaká je. A zároveň často je tam třeba strach. Strach, že přijdu o mámu, o tátu, ať už ta máma je ta, která má nového partnera, nebo táta, ten, který má novou partnerku. Někdy jsou tam pocity, jako že nebudu už pro rodiče důležitý, důležitá, nebo že když si oblíbím toho nového partnera, tak zradím vlastně toho druhého rodiče. A možná i nějaký pocit, že třeba nemám věci pod kontrolou. Jo. Že si rodiče dělají, co chtějí.
2: Ale jaké místo by v životě dítěte měl mít nový partner nebo nová partnerka?
4: Možná začnu tím, že někdy ty třetí nebo noví partneři dělají takovou chybu v tom, že třeba moc spěchají. Snaží se být třeba hodní, chtějí si dítě získat nebo chtějí nastavit nějaká pravidla, aby to u nás nějak fungovalo. A zároveň pro děti je důležitý nějaký čas a předvídatelnost a budování vztahu. Nespěchat, netlačit.
2: Neuplácet.
4: Ještě něco ne. Možná přehnaně nevychovávat.
2: To je zajímavé. Tak je vhodné, aby se hned od začátku snažil fungovat jako další rodič, nebo jak byste pojmenovala tu novou personu, která je v té rodině?
4: Možná tohle je taky důležitý bod. Neříkat tomu a nesnažit se říkat, tohle je tvoje nová máma, tvůj nový táta. Předtím jsme slyšeli strejda, teta, můžou se používat křestní jména. A nejde opravdu o to, že by měl ten nový člověk nahradit rodiče. Ale je tam od toho, aby se spolu nějak postupně naučili žít, a důležité opravdu znova, možná už jsem to řekla, je nesnažit se nahradit toho rodiče. Takže s výchovou opatrně obecně se doporučuje, aby ta výchovná role zůstala na tom biologickém rodiči.
2: Co když máme ale velmi vynalézavé dítě, které odmítá nového partnera, třeba provokuje, dělá na schvály a tak podobně?
4: A stává se to, známe to i z filmu, ale i z reality, protože možná žádný film nebyl natočený bez nějaké skutečné životní předlohy. Je důležité fakt zůstat u toho, že uvědomit si možná, co to se mnou dělá, když se to dítě chová nějakým způsobem, co se mnou to dělá a jaký, co já potom cítím a mám chuť udělat. A důležité je neubližovat. Teď to myslím na ty dospěláky.
2: Kdy tedy, už jste říkala o tom, že máme nechat raději výchovu na tom biologickém rodiči, ale kdy má ten nový partner opravdu právo říct dítěti, hele, tohle se prostě nedělá, a nebo nastaví hranici, i když by to měl třeba nechat na tom biologickém rodiči, třeba hele, takhle se s mámou nemluví?
4: Myslíte jako zastávat se třeba i toho biologického rodiče? Možná i nám to někdy nedá, uděláme to, a nechci vůbec říct, že je to špatně, a užitečné vždycky bývá vrátit se k nějaké náročné konfliktní situaci potom. Třeba jak jsem řekla, zastala jsem se mámy, je teďka, nebo táty, je teď dobrý prostor si o tom popovídat, vrátit se k tomu, protože vnímám, že to možná mezi námi něco udělalo.
2: Jak si poradit ale s vlastními pocity, kdy milujeme toho svého partnera nebo partnerku, ale k jeho potomkovi cítíme možná právě kvůli velmi obtížné adaptaci třeba skoro averzi?
4: Je důležité si uvědomit, že pocity prostě jsou. Dává nám to prostě nějaký signál. A je důležité si uvědomit, že to takhle cítím. A ten další krok je pozor na to, abych se tak i nechovala. Takže klidně říct si o pomoc, promluvit si s někým, s přáteli samozřejmě, klidně i s odborníky a pracovat na tom, aby se tohle ale nepropsalo směrem k dítěti.
2: A když se teď na to podíváme očima těch biologických rodičů, jak poznáme, že naše dítě tu novou situaci nezvládá dobře? Jak se jeho odpor nebo nejistota vlastně může projevovat?
4: Mohou to být ty naschvály, jak jste zmiňovala, mohou to být i vyloženě vulgární slova vůči, i s tím se setkáváme, vůči tomu novému partnerovi. Možná fakt nespěchat, nebo i mě zaujala vlastně formulace nezvládá dobře. My bychom si strašně přáli, aby to šlo hladce, abychom byli vlastně přátelé. Ale je důležité počítat s tím, že ten nový partner bere kus pozornosti, která původně patřila tomu dítěti. Takže se přirozeně vlastně brání.
2: Jde to někdy úplně hladce?
4: Určitě to jde i hladce, ale řekla bych, že většinou se tam nějaké nesrovnalosti vždycky vyskytnou.
2: Co by měl udělat rodič, který si převedl nového partnera, aby dítě nemělo pocit, že kvůli tomu novému vztahu přichází od toho druhého rodiče?
4: Možná, když tohle zavnímám, tak klidně to nahlas říct. Tvoje máma je pořád tvoje máma, nebo tvůj táta je pořád tvůj táta. A tohle je člověk, který teď hraje důležitou roli v mém životě. Já s ním jako chci být. A třeba i rozumím tomu, že ty ne. A někdy stojí i za to domluvit si čas jenom s dítětem a řeknu v uvozovkách, necpat tam přehnaně toho nového partnera, o kterého v tu chvíli to dítě nestojí.
2: Tak nevychovávat, neuplácet, nespěchat, i o tom jsme teď mluvili společně se Zuzanou Kubíkovou, terapeutkou a krizovou interventkou a lektorkou Linky bezpečí. Děkuji za váš čas.
4: Naschledanou.

0: Poslance už třetí den zaměstnává jednání o nedůvěře vládě. Opozice sice hlasy pro svržení kabinetu nemá, kabinet ale na schůzi ostře kritizuje. Ve sněmovně to sleduje náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne ze sněmovny. Dnes se u řečnického pultu střídají hlavně opoziční poslanci. Vystoupil i bývalý premiér Petr Fiala z ODS. Svého nástupce Andreje Babiše z hnutí ANO kritizoval, neplní totiž podle něj sliby, mluvil o drahých hypotékách nebo o státním rozpočtu. Dopoledne se do diskuze přidal taky exministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.
2: Já vnímám dva velké úspěchy. Výrazné zlepšení situace s toaletním papírem ve vlacích a medaili, kterou získal při návštěvě Bílého domu pan premiér. Ano, někdo by si řekl, jsou to takové první dvě vlaštovky, ale nemusí pršet, abych použil slova klasika, stačí, když kape.
1: Místopředseda lidovců Benjamin Činčela připomněl, že zázračná řečení, jak on řekl, která vládní strany slibovaly před volbami, koalice podle něj nepředkládá.
0: A mluví i koalice?
1: Ano, vystoupila třeba poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová.
3: Tato vláda mou důvěru má a vaše samozřejmě vystoupení, můžu říct, že já jsem většinu z toho skutečně poslouchala, mě prozatím nepřesvědčilo. Já to opravdu považuji trošku za předvolební tah.
1: Mluvila pak taky třeba o stavebním zákonu, který na rozdíl od opozice považuje za prospěšnou změnu a za úspěch vlády.
0: Kdy přijde na samotné hlasování, už je to jasné, blíží se?
1: Blíží se to velmi pozvolna. Počet přihlášených už se postupně snížil. Teď na tabuli svítí 12 poslanců, povětšinou tedy koaličních. Uvidíme, jak to bude dál, protože řada těch opozičních se zjevně odhlásila. Teď je nicméně na hodinu a půl přestávka na jednání organizačního výboru. Poslanci se do těch lavic vrátí zase v půl třetí. Jestli tedy budou hlasovat už potom, to tady zatím s úplnou jistotou ještě říct nemůžeme. Co ale s jistotou víme, že to určitě budeme sledovat a určitě o tom z našeho vysílání.
0: Beru to jako slib. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, zatím hezký den.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu. Půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Budiš světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 2:30. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Členské státy Evropské unie dnes finálně schválily zpřísnění migrační politiky, a to včetně možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech unie nelegálně. Nové návratové nařízení doplňuje migrační a azylový pakt a má zajistit rychlejší a efektivnější navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli, informovala o tom Rada Evropské unie, která zastupuje členské státy. Autonehoda Filipa Turka byla nanejvýš přestupkem. Policie nezjistila trestný čin. 13. července se poslanec za motoristy střetl s nemocničním vozem na křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Věc policie postoupila do přestupkového řízení. Zjištěné skutečnosti podle mluvčí Evy Kropáčové nasvědčují podezření, že přestupku se dopustili oba účastníci srážky. Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí chce zavřít porodnici, novorozenecké oddělení i dětská lůžka. Péči o rodičky a malé pacienty by převzala nemocnice v Novém Jičíně. Návrh dostalo město včera. Radnice s ním zásadně nesouhlasí. A pražská Vila Pelé otevírá výstavu malíře Kamila Lhotáka. Přehlídka s názvem Krajina snů představuje jeho tvorbu od 30. do 80. let. Lhotákovy kresby doprovodily více než 400 knih, včetně příběhu Žila Verna nebo Marka Twaina. Výstava připomíná i malířovo nadšení pro motocykly, vzducholodě a českou krajinu. Sport. Dres legendárního basketbalisty Michaela Jordana z jeho poslední vyhrané finálové série NBA se vydražil za rekordní sumu. Jeden ze zájemců za bílý trikot s číslem 23 ze třetího duelu boje o titul proti Utahu zaplatil v online aukci více než 12 milionů dolarů, přepočtu tedy přes 260 milionů korun. Dres se tak stal nejdražším basketbalovým památečným předmětem v historii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení nejen před Šmejkalkou a Býteší. Ve směru z Prahy do Brna čekejte hned několik komplikací. Nejprve za nájezdem od Říčan zhruba z 12. kilometru hodně pomalý provoz. Přes půl hodiny zabere cesta do zúžení na Šmejkalce. Kousek za exitem 153 Tasov vzniká fronta kamionů. Osobní auta zastavují okolo stého 54. kilometru a 20 minut po pojíždí až k místu nehody na kilometr 159,5. Tam se dá stále projet pouze levým pruhem. A pozor, v koloně na stém 56,5 teď je drobnější nehoda v levém pruhu. Před Brnem od Prahy pak obvyklá kolona nákladních souprav před Ostrovačicemi z kilometru 176. D1 a východ Moravy. Dlouhé zdržení čekejte kvůli omezení u sjezdu na Bělotín. Na 310. kilometru pracují v obou směrech silničáři. Průjezdné jen levé pruhy. Jak od Brna, tak od Ostravy naberete 15 až 20 minut navíc. D11 z Prahy do Hradce. První část kolony od sjezdu na Lysou z 18. kilometru. 20 minut se sune k nehodě na 20.5. Tam průjezdný levý pruh. A o kus dál přímo v omezení před Chlumcem na 58.5. kilometru blokuje pravý pruh osobní auto s defektem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekejte polojasno až jasno, během odpoledne bude přibývat oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi odpolední Radiožurnál a Hanka Schánilová.
1: Hezký odpoledne vám přeji. Radiožurnál a Český rozhlas Plus na dnešní podvečer chystali další předvolební debatu v Adršpachu. Tři kandidující subjekty ale účast odmítly a dva na poslední chvíli. Debaty by se proto zúčastnili zástupci jen poloviny kandidujících uskupení a proto jsme ji museli zrušit. Tak děkujeme za pochopení.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Ukrajinci budou každý den nejméně 8 hodin bez proudu. Je to výsledek další vlny ruských útoků na ukrajinskou energetiku. Nejen o tom budeme za chvíli mluvit s naším zpravodajem.

0: Intenzivní ruské útoky na ukrajinskou energetiku a podzimní ochlazení způsobily, že Ukrajina se znovu potýká se zásadním nedostatkem elektřiny. Provozovatele přenosové soustavy společnost Ukrenergo už lidem dala vědět, že ode dneška musí počítat s dlouhými odstávkami proudu. A týká se to i našeho zpravodaje v Oděse Martina Dorazína. Martine, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Kdy počítáš, že ti vypnou proud a na jak dlouho to bude?
1: No, než na to odpovím, já bych možná začal úplně aktuálně tím útokem na jaderný výzkumný ústav v Kyjevě, ke kterému dnes došlo. Ruský dron zaútočil právě na tuto budovu, tak to je teď zpráva číslo jedna ve všech relacích, protože panují pochopitelně obavy o jadernou bezpečnost, takže sdělení příslušných úřadů zní, že nedošlo k úniku radioaktivity, sám reaktor byl odstavený a nebyl poškozený, dron nedopadl do jeho bezprostřední blízkosti. No a teď k tomu, jestli jde elektřina nebo ne, tak zatím je situace dobrá, protože na značné části Ukrajiny panuje velmi hezké teplé počasí a zatím není nutné, není to tak energeticky náročné, takže to, co s regulátorem ministerstvu energetiky vyhlásili na dnešek, ty odstávky už vlastně plánované podle harmonogramu proudu zatím nebyly, takže v Oděse jde proud, teď se dívám v Kyjevě, také jde proud tam, kde byl i vypnutý kvůli těm ruským útokům, které poškodili jednu z těch elektráren u Kyjeva, tak zatím k tomu společnosti a distributoři energie nemuseli sáhnout, ale ten provozovatel sítí nebo správce rozvodného systému, společnost Ukrenergo, oznámila, že večer se situace může zhoršit, protože to si pochopitelně lidé rozsvítí, vrátí se z práce, zapnou si pračky a ta síť to nemusí vydržet.
0: Tahle situace se opakuje každý rok na podzim nebo někdy na začátku zimy. Jsou na to Ukrajinci už, Martine, zvyklí, jak to berou?
1: Já bych neřekl, že jsou zvyklí, protože zvyknout se k tomu dá velmi těžko, ale počítají s tím, že i tato zima bude velmi těžká po té minulé, která byla mimořádně tuhá. Viděli jsme, jak lidé mrzli v Kyjevě a dalších městech v těch panelácích. Takže se snaží samozřejmě připravit, ale jak se na to mají připravit, když člověk žije v paneláku, tak těch možností moc nemá. Lepší je to na venkově, kde už, jak jsem viděl, je tedy Ukrajinou, mají na spoustě zahrad solární panely na střechách. Hodně se to zvýšilo, počet tady těchto solárních elektráren oproti minulému roku například, takže tam se připravují, no a ti ostatní musí mít akumulátory, generátory, ale zase ty se nedají použít úplně všude, takže Ukrajinci mají z této zimy velké obavy.
0: Podívejme se možná ještě na frontu, kterou navštívil prezident Volodymyr Zelenský. Už několik dní přicházejí zprávy o tom, že se Ukrajincům daří ruskou okupační armádu vytlačovat z okolí Limanu na východě země. Jaké máš nejnovější informace?
1: Ano, podařilo se za dobu té operace Vivaldy, ta je pojmenovaná podle ročních, čtyřročních období. Za ty tři roční období se podařilo osvobodit více než 170 kilometrů čtverečních, tak zní tedy ta oficiální informace, vyřazeno z bojů vlastně bylo, to znamená zabito nebo zraněno bylo přes 5000 okupačních vojáků a také 250 z nich se dostalo do zajetí, ale situace není tak růžová na celém úseku této fronty, například u Pokrovsku, tam Rusové u města Dobropilja zaznamenali podle projektu Deep State určité malé, nevelké, ale přece jenom územní úspěchy, no a právě proto ta čtvrtá fáze operace Vivaldy se zřejmě soustředí na ta křídla, to znamená sever, severovýchod od Limanu a právě oblast Pokrovska.
0: Martin Dorazín, stálý zpravodaj na Ukrajině, díky za aktuální informace, Martine, a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Vysychající Lipno odhalilo desítky náhrobků, připomínají historii původní obce Dolní Vltavice. Na nejstarším náhrobku je letopočet 1849 a na místo nálezu vás vezmeme v naší reportáži.
1: Mažu 100

0: Dolní Vltavice vystupuje z hlubin a znovu vypráví svůj příběh. Takhle poeticky by se dala popsat situace na jihočeském Lipně. Kvůli suchu tam hladina klesla natolik, že se objevily desítky náhrobních kamenů původních obyvatel obce.
1: To je vlastně obdélník toho hřbitova původního. On pokračoval takhle dál a vlastně tady ta navážka přikryla zhruba 2/3.
2: S ředitelem regionálního muzea v Českém Krumlově Martinem Nechvílem jdeme k místu, které na první pohled vypadá jenom jako hromada sutin. Když se ale podíváme blíž, tak si na kamenech všimneme pozůstatků jejich původního využití. Já tady vidím třeba takový drobný vyrytý kříž.
1: Tady původně byly pravděpodobně porcelánové obrázky těch zemřelých a tady nápisová deska. Tamhle případně prostor asi na svíčku nebo na nějakou malou sošku. Když jsme vyzvedávali i ty menší kameny, tak jsme měli v šesti co dělat.
2: Krumlovské regionální muzeum společně s několika dalšími institucemi a dobrovolníky postupně z břehu odvezlo 12 kamenných náhrobků datovaných do druhé poloviny 19. století.
1: My jsme našli i jeden kámen, který je vročen, je tam přímo vytesán datum 1849. Škoda, že nevíme, odkud byl, a ten je zhruba o půl století starší než ten vlastní hřbitov.
2: V současné době už byla rozpoznaná i některá jména vyrytá na vyplavených náhrobních kamenech.
1: Na jednom jediném náhrobním kamenu se zachovala nepoškozená deska. Je to holčička, která se narodila v blízké Pestřici a zemřela ve 3 letech na zánět slepého střeva.
2: Nejzácnější náhrobky jsou zatím provizorně uskladněné.
1: My bychom rádi vyzvedli i ten zbytek a uložili je na hřbitově v Černé v Pošumaví, protože tam právě byly exhumovány při likvidaci toho hřbitova ostatky těch pohřbených.
2: Odhalené náhrobní kameny teď lidem připomínají historii původní obce Dolní Vltavice. Ta na místě stála od poloviny 13. století až do konce 50. let 20. století. Z Dolní Vltavice Eliška Kotlínová.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dva gurmáni.
2: To je krása.
1: Opět vyráží do prosluněné Itálie.
3: Já už jsem se na tebe, kamaráde, strašně
4: těšil. Já taky.
1: Za novými místy, novými zážitky.
5: Bary v nos akutě.
6: Buon appetito.
1: A hlavně skvělými novými recepty.
7: Jak vám chutná?
8: Nádhera.
1: Manu a Matěj na cestě po Toskánsku.
9: Já se grande.
10: Já tady chci žít.
1: Premiéra 8. října na ČT2 a v iVysílání.
11: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
12: Autonehoda Filipa Turka byla na nejvýš přestupkem. Evropská unie schválila zpřísnění migrační politiky. Tenista Jiří Lehečka postoupil v Tokiu do druhého kola. V Pekingu jde dál Kateřina Siňaková. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí kolony před Šmejkalkou i před Bíteší. A bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
13: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
12: Nehoda poslance Filipa Turka za motoristy nebyla podle policie trestným činem. Incident se stal v polovině července. Turkovo auto se v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze střetlo s nemocničním vozem. Jeho řidič byl zraněný. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové teď případ řeší úřad, který bude rozhodovat o možných přestupcích obou účastníků.
14: Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
12: Filip Turek se k tomu zatím nevyjádřil. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migrační politiky, včetně možnosti zřízení návratových center pro nelegální migranty v třetích zemích. Informoval o tom Rada Evropské unie. Nové návratové nařízení doplňuje už dřív schválený migrační a azylový pakt. Celá reforma má urychlit navrácení neúspěšných žadatelů o azyl do země jejich původu. Na Slovensku ode dneška platí poloviční jízdné ve státních vlacích. Vláda tím chce kompenzovat vysoké ceny pohonných hmot. Právě dnes ale dopravu komplikuje porucha jednoho z nejvytíženějších železničních uzlů. Po požáru nefunguje v Žilině část zabezpečovacího zařízení. Některé spoje nahrazují autobusy a další nabírají zpoždění.
15: Sleva má platit celý říjen a státní dopravce zatím neví, jak se projeví na počtu cestujících. Ode dneška proto sleduje prodej jízdenek a obsazenost vlaků. Pokud bude potřeba, může přidat další vozy nebo celé soupravy. Provoz ale na několika místech omezují výluky a problémy na tratích. Mezi Bratislavou a Půchovem třeba už několik měsíců nefunguje zabezpečovací systém. Expresy tam proto jezdí pomaleji a cesta trvá o víc než 20 minut déle. Na opravované trati Bratislava Kůty zase vlaky místy využívají jen jednu kolej a nabírají zpoždění. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
12: Předseda představenstva Příbramské nemocnice Petr Honěk končí ve funkci, odvolali ho středočeští radní. Kriminalisté minulý týden zasahovali v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a v asi 10 farmaceutických společnostech kvůli podezření z korupce. Zadrželi a následně propustili 3 lidi. Jedním z nich byl právě někdejší manažer VZP Petr Honěk. Pokračuje náměstek středočeské hejtmanky pro zdravotnictví Pavel Pavlík z ODS.
16: Provoz Příbramské nemocnice zůstává zachován v plném rozsahu a celá tato událost se provozu nemocnice nijak nedotýká. V příštím týdnu proběhne jednání představenstva nemocnice, které navrhne další postup týkající se statutárních orgánů.
12: Honěk do pozice nastoupil na začátku září, potvrdil, že v nemocnici končí. Situace ho prý mrzí, ale je to podle něj rozhodnutí vlastníka nemocnice. Jediným jejím akcionářem je Středočeský kraj.
17: Sport. Jiří Lehečka je na tenisovém turnaji v Tokiu ve druhém kole. Belgičana Zizu Bergse v úvodním zápase, který byl kvůli dešti rozložen do dvou dnů, porazil po setech 6-3, 6-7 a 6-3. Jeho dalším soupeřem bude Francouz Humbert. Naopak v Pekingu vypadl v prvním kole Tomáš Macháč. Slovákovi Alexi Molčanovi podlehl 3-6 a 2-6. Naopak jeho spoluhráčka ze zlatého olympijského mixu v Paříži Kateřina Siňáková si na podniku v čínském hlavním městě poradila s Polkou Linetovou 6-4 a 6-3 a příště se utká se světovou sedmičkou Svitolinovou z Ukrajiny.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 zdržení od Průhonic, Popovic i Tasova. Na D1 za Prahou směr Brno se poprvé brzdí u Průhonic na 6. kilometru. Příčinou byl zcela ucpaný okruh směr letiště mezi D1 a Jesenicí. Z 80. kilometru už se podařilo porouchaný kamion odtáhnout. Dlouhá kolona se dává do pohybu. D1 dál na Brno a fronta před Popovicemi zhruba z 13. kilometru. Odtud k omezení na Šmejkalce ztratíte přes půl hodiny. Na trase k Brnu třetí potíž před Velkou Býteší na kilometru 159,5 stále odklízí následky tragické nehody kamionu a osobního auta. Na místě těžká technika Jeřáb, dá se projet s opatrností pouze levým pruhem. Na D1 z Brna do Ostravy trvá zdržení před výrazným omezením u Bělotína. Na kilometru 310 v obou směrech pracují silničáři a ze tří pruhů se projíždí pouze jedním, a to levým. Od Ostravy kolona až na půl hodiny, od Brna o půlku kratší. A na D11 z Prahy do Hradce zastavují kamiony už před sjezdem na Lysou na 17. kilometru. Osobní auta hned za exitem 18. Vše se pak pomalu, téměř 20 minut, sune k nehodě na 20. a půltém. Blokovaný je tam pravý pruh. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Bude polojasno až jasno, během odpoledne čekejte přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na horách bude kolem 16, na Šumavě až 20.

0: Po Francii se šíří protesty středoškoláků a důvod? Prý špatný stav budov, nedostatek učitelů a nebo rušení výuky. Na některých místech protesty přerostly v potyčky s policií, zadržela přes 600 demonstrujících. Přes 100 lidí museli ošetřit lékaři. A před jednou ze škol v Paříži je i náš zpravodaj Marcel Faltis. Marceli, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak vypadají protesty nebo jejich následky na škole v Saint-Denis, kde právě teď si i ty?
1: Tady před liceem je ohořelá brána a na zemi leží zbytky transparentů. Při násilných potyčkách s policií tu bylo zadrženo několik studentů a policie použila i slzný plyn. Maturantka Fadila řekla, že studenti se rozhodli protestovat kvůli špatným podmínkám ve školách.
2: Ve škole chybí okna, všude jsou šváby a krysy. Školní jídelna je příliš drahá. Na toaletách chybí toaletní papír a musíme žádat dozor, aby nám nějaký dali.
1: Zatímco tady na předměstí Paříže už protesty utichly a studenti se rozešli, nadále se protestuje ve školách po celé zemi. Třeba nejnovější zprávy z Marseille mluví o tom, že studenti tam na ředitele školy, že ho polili benzínem a taky zapálili hasičské auto. Protestuje se taky třeba v Nice, Nantes, kde ráno dokonce splála budova školy, nebo ve Štrasburku. Tam je zase kvůli protestům omezená hromadná doprava.
0: No a jak na to reaguje vláda?

0: Kabinet premiéra Sebastiana Lecornyho oznámil vznik platformy, kam můžou studenti posílat svoje požadavky. Zároveň ale vláda poměrně tvrdě zasahuje proti protestujícím a třeba ministr školství Eduard Geffré označil část požadavků za legitimní. Podle něj ale ne všechny protesty souvisejí se situací ve školství.
1: Požadavky jsou velmi rozdílné a liší se místo od místa. Některé se týkají stavu budov, jídelen nebo toho, že jsou přeplněné třídy a chybí učitelé. Některé protesty se ale týkají věcí, které s tím vůbec nesouvisí, třeba situace na Blízkém východě.
0: Vláda dnes navíc představila návrh rozpočtu na příští rok, který počítá s rozsáhlými škrty a zmrazené by měly být například právě i platy státních zaměstnanců, třeba právě učitelů. Studenti už na příští úterý je proto svolali rozsáhlý celostátní protest a zapojí se i studenti vysokých škol.
2: O protestech středoškoláků teď mluvil Marcel Faltis, náš pařížský zpravodaj. Díky a naslyšenou.
0: Díky, hezký den.

14 hodin 16 minut a vy posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu. Velkou Pardubickou nakonec poběží v neděli 11. října pouze 10 koní. Zarate je totiž zraněný. Méně účastníků měla slavná steeplechase naposledy v roce 1993.

0: První manželka Václava Havla Olga si svou přirozeností a lidským vystupováním získala srdce prakticky celé republiky. Politickým diskusím a rozhovorům se ale spíše vyhýbala. Přesto, jak za chvíli uslyšíte, se v některých relacích hovorů zlán objevila. Nejčastěji v období svátků, ať už Vánoc nebo Velikonoc.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů zlán.
3: Většinou stáhla bokem, ale zejména v období svátků se Olga Havlová do rozhovorů svého muže často dostala. Třeba v dubnu 1993 prezident Havel odpovídal, na jaké Velikonoce vzpomínají nejraději.
2: Skupina The Plastic People of the Universe ještě v době hlubokého komunistického temna v naší stodole pro soubor přátel poprvé zahrála svoje velikonoční pašije, které potom později tady u nás na půdě 3 dny nahrávala na desku jako gramofonovou nahrávku.
3: Na konci rozhovoru se Olga Havlová zapojila přímo. Mluvila o tom, jak plánuje trávit velikonoční volno.
4: Já už se těším, až začnu dělat kytičky, protože to bylo dost zanedbaný. Odkrýt růže, listí, schrabat. Pro mě je to odpočinek a relaxace, když můžu dělat přírodě.
3: Na konci roku 1993 zase prezident vzpomínal na společné zážitky z dob Vánoc.
2: V 70. letech jsme s Olgou trávili několik Vánoc na Hrádečku a vím, že tehdy se stalo takovým naším zvykem, že jsem na plotnu dával purpuru a k tomu jsem si pouštěl písničku Jiřího Suchého.
3: V květnu 1994 hovořil Václav Havel o tehdejší manželce Olze kvůli jejímu úrazu.
2: Je to smůla, je to neštěstí a samozřejmě mi je líto, protože bude nadlouho upoutána na lůžko a nebude se moci hýbat. Navštěvuje každý den nějaké ústavy, kde ji čekají. A to všechno bude přerušeno a já budu po určitý čas slaměným vdovcem.
3: A později se Olga Havlová dostávala do rozhovorů už zejména kvůli zdravotnímu stavu. O jejich problémech se mluvilo poprvé v listopadu 1995 a to na okraj celostátní stávky lékařů.
4: Já se teď cítím výborně, jak vidíte, mám plno energie, protože mě ta zdravotnická otázka nezajímá jenom jako pacienta, ale jako předsedkyni dobré vůle. A prostě mám takovou kůru léčebnou a myslím si, že jako probíhá úspěšně a doufám, že se uzdravím.
3: Na konci ledna 1996 už Václav Havel přiznal, že stav jeho manželky Olgy je kritický.
2: Bohužel stav mé ženy je velmi vážný. Co to pro mě znamená? Pro mě, který sníží 40 let a je mou jakousi životní oporou ve všem dobrém i zlém, si asi umíte představit. Snad bych jenom mohl poděkovat veřejnosti za její zájem o zdraví mé ženy.
3: První únorové hovory byly zřejmě nejsmutnější epizodou ze všech. Vysílali se den po rozloučení s Olgou Havlovou. Bylo to tak první veřejné vystoupení prezidenta Havla po úmrtí manželky.
2: Dostal jsem tisíce dopisů, ať je to dopis od Billa Clintona a Dalai Lámy, nebo ať je to dopis od dětí z nějaké školky, nebo od různých nemocných babiček. Vážím si toho všem. Děkuji za tyto projevy kondolence. Rád bych také poděkoval všem těm, kteří přišli na Pražský hrad uctít památku mé ženy. Přišli, protože jim jejich srdce velelo přijít. A to je cosi, co mě velmi dojímá.
1: Svět podle Havla.
2: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů zlán.

0: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 14.30. Jana Utendorfská a zprávy.
3: Schodek státního rozpočtu na konci září vzrostl na 194,5 miliardy korun. Dnes o tom informovalo ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka. Loni ve stejném období hospodařil stát se schodkem 153 miliardy 900 milionů korun. Maximální cena nafty u čerpacích stanic zítra klesne o 14 haléřů na 48 korun 58 haléřů za litr. Cena benzinu se sníží o 22 haléřů na 45 korun a 92 haléřů za litr. Stanovilo to dnes ministerstvo financí. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od dneška. Opatření má zatím platit do konce října. Po zavedení regulovaných cen dnes nafta u čerpacích stanic výrazně zlevnila. Na řadě míst i o 3 koruny. U benzinu byl pokles méně výrazný. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliardy 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženijní nebo průzkumné vozy. A Estonsko zakázalo transport ruského a běloruského obilí přes své území. Jde o preventivní krok. Oznámila to estonská veřejnoprávní média. Rusko a Bělorusko zatím estonské přístavy k vývozu svého obilí nepoužívaly. Tallinem zavedená omezení tomu ale mají zabránit do budoucna.
1: Sport.
3: Česká mužská fotbalová reprezentace se v nadcházejících zápasech Ligy národů ve Španělsku a v Anglii bude muset obejít bez záložníka Adama Karabce. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníku vynuceně střídat už v úterním domácím prohraném utkání s Anglií a nestihne se dát do pořádku. Španělský trenér českého národního týmu Santi Denia zatím náhradníka nepovolal.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení za Průhonicemi, dlouhé před Šmejkalkou a omezení u Bělotína. Na D1 za Prahou směrem do Brna trvá silnější provoz od Průhonice z 6. kilometru, pomaleji se pak pokračuje na okruh směr letiště. Na D1 následně zpomalíte těsně za nájezdem od Říčan na 12. kilometru. Odtud na rekonstruovanou Šmejkalku budete popojíždět více než 40 minut. A jedeme po D1 dál směr Brno, potíže trvají před Býteší na kilometru 159,5. U těžké nehody kamionu a osobního auta stále zasahuje Jeřáb. Projíždí se pouze levým pruhem. Kolona od sjezdu na Tasov z tého 53. se vleče bezmála půl hodiny. A na příjezdu do Brna nabírají zdržení převážně kamiony, posouvají se pravým pruhem před Ostrovačicemi z kilometru 175. D1 v okolí sjezdu na Bělotín. Fronty na 15 až 20 minut z obou stran. Příčinou je omezení na kilometru 310 a jak od Ostravy, tak od Brna průjezdný vždy pouze levý pruh. A na D1 zpět k Praze směrem z Brna vyjedete do kolony za Popovicemi okolo 14. kilometru. Na 12.5. zasahují u nehody se zraněním. Blokovaný je tam pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci se ochladí na 13 až 8 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti a uklidnění větru čekejte teploty jen kolem 6. Zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit i slabé přehánky. Teploty zítra 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál a Hanku Schánilovou.
2: Hezké odpoledne vám přeji. Jenom 10 koní se letos postaví na start nejprestižnějšího českého dostihu Velké Pardubické. A tak se na ten 11. říjen připravíme ještě v téhle půlhodině odpoledního Radiožurnálu a podíváme se pochopitelně také do historie.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Úleva pro lidi, kteří čerpají benzín nebo naftu, ale zároveň součást miliardového problému jménem dotování fosilních paliv. Za chvíli se podíváme na zastropování cen benzínu i z tohoto úhlu pohledu.

0: girl. Vláda od dnešního dne znovu zastropovala ceny pohonných hmot a snížila spotřební daň na naftu. Stejně jako na jaře tím reaguje na zvýšené ceny paliv a jejich ekonomické dopady. Zároveň ale dotování výrobků z ropy, uhlí nebo plynu patří k největším překážkám ve snaze přejít k čistší dopravě i energetice a chránit tím zdraví lidí, stabilní klima, ale také uspořit. Jak je to s dotacemi fosilních paliv v Česku i ve světě? My to probereme s Janem Kalibou, s naším klimatickým zpravodajem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Proč jsou dotace fosilních paliv problém?
1: Zjednodušeně řečeno prohlubují závislost na fosilních polivech a naopak brzdí přechod k čistší a odolnější dopravě i energetice. Ta přitom může v podobných krizích znamenat i velké úspory. Třeba Velká Británie od začátku této hormuzské krize ušetřila na dovozu plynu 170 miliard korun v přepočtu díky rekordní produkci energie z větru a slunce, uvádí nová analýza webu Carbon Brief. Fosilní dotace navíc znamenají financování vzniku škod, které pak sami zaplatíme, jak pro BBC před časem vysvětlil IPEC Gensu z Institutu zámořského rozvoje.
2: Když pomyslíte na to, kolik stojí adaptace na změnu klimatu, tak dotace fosilních paliv nejsou efektivní, i když se to tak v daný moment může zdát. Náklady extrémního počasí, povodní a podobných událostí ale budou narůstat. A každý dolar, kterým podpoříme fosilní paliva, zesílí dopady změny klimatu, což zaplatíme.
1: Země G20 mluvily o potřebě utlumit neefektivní fosilní dotace už v roce 2009. Podobný cíl si dali skoro všechny země světa v dubajské klimatické dohodě před 3 lety a v praxi se to ale příliš neprojevuje.
0: Jak jsou obvyklé dotace na fosilní paliva tady u nás v Česku?
1: Je to běžná praxe i za předchozích vlád a v posledních letech prudce vzrostly v reakci na energetickou krizi kvůli ruské válce na Ukrajině. Jsou to desítky miliard korun v přímých fosilních dotacích, třeba na výstavbu plynových elektráren, a nižší stovky miliard v nepřímých, jako je třeba právě zastropování cen benzínu nebo snížení spotřební daně na naftu.
3: U těch nepřímých to je kolem 300 miliard korun. Když se podíváme jenom na ty přímé, tak to je asi 63,5 miliardy korun.
1: Uvádí na základě dat mezinárodních organizací Veronika Murzinová z Centra pro dopravu a energetiku poslední ověřená čísla za rok 2022. Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu se to od té doby dramaticky nezměnilo. Globálně jsou dotace do fosilních paliv pětkrát vyšší než dotace do obnovitelných zdrojů podle letošní zprávy Mezinárodního institutu udržitelného rozvoje.
0: Tak to byl náš klimatický zpravodaj Jan Kaliba. Honzo, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Na Velké Pardubické letos pojede rekordně nízký počet koní. Proč klesá zájem o slavní dostih? Na to se zeptáme za chvíli v odpoledním radiožurnálu. Teď je 14 hodin 47 minut a přeji krásné odpoledne vám všem.
1: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře. Tak jsem si říkal,

0: Jenom 10 koní se letos postaví na start nejprestižnějšího českého dostihu Velké Pardubické. Jde přitom o nejnižší počet od roku 1993, kdy startovalo o jednoho koně méně. Je to nejméně od roku 1993, kdy jich závodilo ještě o jednoho méně. A startovní čísla závodu, který se pojede 11. října, se losovala dnes. A protože to bylo trochu zamotané, doufám, že nám to všechno vysvětlí redaktorka Tereza Cedidlová. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak proč letos na startu uvidíme tak málo koní?
1: Podle bývalé žokejky Barbory Málkové je to dobou, která velkým překážkovým dostihům v posledních letech nepřeje, jak popsala ve vysílání radiožurnálu Sport.
2: Bohužel odchází nám starší generace těch dobrých jockeyů. Spousta těch jockeyů je zraněných a ty jezdci vlastně jako nejsou a ty lidi vlastně potřebují mít toho kvalitního jezdce. Kor do Pardubic. Do Pardubic nemůžete posadit kohokoliv s tím, že to nějak objede. Pardubice prostě člověk musí umět. Tak myslím si, že to je taky důvod, proč těch koní v těch Pardubicích ubývá.
1: Podle ní je ta situace smutná, ale vidí v ní i pár pozitiv. Třeba to, že koně budou mít větší prostor na skoky a je tak menší riziko kolizí. Jinak ale podle ní je nízký počet koní problémem celé překážkové scény, nejen Velké Pardubické. Doufá proto, že se časem něco změní, aby jezdců neubývalo a nehrozila tak častá zranění. Problém nízkého počtu startujících koní okomentoval i ředitel pardubického závodiště Jaroslav Miller. Podle něj ten výsledný počet ovlivnilo i počasí v Pardubicích v posledních týdnech, kvůli kterému bylo náročnější tu trať připravit tak, aby byla v ideálním stavu, což mohlo některé závodníky odradit.
0: No a problém při nominaci může být nejenom zranění jezdců, ale taky koní, to ukázala i dnešní startovní listina. Jak to je?
1: Ano, původně se totiž počítalo s 11 koňmi, dnes ale jeden kůň ze startu vypadl. 9letý Ryzák Zarate, vítěz květnové kvalifikace, se zranil při přípravě. Jeho trenér Vladimír Lempochner uvedl, že je v pořádku a v kariéře bude pokračovat. Letos ale podle něj už závodit nebude, aby neriskoval další zranění. Na startu naopak budou dva vítězové Velké Pardubické z minulých let, vítěz roku 2024 Godfrey a z roku 2023 Sakamiro. Právě 13-letý Sakamiro je nejstarším koněm v letošním poli a povede ho jediná žena mezi jezdci, Lenka Neprašová, pro kterou půjde o druhý start ve Velké Pardubické.
0: Takže by letos zvítězila žena? Uvidíme. Tereza Cedidlová, teď naše reportérka, díky moc a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně. Mediálním partnerem je Radiožurnál. Více informací na msvbrno.cz.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Utendrovská a aktuální zprávy.
2: Deficit státního rozpočtu na konci září stoupl na 194 miliardy korun. Italský prezident podepsal dekret zakazující nošení burek a nikábů ve školách. Vodní slalomář Jiří Brskavec bude pokračovat v profesionální kariéře. Kolonu čekejte na dálnici D1 před Prahou směrem z Brna, a to k nehodě na kilometru 12,5. A zítra bude většinou polojasno, jen na západě velká oblačnost, teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Schodek státního rozpočtu vzrostl koncem září ze srpnových zhruba 186 miliard na 194,5 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý největší od vzniku samostatného Česka. Loni ve stejném období stát hospodařil se schodkem zhruba 154 miliardy. Největší položkou dál zůstávají výplaty důchodů a sociální dávky. V souvislosti s epidemií salmonelózy v základní škole v Újezdu nad Lesy evidují hygienici téměř 400 případů. Nemoc se zatím potvrdila u 72 z nich, popisuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
4: K přenosu může dojít prostřednictvím rukou nebo povrchů kontaminovaných stolicí nebo zvratky nemocného. V dnešnímu dni evidujeme 399 nemocných, z toho 364 dětí a 35 dospělých. V nemocnici zůstává 19 lidí.
2: Zdrojem nákazy byly zřejmě nedostatečně tepelně upravená vejce ze školní jídelny. Případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví z nedbalosti. Policisté zadrželi drogy nebo zařízení na jejich výrobu celkem za asi 330 milionů korun. V rámci operací pod názvem Korund objevili i dvě nelegální laboratoře, tuny konopí a hašiše nebo tisíce litrů chemikálií. Zadrželi taky hotovost, kryptoměnu i drahé kovy za zhruba 60 milionů. Uvedla to mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Obvinění si vyslechli tři cizinci. Kriminalisté stíhají i tři právnické osoby. Část trestné činnosti se podle policie odehrávala v Polsku. Rusko vyhostí blíže neurčený počet maďarských diplomatů, informovalo o tom ministerstvo zahraničí v Moskvě. Reaguje tak na zářijové vykázání 10 ruských diplomatů z Maďarska kvůli podezření ze špionáže. Zaměstnanci ambasády a konzulátu mají na opuštění země 2 týdny. Italský prezident Sergio Mattarella podepsal školský dekret, který zakazuje nošení burek i nikábů ve školách. Omezuje taky počty cizinců ve třídách. Parlament má 60 dnů na jeho schválení. Zatímco vláda si od dekretu slibuje lepší integraci cizinců, podle opozice může prohloubit diskriminaci.
5: Škola je nejdůležitějším prostředkem integrace pro ty, kteří přicházejí z jiných zemí. Měla by vytvářet vazby a pomáhat předcházet vzniku get.
6: Popsal italský prezident Sergio Mattarella. Dekret zakazuje nošení burky a nikábu ve školách a omezuje počty těch, kteří nemluví dobře italsky. Podle odborníků oslovených agenturou Reuters budou mít tyhle kvóty dopad maximálně na několik stovek z více než 6 milionů žáků. Přes 60% zahraničních studentů se totiž narodilo v Itálii a dekret se jich tím pádem netýká. Opatření je proto v Itálii vnímané spíš jako krok proti rostoucí popularitě krajně pravicové strany ex-generála Roberta Vanacciho. Ten mluví o hromadných deportacích cizinců. Martin Balucha, Radiožurnál. Sport.
7: Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec bude dál pádlovat na profesionální úrovni. V této sezóně poprvé od roku 2012 nezískal individuální medaili na žádném mezinárodním závodě. Na mistrovství světa v Oklahomě ani nepostoupil do finále a právě potom o konci kariéry přemýšlel.
8: Uvažoval jsem o tom. Po tom mistrovství světa jsem byl opravdu hodně zlomený. Dal jsem tomu prostě, nevím, 6 měsíců čistý přípravy. Tak trochu jsem tomu obětoval všechno a bylo to jako poměrně těžký. Nicméně jak jsem začal znova trénovat, tak se to nějakým způsobem jako ustálilo. Ten sport mě baví a věřím, že jsem ještě neřekl poslední slovo.
7: Českým fotbalistům bude v zápasech Ligy národů ve Španělsku a Anglii chybět Adam Karabec. Reprezentace o tom informovala na sociální síti X. 23-letý záložník a kapitán Sparty si v úterním utkání s Anglií poranil kotník. Karabec je druhým Spartanem, který se během současného srazu zranil.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 zdržení od Popovic i při Čmejkalkou. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna čekejte kolonu od sjezdu na Popovice z 15. kilometru. Zhruba čtvrt hodiny pojedete do místa dřívější nehody na 12.5. Následky před několika minutami přesunuli z pravého do odstavného pruhu. O mnoho horší situace panuje na D1 z Prahy do Brna. Poprvé zastavíte těsně za sjezdem na okruh na 10. kilometru a do zúžení na Šmejkalku se budete sunout téměř 50 minut. Na D1 z Prahy do Brna před Býteší na kilometru 159,5 pokračují s odklízením následků tragického střetu kamionu s osobním autem. Průjezdný pouze levý pruh, kolona od sjezdu na Tasov ze 153. na 25 minut. A D1 přímo v Brně od Prahy nejprve kamiony za Ostrovačicemi, poté na průtahu městem nehoda těsně za sjezdem na Mikulov. Na kilometru 194,5 v pravém a připojovacím pruhu nabouraný kamion a osobní auto. Do zastavení se brzdí za výstavištěm na kilometru 193. A D11 z Prahy do Hradce kamiony už před sjezdem na Lysou z 16. osobní auta z 18. kilometru. Vše se pak více než 20 minut sune k nehodě na 20.5. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a mohou se tam objevit i slabé přehledy.

0: Je 15.10 a vy nás posloucháte v odpoledním radiožurnálu. Mělo jít o projekt, který pomůže modernizovat českou armádu, jenže teď ministerstvo obrany zakázku na 185 obrněných vozidel zrušilo. Rezort za ně měl zaplatit skoro 25 miliard korun. Proč tedy plány zastavil a co na to říká armáda? My to probereme s Anou Millerovou z domácí redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Nová vozidla měla sloužit k přepravě pacientů, materiálu nebo plnění dalších úkolů. Mělo jít o sanitky, ženýní, pyrotechnické nebo průzkumné vozy. Na zrušení tendru upozornil server Aktuálně.cz. V rejstříku zakázek ministerstvo obrany uvedlo mimo jiné ekonomické důvody. Mluvčí rezortu Simona Ciganková nám k tomu ale nechtěla říct podrobnosti.
2: Zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, přičemž důvody vedoucí ke zrušení byly sděleny účastníkům tohoto řízení zákonným způsobem.
1: Na nákup vozidel se Česko připravovalo od roku 2018. Později byl projekt kvůli nedostatku peněz odložený. Znovu tender nastartovala minulá vláda Petra Fialy z ODS loni v červnu. První vozy měly podle původního plánu dorazit do konce letošního roku.
0: Co tedy říká armáda na to, že vozidla nedostane?
1: Generální štáb trvá na tom, že vozy potřebuje, a to jak kvůli rozvoji armády, tak kvůli závazkům vůči Severoatlantické alianci. Jak nám řekl mluvčí štábu Vladimír Holas.
3: Zastavení současného zadávacího řízení tedy nemění požadavek armády na vybudování této schopnosti a případný časový posun bude nutné promítnout do harmonogramu výstavby dotčených schopností.
1: Zastavení zakázky kritizuje i bývalá ministryně obrany Jana Černochová z opoziční ODS. Od svého nástupce Jaromíra Zuny za SPD chce získat vysvětlení, jestli se projekt ruší nebo jen zadá jiným způsobem.
4: Je takový hodně zvláštní, protože se odvolává ministerstvo obrany na důvody hodné zvláštního

0: zřetele, včetně důvodů ekonomických. Tohle není žádné vysvětlení, je to nějaká obecná právní formulace.
1: A třeba šéf sněmovního obranného výboru Josef Flek ze Starostů vnímá zrušení tendru jako chybu. A to zvlášť v době, kdy se zvyšují bezpečnostní rizika a Česko na obranu vydává dlouhodobě málo peněz. K tomu dodám, že příští rok by měl rezort z rozpočtu dostat skoro 191 miliard korun. Vláda tak splní závazek na to vydávat na obranu alespoň 2% HDP.
2: Tak díky za informace tentokrát z oblasti obrany. To byla Anna Millerová z naší domácí redakce. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

Antimonopolní úřad udělil rekordní pokutu za kartel. Čtyři výrobci kabelů se podle úřadu domlouvali na výpočtu části prodejních cen. A tohle téma za chvíli otevřeme.

0: Úřad na ochranu hospodářské soutěže udělil rekordní pokutu za kartelovou dohodu. Čtyři výrobci a prodejci kabelů dostali pokutu skoro 2 miliardy korun. Rozhodnutí úřadu je nepravomocné a firmy se proti němu mohou odvolat. Více už si řekneme s ekonomickým redaktorem Tomášem Jeníkem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Čeho přesně se měly ty firmy dopustit?
1: Podle místopředsedy antimonopolního úřadu Kamila Nejeschleba se výrobci kabelů domlouvali na jednotném výpočtu prodejních cen hliníkových a měděných kabelů.
2: Ty společnosti se domluvily na jednotném způsobu, jak bude stanovena cena té metalické složky. Měli jednotný vzorec, který postupem času upravovali, kontrolovali si na jeho základě vypočtené ceny a tyto ceny potom používali vlastně v běžném obchodním styku vůči svým zákazníkům.
1: Firmy tím podle Nejeschleba porušily podmínky férové soutěže.
0: Pokutu musí zaplatit 4 firmy a další 2 je nedostaly. Proč?
1: Podle Nejeschleba je jedna z nich, a sice Precon, hluboko v insolvenčním řízení, takže by pokuta nedávala smysl. A poslední, kterou je Prakap, pokutě unikla díky takzvanému lenienci programu, protože o existenci kartelu antimonopolní úřad informovala. Nejvyšší pokuty dostaly 2 společnosti, NKT a Prismian Kabely. První přes 910 milionů a druhá dokonce přes 950 milionů korun. Zbylé 2, Kablo Vrchlabí a Telefonika Kabely, dostali pokuty necelých 30, respektive 50 milionů korun.
0: Jak na to ty firmy reagovaly? Zaplatí?
1: Kontaktovali jsme všechny pokutované firmy a odpověděli nám 3. Kablo, NKT a Prismian. Z vyjádření Kabla Vrchlabí citujeme.
3: S interpretací a závěry Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že k žádné kartelové dohodě nedošlo. Dokument obsahující 302 stran nyní detailně studují naši právníci.
1: S pokutou nesouhlasí ani ostatní firmy. Jonathan Haywood z Prismianu nám řekl, že to, co firmy dělali, je běžný tržní standard a nešlo o koordinované protisoutěžní jednání. Morten Bank, vedoucí právního oddělení NKT, k tomu dodal, že se firma bude proti pokutě bránit. A když neuspěje s rozkladem u šéfa ÚOHSu Petra Mlsny, obrátí se na soud.
0: A proč se vůbec firmy mohly chtít domlouvat na výpočtu cen kovových složek?
1: Ceny kovů hodně kolísaly a v posledním roce se dokonce dostaly na rekordy. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka to souvisí s nárůstem poptávky, protože oba kovy se hodně využívají v moderních technologiích a také s nedostatečnými těžebními a zpracovatelskými kapacitami. V případě hliníku situaci ještě zhoršila válka na Blízkém východě, říká Tyleček.
4: Tam jsou velké kapacity zpracování, čili uzavřený Hormuz není problém jenom pro ropu, ale také pro hliník.
1: Pokuty pro kabeláře nejsou pravomocné. I samotný antimonopolní úřad očekává, že případ může dojít až k soudu.
0: O rekordní pokutě teď mluvil Tomáš Jeník. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na laputika.cz. Už na to koukáte. A teď Okamžik. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15:30. Jana Utendorovská a zprávy.
2: Výrobci kabelů dostali od antimonopolního úřadu rekordní pokutu za kartelovou dohodu. Čtyři firmy dohromady zaplatí skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů korun dostala společnost Prysmian. Je to nejvyšší sankce, kterou kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil. Firmy se podle úřadu domluvily na jednotném výpočtu části prodejní ceny telekomunikačních a energetických kabelů z mědi nebo hliníku. Spolupracovat tak měli přes 10 let. Společnosti s pokutou nesouhlasí a plánují se proti ní bránit. Litevské a americké tajné služby varovaly ruského šachového velmistra Garyho Kasparova, že může být v ohrožení života. Kasparov žije v zahraničí a patří k nejhlasitějším kritikům ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho režimu. Podle tajných služeb by teď měl přijmout preventivní bezpečnostní opatření. Kasparov to napsal na sociální síti X tím, že varování respektuje, před Putinem se ale nehodlá skrývat. Ve věku 96 let zemřela bývalá prezidentka bosenských Srbů Biljana Plavšičová. Radikální nacionalistka přezdívaná císařovna stála v době války v Bosně a Hercegovině 2 roky v čele Republiky Srbské. Za její roli v konfliktu a zločiny proti lidskosti Mezinárodní trestní tribunál odsoudil na 11 let. Po uplynutí 2/3 trestu byla podmínečně propuštěna. A techniku za více než 3 miliony korun dostala od soukromých firm správa Národního parku České Švýcarsko. Má pomáhat strážcům parku a hasičům při požárech v chráněné krajině. Park také dostal více než 1 000 000 korun na rozšíření a provoz dronových stanic v terénu. Sport. Cyklista Matias Vacek nebude startovat na mistrovství Evropy ve slovinské Lublani. Český reprezentant si při nedělním závodě světového šampionátu v Montrealu zlomil při pádu nos. Kvůli velkému otoku mu lékaři doporučili se závoděním počkat. Cyklistický svaz o tom informoval na svém webu. Evropský šampionát začne zítra závodem žen do 23 let.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení před Šmejkalkou i Velkou Bíteší. D1 za Prahou směrem do Brna a kolona od nájezdu z Říčan z 12. kilometru 40 minut zabere cesta do omezení na Šmejkalce. A plnit už se začínají i náhradní trasy Stará Benešovská 603, nejprve za Jesenicí, pak před Hlubočinkou, dál i před omezením u Kamenice. 107 na Popovice zatím v celku plynule průjezdná. Horší je to v okolí Petříkova od Modlatic i na obou příjezdech do Mnichovic, jak od Říčan, tak od Strančic, a hodně plný i pak celý průtah městem. Na D1 dál směrem k Brnu trvá dlouhé zdržení před nehodou u Bíteše na kilometru 159,5. Tam stále zasahuje těžká technika s Jeřábem, vyprošťují havarovaná vozidla a projíždí se stále jen levým pruhem. Kolona od sjezdu na Tasov ze stého 53. je na více než půl hodiny. A před Brnem už se fronta kamionů krátí, aktuálně se sunou za Ostrovačicemi z kilometru 179, souvisle až do zúžení u D2. Osobní auta brzdí chvílemi v okolí Popůvek, výrazněji pak až přímo na průtahu městem za výstavištěm na kilometru 193. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 13 až 8 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti a uklidnění větru čekejte teploty jen kolem 6. Zítra pak bude většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21. Takové byly zprávy. Dále s vámi odpolední Radiožurnál a Hanka Schánilová.
5: Hezké odpoledne. Radiožurnál a Český rozhlas Plus na dnešní podvečer chystali další předvolební debatu, tentokrát v Adršpachu. 3 kandidující subjekty ale účast odmítly, 2 na poslední chvíli. Debaty by se proto zúčastnili zástupci jen poloviny kandidujících uskupení a proto jsme ji museli zrušit. Tak děkujeme za pochopení.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Ducha přítomnost pilota a odvaha části pasažérů při letu z Dubaje do Tel Avivu zabránila jednomu z pilotů strhnout řízení a havarovat s plným letadlem. Stále vycházejí najevo nové okolnosti a my vám je předáme zatím všechny ty dostupné informace v odpoledním radiožurnálu.

0: Dramatické momenty, ve kterých se rozhodovalo o životě a smrti 180 lidí. Stále vycházejí najevo nové a nové okolnosti ohledně letu z Dubaje do Tel Avivu, při kterém druhý pilot pobodal kapitána a chtěl se s letadlem zřítit. Příběh sleduje už od včerejška Jiří Kordík z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co tedy víme nového o tom, co se dělo uvnitř letadla?
1: Tak přestože to vyšetřování je teď teprve na začátku, na základě svědectví cestujících my známe už ty klíčové momenty. Jako první je dost detailně popsal izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Po tom, co kopilot zautočil na kapitána, letadlo se dostalo podle něj do vývrtky, začalo se skoro střemhlav řítit dolů. V tuhle chvíli sehrál zásadní roli indický kapitán Smit Machar. Právě on v době svého napadení zmáčknutím tlačítka otevřel dveře do kokpitu. Za toho v projevu ocenil i indický premiér Narendra Modi, on ho označil za hrdinu. 39-letý otec dvou dětí je teď ve stabilizovaném stavu v nemocnici v saúdsko-arabském Riádu a izraelský premiér Yitzhak Herzog ještě navrhl vyznamenání pro čtveřici, která celé té tragédii zabránila. Mezi nimi jsou taky dva náhradní piloti, kteří shodou okolností byli v letadle a pomohli s letadlem bezpečně přistát. O těch nejkritičtějších momentech před televizními kamerami promluvil Yanif Yahoun, který jako první vtrhl do té kabiny.
2: Piloti seděli na svých místech. Jeden ležel na podlaze a druhý sledoval přístroje. A pak se mnou vešla ještě jedna osoba. Chytil jsem útočníka, sevřel ho do speciálního chvatu, do kravaty a vytáhl ho ven.
1: Předseda izraelské vlády s ním mluvil přímo na letišti v Tel Avivu, potom co cestující přivítali davy novinářů. Hayoun, který byl ještě v tom skrvaveném tričku z toho letadla, řekl, že přitáhl řídící páku a vyrovnal let toho stroje. Zároveň s tím taky zavtipkoval, že věděl, co přesně má udělat, a to jen díky tomu, že rád sleduje dokumentární seriál Letecké katastrofy.
0: Známe, Jiří, už motiv útočníka?
1: To všechno je teď předmětem vyšetřování, toho se účastní izraelské tajné služby, vláda, taky úřady ve Spojených arabských emirátech. My víme, že ten útočník pocházel z Ománu, to řekl izraelský premiér Netanyahu. Zatímco někteří ministři izraelské vlády mluví o pokusu o teroristický útok, takhle explicitně to se označit dosud vyhýbá premiér Netanyahu. On v rozhovoru pro Fox News řekl, že jeho země všemu přijde brzy na kloub. Spekuloval ale, že by roli mohl hrát Irán. Zmínil, že pilot podle něj mohl být zradikalizovaný. Teď všechny lety aerolinky Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu jsou dočasně pozastavené. Pro část cestujících vyšle izraelské ministerstvo dopravy repatriační lety a vláda taky nařídila přísnější kontroly pilotů, kteří do Izraele přiletí.
0: Jiří Kordík a další informace kolem letu z Dubaje do Tel Avivu. Jiří, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Má už za sebou smutnou sezónu, ale myšlenky na konec kariéry kajakáři Jiří Prskavec zahnal. Co bude dělat, aby znovu sbíral medaile, to vám sám řekne v následujícím vysílání odpoledního radiožurnálu.

0: 7 medailí z mistrovství světa a 7 také z evropského šampionátu. Jako celek může česká reprezentace vodních slalomářů letošní sezónu hodnotit jen v tom nejlepším. Ale jsou v ní i takoví závodníci, kteří na ní budou chtít spíš zapomenout nebo se z ní poučit. Patří mezi ně i nejlepší kajakář posledních let Jiří Prskavec.
1: Kým medalisto, olympijský čampion.
2: Česká republika má zlatého olympijského vítěze.
3: Jiří Prskavec.
4: Roky byl zvyklý vozit individuální medaile z mezinárodních závodů. Když už to nebylo z olympijských her nebo mistrovství světa, tak evropský šampionát býval jistotou, vždyť má 7 titulů. A když se v roce 2024 nepovedlo ani to, tak Jiří Prskavec zabodoval aspoň ve světovém poháru. Letos ho nezachránil ani ten a tak se dlouhá šňůra úspěchů po 13 letech přetrhla.
5: Vždycky musí skončit, že jo, ta lajna někdy, ale letos jsem vlastně jakoby ani v jednom závodě nedokázal v tom finále předvíst jízdu, se kterou bych byl spokojený a to mě tak jako na tom bolí nejvíc a myslím si, že vlastně kdybych tuhle jízdu předved, tak jsem zase přivez tu medaili. Jako.
4: Aby se Jiří Prskavec na stupně vítězů zase vrátil, plánuje změny v přípravě. Chce zhubnout kolem 4 kg tím, že omezí silovou přípravu, na kterou se víc zaměřil před letošní sezónou.
6: Já bych to viděl zpátky se trošku vrátit k tomu, kdy Jiře vlastně těžil z toho, že vlastně tady ty subtilní postavy a že potřebuje být dostatečně lehký a tu sílu k tomu jako je má dostačující. Prostě vodní slalom je v tomhle specifický, ne úplně ten, kdo zvedá nejtěžší činky v posilovně, je potom dostatečně rychlej na té vodě. Jo.
4: Vysvětluje otec a zároveň trenér Jiří Prskavec starší. Jeho syn a svěřenec v jedné osobě se taky vrátí k nabírání kondice na běžkách. Dřív jezdíval do italského Livigna, tentokrát zamíří do Norska. Konkrétně zkusí Šušun.
5: Moc se tam těším, protože prý je to nejlepší destinace na běžkování na světě. No.
4: A cíl celého snažení, aby měl Jiří Prskavec z vodního slalomu stále radost a nevyskakovaly myšlenky na konec kariéry jako po letošním mistrovství světa, kterému obětoval všechno a úspěchu se nedočkal. I za rok ale může zažít velké zklamání. Bude se totiž rozhodovat o účasti na olympijských hrách a nominaci má mnohem líp rozjetou aktuální světový i evropský šampion Jakub Krejčí.
5: Já ten sport dělám i proto, že tak nějak mě to furt baví a chci být úspěšný na těch jednotlivých závodech. Ta olympiáda pro mě není jakoby ten jediný závod, kam se chci dostat. Samozřejmě udělám maximum pro to, abych byl v top formě příští rok, ale není to jako ten pupek světa.
4: Říká vodní slalomář Jiří Prskavec, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Ceny mléka v Evropské unii od loňského října do března letošního roku poklesly. Jak se snížením cen a přebytkem mléka na trhu vyrovnávají čeští mlékárníci? Tomáš Pancíř se zeptá prezidentky Potravinářské komory České republiky Dany Večeřové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Zločin je jednoduchý. Vyrůstá pořád ze stejných zákonitostí. Dokázala by si zjistit, jak a proč?
2: Pravdu je to bestiální čin.
1: Skoro jako rituál.
3: Vysílá tím signál, že by se mu mělo věnovat víc pozornosti.
4: Budu dělat s tebou. Major Holina je rizikový faktor.
5: Vyšetřujeme vraždu.
1: Dvě vraždy a v obou hrajete nějakou roli.
6: Kriminální seriál.
1: Nezapomeňte na polehčující okolnosti.
6: Vraždy v kruhu. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
7: Radiožurnál je 16 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
8: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na obrněné vozy za téměř 25 miliard korun. Policie ve Francii použila na protestech středoškoláků slzný plyn. Cyklista Matias Vacek nebude startovat na evropském šampionátu v Lublani. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí dlouhá kolona mezi Okruhem a Šmejkalkou. A zítra bude většinou polojasno, jen na západě velká oblačnost. Teploty do 24 stupňů.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Ministerstvo obrany zrušilo tendr na 185 obrněných vozidel. Vyplývá to z rejstříku zakázek a upozornil na to server Aktuálně.cz. Vozidla za 24 miliard 700 milionů korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženijní nebo průzkumné vozy.
10: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů, pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
11: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
10: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
12: Její pořízení vychází jednak z koncepčních dokumentů rozvoje armády České republiky a souvisí s plněním přijatých aliančních cílů schopností a s výstavbou střední jednotky brigády.
10: Rozhodnutí ministerstva obrany kritizuje například bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z opoziční ODS.
13: Potřebnost nákupu těchto vozidel tady je, určitě by se to nemělo odkládat.
10: Právě předešlá vláda loni v červnu označila nákup těchto vozidel za strategický projekt. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
8: Autonehoda Filipa Turka byla nanejvýš přestupkem. Policie nezjistila trestný čin. 13. července se poslanec za motoristy střetl s nemocničním vozem na křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Věc policie postoupila do přestupkového řízení. Týkat se bude obou účastníků srážky. Na dotaz, jestli se vrátí k práci vládního zmocněnce, Filip Turek řekl, že je připraven dál pracovat pro Česko. Protesty středoškoláků ve Francii přerostly v potyčky s policií. Ta zadržela už stovky lidí, někde použila i slzný plyn. Studenti od začátku týdne upozorňují na časté rušení hodin, nedostatek učitelů a schátralé budovy.
14: V Marseille studenti donutili vystoupit hasiče z jejich vozu. Na záběrech ze sociálních sítí je vidět, jak poté vůz hoří a vznáší se nad ním dým. V Nantes od hořící popelnice vzplála školní budova a ve Štrasburku je omezená hromadná doprava. Ministr školství Edouard Geffré vyzval dotčené školy, aby zavedly distanční výuku. Na začátku týdne kvůli nedostatku financí ve školství stávkovali učitelé. Vadí jim plánované zmrazení platů, které od příštího roku v rámci úspor navrhuje vláda. Studenti na příští úterý svolali celostátní protesty, kterých by se měli zúčastnit i vysokoškoláci. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
8: Technici razí průzkumnou štolu na plánované středočeské části dálnice D3. Jde o úsek mezi Václavicemi a Boračicemi na Benešovsku. Štola bude 838 metrů dlouhá a razit se bude takzvanou rakouskou tunelovací metodou, říká generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
15: Tak průzkumná štola je důležitá pro to, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby, vlastně budoucímu zhotoviteli dát co nejvíce informací, zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované, a to je přesně zde. Je zde prostě historický masiv, který je velmi složitý, dá se očekávat, že tady jsou i řada různých pukin, nesrovnalostí, velkých přechodů.
8: Středočeskou dálnici D3, která bude dlouhá 58 kilometrů, chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět v roce 2028.
9: Sport.
16: Česká cyklistika přišla před mistrovstvím světa Evropy, před mistrovstvím Evropy v Lublani o Matyase Vacka. Ten si při pádu na světovém šampionátu v Montrealu zlomil nos a kvůli velkému otoku nemůže závodit. Cyklistický svaz o jeho neúčasti informoval na svém webu. Evropský šampionát začne zítra a potrvá do středy. Spartianští hokejisté budou usilovat o první domácí výhru v tomto ročníku Tipsport Extraligy. Pražský klub je v neúplné tabulce 9. a předhrávce 7. kola přivítá od 18 hodin přímém přenosu Radiožurnálu Sport 4. České Budějovice. Sparta v úvodu sezóny pod koučem Patrikem Augustou zatím zůstává za očekáváním. Z pěti posledních duelů vyhrála jediný, pokračuje kapitán Filip Chlapík.
17: Chybí nám teď možná nějaký sebevědomí. Myslím, že jsme na sebe moc tvrdí, že dostaneme góla a někdy by se zbořil svět.
18: Hrajeme za Spartu. Já si myslím, že tam ty emoce musí být a když se nedaří. A za mě upřímně těch emocí tam máme málo, tak to možná beru trošku ještě asi.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Na D1 zdržení od okruhu před Mirošovicemi navíc překážka. D1 z Prahy do Brna a neměná situace před omezením na Šmejkalce. Dlouhá kolona od okruhu z 10. kilometru téměř na 50 minut. Na 20. kilometru teď navíc čerstvá potíž. V prostředním pruhu zastavil porouchaný kamion. Projíždí se tak levým a odbočovacím. Zaplněné i všechny náhradní trasy. Stará Benešovská 603 v několika úsecích. 107 v klesání před Popovicemi i oba příjezdy do Mnichovic. Na D1 dál směr Brno se lepší situace před Býteší na kilometru 159,5 už odklidili následky tragické nehody do odstavného pruhu. Opět se tak jede levým i pravým. Dlouhá kolona se začíná dávat do pohybu. Zatím stále čekejte zhruba 20-minutové zdržení z exitu 153 Tasov. Před Brnem fronta kamionů od Ostrovačic z kilometru 179. Nesouvisle se posouvají až do zúžení u D2. Osobní auta brzdí v okolí Kývalky i na samotném průtahu městem za výstavištěm. AD1 stále hodně ucpaná u Bělotína na kilometru 310 silničáři v obou směrech, projíždí se vždy jen levým pruhem, od Ostravy ztratíte až půl hodiny, od Brna o polovinu méně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a mohou se tam objevit i slabé přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech jen do 21. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
7: Dobré odpoledne vám přejeme, 6,5 minuty po 16. hodině pokračuje vysílání Radiožurnálu. Denní cenové stropy, nižší spotřební daň nebo i regulace marží v Česku právě dnes znovu začínají platit opatření, která mají lidem a firmám zajistit levnější naftu a benzín. Vláda o nich rozhodla minulý týden. A co všechno se dneškem mění, tak to probereme za chvilku v úvodu této vysílací hodiny odpoledního Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den.

0: Česku ode dneška znovu platí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. O jejich zavedení vláda rozhodla minulé pondělí. Po několika měsících se vrací třeba denní cenové stropy na naftu a benzín. Ty dnešní už ministerstvo financí oznámilo včera odpoledne. Z detaily je teď ve studiu Radiožurnálu Jakub Kulaviak z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak za kolik dnes můžeme maximálně natankovat?
1: Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 72 haléřů. Nejvyšší možná cena benzínu Natural 95 bude dnes 46 korun a 14 haléřů za litr. Nafta v Česku tedy dnes po obnovení vládních cenových regulací zlevnila. Cena za litr je na některých pumpách oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Benzín ale zlevnil jenom někde. Za cenu pod stanoveným limitem ho některé čerpací stanice totiž prodávaly už i včera.
0: A jak to bude dál? Jaká budou další opatření?
1: Stát zastropuje marže pumpařů, a to na 2 korunách a 50 haléřích za litr. A znovu se taky sníží spotřební daň na naftu. Takhle to minulý týden komentovala ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
2: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
1: Kabinet taky nově plánuje mimořádnou sektorovou daň na rafinérie. Uplatňovat se má pro letošek a taky pro příští rok. Všechny regulace platí ode dneška nejmín do konce října.
0: Jaké přišly reakce na tyto kroky, které mají ceny nafty a benzínu snížit?
1: Uvítalo je třeba Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia, jak říká jeho mluvčí Martin Felix.
3: Je to především proto, že tak začínají uvažovat i okolní státy. Snížení spotřební daně už v Rumunsku, ve Španělsku, nyní se k tomu rozhodlo i Německo a v dalších státech se o to jedná. A kdyby nafta zůstala takto zdaněna, naše konkurenceschopnost by byla v Evropě ohrožena a hrozila by ztráta zakázek.
1: Kritičtější je naopak šéf Unie nezávislých petroliářů Ivan Indráček. Čerpací stanice na dálnicích totiž budou podle něj muset výrazně zlevnit a to může uškodit ostatním čerpadlářům. A mimořádnou sektorovou daň kritizuje firma Orlen Unipetrol, která jako jediná v Česku provozuje

Taky to tu bylo, tady, přímo před očima.

Italský prezident Sergio Mattarella přijal školský dekret, který zakazuje burky a nikáby na školách. Jak výrazné změny čekají italské školství a co si od tohoto opatření slibuje kabinet premiérky Giorgi Meloniové. Tak i tomu se budeme věnovat podrobněji ve vysílání odpoledního radiožurnálu po Extreme.

0: Italský prezident Sergio Mattarella podepsal školský dekret, který zakazuje burky a nikáby a omezuje ve třídách počty žáků s horší znalostí italštiny. Vláda už dekret přijala koncem minulého týdne a začal platit okamžitě. Parlament má 60 dnů na to, aby opatření odmítl nebo schválil. Z detaily přišel do studia Radiožurnálu Martin Balucha ze zahraniční redakce. Vítej, dobrý
1: den. Také zdravím, hezké odpoledne.
0: Jaké muslimské šátky dekret zakazuje a jak výrazně omezuje počty žáků s tou horší znalostí italštiny?
1: Ty jsi to říkal, ten dekret zakazuje nošení nikábů a burky. Abychom byli konkrétní, tak burka je to konzervativnější oblečení, to znamená, které zahaluje celé tělo, zatímco ten nikáb, tak tam je to trošku volnější, ten nechává alespoň prostor na ty oči vychovatele, učitele, ale upozorní na to, že tento typ oblečení stejně není až tak rozšířený na těch školách, že tam jsou hijáby, to se stává, ale ne nikáby a ty burky. Pokud je o to opatření těch 30%, respektive těch 30% kvót, tak prakticky ve třídách nesmí být víc než třetina žáků, ať už jsou to cizinci nebo žáci s horší znalostí té italštiny.
0: Jak se dekret promítá v italských školách? Bude pro ně znamenat nějaké výraznější změny?
1: Ten dekret se promítá různým způsobem na různých stupních v italských školách, hlavně tedy ty kvóty. Na prvním stupni základních školách se tedy týká cizinců, kteří se nenarodili v Itálii nebo nechodili alespoň 2 roky do mateřské školy. A potom v těch nižších ročnících středních škol ten dekret platí pro cizince, kteří nemají za sebou alespoň 3 roky výuky na italských školách. Ten dekret se týká možná pro někoho jako překvapení i učitelů, tedy ne učitelů, ale těch rodičů, a to v tom případě, že budou muset chodit na jazykové testy ti rodiče, jejichž žáci nebo jejichž děti mají horší právě ty znalosti italštiny, takže budou muset chodit na ty jazykové kurzy, jazykové testy. Pokud tedy nebudou chodit, tak je čeká pokuta v rozmezí od 200 do 1000 eur, tedy v přepočtu zhruba 24 000 korun. Zajímavé jsou ale názory některých odborníků, které oslovila agentura Reuters, například Costanzo Ranci z Milánské polytechniky uvedl, že tyhle ty kvóty pro cizince se budou týkat maximálně několika set těch studentů.
0: Právě ono to vypadá jako takové tvrdší opatření, ale jak jsi říkal, nebude mít zase tak zásadní dopad na školy a žáky, tak proč vláda prosadila tento dekret?
1: Vláda tvrdí, že chce zlepšit, respektive urychlit integraci těchto studentů, zabránit tvoření get. V Itálii to rozhodnutí vnímají spíš jako politický krok, krok proti rostoucí krajně pravicové straně, straně ex-generála Roberta Vanacciho, straně Futuro Nazionale, neboli tedy Národní budoucnost, která má ostřejší výroky právě vůči migrantům. Roberto Vanacci mluví o hromadných deportacích, stává se výrazným konkurentem bratrů Itálie, a tedy i premiérky Giorgi Meloniové. Ale ta kritika panuje z několika stran, i ze strany prezidenta, ze strany škol.
0: Martin Balucha ze zahraniční redakce. Díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.

0: Pri Bohemia Rádio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Je 16:30. Jana Gulda má zprávy.
2: Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice zítra prodávat nejvíc za 48,58, to je o 14 halířů míň. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí maximálně 45 korun a 92 halířů, cena tedy oproti dnešku klesne o 22 halířů. Vláda ceny pohonných hmot reguluje ode dneška, opatření má zatím platit do konce října. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migrační politiky, včetně možnosti zřízení návratových center pro nelegální migranty ve třetích zemích, informovala o tom Rada Evropské unie. Nové návratové nařízení doplňuje už dřív schválený migrační a azylový pakt. Celá reforma má urychlit navrácení neúspěšných žadatelů o azyl do země jejich původu. Předseda představenstva příbramské nemocnice Petr Honěk končí ve funkci. Odvolali ho středočeští radní. Kriminalisti minulý týden zasahovali v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a asi v 10 farmaceutických společnostech kvůli podezření z korupce. Zadrželi a následně propustili 3 lidi. Jedním z nich byl právě někdejší manažer VZP Petr Honěk. A letiště Václava Havla otevírá výstavu fotek prvního českého prezidenta. Vybrané snímky předních českých fotografů připomínají v prostorech terminálu 2 historické události a také osobní okamžiky z života Václava Havla. Snímky vybral za společnost Czech Photo Dan Materna. 90. výročí od narození Václava Havla připomenou na pražském dopravním letišti ještě další 2 výstavy. Sport. Tenista Jakub Menčík postoupil na turnaji v Tokiu do 2. kola. Kazachstánce Bublika porazil 2-0 na sety. Už dřív uspěl v japonské metropoli taky Jiří Lehečka, který zdolal Belgičana Berkse 2-1 na sety. Naopak Tomáš Macháč vypadl v Pekingu hned v prvním kole. Slovákovi Molčanovi podlehl 3-6 a 2-6. V Číně mezi ženami uspěla v prvním kole Kateřina Siňáková, která porazila Polku Linetovou 2-0 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení od okruhu a překážka před Mirošovicemi. Na D1 cestou z Prahy do Brna trvá 40-minutové zdržení před omezením na Šmejkalce. Stále se brzdí v okolí okruhu na 11. kilometru. Situaci navíc nepomáhá porouchaný kamion před Mirošovicemi. Na 20. kilometru překáží v prostředním pruhu. Jede se levým a odbočovacím na Benešov. Před Velkou Býteší na kilometru 159,5 už veškeré následky nehody odklidily. Průjezdné oba pruhy, kolona se tak pomalu přelévá dál k Brnu. Kamiony i osobní auta v levém pruhu zastavují za Domašovem na stém 73. Dá se ale očekávat, že kolona bude narůstat. A dálnice D1 na východě Moravy zůstává ucpaná před omezením u Bělotína. Na kilometru 310 silničáři v obou směrech se projíždí pouze levými pruhy. Zdržení 15 až 20 minut jak od Ostravy, tak od Brna. Na D11 z Prahy do Hradce trvají potíže za Lysou. Na 20,5 kilometru se po nehodě kamionu jede stále jen levým pruhem, nesouvislá fronta ze 14. je na 20 minut. A D5 z Plzně do Prahy a kolona od Rudné z 5. kilometru na okruh směr D1 k Ořechu pojedete 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky, k večeru pak ale začne oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů Celsia, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Dobré odpoledne, chvilku po půl páté pokračujeme a teď je tu Sarah Connor.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

V americkém státě Tennessee se nepodařilo vykonat rozsudek smrti na ženě odsouzené za vraždu. I po podání dvou dávek jedu stále žila. Je v nemocnici. Co bude dál, tak tomu se budeme věnovat za chvilku na Radiožurnálu po písničce.

0: Žena odsouzená v americkém Tennessee za vraždu spáchanou před více než 30 lety nezemřela ani po podání dvou dávek smrtící látky. Z věznice ji odvezla sanitka a odsouzená Krista Pajková je teď v péči lékařů. K případu dodáme detaily na Radiožurnálu s Pavlem Novákem. Vítej, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Víme už, proč se poprava odsouzené ženy nepovedla.
1: To je právě to, co se má teď zjistit, a guvernér státu Tennessee Bill Lee nařídil nezávislé prošetření průběhu té popravy. Nemá to vyšetřování provádět věznice, ale nějaká třetí strana, a také do konce roku pozastavil výkony absolutního trestu. Vězeňská služba státu Tennessee oznámila, že ale postupovala přesně podle protokolu, který je schválený ministerstvem spravedlnosti státu k provádění exekucí. Potom, co byla odsouzená Krista Pajková po podání první dávky pentobarbitalu sodného při vědomí, tak jí podali druhou dávku, tak jak se má. Ale i potom, skoro půl hodinu, stále ještě žila a svědkové, kteří tam byli přítomní před tou popravčí komorou, hlavně novináři, slyšeli její chrápání, chrčení, takže nezemřela, a podle představitelů státu Tennessee potom byla převezena do nemocnice. V tuto chvíli nevíme, jestli žije nebo v jakém je zdravotním stavu, jestli jí trvale poškodil mozek, zkrátka nevíme, jestli je při vědomí nebo jak na tom je.
0: Co následuje v takovém případě, kdy se poprava nepovede? Může takhle žena uniknout svému trestu?
1: To by byla jenom taková romantická představa, možná z filmu, že když se poprava nezdaří, tak ten odsouzenec dostane milost. Tak to tady není. V americkém právu existuje precedens, tedy rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států. Je z roku 1947. Ve státě Louisiana se tehdy nezdařila poprava muže, který v 16 letech zavraždil svého zaměstnavatele. Ten případ vešel do právních učebnic pod jménem pachatele Willieho Francise. Při pokusu o jeho popravu selhalo tehdy elektrické křeslo a Nejvyšší soud potom musel rozhodnout, jestli opakování popravy není porušením 5. dodatku americké ústavy, který říká, že nikoho nelze před soud postavit dvakrát pro stejný zločin. Ale Nejvyšší soud uznal, že opakování neúspěšné popravy není tím porušením ústavy. Ten jednou odsouzený už tedy má být popravený, a tak se to má opakovat. A Willieho Francise tedy znovu posadili na elektrické křeslo rok po neúspěšném pokusu a ten trest byl tedy vykonán.
0: No a tohle znamená, že se bude poprava Kristy Pajkové opakovat?
1: Podle toho zákona, podle toho precedentu by to tak mělo být, ale není vůbec jasné, jestli toho bude psychicky, fyzicky schopná. Teď se advokáti odsouzené snaží tu popravu zrušit, už také podali k Nejvyššímu soudu příslušný návrh a argumentují tím, že klientka se dostala do agonie a bylo tím porušené její právo na ochranu před krutým trestem, takže musíme vyčkat, jak to vlastně s ní je, jestli bude možné tu popravu opakovat, nebo jestli se ta poprava zkrátka zruší z důvodu jejího nezpůsobilého stavu.
0: Ve studiu Radiožurnálu Pavel Novák z naší zahraniční redakce. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Lady Gaga, Bruno Mars společně ve vysílání Radiožurnálu. Fotbalista Cristiano Ronaldo je opět centrem pozornosti, ovšem ne v úplně pozitivním světle. Kapitán Portugalska totiž opustil reprezentační kemp. Web Abola si navíc všiml, že podle pravidel portugalského národního týmu Ronaldovi za takové gesto hrozí i zákaz startu. Podrobnosti má Adam Procházka ze sportovní redakce. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Než se dostaneme k tomu možnému trestu, pojďme připomenout v rychlosti, o co jde.
1: Ronaldo je ikona portugalského fotbalu, ale je mu taky 41 let. Poslední utkání v Lize národů v Norsku strávil jenom na lavičce. V soutěžním duelu reprezentace se mu to stalo poprvé po 18 letech. A trenér Jorge Jesus přitom Ronalda poslal během utkání na rozcvičení, ale do hry ho pak už nepustil. Ronaldo na Instagramu napsal, co vedlo k jeho odchodu z kempu. Za prvé tisková konference trenéra Jesuse, který vysvětloval důvody nenasazení Ronalda, a za druhé pak rozhovor s předsedou portugalského svazu.
0: No a teď už k tomu, jaké následky z toho pro Ronalda vyplývají.
1: Portugalský zpravodajský web Abola zmiňuje článek číslo 160 z interních pravidel portugalského svazu. Cituji, hráč, který opustí nebo se bezdůvodně nedostaví na trénink, zápas nebo jinou aktivitu národního týmu, je potrestán zákazem činnosti na 1 až 6 měsíců. Zároveň dostane takový fotbalista pokutu v přepočtu až 25 tisíc korun. Ale na základě veřejně dostupných příjmů Ronalda jsem vypočítal, že to je pro něj otázka zhruba 2 minut. O něco větší problém je samozřejmě možný zákaz startu.
0: Mohl by to být Ronaldův konec v národním týmu?
1: Samozřejmě teoreticky možné to je. Ronaldo před začátkem Ligy národů prozradil, že po letošním mistrovství světa zvažoval konec reprezentační kariéry. Teď se k tomu přidává ta aktuální kauza odchodu z reprezentačního kempu. Byl by to hodně hořký konec, pokud by Ronaldo skutečně ukončil takhle kariéru. Hořký konec v souvislosti s tím, že právě Ronaldo dovedl svou zemi před 10 lety k vůbec prvnímu triumfu na mistrovství Evropy. A taky je to nejlepší střelec, a to nejenom Portugalsko, ale i historie reprezentačního fotbalu.
0: Portugalská fotbalová reprezentace by tedy mohla potrestat svou největší hvězdu Cristiana Ronalda, a to zákazem startu. My jsme to probrali ve vysílání Radiožurnálu s Adamem Procházkou ze sportovní redakce. Teď Cranberries. Adame, díky.
1: Naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Holuby letí do Ameriky. Jakou má Česko šanci, že dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane Oscara? A jakou nejdůležitější zprávu by měl předat?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Komunální volby jsou plné zajímavých příběhů. Víte, ve které obci už 24 let vybírají z jediné kandidátky? Kde se v Česku ucházejí o hlasy jen ženy? A na jakém místě naopak nikdo kandidovat nebude? Volební perličky. Reportér Lubomír Smatana pro vás natočil zajímavosti napříč republikou. Volební perličky. Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Poznáváte. Už 20 let stačí pár tónů a vy hned víte, že to bude tanec. Stardance se vrací na televizní obrazovky. 10 večerů plných elegance, emocí a skvělé zábavy. Držíme vám místo v první řadě. Stardance, když hvězdy tančí. Od 10. října na jedničce a v e-vysílání.
4: Radiožurnál je 17 hodin. Jana Gulda a zprávy.
5: Nový šéf hasičů plánuje zásahové týmy specializované na požáry nebo tornáda. Vláda ode dneška reguluje ceny pohonných hmot, benzín i nafta zítra mírně zlevní. Českým fotbalistům bude proti Španělsku a Anglii chybět zraněný Adam Karabec. Na dálnici D1 směrem do Brna popojíždí dlouhé kolony od okruhu a pak od 9 křížů. A počasí zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě velká oblačnost a přehánky a teploty až 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Nový ředitel hasičů Martin Legner chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události, například požáry, tornáda nebo třeba větrné smrště. Připravené k akci by měly být v polovině příštího roku. Týmů bude 5 a každý bude mít na starost jinou část Česka. Podle nového šéfa hasičů Legnera tak mají být na místě a schopné se zapojit do akce zhruba do 3 hodin od povolání.
6: Budou jasně definováni lidi, kteří budou mít tu svoji strukturu, protože ono to není jenom o tom velení. To velení bude dělat jeden člověk, ale on k sobě potřebuje ten aparát, který mu dělá ten support, analýzu, nasazení těch lidí, zajišťuje týl, komunikuje s médií například. Takže ono se to nezdá, ale ono je to poměrně široký penzum lidí, ale na všecko by měli být odborníci.
5: Všech 130 nových vzorků vody v oblasti Odolena voda splnilo limit pro olovo. Vyhověl i Postřižín, kde úterní odběr ukázal skoro trojnásobek povoleného množství. Informovali o tom středočeské vodárny. Voda ale dál není pitná. Vodohospodáři totiž nejdřív chtějí mít jistotu, že se nadlimitní hodnoty znovu neobjeví. V platnosti taky zůstávají všechna ostatní opatření. Omezení pro 12 obcí se od minulého čtvrtka týká asi 15 000 lidí. Ceny pohonných hmot zítra klesnou, litr nafty bude oproti dnešku levnější o 14 halířů, čerpací stanice ho budou moct prodávat maximálně za 48,58. Litr benzinu zlevní na 45,92, to je o 22 halířů míní než dnes. Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot zatím do konce října. Německo snížilo o půlnoci daň z pohonných hmot, sleva potrvá do konce roku. Stát vyjde v přepočtu zhruba na 80 miliard korun. Litr benzínu a nafty u německých čerpacích stanic tak může zlevnit v přepočtu až o 4 koruny.
7: Das gilt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für die Betriebe.
8: Kancléř Friedrich Merz už před 2 týdny prohlásil, že takzvaný tankrabat uleví podnikům i lidem dojíždějícím za prací. Například opozice ale tvrdí, že sleva není adresná a nejvíc z ní vytěží ti, kteří podporu za stolik nepotřebují. Samostatnou otázkou v Německu je, nakolik ropné koncerny skutečně převedou slevu na zákazníka. Na jaře to při obdobné slevě na dani bylo podle antimonopolního úřadu asi z 80%. Litr benzínu a nafty v Německu za poslední rok podražil v přepočtu zhruba o 20 korun. Nafta se dnes prodává v přepočtu zhruba za 60 korun za litr. Vláda vysvětluje růst cen zejména válku v Iránu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Škoda Auto kvůli problémům s dodávkami součástek omezila výrobu. V některých provozech proto společnost částečně redukuje počet směn. Firma neupřesnila, o jakého dodavatele ani komponenty jde. Podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné z hal v Mladé Boleslavi, kde zaměstnanci už tento týden nechodí na noční směny. Podle zjištění serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů, které se vyrábí na Ukrajině.
9: Sport. Česká reprezentace přišla před dalšími zápasy Ligy národů o Adama Karabce. Kapitán Sparty si při úterní porážce s Anglií poranil kotník a trenér Santi Denia zatím náhradníka nepovolal. Češi zítra odletí do Španělska. Liga národů pokračuje už dnes. Německo přivítá od 8:45 Srbsko a pod trenérem Jürgenem Kloppem bude na třetí pokus usilovat o první výhru. Německý kouč spoléhá taky na domácí fanoušky.
10: Srbský styl hry se moc neliší od toho řeckého. Jsou to vesměs zkušení hráči se specifickou jižanskou mentalitou. Takže trochu provokatéři. Taky na to určitě musíme být připraveni. Srbský fotbal sice nezažívá nejlepší období v historii, ale na hřišti bojují jeden za druhého. Jejich hluboký obranný blok pro nás v momentálním rozpoložení bude velká výzva.
9: Dál se utkají Řecko s Nizozemskem, Wales s Norskem a Dánsko s Portugalskem. To už bez Cristiana Ronalda.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 mezi Prahou a Brnem trvají dvě velmi dlouhá zdržení. První na výjezdu z metropole, kolona z 11. kilometru se sune více než 40 minut do zúžení na Šmejkalce. Před Mirošovicemi na 20. kilometru navíc stále v prostředním pruhu nepojízdný kamion. Po druhé to už o velký kus dál k Brnu zastavíte těsně za sjezdem na Domašov na kilometru 168. Zdržení se týká jak kamionu, tak osobních aut v levém pruhu. Vše se pak nesouvisle posouvá až do omezení u D2. A D1 do Třetice omezení u Bělotína působí potíže v obou směrech. Na kilometru 310 se projíždí vždy jen levým pruhem. Ani tam se zdržení nekrátí. Od Ostravy i od Brna naberete okolo 20 minut navíc. D11 z Prahy do Hradce i tam stále za Lysou. Na 20.5. kilometru zasahují u nehody kamionu. Projedete levým pruhem v koloně ze 14. strávíte hodně přes 20 minut. A naskok do Prahy na začátku Strahovského tunelu směrem na Břevnov blokovali levý pruh následky střetu dvou osobních aut. Už je sice odtáhly, kolona ovšem velice dlouhá. Z jižní spojky od sjezdu na Pankrác ztratíte půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Teď 20 minut Radiožurnálu a Tomáš Pancíř.
13: Výkupní ceny mléka v Česku za poslední rok klesly o více než čtvrtinu. Čím to je? Jak to dopadá na tuzemské mlékárny? A proč jim vadí praxe některých řetězců, které prodávají mléko a máslo za nižší ceny, než za jaké je odebírají od svých dodavatelů? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezidentka Potravinářské komory České republiky Dana Večeřová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: Podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského v Česku oproti loňskému roku klesly výkupní ceny mléka o 27%. Mléka je v Evropě k dispozici víc a poptávka po něm naopak klesla. Čím to všechno je? Co se na evropském trhu s mlékem děje?
14: Bohužel tady prostě jako už v mnoha letech minulých se sloučilo spousta faktorů. Jedním z nich jsou čínská cla, protože my jsme měli docela, nebo Evropa měla poměrně dobře vybudovaný vlastně vývoz mléčných výrobků do Číny. Jenomže Čína tím, jak začala bojovat nejen s Evropou, ale i samozřejmě s Amerikou, tak na spoustu zboží uvalila cla, takže to pro ně přestalo být výhodné.

0: žaluto potravinářství, co jsou takové sinusoidy, někdy je větší poptávka a dopadá na ně ta světová situace velmi.
1: Říkáte, že to jsou sinusoidy. Vy jste v loni v létě v podcastu Českého rozhlasu Chyba systému řekla, že se do budoucna obáváte toho, že mléka bude nedostatek. Teď tedy po roce je ho naopak přebytek. Je to dočasná situace, nebo jste se netrefila v tom odhadu před rokem?
0: Já myslím, že jsem se trefila, bohužel, protože teď zase narážíme na tu situaci, protože zemědělství je živý organismus. Takže v současné době, určitě to všichni posluchači ví, je nedostatek krmiva. Zoufale se zhání všude možně seno, aby se vůbec mohla dělat třeba siláž z kukuřice, není krmivo. A bohužel řada chovatelů, zvláště těch menších, uvažuje o tom, že se zbaví do jiného skotu, že to všechno odveze na jatka. To znamená, že příští rok nebudou zástavové jalovice a nebude vlastně kdo by dojil. Nebo nebude dokonce hovězí maso. Já nechci strašit, ale samozřejmě může se stát i toto, protože ta sucho bohužel postihlo většinu Evropy. Takže se může stát, že skutečně toho mléka bude nedostatek. Také spousta chovů se může, neříkám, že to u nás v České republice, ale třeba v zahraničí mohou ty chovy skončit díky různým tlakům, třeba i environmentálním. To je třeba případ Holandska, kde oni stále se snaží tu environmentální politiku snižovat ty stavy skotu, takže skutečně se to stát může. Nestalo se to teď je přebytek, ale bohužel nemůžeme do budoucna vyloučit, že se to nestane.
1: Ještě k těm důvodům toho přebytku. Viceprezident hospodářské komory, šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza v pátek v tomto pořadu řekl, že produkce mléka byla v posledních letech superziskový biznis. Mluvil o tom, že v těch minulých letech výrobci mléka vydělávali 3 koruny na litru. Je třeba i to důvodem toho současného přebytku, že zkrátka mlékárny navyšovaly produkci, že zemědělci se víc orientovali na produkci mléka?
0: Tak to ziskovost byla skutečně jenom u prvovýrobců a zase nutno podotknout, že jak je to jednotný organismus, tak vlastně tím, že měli třeba ziskovou užitkovost, tu mléčnou užitkovost, tak si tím třeba hradili ztráty z rostlinné výroby. Takže tam bych určitě neřekala, jak to někdo tam říkal, že si namastili kapsu, takhle nebylo. Nemyslím si, protože jestliže než ta kráva začne dojít, tak to trvá minimálně 2 roky. Takže jestliže někdo třeba by si minulý rok řekl, tak ono to je takhle ziskový, tak já si udělám teda kravín, zaprvé to strašně těžký postavit nový kravín, a nakoupím teda ten skot, to začnu dojít, tak to rozhodně by se mu nevyplatilo, takže z tohoto hlediska určitě ne. Teďko právě mám strach, že spíš toho skotu bude ubývat, než přibývat.
1: Z toho, co jste říkala, chápu správně, že na mléku víc vydělávají zemědělci, pokud tedy ty ceny jsou vyšší než ti zpracovatelé?
0: Určitě, protože vlastně ten zemědělec má tu výhodu, že může zatlačit na toho mlékaře, podívejte se, buď to koupíte za tu cenu, za kterou já chci, a ty náklady, nikdo nespochybně, že ty náklady jsou skutečně vysoké v tom zemědělství. Tam taky roste všechno, cena hnojiv, cena krmiva, všechno roste. Ale ten potravinář úplně není v ideálním stavu, protože on je zase pod tlakem ze zdravé strany od řetězce, který řekne, ale ti to nezvednu, tu cenu, tak, jak ty bys potřeboval, aby to odpovídalo těm nákladům.
1: Pardon, tak, ale pak bych čekal, že zase ten potravinář ten tlak přenese na toho zemědělce a řekne, ten řetězec to ode mě nevezme takhle draho, tak já ti ty peníze dát nemohu.
0: To se možná dostáváme k tomu důvodu, proč se mléko vyváží do zahraničí, protože tam, když je nějaký momentální nedostatek, tak oni jsou schopni samozřejmě toho českého mlékaře přeplatit, tudíž pak odchází třeba, 25%, 30% mléka do zahraničí a zpracovává se tam. A to je právě ta nešťastná situace, která samozřejmě souvisí s jednotným trhem, s tím nemůžeme nic dělat, ale určitě by bylo bylo by tam potřeba nějaká stabilita, protože tady tohleto, když to lítá opravdu těch 25%, tak to není úplně jednoduchý pro nikoho.
1: Je reálná ta stabilita při tom, co jste popisovala před chvílí?
0: Já si myslím, že reálná je z toho hlediska, kdyby se tady skutečně začala většina zpracovávat a opravdu ty řetězce dodržely to, co říkají, nebo co proklamují, že se chtějí specializovat nebo chtějí podporovat českou produkci a českou výrobu. České mlékárny mají kapacitu na to zpracovat veškeré vyprodukované mléko v České republice, protože některé třeba jedou na jednu směnu, ale klidně můžou jít na 2 směny nebo na 3 směny. Ty technologie tady máme, protože tady skutečně jsou naprosto srovnatelné se zahraničím. Takže pokud by řetězce nedovážely třeba 50% másla ale brali máslo od českých producentů, tak si myslím, že máme tento problém vyřešen.
1: A jsou schopni čeští producenti to máslo udělat stejně levně a stejně kvalitně stejně jako ti zahraniční?
0: Stejně kvalitně určitě, stejně levně, ano, tady je úspora z rozsahu, to máte pravdu.

0: Protože třeba, když si vezmu německý Goldsteig, tak ten vlastně za den má čtyřnásobnou nebo trojnásobnou kapacitu zpracování mléka než naše největší mlékárna, takže my tady vlastně nemáme žádné velké podniky, ale myslím si, že kvalitativně se dostáváme na daleko vyšší úroveň a myslím si, že i to, kdyby se tady toho vyrábělo víc, tak samozřejmě ta cena klesne, protože tam je rozpuštění těch fixních nákladů na větší počet výrobků.
1: Vy jste říkala, že se vyváží 25 až 30% mléka, přitom by se dalo zpracovat tady. Co je opravdu tím důvodem? Je to opravdu tlak řetězců, nebo kdo za to může? Protože teď jste mluvila o tom, že samozřejmě existuje úspora z rozsahu, pokud jsou v zahraničí velké firmy, které zpracovávají to mléko. Na druhé straně selským rozumem by člověk řekl, že už tou dopravou, kdy to mléko se odsud veze do Německa, potom ten hotový výrobek zase zpátky, tak ty náklady rostou. Tak v čem to je? Co jsou ty důvody?
0: A důvody jsou především to, že tam je nedostatek toho mléka. Oni prostě třeba v Německu klesla vlastně užitkovost nebo klesl počet stavu dojného skotu, takže tam i v Itálii dokonce může být nedostatek mléka, tudíž oni jsou ochotní potom zaplatit cokoliv na to, aby si naplnili ty kapacity, protože samozřejmě jakákoliv...
1: Pardon, ale potom to přece musí mít dražší a tím pádem těžko budou tady konkurovat tomu českému výrobci, ne?
0: To je další věc, kterou dokonce pan Prouza přiznal na jednom jednání, že Němci samozřejmě, pokud vyrobí toho hodně, tak místo, aby si to dali na vlastní trh a snížili si cenu, tak to pošlou prakticky zadarmo k nám, takže to může být taky ten důvod, že vlastně oni to sice vyrábí dráž, ale aby se neníčili cenu na domácím trhu, tak to pošlou k nám.
1: Kdo a co může udělat pro to, aby se tady zpracovávalo víc mléka než v současnosti?
0: Já si myslím, že určitě dobré kroky dělá pan ministr Šebestián, který vlastně má pro všechny sektory vypracovanou společně s námi nebo společně vlastně s nevládními organizacemi, s jednotlivými svazy a strategie. A tam to právě je jeden, vlastně jedním z cílů je zvýšit tu naši potravinovou, nechci říkat soběstačnost, protože to někomu vadí, ale myslím si, že je to legitimní se bavit o potravinové soběstačnosti, o potravinové bezpečnosti a potravinové suverenitě, protože těch krizí kolem je spousta, takže si myslím, že jakékoliv zvyšování je jenom na místě.
1: Pardon, dobře, říkáte, je strategie, ano, co ta strategie má přinést?
0: Je to třeba institucionální stravování, že by se tam daleko více, třeba v krajských nemocnicích, ve školních jídelnách, mělo objevovat v daleko více regionálních potravin, českých potravin. To znamená, samozřejmě znamená zvýšení spotřeby a zvýšení produkce. Takže to je určitě krok, který by k tomu mohl vést.
1: Pardon, to znamená, cestou jsou nějaké regulace, nějaké podmínky, že školní jídelny, nemocniční jídelny musí zpracovávat české výrobky? To je ten klíč?
0: Neřekla bych, že musí. A je tady prostě jenom apel na to, že jsme v Čechách, tudíž bychom měli upřednostňovat české výrobky. Je na to daná metodika, není to ani vyhláška, není to žádná zákonná norma, ale je to jakýsi apel vlastně na tyhle ty státní nebo státem nebo krajem spravované organizace, aby se na to zaměřili. Protože třeba zákon o veřejných zakázkách to umožňuje upřednostňovat konkrétně v potravinách lokální a regionální dodavatele a potraviny. A není to zase nic neobvyklého, když se podíváte do Rakouska, no tak tam to funguje naprosto dokonale. Tam, když přijdete jakékoliv instituce státní nebo krajské, nebo jak tam mají vlastně ty svoje státy, tak tam najdete jenom rakouské výrobky, tam žádné zahraniční výrobky nejsou. A myslím, že tady trošku jako pokulháváme, že mnohdy ještě na úřadech najdu třeba německá mléčka do kávy, takže si myslím, že tady je pole neorané a řekla bych, že určitě to k té zvýšené spotřebě a potom pak zvýšené poptávce po českých výrobcích mléčných určitě povede.
1: Nemohou v tom dělat víc i sami výrobci marketingem, tak aby byl větší zájem o české výrobky, nebo třeba investicemi do technologií, aby byly levnější, lepší ty výrobky?
0: Určitě ano, marketing jednoznačně. Trošku tady občas nehledíme na marketing, nebo nepovažujeme za tak důležitý, přitom, když si zase vemu to sousední Rakousko, tak nikdo se nerodí s tím, že bude upřednostňovat. V Rakousku se také děti nerodí s tím, že si budou brát jenom ty rakouské potraviny, ale jsou k tomu systematicky vychovávány. Jak v rodině, tak ve škole, tak státem, který do toho investuje. Takže si myslím, že tady trošku ten dluh je, protože tady se to zanedbávalo poslední 4-5 let od poukazování na tom, že máme velice kvalitní a velice bezpečné, prakticky nejbezpečnější potraviny v Evropě. Takže to určitě je věc. A co se týče těch technologií, já myslím, že řada potravinářů investuje. Já myslím, že tady máme dokonce provozy, které jsou na daleko vyšší úrovni než třeba v Německu. Byť nejsou tak rozsáhlé, tak ty technologie tady určitě jsou. Máme tady velmi kvalitní výrobky, ale samozřejmě investice, to jsou peníze. A ty zisky těch mlékáren kolem 2-3% rozhodně nevedou k tomu, že si můžete dovolit nějaké extrémně velké investice. Já, protože z toho vlastně platíte obnovu, z toho zisku platíte obnovu toho podniku, platíte přesně tenhle ty inovace, modernizace, ale když chcete i zvýšit mzdy vlastně zaměstnancům, tak na to ten podnikatel musí vydělat, tomu někdo ty peníze nedá. Jak někdy mám dojem, že si takhle někdo představuje, tak takhle to není. A já jenom uvedu takový příklad, kolik stojí třeba investice do skladu, do chlazeného automatizovaného skladu. Pokud ho nechci plně automatizovaný a plně robotizovaný, tak mě přijde asi na 400 milionů korun sklad pro středně velký podnik. Pokud bych tam chtěla plně automatizovaný, tak je to až 1 miliarda. Tak si jenom představme, jaké vlastně, jak velké ty investice jsou.
1: Ale zase ušetřím za pracovníky.
0: Ušetřím, ale napřed musím vlastně skutečně najít někde tu miliardu. Řada potravinářských provozů zaúvěrovaná, protože prostě na to ty peníze nemá, musí si půjčovat od banky.
1: Prezidentka Potravinářské komory České republiky Dana Večeřová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jedna věc jsou výkupní ceny mléka, druhá věc, za kolik dokáží mlékárny vyrobit láhev nebo krabici mléka nebo kostku másla. Třetí věc je potom, za kolik si to mléko nebo máslo můžeme koupit v obchodě. Právě prodejní ceny v některých řetězcích vyvolaly v poslední době hodně emocí. Některé řetězce prodávaly litr mléka v minulých týdnech za necelých 6 nebo 7 korun, máslo za 18 nebo 19 korun. Vy, respektive mlékárny, tvrdí, že to je hluboko pod výrobními náklady. Řetězce vysvětlují, že tu cenu dotují, že se tím snaží přilákat zákazníky, kteří potom utratí peníze i za další zboží a že ve výsledku se to těm řetězcům vyplatí. Vy jste se proti tomu opakovaně vyjadřovala. Proč vám to vadí, tahle ta praxe?
0: Zase je tam několik důvodů. Za prvé je to naprostá dehonestace ceny toho výrobku, protože jestliže mléko stojí od toho výrobce, vám to dodám zemědělec za 10 korun, což jako ta současná cena, byť náklady na litr mléka jsou kolem 11, takže už takhle prodává pod cenou. Když si tomu započítáte obaly, pokud vám jenom ten tetrapak, jako UHT obal, vlastně ten stojí 2,50, není v tom započítána logistika, není v tom ani plat nebo mzdy, není v tom recyklace, protože každý výrobek musíte platit jako výrobce recyklační poplatek za něj nebo za ten sběr a třídění. Takže je to hluboce pod výrobními náklady. A nám tam vadí hrozně jedna věc, že vlastně tady tím, že prodávám mléko za 5,90, strašně dehonestuju cenu toho výrobku. Vlastně já těm lidem říkám, že to je levnější jak voda. Ale proboha nikdo nevidí, kolik je zatím práce. To prostě skutečně potom možná i mění vnímání těch spotřebitelů o tom, jak vlastně jakou hodnotu ten výrobek má. A pak se setká...
1: Pardon, proč mě má jako spotřebitele zajímat, jakou to má hodnotu? Není pro mě důležité, za kolik si to koupím?
0: To určitě je, ale myslím si, že tohle to je přesně věc, jako, na kterou bychom měli taky upozorňovat, že prostě ten výrobek není zadarmo, že tam zatím stojí lidská
1: práce. Tak pořád je za 5,90, ale...
0: Dobře, za 5,90, ale ve skutečnosti k těm nákladům to není. Máte naprostou pravdu, ano, spotřebitele by to vůbec zajímat nemělo, ale pokud se ten spotřebitel chce chovat, a což předpokládám, že většina spotřebitelů chce, nebo určitě k tomu zvláště mladí lidé inklinují udržitelně a nějak šetrně k přírodě, tak určitě si myslím, že si musí uvědomit, kolik zatím vlastně je práce. Ale já bych chtěl...
1: Pardon, ale proč to potřebuju vědět? Krom toho, že teď vzhledem k tomu, že se o tom mluví, tak tuším, že to dotují ty řetězce, ale...
0: Možná i z jiného důvodu.
1: K čemu mě to vede? Přece tím mlékem nebudu plýtvat jenom proto, že je za 5,90.
0: No a teď jsi to řekl, budu s ním plýtvat.
1: Máte taková data?
0: Máte pocit,
1: že někdo vylévá to mléko jenom proto,
0: nevím, že vylévá mléko, ale můžeme narazit na to, když někdo jako si nakoupí třeba ve slevě jogurty a ty mu projdou, tak jich zbytku vyhodí. To máme, tyhle ty zkušenosti máme, to ty výzkumy na to existují. Že to je ta neště...
1: Máte data, kolik takových potravin se...
0: Data asi máme, vyhodí? Ale prostě nevím to teďko z hlavy, ale skutečně jsou na tohle to dělány výzkumy, že pokud máte tyhle ty akce... Jedna, nevím, koupíte si dva, jeden dostanete zdarma, nebo dva dostanete zdarma, tak vlastně vy jdete a vy potřebujete jeden jogurt. Ale vidíte dva, tak dostanu třetí zadarmo. Tak to je bezvadný, tak to si takhle koupím. No jo, ale já furt potřebuji jenom ten jeden jogurt, jo. Takže opravdu tohle vede k plýtvání a dokonce jsou na to data i v zahraničí, teda třeba právě, myslím, že Francie to zakázala, tady ten prodej 1+1, protože to vede k plýtvání potravinami. Takže samozřejmě je to může jedna vést, může jedna věc je, že to může vést k plýtvání potravinami. A druhá věc je, že tady se bavíme o řetězcí, které to prodají za 5,90. A my tady máme ještě taky určitý podíl nezávislého obchodu. To znamená, že jsou to ty malé prodejny, nemyslím teď nějaké specifické, ale prostě klasické malé prodejny v menších městech, na vesnicích. Řada mlékařů má i svoje vlastně prodejny podnikové. A teď ten malý prodejce, všichni voláme potom, aby jsme podporovali malé a střední, a všichni voláme potom, aby všude byly tyhle ty malé prodejny, aby prostě nemuseli jezdit lidi do supermarketu. A tam ten zákazník přijde a říká, no jo, ty tady to mlíko mají za 15,90. No to si zloděj, to nás chceš okrást. A on říká, ale já, to je normální cena, já to musím prodat za tuhle cenu, já nemám kde jinde si to vzít. A dostáváme se k další věci. Řetězce nejsou charita. Řetězce tím, že vám něco prodají za 5,90 mléka, tak si to nahradí někde jinde.
1: To tady minulý pátek vysvětloval Tomáš Prouza. Na druhé straně on říkal, že pro spotřebitele, kteří jsou, řekněme, chudší, tak je tenhle ten model výhodný, protože právě na těch základních potravinách typu mléko, máslo ušetří, zatímco na těch luxusnějších to potom ty řetězce doženou. Nemá pravdu v tomhletom?
0: Já myslím, že ne, protože pokud teda třeba, já nevím, pařené sýry nebo zrající sýry nebo jogurty ochucené jsou luxusní potraviny, tak já si myslím, že ne, že to jsou taky základní potraviny.
1: Tam všude to dohání řetězce.
0: My máme zkušenosti, že u těchto potravin se ta obchodní přirážka řetězců pohybuje kolem 100%. Takže to ano, ten chudší zákazník, a já naprosto chápu, že hodně lidí má hluboko do kapsy, sice ušetří na mléku a na máslu, ale ten řetězec si to okamžitě veme někde jinde. Jenom si vemte, že na pečivu je standardní přirážka 50% obchodní.
1: Budete se snažit prosadit zákaz těchto praktik, těch podnákupních cen?
0: Ten zákaz to není zákaz, to je úprava podnákupních cen tím stylem, že se to skutečně bude týkat jenom těch pár komodit. Ale říkám, není to zákaz, protože zákaz je...
1: To znamená, zákaz nechcete?
0: Zákaz rozhodně nechcem a opakovali jsme to několikrát. Takže...
1: Ale u některých komodit, nebo mělo by to být omezeno na nějaké
0: měli
1: komodity?
0: Měli bychom se o tom bavit, protože já jsem se teď vrátila z Bruselu a tam je to ale celoevropské téma zákaz prodeje nebo řešení prodeje za podnákupní ceny. Protože ve Francii už to funguje, Španělé s tím pracují a najednou Evropa nebo Brusel říká, pojďte se bavit o tom, že to dáme do směrnice o nekalých praktikách, že to bude celoevropsky prostě nepovolené prodej za podnákupní ceny. Takže to není problém České republiky, jak se nám tady někdo snaží vysvětlit. Ale
1: pardon, a když teď tedy říkáte, že se jedná na úrovni Evropské unie o takové směrnici, tak to by bylo plošné, nebo to by se opravdu týkalo jenom něčeho?
0: To se přiznám, že nevím. My jsme, pokud jsme o tom uvažovali...
1: A vy, když o tom jednáte, lobujete, no, snažíte se to ovlivnit?
0: Snažíme se to ovlivnit, snažíme se vysvětlit prostě ty podnákupní, protože ten návrh přišel od nich a bylo nám řečeno, a co si o tom myslíte? A my jsme říkali ano, a uvedli jsme přesně tyhle ty příklady, uvedli jsme máslo, uvedli jsme výsekové maso, uvedli jsme mléko a říkali jsme, no, protože u nás se to týká víceméně komoditních výrobků, to znamená ty, které nemají vysokou přidanou hodnotu, že jsou v podstatě komoditní výrobky. A tam bylo řečeno, no, ale že by to teda udělali na všechny. Já jsem říkal, to je otázka jiných států, ne naše. My jsme ten návrh neviděli, protože ten návrh ještě neexistuje. Každopádně máme v podstatě potvrzeno, že to tam bude. V jakém rozsahu a jak legislativně upravené, to nikdo neví. Ten návrh by se měl objevit někdy na začátku prosince, ale myslím si, že to je jedna vlastně z vlajkových lodí, kterou ta Evropská unie tam skutečně chce, ten zákaz podnákupních cen. Konec konců v české legislativě byl taky do roku 2016. Pak se už bohužel nedostal do zákona o cenách, ale říkám, není to nic nového, ale rozhodně se nebavíme o žádných regulacích, zákazech slev třeba to.
1: Pardon, teď se bavíme o možném zákazu v té směrnici, tam teoreticky může ten plošný zákaz
0: být. Může tam být plošný zákaz, ano. Ale nebavíme se o zákazu slev, bavíme se o zákazu prodeje za podnákupní ceny. Ten zákaz slev, který je nám podsouván velmi často, tak ten skutečně nikdo nechce a nemluví se o něm na evropské úrovni.
1: Vám podoba slevových akcí v českých supermarketech a hypermarketech vyhovuje?
0: nevyhovuje, ale rozhodně to nemyslím si, že je vhodné to řešit zákazy, protože zákazy v podstatě nic nevyřeší tady v tomhletom případě. Bohužel tady jsme si zvykli příliš na to, že všechno je ve slevách, takže tady ta sleva, jak už jsem říkala v X rozhovorech, asi ztrácí vlastně svůj význam. Sleva měla význam, dobře, tak končí mi trvanlivost, prodám to ve slevě. Je to nový výrobek, potřeba, aby se na to lidé zvykli, aby se ho začali kupovat, prodám to ve slevě. Je to nějaká akce momentálně krátká, tak to dám ve slevě. No a tady máme výrobky, které se 11 měsíců v roce prodávají ve slevě. No tak to
1: a s
0: potom
1: tím, ale jestli dobře chápu, jste smíření a nechcete s tím nic dělat.
0: My s tím dělat nic nechceme, protože chápeme, že nelíbí se nám to. A říkáme na rovinu, že se nám to nelíbí. Myslím si, že řadě řetězců to taky úplně nevyhovuje, aspoň co víme z takových nějakých těch separátních jednání. Ale tady by muselo dojít nějakému konsenzu, nějakému kodexu, než prostě, aby se to zakazovalo legislativně. To si myslím, že není vhodné, že by se to nakonec mohlo opravdu oprávnit proti spotřebitelům, ale říkám, nemám rád, když nám někdo podsouvá, že to zachceme zakázat.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal i Český rozhlas Plus, prezidentka Potravinářské komory České republiky Dana Večeřová. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a krásný den vám i posluchačům.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
3: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
2: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
3: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
2: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
3: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
2: Fotbalová liga.
3: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Fandíme s vámi.
4: Sedmnáct hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
5: Schodek státního rozpočtu vzrostl koncem září ze srpnových zhruba 186 miliard na 194,5 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtým největším od vzniku samostatného Česka. Loni ve stejném období stát hospodařil se schodkem zhruba 154 miliard korun. Největší položkou dál zůstávají výplaty důchodů a sociální dávky. V Rumburku lidi protestují proti zamýšlenému zrušení dětského oddělení a jednotky intenzivní péče v tamní nemocnici. Krajská zdravotní počítá s tím, že je zavře na konci roku. Na Lužickém náměstí je taky reportérka Daniela Pilařová.
6: Na Lužickém náměstí se sešlo několik stovek lidí, více než polovina jeho aktuálně zaplněná. Na transparentech tu stojí třeba Zachráníme naší nemocnici nebo Horečka nepočká na ráno. Je tady také možné podepsat petici proti utlumování péče v tomto zdravotnickém zařízení. Podle krajské zdravotní je zavření dětského oddělení a jednotky intenzivní péče jediná cesta, jak provoz nemocnice udržet, a zítra se chystá jednat se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o zajištění dětské pohotovosti v co největším rozsahu. Z Rumburku Daniela Pilařová, Radiožurnál.
5: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě ocenil seniory, kteří se věnují dobrovolnickým aktivitám, komunitnímu životu nebo mezigenerační spolupráci a přispívají k aktivnímu stárnutí. Poděkoval jim za to, že pomáhají ostatním a zároveň dělají to, co je baví a dává jim smysl. Setkání se zúčastnilo 25 seniorů, včetně Ludmily Bartákové, která 17. listopadu oslaví své narozeniny. A nové satelitní snímky služby Google Maps odhalily rozsah zkázy v pásmu Gazy. I přes podepsané příměří z loňska Izrael pokračuje v útocích na toto území. Podle britského Guardianu jsou nejnovější snímky z letošního června. Ukazují další ničení domů, podniků, mešit i infrastruktury. A taky, že většina volného prostoru v Gaze je plná provizorních chatrčí nebo stanů. V nich žijí víc než 2 miliony lidí.
2: Sport.
5: Nejlepší česká cyklokrosařka posledních let Kristýna Zemanová mění tým, po 2 letech končí ve VIF Cycling a nově bude jezdit za belgický cyklokrosový Crelan Corendon a silniční Phoenix Premier Tech. Informovala o tom agentura, která Zemanovou zastupuje.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 kolona před Šmejkalkou, Brnem i v okolí Bělotína. D1 z Prahy do Brna a trvající až 40-minutové zdržení před Šmejkalkou. Kolona už spíše nesouvislá, začíná za sjezdem na okruh na 11. kilometru. Nepojízdný kamion, který před Mirošovicemi na 20. kilometru blokoval prostřední pruh, už se před několika minutami podařilo odtáhnout. D1 dál na trase k Brnu a za Domašovem pomalu se krátící fronta v obou pruzích. Aktuálně se brzdí na stém 70. 72. kilometru a vše se jako obvykle rozjíždí až v omezení u D2. D1 za Přerovem, respektive u Bělotína, a omezení na kilometru 310 platí pro oba směry, jede se vždy pouze levým pruhem, zdržení 15 až 20 minut jak od Ostravy, tak od Brna. D5 z Plzně do Prahy a kolona od Rudné z 5. kilometru na okruh směr D1 k Ořechu je to stále na půl hodiny. Přímo v metropoli naberete zdržení před Europarkem na obou spojkách, na jižní od Spořilova na Štěrboholské od Běchovic. A pokračuje i regulace vjezdu do tunelu na městském okruhu. Počkáte si tak například v Nové Povltavské před Blankou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě i slabé přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat a nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
4: 17.34 a my máme bohužel ještě jednu aktualitu. Úterní útok na škole na severu Slovenska, ten má druhou oběť, zraněnou dívku se lékařům nepodařilo zachránit. Odpolední radiožurnál pokračuje teď Dermot Kennedy.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S humorem, který by se prý líbil i Václavu Havlovi, si Ostravané připomínají nedožité 90. bývalého prezidenta. Cestující tramvají překvapili gymnazisté četbou jeho textů. Na lavičku Václava Havla před hermanickou věznicí přibyla igelitka plná věcí, o které psal ve slavných dopisech Olze. A chystají se taky vařit guláš, na jakém si pochutnávali disidenti na Hrádečku.
1: Milí Ostravané, my vás vítáme v literární tramvaji.
2: V běžném ranním spoji do centra Ostravy je něco jinak.
3: Dozral ve mně úmysl nebýt nadále už jen pasivním objektem dějin.
2: Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigerida čtou ukázky z Havlových textů.
3: Líp se mi dýchalo, protože už jsem sobě nedusil pravdu.
4: Zajímavé, příjemné. Vzpomínám na povinný čerby z základky.
2: Šárka a Max jedou do práce. Posloucháte to?
5: Možná ne, já to nejsem.
6: Na počátku všeho je slovo. Je to zázrak, kterému vděčíme za to, že jsme lidi.
2: Podle studentky Ester Kolarčíkové mají texty Václava Havla co říct i dnes.
7: Víc jak dříve, opět řešíme různé takové ty krize, máme hodně jako nějakých totalitních prostě zřízení a takhle.
8: A nyní si přečteme ukázku ze zahradní slavnosti. Tak co, hraješ?
2: Studenti z gymnázia Olgy Havlové se rozhodli potěšit ty, kdo nastupují do věznice v Ostravě Heřmanicích. Václav Havel si tam odseděl rok a půl. Pedagog Petr Šimíček ukazuje připravené věci, o které si psal v dopisech.
9: Tak jsme podle Havlova seznamu vybírali nejrůznější předměty. Sešity, cigara, takhle jako je zvláštní, jako třeba hnědý opalovací krém, zubní pasta.
2: Studenti nachystali i putování po místech, která Havel nikdy nenavštívil, ale mohl by. Na pondělní setkání na Masarykově náměstí nacvičují živé obrazy a nakonec 14. října uvaří v kampusu kotel havlovského guláše. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

Vedoucí gól na stadionu úřadujících mistrů světa, to není jen přání současných českých fotbalistů pro sobotní zápas ve Španělsku, už se to jednou v historii stalo, jak za chvilku připomeneme ve vysílání odpoledního radiožurnálu po ARIEM.

0: Čeští fotbalisté se připravují na další zápas Ligy národů. V sobotu nastoupí v Oviedu proti domácímu Španělsku, které letos vyhrálo světový šampionát. Souboj na stadionu čerstvých mistrů světa Španělů, to už Češi jednou v historii zažili. Tak si to teď můžeme připomenout na Radiožurnálu.
1: Jaroslav Plašil pálí z dálky a dává gól! Jaroslav Plašil zaskakuje teď Ikera Casillase dokonalým způsobem.
2: Takhle náš reportér Jaroslav Plašil v březnu 2011 popisoval, když se jeho jmenovec v utkání evropské kvalifikace trefil.
1: Z obrovské dálky senzačně dostává český celek do vedení, tak tedy první střela na branku a gól.
3: Podle mě ten balon moc neviděl, no a šťastně to tam zapadlo. No.
4: Ale zase, kdo nevystřelí, nedá branku a Jarda Plašil to vzal na sebe.
2: Navázal na střelce s odstupem 15 let ve vysílání Radiožurnálu Sport obránce tehdejší reprezentace Michal Kadlec.
4: Všichni si pamatuju, že říkali, ne, hlavně nestřílej a on vystřelil a dal vlastně krásnou branku a trošku jsme Španěli vlastně v tom zaskočili tenkrát.
2: Jenže obrovskému tlaku španělské taktiky s krátkými přihrávkami zvané tiki-taka se čeští fotbalisté neubránili a po dvou gólech Davida Vy prohráli v Granadě 1-2.
3: Ty síly ubývaly s tím, jak jsme hráli furt bez balónu a pak jsme vlastně byli zahlcený, tak ten balón jsme dostali a měli jsme s ním něco udělat, takže to nebylo jednoduchý, ale my jsme to věděli a trenér nás na to připravoval, že to prostě jinak nebude.
2: Říkal po zápase Jan Rezek, který na trávníku mimo Vy nebo Casillase narazil na další obrovské hvězdy a tehdy čerstvé mistry světa Xaviho, Iniestu, Alonza, Ramose, Piquého nebo Busquetse, vzpomíná Michal Kadlec.
4: Prostě to bylo vidět, že jsou úplně někde jinde a my jsme se snažili, my jsme se bránili vlastně vším, co jsme mohli a bohužel, jo, a už tenkrát šlo vidět, že ten španělský fotbal je někde jinde než ten náš a vidíme to bohužel i dneska.
2: Ano, ostatně i teď jsou fotbalisté Španělska posledními mistry světa a Češi se na jejich půdě pokusí o zázrak.
4: Samozřejmě se změnil i nějak herní styl České republiky. Někde určitě v hlavách nebo na videích ten vzor typ Španělska je a určitě nemáme tak kvalitní hráče jako Španělé, ale myslím si, že když půjdeme touhletou cestou, která je správně nastavená, tak se třeba tady tomu fotbalu někdy přiblížíme.
2: Říká bývalý reprezentační obránce Michal Kadlec s tím, že španělský trenér českých fotbalistů Santi Denia by měl mít důvěru, i kdyby dál v Lize národů sbíral místo bodů jen uznání za snahu o víc kombinační hru. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: 17 hodin 55 a půl minuty k tomu. Vladimír Kroc je ve studiu, aby nás pozval na večerní publicistiku od 18.10. Dobrý den.
1: Dobrý den. Začneme tím, že ministerstvo obrany zrušilo zakázku na pořízení 185 obrněných vozidel pro ženisty, vojenské zdravotníky, speciální síly a vojenskou policii za předpokládaných skoro 25 miliard korun. V rejstříku zakázek jako důvod uvedlo mimo jiné ekonomické okolnosti. Zástupci opozice, kteří rozhodnutí obrany kritizují, žádají konkrétnější vysvětlení včetně dalšího postupu. Víc si povíme s Ondřejem Stratilíkem, reportérem Aktuálně CZ. Nehoda poslance Filipa Turka jde do správního řízení, zatím není jasné, kdo ji zavinil, to řekl premiér Andrej Babiš. Pražská policie, jak už víme, dnes vyhodnotila, že se při červencové dopravní nehodě nestal trestný čin a věc postoupila do přestupkového řízení. Případ rozebereme s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. No a s Irenou Kalhousovou, ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově, se podíváme na politické aspekty leteckého incidentu, během kterého pilot napadl v kokpitu kapitána a letadlo s převážně izraelskými cestujícími, tak muselo nouzově přistát v Saudské Arábii. Opoziční politici tvrdí, že premiér Benjamin Netanyahu událost využívá k vyvolání obav a posilování své pozice před blížícími se izraelskými volbami.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

0: Nejspíš kočku s erorem.
1: Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ozbalí přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myš.

0: mám nejspíš kočku s Erorem.
1: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
2: Poslanci by měli každou chvíli hlasovat o nedůvěře vládě. Koalice opoziční pokus zřejmě ustojí.
3: Vy jste tady 3 dny proto, abyste si udělali předvolební kampaň.
2: Státy Evropské unie schválily zpřísnění migračních pravidel, včetně zřizování uprchlických center ve třetích zemích.
4: Potřebujeme prostě způsob, jak nelegální migranty rychle dostat z Evropy.
2: Fotbalovou reprezentaci opustil zraněný záložník Karabec. Na dálnici D11 popojíždí od sjezdu na městec kolona směrem do Hradce. A počasí zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě velká oblačnost a přehánky a teploty až 24 stupňů. Je čtvrtek 1. října, dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci jednají 3. den o nedůvěře vládě. Opozice ji chce kabinetu vyslovit hlavně kvůli hospodaření Česka v příštím roce. Jednání ve sněmovně sleduje reportérka Adéla Burešová.
6: Hlasovat by se mohlo začít tak zhruba do 30 minut. O slovo se teď hlásí ještě 5 poslanců. Dopoledne mluvili hlavně ti opoziční. Bývalý premiér Petr Fiala z ODS vyjmenoval důvody, proč má kabinet důvěru ztratit.
7: Rostoucí rozdíl mezi sliby a účty domácností, rozpočtový plán, premiérův střet zájmu.
6: Doplnil ještě rostoucí ceny paliv nebo nízké výdaje na obranu. Kabinet pak na plénu hájil předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
8: Může česká vláda za blokádu Hormuzského průplavu? Nemůže. Může česká vláda za válku na Ukrajině? Také nemůže.
6: K vyslovení nedůvěry potřebuje opozice 101 hlasů, přidat by se k ní tak muselo 9 koaličních poslanců. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Ve slovenské nemocnici zemřela dívka, kterou v úterý pobodal spolužák. Útok 13-letého žáka na základní škole ve Staškově na severu Slovenska tak má druhou oběť. Přímo na místě zemřela jedna z učitelek. Další informace má zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová.
9: Smrt žačky oznámil poslancům předseda parlamentu Richard Raši a sněmovna pak držela minutu ticha. 13-letý žák útočil v úterý přímo v budově školy po první vyučovací hodině. Napadl 2 učitelky a spolužačku. Policie chlapce krátce na to zadržela a případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu. Motiv ale zatím nezveřejnila. Podle serveru Aktuality.sk žačka už před útokem upozorňovala na problémové a rizikové chování svého spolužáka. Škola navíc několik dní před tragédií podala trestní oznámení kvůli nespecifikovanému incidentu. Postup policistů teď prověřuje policejní inspekce. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Škoda Auto omezila výrobu kvůli problémům s dodávkami součástek. V některých provozech společnost snižuje počet směn. Radiožurnálu to bez podrobností potvrdil mluvčí společnosti. Podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné z hal v Mladé Boleslavi a důvodem je nedostatek kabelových komponentů z Ukrajiny. Státy Evropské unie budou moct pro neúspěšné žadatele o azyl zřizovat migrační centra ve třetích zemích. Vyplývá to z návrhu nařízení, které dnes finálně schválili ministři vnitra zemí 27. Centra by měla vznikat na základě dohod se zeměmi v Asii nebo v Africe.
10: Dánsko, Rakousko či Německo už podle agentury AFP uvažují o zřízení návratových center ve Rwandě, Ugandě nebo v Uzbekistánu. Dánský ministr pro migraci a integraci Morten Beckov si od center slibuje rychlé a přímé návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Rada Evropské unie uvedla, že návratová centra bude možné zřizovat jen v zemích, které dodržují mezinárodní standardy lidských práv. Podle kritiků z řad lidskoprávních organizací to ale přesto povede k masovým deportacím a porušování lidských práv. Návratové nařízení počítá také s přísnějším postupem vůči lidem, kteří představují bezpečnostní riziko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Ruský dron zaútočil na areál Ústavu pro jaderný výzkum v Kyjevě. Úřady o včerejším útoku informovaly dnes a ujistili, že únik radiace nehrozí. Ruský nepilotovaný letoun výzkumný reaktor nezasáhl a ani ho nepoškodil.
11: Ukrajinská státní jaderná inspekce oznámila, že výzkumný reaktor byl odstavený hned po vypuknutí ruské agrese v únoru 2022 a jeho aktivní zóna byla vyprázdněná. Využití reaktoru se podle inspekce omezuje pouze na předepsanou obsluhu systémů, které jsou důležité pro bezpečnost. Jaderná inspekce ruský útok označila za válečný zločin. Další ruský dron dnes zaútočil na jižní most v Kyjevě, a to v době, kdy jim projíždělo metro. Souprava i cestující se ale včas stačili dostat do bezpečí a odpoledne policie most opět otevřela. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
2: Kartel výrobců a prodejců kabelů dostal rekordní pokutu od antimonopolního úřadu, dohromady skoro 2 miliardy korun. Podle úřadu se firmy domlouvaly na prodejních cenách hliníkových a měděných kabelů.
13: Na kartelu se podle místopředsedy antimonopolního úřadu Kamila Nejeschleba podílelo celkem 6 firem. Dvě pokutě unikly. Jedna je totiž v insolvenci a druhá kartel nahlásila, říká Nejeschleb.
14: Přišla za úřadem a v podstatě upozornila na tu kartelovou dohodu. Bez tady tohoto kroku je vysoce pravděpodobné, že by úřad vůbec kartel neodhalil.
13: Firmy NKT a Prismian kabely dostaly rekordní pokuty. Přes 900 milionů korun každá. Kablo Vrchlabí a Telefonika kabely potom desítky milionů korun. S pokutami nesouhlasí, citujeme z vyjádření Kabla Vrchlabí.
15: S interpretací a závěry Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že k žádné kartelové dohodě nedošlo.
13: Pokuty nejsou pravomocné, firmy se plánují odvolat a nakonec pravděpodobně rozhodne až soud. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
2: Nehoda poslance Filipa Turka za motoristy podle policie nebyla trestným činem. Úřady budou případ dál řešit jako přestupek. Filip Turek napsal, že bude dál pracovat pro Česko, reagoval tak na dotaz, jestli se vrátí do funkce vládního zmocněnce. V polovině července Turek řídil v Praze auto, které se srazilo s nemocničním vozem na převoz krve. Turek po nehodě oznámil, že pokud se prokáže jeho vina, odstoupí z funkce vládního zmocněnce pro klimatickou politiku. Po 10 letech končí hudební festival Metronom Prague podle organizátorů kvůli nízké návštěvnosti. Pořádání akce komplikovaly i stížnosti na rušení nočního klidu.
16: Sting, Nick Cave nebo Iggy Pop. Nejen tyto hudební hvězdy mohli slyšet fanoušci na festivalu Metronom Prague, který založil v roce 2016 David Gajdečka.
17: Pro nás hlavní důvod je, že nevidíme cestu, co my bychom mohli změnit, aby jsme ten festival posunuli dál. Ano, návštěvnost by to potřebovalo větší, potřebovalo by to trochu dlouhodobější strategický dohody. My jsme toho nedosáhli, proto to rozhodnutí je takový.
16: Na festival běžně zavítali nižší desítky tisíc lidí. Na ty největší koncerty na letišti v Letňanech ale dorazí běžně až 80 tisíc diváků. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
18: Sport. Českou fotbalovou reprezentaci opustil Adam Karabec. Kapitán Sparty si proti Anglii poranil kotník a vynechá zápasy Ligy národů ve Španělsku a Anglii. Velkou Pardubickou letos poběží jen 10 koní, nejméně od roku 1993. Podle bývalé dostihové jezdkyně Barbory Málkové současná doba velkým překážkovým závodům nepřeje. Ve vysílání Radiožurnálu Sport popsala proč.
19: Bohužel odchází nám starší generace těch dobrých jockeyů. Spousta těch jockeyů je zraněných a ty jezdci vlastně jako nejsou a ty lidi vlastně potřebují mít toho kvalitního jezdce. Kor do Pardubic.

0: Tam je na kilometru 177. Vše se nesouvisle sune až do zúžení UD2. A D1 u Bělotína před omezením na 310. kilometru už jen kratší fronty v obou směrech. Od Brna i od Ostravy naberete 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě i slabé přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat a nejvyšší teploty je 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
3: Jaké dopady bude mít to, že ministerstvo obrany zrušilo velký tender na obrněná vozidla, který byl původně označen jako priorita pro českou armádu? Jak překvapivý je závěr policejního vyšetřování autonehody poslance za motoristy sobě Filipa Turka, podle kterého se nestal trestný čin? A jak pravdivé je obvinění izraelské opozice, že premiér Netanyahu využívá incident na palubě letadla z Dubaje do Tel Avivu k získání politických bodů? Ministerstvo obrany oznámilo zrušení tendru v hodnotě 25 miliard korun, který byl původně zařazený mezi strategické projekty české armády. Jde o zadávací řízení na nákup 185 univerzálních kolových platform. Zakázka měla zajistit vozidla v několika variantách pro různé úkoly pozemních sil, hlavně pro ženisty, vojenské zdravotníky, speciální síly a vojenskou policii. Zástupci opozice zrušení tendru kritizují. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS požaduje, aby úřad uvedl, jestli se projekt pouze zadá jiným způsobem nebo se odsouvá. Předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek z hnutí STAN považuje zrušení zakázky za chybu. U telefonu je Ondřej Stratilík, reportér Aktuálně.cz, který se tématu věnuje. Dobrý den.
4: Dobrý večer, zdravím vás.
3: Oznámilo ministerstvo obrany důvody zrušení tendru, který tady minulá vláda, jak už jsme řekli, označila za strategický?
4: No tak včera v průběhu dne se v Národním elektronickém nástroji, což je takový web, kde se zveřejňují informace o zakázkách, objevila konečně ta informace, která potvrzuje ty zprávy, že zakázka byla zrušena. A tam ministerstvo obrany argumentuje hlavně tím, že se objevily důvody, abych teďka, nebudu to asi citovat přesně, ale ekonomické důvody se objevily. To znamená, že buď ministerstvo obrany si spočítalo, že nemá v rozpočtu dostatek peněz na to, aby v příštích letech ten nákup utáhlo, anebo ty nabídky, se kterými ty předběžné nabídky, které jakoby mělo po sondáži trhu, se ukázaly, že jsou mnohem dražší, než se kterými se při plánování toho nákupu počítalo.
3: Obrana předpokládala dodání prvních vozidel na konci roku 2026. Co tady to zrušení zadavacího řízení znamená pro pozemní vojsko?
4: No tak ten rok 2026 v minulosti zazněl, ale ono i kdyby se ta zakázka začala hodnotit tím včerejším dnem, jakože se nezačala hodnotit, tak by stejně ten termín nebyl vůbec splnitelný, protože ta zakázka se připravuje hodně dlouho, je komplikovaná od začátku a samozřejmě pro Českou armádu je to velmi, velmi špatná zpráva, protože ta musí být furt závislá na staré technice a tím oddálením. Já teďka nedokážu říct, jaké budou další kroky ministerstva obrany, toto zatím jakoby neupřesnilo, co bude dělat dál, ale rozhodně o roku 26, 27, 28 se vůbec nebavme. Já si myslím, že pokud k obnovení té zakázky dojde, a teďka je otázka, jakou formou, jestli otevřenou soutěží nebo se nakoupí přímo od některého z výrobců, tak vůbec ta samotná soutěž a dodací lhuty se počítají na roky, takže já si myslím, že teďka se bavíme ideálně nebo v nejlepším nebo v nejoptimističtější variantě o roku 2030-31.
3: Které firmy měly ta obrněná vozidla armádě dodat, nebo možná spíš, které přicházely v úvahu?
4: Tak ministerstvo obrany už dříve informovalo, že pracuje s předběžnými nabídkami od 10 firem. V minulosti taky to není žádným tajemstvím, že ministerstvo obrany si udělalo analýzy, ať už průzkum trhu, anebo studii proveditelnosti a z toho vyšlo jako nejvhodnější vozidlo pro potřeby českých ženistů. Je to australský stroj Bushmaster, ten letos v létě jeho výrobce firma Thales udělala partnerství se státními opravnami, VOPCZ Všenové Unové Čína. Takže ty se na tu zakázku stali. Potom další a třeba CSG, která je miliardáře Michala Strnada, tak chtěla nabídnout asi víc vozidel, já to nevím přesně, ale mluví se třeba o vozidle Tadeas jejich a třeba společnost Omnipol, ta se spojila s kanadským výrobcem a chtěla nabídnout vozidlo Senátor.
3: Nákup obrněných vozidel se začal

0: připravovat už v roce 2018, později byl ale pro nedostatek peněz odložen už jednou. Byla ta zakázka kvalitně vypsána?
1: No, to je právě asi ta nejdůležitější otázka, protože ty indicie, ať už z trhu nebo ze strany ministerstva obrany a samotné armády, dávali znát, že ta zakázka byla komplikovaná, byla velmi jako široce rozkročená, ty specifikace nebyly úplně přesné, čili výrobci se museli hodně doptávat, tím pádem se neustále odsouvaly termíny rozhodné, kdy měli podávat nabídky a vlastně armáda v té jedné zakázce žádala tolik různých druhů typů vozidel, že někteří výrobci nebo některé zbrojní firmy prostě říkali, že budou muset do té zakázky stejně přihlásit dvě nebo tři auta dokonce, aby splnili všechny ty požadavky. Jo. Takže teďka jenom asi zásadní věc je to, že ministerstvo obrany mělo ty indicie ať už z trhu nebo od armády, že ta zakázka se nevyvíjí dobře dlouho a je otázka, proč vlastně s tím škrtnutím čekalo tak dlouho, proč ji nezrušilo dřív a vlastně zabilo v uvozovkách několik měsíců tím, že neustále jako něco dělalo, co teď vlastně hodilo do koše.
0: A existují odhady, kolik dosud to vypsání veřejné zakázky mohlo stát?
1: No ono, jakoby tam samozřejmě nějaké ty průzkumy trhu a nebo vůbec jako komunikace s těmi výrobci něco stojí, ale jako nedalo to žádné velké sumy, takže jakoby za ten nákup nebo za tu zakázku žádné velké sumy vyplaceny nebyly. Tam skutečně to byly všechno jako zatím před akviziční fáze, které stejně ministerstvo obrany nebo generální štáb dělá při přípravě každé jiné zakázky. Takže tohle si myslím, že se bavíme třeba o stovkách tisíc korun, maximálně jednotkách milionů.
0: Jak to ale vysvětlíme partnerům v Severoatlantické alianci ve chvíli, kdy je Česko kritizováno za neochotu dodržet výši výdajů na obranu, ke které se v rámci NATO zavázalo?
1: No, tak já si myslím, že to je tak právě to zrušení zakázky přišlo, jak už jsem řekl, pozdě, ale taky prostě v tak špatném termínu, kdy vlastně Česko je teďka pod drobnohledem celé aliance. Vidíme jenom před pár týdny kritiku Spojených států na české obranné výdaje a pomalou modernizaci. Takže já si myslím, že teďka ta zakázka jenom umocní ten dojem u našich spojenců, že současná vláda prostě s tou českou obranou schopností vůbec obranou nejedná tak, jak by v téhle bezpečnostní situaci měla, vzhledem k tomu, co se jako v Evropě děje.
0: Ondřej Ztratilík, reportér Aktuálně.cz. Děkuju, nashledanou.
1: Já vám děkuju, nashledanou.
0: Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka za motoristy a řidiče nemocního vozu v centru Prahy se nestal trestný čin. Policie událost označila jako přestupek a věc předala správnímu orgánu, tedy městské části Praha 2. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl České televizi, že zatím není jasné, kdo nehodu zavinil a připomněl Turkova slova o rezignaci na post vládního zmocněnce pro Green Deal, pokud bude na vině. Ten řekl, že je připraven dál pracovat pro Česko v souladu s mandátem, který získal ve volbách. Připomeňme, že jeho auto se střetlo s nemocničním vozem 13. července na křižovatce u náměstí IP Pavlova. Podle záběru z místa poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem, přičemž nemocniční auto při průjezdu křižovatkou houkalo. Turkovo auto vylo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část projíždějícího vozu, ten se vymrštil do vzduchu při nekontrolovaném letu, minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu a skončil na střeše. Komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana jsem se zeptal, jak překvapivé je to vyústění případu, včetně toho, že se podle policie zřejmě přestupku dopustili oba účastníci srážky.
2: Je to zatím posun v tom případu, není to ještě definitivní konec, protože to, že se nestal trestný čin, automaticky neznamená, že k nehodě nedošlo, že tam nebylo nějaké zavinění těch účastníků té nehody a to bude řešit přestupková komise na Praze 2, takže uvidíme, jak to vyhodnotí. Čistě teoreticky to může vyhodnotit tak, že ten, kdo tu nehodu zavinil, tak může dostat pokutu, může dostat nějakou sankci, třeba i v odebrání řidičského průkazu a tak dále. Takže uvidíme, jak celá ta věc se bude dále vyvíjet. Je to určitý milník v tom, že tedy nedošlo pouze k tomu, že by byl spáchán trestný čin.
0: Předseda motoristů Petr Macinka prohlásil, že Turka v médiích rovnou odsoudili. Byla respektována presumpce neviny?
2: když je člověk veřejně známou osobou a když je člověk v politice, tak musí počítat s tím, že když učiní některé věci, a ať už jsou to pozitivní nebo negativní, tak to vyvolá určitou odezvu ve veřejném prostoru, a bylo pochopitelné, že když například někteří lidé viděli záběry, kdy Filip Turek prokazatelně řídil určitý typ vozidla, to vozidlo jelo v pruhu, kde měl odbočit, neodbočil. Když se podíváme na záběry, které byly dostupné, tak ty automobily, které byly v jiných pruzích, tak zastavili, on nezastavil a tak dále, takže jsou tam různé sporné body, které pochopitelně vyvolali nejrůznější reakce, a mnoho lidí je přesvědčeno možná dodnes navzdory tomu verdiktu policie, že Filip Turek se významnou měrou, nebo spíše, že to byl on, kdo zavinil tu nehodu a kdo přispěl k tomu, že byl ohrožen život a zdraví toho řidiče té sanitky, která převážela ten materiál zdravotní.
0: Vrátí se Turek k práci vládního zmocněnce pro Green Deal?
2: Podle mého názoru je to prakticky jisté nebo velmi pravděpodobné, protože on sám hovoří o tom, že chce dál pracovat pro Českou republiku. V té první reakci on tvrdil, že pokud policie ho označí za viníka nebo ho označí za člověka, který se dopustil nějakého trestného činu, tak z té pozice odejde. V tuto chvíli je jisté, že policie to neučinila, takže ta podmínka, kterou si on sám stanovil, splněna nebyla, a je přirozené, že představitelé motoristů sobě hájí Filipa Turka, také ho hájili v minulosti s jeho různými dalšími problémy, skandály, aférami, a že se za něj postavili, a že tedy pokud by záleželo čistě na jejich rozhodnutí, tak je velmi pravděpodobné, že by chtěli, aby Filip Turek v té funkci pokračoval. Myslím si, že to taky dopadne.
0: A jak důležitý je Filip Turek momentálně pro motoristy? Je pro ně v té současné předvolební kampani stejně důležitý, jako byl před volbami do parlamentu?
2: Já si myslím, že úplně stejně důležitý není, a že motoristé jsou rádisté a že nepočítají s nějakým zázračným úspěchem v komunálních volbách. Ostatně do Senátu nekandidují s odůvodněním, že se nechtějí zbytečně pouštět do bitev, které nemohou vyhrát. Takže si myslím, že Filip Turek jim nějak zásadním způsobem v komunálních volbách pomoci nemůže, a je neoddiskutovatelný fakt, že naopak ve volbách sněmovních to byl on, kdo velkou měrou přispěl k tomu, že motoristé pronikli do poslanecké sněmovny, a od toho se také odvíjí postoj vedení motoristů sobě k Filipu Turkovi, kdy mu tolerují mnohé věci, které by mu asi jinak tolerovány nebyly.
0: A jak se vyvíjí vztah Petr Macinka a Petr Pavel, kteří teď oba zastupovali Českou republiku na Valném shromáždění OSN v New Yorku?
2: Z těch posledních kroků by se mohlo zdát, že ty vztahy se uklidnily, alespoň v tom slova smyslu, že oba aktéři těch sporů jsou spolu ochotní a schopní komunikovat tak, aby fungovala česká zahraniční politika, pokud možno bez nějakých problémů. Neznamená to, že by se z nich stali přátelé, a ostatně, že vztahy mezi motoristy sobě a prezidentem dlouhodobě nebudou idylické a že můžeme se dočkat různých výkyvů, tak svědčí i reakce Filipa Turka, který po zveřejnění toho výsledku vyšetřování policie si neodpustil rýpnout do prezidenta republiky, právě který de facto to jeho počínání, byť ne úplně ostře a napřímo, kritizoval.
0: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, děkuju, naschledanou.
2: Naslyšenou.
0: Izraelská opozice kritizuje vládu ze zneužití středečního incidentu, během kterého pilot napadl v kokpitu svého kapitána, a letadlo společnosti Fly Dubai plné izraelských cestujících přistálo za dramatických okolností nouzově Saúdské Arábii. Premiér Benjamin Netanyahu o pachateli, kterého označil za občana Ománu, tvrdil, že prošel, cituji, radikální islamistickou indokrinací. Podle šéfa středolevicových demokratů Jaira Golana se Netanyahu přiživuje na hrdinství indického kopilota a části cestujících a sbírá na něm laciné politické body. V Izraeli se za necelé 4 týdny konají parlamentní volby prvního teroristických útoků ze 7. října 2023. My jsme teď ve spojení s Ironou Kalhousovou, ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Ten neuvěřitelný příběh letu z Dubaje do Tel Avivu se 174 lidmi na palubě dnes plní hlavní stránky médií napříč světem. Všude se objevuje jméno kapitána Inda Smita Machcha, který i přesto, že ho kopilot vážně pobodal, otevřel dveře kokpitu a několik cestujících mu ho pak pomohlo přemoci a nouzově přistát. Ještě předtím se letoun propadl o 5 kilometrů. Jak to rezonuje přímo v Izraeli?
3: Tak samozřejmě v Izraeli je to zpráva číslo 1 už vlastně od včerejšího rána, kdy začaly přicházet zprávy o tom, že právě na letu z Dubaje do Tel Avivu došlo k nějaké neshodě mezi piloty a postupně samozřejmě jsme se dozvídali, co přesně se stalo a pochopitelně tím, jak potom po příletu nejprve tedy do Saúdské Arábie a potom především do Tel Avivu bylo možné dělat rozhovory právě s těmi lidmi, kteří byli na palubě, tak pochopitelně opravdu je to téma, které rezonuje a které, jak vy už jste samozřejmě zmínil v tom úvodu, má velké politické dopady, protože v Izraeli jaksi měsíc před volbami je spolitizované prakticky všechno.
0: Z čeho izraelští vládní politici vycházejí, když to označují za teroristický útok a tvrdí, že kopilot se pokoušel s letadlem narazit do země a například ministr Ben-Gvir žádá vydání toho útočníka do Izraele?
3: Tak je potřeba říct, že vlastně ze začátku to byl především ministr obrany Katz, který tvrdil, že se jedná o džihadistický útok. Benjamin Netanyahu byl opatrnější, ale vlastně i on teď tvrdí, že se jedná o útok džihadisty. Asi zřejmě vychází z toho, že na svých sociálních sítích měl tento občan Ománu jaksi otevřeně tvrdit, že chce zabít Židy. Někteří jeho kolegové piloti říkali, nebo měli říkat, že se velmi často modlil a odmítal například podávat ruku ženám, ale zatím bych řekla, že to je všechno na úrovni spekulací a to zatím rozhodně není potvrzeno a určitě to bude předmětem vyšetřování, jestli ten člověk byl třeba napojen na Irán nebo případně na jaké jiné organizace mohl být napojen, nebo jestli se opravdu jedná o čin jednotlivce bez napojení na nějaké mezinárodní teroristické organizace nebo případně i Irán samotný.
0: Incident teď vyšetřují ve Spojených arabských emirátech, protože to letadlo létá pod jejich vlajkou, ale ten stroj je fyzicky v saúdsko-arabském Tabuku, kde tedy nouzově přistál. Jak tohle může to vyšetřování zkomplikovat?
3: Tak to je samozřejmě zajímavá situace, protože Saúdská Arábie a Izrael spolu sice nemají diplomatické vztahy, ale víme, že spolu poměrně intenzivně kooperují v různých bezpečnostních otázkách a myslím si, že jaksi ta spolupráce se možná tímto ještě prohloubí. Víme, že už představitelé izraelských tajných služeb jsou právě v Saúdské Arábii a mají být součástí vyslýchání toho ománského pilota. Takže to je právě ta realita na Blízkém východě, že něco jsou oficiální diplomatické vztahy, ale potom jaksi v zákulisí se toho děje o něco víc. Ale pochopitelně v něčem to tu situaci komplikuje, protože jednoduše ty vztahy jsou poměrně citlivé a samozřejmě velkou roli v tom budou hrát samotní Emiráťané, protože to letadlo je jejich a vlastně ten zločin, pokud tedy se potvrdí, že to opravdu byl teroristický útok, tak se stal na vlastně na jejich půdě, protože to bylo jejich letadlo, jakkoliv se nenacházelo fyzicky na území Emirátu.
0: Například deník Jerusalem Post píše, že i když Izrael dlouhodobě tvrdí, jak dobré vztahy má se Saúdskou Arábií, tak při tom samotném incidentu a těsně po něm se to úplně neprojevilo. Saudové odmítli přijmout izraelské vojenské letadlo, které by odvezlo izraelské cestující. Tajná služba Mossad musela sama prověřovat totožnost členů posádky, kteří pak byli v tom repatriačním letu do Izraele poskytnutém Saudy. Co to ukázalo tedy o vzájemných vztazích?
3: Já si nemyslím, že to ukázalo, že ty vztahy jsou nějak výrazně špatné. Například izraelští pasažéři tvrdili, že o ně bylo bezvadně postaráno, že jim Saudi poskytli nejen tedy potraviny, ale i lékařskou pomoc. A ano, má to své limity. Prostě Saúdská Arábie nebyla připravena pustit do svého nebo na své území izraelská letadla a raději tedy využili té služby přímo letadla. Letecké společnosti Fly Dubai, ale zase byl to Izrael, kterému bylo umožněno vlastně nejprve prověřit ty piloty. Takže říkám, je to citlivé a některé věci jdou a jiné věci nejdou a samozřejmě, kdyby jaksi izraelská vojenská letadla přistála v Saudské Arábii, tak by to byl zřejmě krok, který by byl příliš viditelný pro současné vedení Saudské Arábie.
0: Server New Arab napsal, že podle izraelské opozice premiér Netanyahu v rámci předvolebního boje šíří paniku, protože opakovaně varuje před rostoucími bezpečnostními hrozbami. Zároveň je teď venku kniha novinářů Zdeňku Hárec, podle které Netanyahu před 3 lety, tedy před 7. říjnem 23, ignoroval varování Spojených arabských emirátů, že hrozí velký útok z pásma Gazy. Jak mu tohle všechno může uškodit nebo možná pomoct v těch nadcházejících volbách?
3: No, to je ta velká otázka. Samozřejmě těch posledních 24 hodin nebo už vlastně 36 hodin mu spíše pomáhá, protože on se opravdu umí v těchto momentech zachovat tak, jak Izraelci od svého premiéra očekávají. To znamená tím svým velmi jaksi dramatickým hlasem k ním promlouvá. Samozřejmě ty obrázky, jak se schází s těmi lidmi, kteří měli zabránit tomu teroristickému útoku přímo na palubě, to je něco, co mu také samozřejmě pomůže v kampani. Takže uvidíme, jestli mu to zvedne preference nebo ne.
0: Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Děkuji vám, nashledanou.
3: Děkuji za pozvání.
0: Tolik večerní publicistika, Vladimír Kroc. Jsou tu další zprávy. Dobrý poslech.
4: Zprávy má Jana Gulda.
5: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliard 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženijní nebo průzkumné vozy. Evropa se podle německého kancléře připravuje na velké hybridní útoky ze strany Ruska a nedá se jimi znejistit. Friedrich Merz to řekl v Minstru při předávání Westfalské mírové ceny. Letos je získala Severoatlantická aliance. Zároveň Merz vyzval k další podpoře Ukrajiny, která se pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi. V nepálské části Himálaje o víkendu lavina zasáhla základní tábor a zabila nejméně 15 lidí. Dnes to oznámili záchranáři. Jeden člověk je stále pohřešovaný, 11 dalších lidí se podařilo zachránit. Nepálští dělníci v táboře u 7000 hory Himlung Himal stavěli stany a upevňovali lana pro zahraniční horolezce. Ti se do oblasti ještě nedostali. A v Česku bude teplo a slunečno taky o víkendu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra se ale hlavně v Čechách zatáhne, na západě a severozápadě Čech může slabě pršet. O víkendu se pak vrátí slunečné babí léto. V sobotu budou nejvyšší teploty až 24 stupňů, v neděli až 23 stupňů Celsia. Sport. Hokejisti Sparty právě hrají extraligový zápas s Českými Budějovicemi. Utkání sleduje přímo na místě reportér Kristian Šveda.
6: Utkání začne za malou chvíli, teď ještě slavnostní ceremoniál a nástup rozhodčích na ledovou plochu. Zápas můžete v přímém přenosu poslouchat za pár minut na Radiožurnálu Sport z Prahy. Kristian Šveda, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 zdržení od Popovic i Ostrovačic. Na D1 na výjezdu z Prahy směrem do Brna se zdržení před Šmejkalkou krátí. Teď se zpomaluje u sjezdu na Popovice na 15. kilometru. V koloně čekejte 20 minut navíc. Na D1 už se lepší situace i před Brnem směrem z Prahy. V obou pruzích se brzdí v okolí Ostrovačic na kilometru 179 a pak se nesouvisle popojíždí až do zúžení u D2 na kilometr 196. A D1 do Třetice teď směrem z Přerova do Ostravy. Omezení u Bělotína na kilometru 310 už působí potíže jen ve směru na Ostravu. Fronta od sjezdu na hranice je na 10 minut. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy z Bystřete za Mladou Boleslaví u Bezděčína na 42. kilometru přímo v omezení vyprošťují z dnešního rána havarovaný kamion. Jede se pouze levým pruhem, ale bez výraznějšího zdržení. Plzeňská D5 na příjezdu do Prahy zůstává plnější od Rudné ze 4. kilometru. Odtud na okruh za Ořech na 18. 14. pojedete okolo půl hodiny. A v Praze pokračuje regulace vjezdu do tunelů na městském okruhu. Kolony tak popojíždí mimo jiné Holešovičkami od Bulovky a také v Povltavské z Čuprovy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přeháňky, k večeru pak ale začne oblačnost ubývat a nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
4: Dobrý večer, řidičům přejeme šťastnou cestu, posloucháte nás v 18 hodin 34 minuty a pouštíme Texas.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Joška Charvát, to byl první dirigent rozhlasových symfoniků tělesa, které se ustavilo přesně před 100 lety. Významné rozhlasové výročí připomeneme na Radiožurnálu, teď ještě Alex Warren.

0: Rozhlas nemůže existovat bez hudby, to bylo jasné už v roce 1923, kdy začal vysílat Radiožurnál. O pouhé 3 roky později vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dnes je tomu přesně 100 let.
1: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jenom jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
2: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát. Jméno tohoto prvního rozhlasového dirigenta zůstává dnes už téměř pozapomenuto.
1: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci. Musíme si uvědomit, že ten orchestr ze začátku hrál z listu, že musel velmi pohotově nastudovat velmi široký repertoár a právě tahle schopnost pro toho Jošku Charváta musela být nejvýznamnější.
2: Tuto dovednost prvního dirigenta orchestru Radiožurnálu oceňuje i Petr Popelka, který donedávna působil v pozici šéfdirigenta Sočru.
3: Mnohdy byli i lidi, kteří dokázali, nevím, se chtěla zahrát velká nějaká symfonická skladba, ale hold ensemble byl menší, takže se různě aranžovalo. Tohle to museli být lidi, kteří byli strašně pohotoví.
2: Orchestr měl pouhých 20 členů, rozšířil ho v roce 1929 až Otakar Jeremiáš, který úroveň tělesa významně pozvedl.
4: Jistě se pamatujete, jak to začalo skromně, bylo nás málo.
2: Takhle Jeremiáš vzpomínal na přelom 20. a 30. let v roce 1956, když si orchestr připomínal 30. výročí vzniku. Z té narozeniny bude orchestr slavit celou sezónu, do níž vstoupil s novým šéfdirigentem Eliasem Grandim. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

Hokejisté Sparty ještě v nové sezóně nevyhráli extraligové utkání na domácím stadionu a tak samozřejmě i tuto sérii ve vysílání Radiožurnálu sledujeme. Do Libeňské haly se na další utkání a podíváme po Rianě

0: Hokejisté Sparty usilují o první domácí výhru v aktuálním ročníku Tipsport Extraligy. Pražský klub je v neúplné tabulce devátý a v předehrávce sedmého kola přivítal v přímém přenosu radiožurnálu Sport čtvrté České Budějovice. A my se na radiožurnálu připojujeme k tomu přímému přenosu k našim komentátorům Kristianu Švedovi a Martinu Procházkovi.
1: 11 minut 46 sekund do konce první třetiny. Po komerční přestávce se znovu hraje v hazování. Sparťané se dostávají do útočného pásma. Snažili se obět branku zakončit. To se nepovedlo, ale teď pokračují v té kombinaci a jsou znovu v útočném pásmu. Kapitán Chlapík nahodil za bránu, tam ale dobruslel jen hostující Norcéter. Snažil se odpálit kotouč, to se nepovedlo. Teď mu ale ještě vypomohl Martin Beránek a nakonec se povedlo hokejistům jeho českého klubu odpálit kotouč a dokonce i tak šikovně, že to nebude zakázané uvolnění a můžou pokračovat dál. Stav 0-0 platí v pražské O2 aréně, Spartané se derou do útočné třetiny. Vražení, takový souboj, nahrazení, přerušená hra s Martinem Procházkou. Dál sledujeme, přiznám se, jestli mi utekl nějaký souboj.
2: Zakázané uvolnění to bylo, uvolnění. Ano. Bylo tam nahození zase kotouč před černou čarou, před moc brzo, prostě nebyl hráč, zase klasicky nepřejel. Tohleto hráči si velmi často nepohlídají, myslím si, že tohleto je... Ano, teďka se nakonec je to změna, rozhodčí se teďka omlouvá, protože zřejmě on, tady pod náma, to bylo pod náma vidět, on dostal při tom přejezdu přes útočnou modrou čáru, dostal do hlavy, takže se držel za hlavu, že neviděl, jestli to opravdu bylo ještě před černou čárou nebo ne, každopádně hlavní rozhodčí to upravili a hazuje se ve střední pásmu.
1: Ani já jsem si nebyl jistý, ještě, že to mám olympijského vítěze Martina Procházku, vazování ve středním pásmu, které nakonec nevyznělo úplně dobře ve prospěch.
0: Přímý přenos zápasu Sparta České Budějovice si můžete naladit na digitálním radiožurnálu Sport. Je s vámi večerní radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Holuby letí do Ameriky. Jakou má Česko šanci, že dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane Oscara? A jakou nejdůležitější zprávu by měl předat?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT 2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Budiš světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
4: Ode dneška v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot. Turecká aerolinka Pegasus dokončila převzetí ČSA a skupiny Smartwings. Hokejisti Sparty hrají v Tipsport Extralize s Českými Budějovicemi. Na dálnici D1 popojíždí kolona od Popovic směrem do Brna a počasí zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě velká oblačnost a přehánky a teploty až 24 stupňů.
5: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Ministerstvo financí obnovilo každodenní určování nejvyšších cen paliv. Na zítřek stanovilo maximální cenu za litr nafty 48 korun a 58 halířů. U benzinu pak na 45,92 za litr. Vláda zastropovala i marže čerpacích stanic. Na litru paliva můžou vydělat nejvýš 2 koruny 50. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů budou muset pumpy na dálnicích výrazně zlevnit. A to podle něj může uškodit ostatním čerpacím stanicím.
6: Buď přijdou o zákazníka, který netankuje běžně na dálnici, ale protože teď bude mít stejnou cenu na té dálnici, tak si prostě dopře, anebo budou muset jít s cenou dolů a pak jim ta marže klesne o to víc.
4: Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot zatím do konce října. A k cenám pohonných hmot se ve večerním Radiožurnálu vrátíme za pár minut. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a Smartwings. Vznikla tak skupina s víc než 175 letadly a objednávkami na dalších 140. Informovala o tom mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková. Podle ní bude dopravce dál fungovat pod svou zavedenou značkou. Pegasus Airlines za obě společnosti zaplatila zhruba 3 miliardy 800 milionů korun. Rodina Američanky René Goodové zažalovala administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa a několik imigračních představitelů, píše to agentura AP. Goodová je jednou ze dvou lidí, které v lednu v Minneapolisu zastřelili federální imigrační agenti. Žaloby podal její bratr a její manželka. Trumpovu vládu vidí z nedbalosti a také z porušení občanských práv. Požadují soudní řízení před porotou a náhradu škody. Jde o jedny z prvních významných občanskoprávních žalob podaných proti prezidentovi v souvislosti s jeho deportačními raziemi v největším minnesotském městě. Správa Národního parku České Švýcarsko dostala od soukromých firem techniku za víc než 3 miliony korun. Má pomáhat strážcům parku a hasičům při požárech v chráněné krajině. Park dostal i víc než milion korun na rozšíření a provoz dronových stanic v terénu, říká ředitel parku Petr Kříž.
7: Máme zatím dvě, ta obsluha i vlastně provoz těch stanic je velmi náročný, takže budeme rádi, že tyto prostředky využijeme na rozšíření té sítě. V ideálním stavu bychom jich měli pět, aby se zaprvé mohli překrývat a v případě prostě toho doletu. Sport.
8: Hokejová extraliga pokračuje 7. kolem. Sparta v něm hraje s Českými Budějovicemi a utkání přímo na stadionu sleduje reportér Kristian Šveda. Na lince 15.
9: Nikolaj chytal výborně a teď zatím Milan Klouček taky za to drží motor.
10: Teď hraje Sparta s Českými Budějovicemi, prohrává 0-1 a teď dokonce i prohlála v hazování ve svém obraném pásmu a hokejisté motoru jsou na puku, na modré čáře je to Ondřej Kachyňa, který přihrává do.
8: Hokejistům Kladna bude v pátečním extraligovém zápase proti Hradci Králové chybět útočník Niko Ojameky. Disciplinární komise ho potrestala zákazem startu v jednom utkání za faul na třineckého Patrika Kocha. Finský hráč ho v úterním zápase zasáhl do oblasti hlavy a krku a dostal trest do konce utkání.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 kolona od Popovic a nehoda u 9 křížů. Na dálnici D1 z Prahy do Brna nejdříve zpozorněte hned u sjezdu na Popovice na 15. kilometru. Krajní pravý pruh tam blokuje porouchané osobní auto zatím pouze na výstražných blinkrech. A jen o kousek dál na 16. kilometru se dojíždí do pomalu jedoucí fronty. Ta pak pokračuje až do omezení na Šmejkalce, stále hlásíte zdržení až půl hodiny. A jedeme dál k Brnu, konkrétně k odpočívce 9 křížů, kilometr 167, výjezd od čerpací stanice Orlan blokuje nepojízdný kamion, zasahuje i do pravého pruhu, jede se tak pouze levým a fronta rychle narůstá. Na kamerách teď vidíme, že na místo dorazili i hasiči, zpomaluje se už zabíteší okolo z tého 63. A přímo před Brnem už jen nesouvislá kolona hlavně nákladních souprav od Kývalky z kilometru 182. Dálnice D35 kousek před Mohalnicí směrem z Olomouce, tam zbystřete na kilometru 237, bourala tam dvě osobní auta, okolo se ale jede v celku plynule bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přeháňky. K večeru pak začne ta oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: 19 hodin, 6 minut, denní cenové stropy, nižší spotřební daň a regulace marží. V Česku právě dnes znovu začaly platit opatření, která mají lidem a firmám zajistit levnější naftu a benzín. A jak jste slyšeli ve zprávách, my k tomu další podrobnosti dodáme ve vysílání radiožurnálu v této půl hodině. Teď Ray Dalton, přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
5: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

vládních poslanců. Jednací sál je oproti předchozím dnům téměř celý zaplněný. Ta schůze trvala 3 dny, kromě ministrů a poslanců s přednostním právem na plénu vystoupilo kolem 60 poslanců. Ti opoziční kritizovali kabinet hlavně za hospodaření Česka v příštím roce, koaliční naopak schůzi označovali za zbytečnou a předvolební kampaň. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.

0: Maximální prodejní cena nafty zítra bude 48,58 haléřů za litr, u benzínu pak nesmí překročit 45,92 korun. Stanovilo to ministerstvo financí, oproti dnešku tak povolené maximální ceny klesnou o 10, respektive 20 haléřů. Za zastropované ceny řidiči poprvé tankovali už dnes. A třeba na hlavním tahu na Šumavu z Plzně do Klatov byla nafta oproti včerejšku i o 3 koruny levnější.
1: Já to nějak neřeším, protože prostě musím jezdit. Samozřejmě lepší, když to jím.
2: Natankoval v Přešticích René z Prahy.
3: Akorát jsem tankovala včera plnou.
2: Včera jste? Kateřina z Plzně. A vy jste to teda nevěděla?
3: Ne, a hlavně už mi svítilo hladový oko.
2: Z 10 navštívených čerpacích stanic mezi Přešticemi a Klatovy včera stál litr nafty pod 50 korun jenom na 3 místech. Nejčastější cena byla 51,90. Takže oproti včerejšku to pro řidiče představuje úsporu přes 3 korun na litru nafty. U benzínu tak velké rozdíly nejsou. Včera se tady nejdražší prodával za 46,90.

0: Na třech stanicích už ale i včera byl pod tím dnešním limitem.
1: No já nevím, jestli to zastropování je víro. Jako.
2: Řidič Jakub.
1: To zadlužovat stát kvůli tomu, nevím.
0: Kvůli cenovým stropům dnes výrazně zlevnily i čerpací stanice na dálnicích. To ale podle šéfa Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka může uškodit ostatním čerpadlářům.
3: Buď přijdou o zákazníka, který netankuje běžně na dálnici, tankuje u nich, ale protože teď bude mít velmi blízkou cenu na té dálnici, tak se prostě dopře palivo na dálnici, anebo budou muset jít s cenou dolů a pak jim ta marže klesne o to víc.
0: Kromě stanovení maximálních cen paliv stát zastropoval i marže pumpařů, a to na 2,50 korun za litr, a snižuje i spotřební daň na naftu. Důvody vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
0: Cenové stropy bude ministerstvo zatím určovat do konce října. Limity se ale nevztahují na takzvaná prémiová paliva. Sklatov Jitka Englová, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál v 19 hodin a skoro 19 minut a sledujeme jeden hokejový zápas, a to konkrétně ten mezi Spartou a Českými Budějovicemi. Komentují na Radiožurnálu Sport Kristián Šveda a Martin Procházka, kteří mají teď informace z první třetiny.
1: První třetina skončila, České Budějovice i tady na Spartě vyhráli 1-0, v čase 12.45 se prosadil dánský útočník Nick Ulesen po přihrávce od Roberta Lantošiho. Ulesen skóroval po takové breakové situaci, udělal kličku na backhand a překonal domácího golmana Jakuba Kováře s Martinem Procházkou. Pojďme rychle k té první třetině. Několik nedorazů a nepřesností jsme viděli.
2: Špatnou rozehrávku jsme viděli hlavně na straně Sparty. Ztráty kotoučů, nepřesné nahrávky, z toho nakonec padla i ta jediná branka, jak už jsi zmiňoval. Sparta neměla vůbec špatný vstup do toho utkání, měla tam dobré 2-3 střídání, dobrý velký tlak, ale nic z toho nebylo. Potom se hráči motorů vlastně se trošku z toho oklepali, začali více brusit, dostali se do dobrý střední pozic. Pak jsme viděli takovou pasáž, kde opravdu oba dva týmy hráli podobný styl, v podstatě jenom protočovávali kotouče z jedné strany na druhou, bylo to bez šancí. No ale v závěru vlastně Sparta, kdy hrála oslabení, tak měli tam z toho jeden samostatný nájezd, Matěj Blimel sám na branku, neproměnil, a potom následně střela z dobré pozice Jiří Sekáč, také nedal branku, takže Sparta si neporadila ani v té situaci, když hrála o čtyřech, měli tam dvě dobré vyložené šance, nedávají branky.
1: Viděli jsme i oslabení, ať už na straně Českých Budějovic, tak na straně pražské Sparty, tedy dvě přesilovky, ani jedna nakonec brankou neskončila. Právě o těch situacích, o kterých Martin Procházka mluvil, Matěj Blimel, Jiří Sekáč, objevili ve vlastním oslabení, nicméně ani jedna z nich tedy brankou neskončila, takže byť Sparta má víc pokusů přímo střeleckých na bránu, 18-8, to 8 ran mají českobudějovičtí, tak tedy skóre je zatím lepší pro hokejisty jihočeského týmu, tedy Motoru České Budějovice. Pokud chcete, můžete poslouchat tento zápas 7. kola hokejové Tip Sport Extraligy v přímém přenosu. Nabízíme ho na digitální stanici Radiožurnál Sport spolu s Martinem Procházkou z Prahy, Kristián Šveda, Radiožurnál. Ne.

0: Socher slaví 100 let.
1: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi Planety Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz
2: . 19:30. Zprávy a Jana Gulda.
3: Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Kabinet hnutí ANO, SPD a motoristů tak bude dál vládnout s důvěrou dolní komory. První dětský ombudsman Martin Beneš za půl roku od nástupu do funkce dostal přes 1100 podnětů, skoro 2/3 z nich už vyřídil. 111 podnětů mu zaslali sami děti. Víc než polovina případů, kterými se jeho tým zabýval, se týkala rodičovských sporů a nedostatků v péči o dítě. Rusko vyhostí blíž neurčený počet maďarských diplomatů, informovalo o tom ministerstvo zahraničí v Moskvě. Reaguje tak na zářijové vykázání 10 ruských diplomatů z Maďarska kvůli podezření ze špionáže. Zaměstnanci ambasády a konzulátu mají na opuštění země 2 týdny. Maďarské ministerstvo zahraničí reagovalo oznámením, že nemá zájem o další zvyšování diplomatického napětí. A pražská vila Pelé otevírá výstavu malíře Kamila Lhotáka. Přehlídka s názvem Krajina snů představuje jeho tvorbu od 30. do 80. let. Lhotákovy kresby doprovodily víc než 400 knih, včetně příběhů Žila Verna nebo Marka Twaina. Výstava připomíná fascinaci umělce motocykly, vzducholoděmi a taky českou krajinou. Sport. Hokejisti Sparty hrají v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy s Českými Budějovicemi, které v Praze porazili 12x za sebou. Zápas sleduje Kristian Šveda.
4: 16 minut 45 sekund do konce druhé třetiny. Sparta České Budějovice 0-1. Přímý přenos vysíláme na radiožurnálu Sport z Prahy. Kristian Šveda, radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 zdržení při Šmejkalkou, Brnem i Bělotínem. Na D1 z Prahy do Brna kvůli zúžení na Šmejkalce stále nabíráte zdržení. Aktuálně se brzdí za Popovicemi před pravotočivou zatáčkou zhruba na 17,5 kilometru. V koloně ztratíte 20 minut. D1 na průtahu Brnem směrem z Prahy plná už jen mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu, tedy mezi kilometry 190 a 196. Tam čekejte přibližně 1/4 hodiny navíc. D1 z Přerova do Ostravy, tam popojíždí fronta před omezením u Bělotína. Na kilometru 310 se v obou směrech jede vždy jen levým pruhem. Od sjezdu na hranice je to na 10 minut, směrem od Ostravy už se jede plynule. A na příjezdu do Prahy směrem z Ústecké D8 buďte pozorní v Cínovecké. Za sjezdem na Čakovice stojí porouchané vozidlo, ani tam se ale výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 13 až 8 stupňů Celsia, při vyjasnění a uklidnění větru bude kolem 6 stupňů. Zítra pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech ale velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
2: 19:34 a jak dopadlo hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše, tak to se dozvíme už za pár minut. Teď Tom Gregory.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Poslouchali jste Rockset na Radiožurnálu, posloucháte nás v 19 hodin 40,5 minuty. Sněmovna má za sebou druhé hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Poslanci odhlasovali a výsledky už by měla mít taky reportérka Adéla Burešová.
1: Vypadá to, že koaliční kabinet hlasování po druhé ustál, k vyslovení nedůvěry opozice potřebovala 101 hlasů. Teď předseda sněmovny oznamuje, kolik tedy hlasovalo opozičních poslanců pro ten návrh, tedy pro to, aby kabinet ztratil důvěru. Těch opozičních poslanců bylo ale pouze 83, proti návrhu bylo tedy 94 poslanců z koaličních lavic a ten... A koalice tedy důvěru nestratila a stále jí má. Ta schůze celkově trvala 3 dny, kromě ministrů a poslanců s přednostním právem na plénu vystoupilo jich dohromady kolem 60. Ti opoziční kritizovali kabinet hlavně za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční naopak schůzi označovali za zbytečnou a předvolební kampaň. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.

0: Na 1300 píšťal, ta největší měří ke 4 metrům, ta nejmenší má 13 cm. Barokní varhany zaujmou nejen svou mohutností, ale i pohnutým osudem. Po 31 letech se totiž nástroj vrátí z Varnsdorfu do kostela na nebevzetí Panny Marie v Konojedech, kterému v 90. letech hrozilo zřícení. Vladimír Přibyl zachránil nejdřív kostel a teď chce do svatostánku vrátit i původní zvuk.
1: Vladimír Přibyl právě zapískal na jednu opravdu pohmožděnou píšťalu.
2: Opravdu úplně zdemolovaná teda, to jsem zvědavý, co s ní tady pánové udělají.
3: Tam ty klávesy vysí, já zmáčknu klávesu a pak už to hraje pořád, před chvílí se to stalo. Tam zatuhává mechanika. Aha. Jak se na varhany nehraje, tak oni pak přestávají hrát, je to podobně jako s autem. Když s ním nejezdíte, tak pak jezdit vlastně nebude.
1: Přibližuje organolog Petr Hřezáč. Kromě mechaniky bude zapotřebí ale opravit i další součásti.
4: Kalkanti, to jsou ty, co dřív nebyla elektrika, tak šlapali měch a nudili se. A tak si psali vzkazy, kdo koho miluje, kdo už koho nemiluje. To jsou třeba 200 let starý nápisy.
1: Ukazuje Jaroslav Rudovský na historické dřevěné desky mohutných varhan. Ty se například musí ozářením zbavit červotočů. Zdokumentovat a popsat se musí i každá z píšťal.
5: 303. 285.
1: Nejnáročnější podle Vladimíra Přibyla nebylo zachránit kostel, ale právě získat zpět výjimečné varhany vyrobené na míru konojeckému kostelu na nebevzetí Panny Marie.
2: 5 let jsme se snažili domluvit s biskupstvím a se zdejší farností, aby přistoupili na tu naší myšlenku vrátit ty varhany tam, kam patří. A to se jako podařilo a pak dalších 5 let jsme scháněli peníze tady na tu první etapu.
1: A dalších 5 let potrvá, než se zhruba 1300 píšťal opět rozezní. Zapotřebí bude ale zhruba 12 milionů korun. Z Konojed, Lucie Hejzlová, Radiožurnál.

0: Hokejisté Sparty hostí České Budějovice před vlastními fanoušky a ten zápas komentují reportéři na radiožurnálu Sport a my se k ním připojujeme. Konkrétně se s radiožurnálem spojují Kristián Šveda a Martin Procházka.
1: Necelých 5 minut do konce druhé třetiny, Sparta České Budějovice 1-1. Teď rána českobudějovických od modré čáry, která znovu jen trefila zadní hrazení a tohle bude nedovolený zákrok. A vyloučení na trestnou lavici půjdou hokejisté Českých Budějovic. Další přesilovka nepůjdou. Martin Procházka kroutí hlavou.
2: Já bych řekl, že to je vyloučení právě na straně Sparty, že tam došlo k podražení, že byl vyloučený spartianský hráč.
1: Ano, ano, Martin Procházka to viděl nakonec lépe, protože mě zmátlo to, že právě hokejista Sparty skončil na ledové ploše v takovém pokleku a zdálo se mi, že byl zahákovaný právě Martinem Beránkem, ale tedy nebylo to tak, bylo to obráceně. A už míří na trestnou lavici a bude to tady přesilovka pro České Budějovice, které 4 minuty 40 sekund před koncem druhé třetiny nakonec už nevedou na Spartě, je to 1-1.
2: Kristian, já bych řekl, že Sparta teďka po tom samozřejmě střeleném gólu, kdy konečně se jim povedlo ten přechod přes tu modrou čáru po té kombinaci, o které jsme mluvili, že pro tady ty hráče, kteří prostě to umějí ten hokej a mluvím o tom hlavně prvním útoku, který opravdu se velmi dobře na tom kombinační, tak oni potřebují na kotouči. Takže potom v střeleném branku mi přišlo, že Sparta najednou jakoby ožila, měla tam tu ještě možnost té přesilovky, kde tam byly dva dobré náznaky, dobrá kombinace mezi u té druhé formace, kde přišla střela z mezikruží, ale pak to zase trošičku upadlo a najednou motor, jak přežil tu přesilovku, to oslabení dobře ho odehrál, tak zase najednou ožil a najednou zase je více v útočném pásmu. Zase jako najednou motor, jako kdyby to trošku...
0: Tolik tedy Kristián Šveda a Martin Procházka. Opouštíme přímý přenos na radiožurnálu Sport. Vy se k němu na naší digitální stanici samozřejmě můžete připojit zpět. 19 hodin 52 minuty večerní radiožurnál pokračuje. Od 20 hodin se Zuzanou Burešovou. Přeju vám pěkný zbytek dne.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Janou Guldou.
1: Vláda podruhé ustála hlasování o nedůvěře. Festival Metronom Prague po 10 letech končí. Sparta hraje v předehrávce 7. kola hokejové Tipsport Extraligy proti Českým Budějovicím. A počasí zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě naopak velká oblačnost a přeháňky a teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Opozici se ji nepodařilo svrhnout ani na druhý letošní pokus. A podrobnosti ze sněmovny přidá reportérka Adéla Burešová.
3: K vyslovení nedůvěry opozice potřebovala celkem 101 hlasů. Pro návrh, tedy aby kabinet důvěru ztratil, hlasovali všichni přítomní opoziční poslanci, tedy celkem 83. Proti němu naopak byli všichni z koaličních stran, konkrétně 94 poslanců. Celkově mimořádná schůze zabrala sněmovně 3 jednací dny, ani jednou se nejednalo přes noc. Opozice schůzi nechala svolat mimo jiné kvůli hospodaření Česka v příštím roce. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Úterní útok 13-letého žáka na základní škole ve Staškově na severu Slovenska má už 2 oběti. Dnes zemřela žačka, kterou po útoku převezli v kritickém stavu do nemocnice. Jedna z napadených učitelek zemřela už na místě, druhá je mimo ohrožení života. Policie případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu. Motiv zatím nezveřejnila.
4: Smrt žačky oznámil na jednání parlamentu jeho předseda Richard Raši.
5: Nikdo z nás jako rodiče asi nevíme ani len představit, žiaľ, ktorý musí aj rodičia prežívať.
4: Problémy ve škole řešili i několik dní před útokem a vedení kvůli jednomu z incidentů podalo trestní oznámení. Policejní inspekce nyní prověřuje, jak s ním policisté naložili. Úřady neuvedly, jestli souviselo s útokem. Ještě den před tragédií na místě podle ministra školství Tomáše Druckera s jednou třídou pracovali psychologové. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun. Kriminalisti zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Ta čelí podezření, že ukradla Sokolům víc než 40 milionů korun. Když na to vedení Sokola před 2 lety přišlo, spáchala sebevraždu. Sokolové podají kromě žádosti o vrácení peněz taky oficiální stížnost, říká první místostarostka Kamila Šrolerová.
6: Ten dopis je zatím k vyřešením smírčím, ale náš právní zástupce dostal pokyn, aby podal oficiální stížnost.
1: Policejní mluvčí Jan Daněk Radiožurnálu řekl, že policie čeká na rozhodnutí státního zastupitelství. Peníze potom, podle mluvčího, policisti pošlou na účet stanovený soudem. Končí hudební festival Metronom Prague. Pořadatelé se tak rozhodli kvůli nedostatku strategických partnerů a diváků. Oznámili to na svých sociálních sítích. Organizaci komplikovaly taky stížnosti na rušení nočního klidu. Za 10 let vystoupila na festivalu Metronom Prague řada hvězd, včetně Stinga, Alanis Morissette nebo Iggyho Popa.
7: Sport. V hokejové extralize se dnes hraje předehrávka 7. kola mezi Spartou a Českými Budějovicemi. Přímo na stadionu je reportér Kristián Šveda.
8: Po 2 třetinách platí nerozhodné skóre mezi Spartou a Českými Budějovicemi. 1-1 skórovali na hostující straně Nik Ulesen, na té domácí Michal Špaček. Nicméně České Budějovice budou mít k dispozici po změně stran ještě dlouhou přesilovku, protože Jiří Sekáč byl vyloučen do konce zápasu za úder do hlavy. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport z Prahy. Kristián Šveda, Radiožurnál.
7: Fotbalová liga národů pokračuje dalšími zápasy elitní divize. Za necelých 45 minut začne v Mnichově utkání Německa se Srbskem. Domácí budou usilovat o první výhru pod trenérem Jürgenem Kloppem. Ve stejný čas začnou zápasy Řecka s Nizozemskem, Walesu s Norskem a Dánska s Portugalskem, kterému chybí Cristiano Ronaldo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 za Velkými Popovicemi a překážka na silnici za Kardašovou Řečicí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se brzdí za odbočkou na Velké Popovice. Od 18. kilometru se jede pomalu až za Mirošovice. Opět se to rozjíždí až za zúžením u Šmejkalky na 25. kilometru. Zdržení kolem 20 minut. Další kolona na D1 je až před Brnem ve směru z Prahy. I tam je to kvůli omezení u rozestavěné dálniční křižovatky. Pomalý provoz začíná za Kývalkou na kilometru 185 a je tam nesouvislý závislá 10-kilometrová kolona asi na 20 minut. Na silnici 23 z Jindřichova Hradce do Veselí nad Lužnicí čekejte překážku za Kardašovou Řečicí. Na rovném úseku auto srazilo zvěř, počítejte s překážkou na vozovce. A na silnici 50 ze Slavkova do Uherského Hradiště nehoda před Bučovicemi. V křižovatce na Letonice srážka auta s motorkou. Zdržení kratší v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě i slabé přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, teď už se Zuzanou Burešovou.
10: Dobrý večer. Jak už jste slyšeli ve zprávách, koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO po třídenním jednání ustál hlasování o nedůvěře vládě. Pro návrh hlasovalo 83 opozičních poslanců, všichni přítomní z koalice byli proti. Ve večerním Radiožurnálu se za chvíli vrátíme do poslanecké sněmovny, kde naše reportérka a přidá detaily o hlasování.
2: Večerní Radiožurnál
11: a Zuzana Burešová.

0: opoziční pokus o vyslovení nedůvěry Babišův kabinet ustál. Víc informací už doplní reportérka Adela Burešová. Dobrý večer.
1: Hezký večer. K vyslovení nedůvěry opozice potřebovala 101 hlasů, pro návrh ale hlasovalo pouze 83 přítomných opozičních poslanců, ti z koaličních lavic, kterých v sále bylo 94, byli proti. Hlasování začalo až kolem 6:30 večer, čekalo se totiž ještě na příchod premiéra Babiše, ten si ale závěrečné slovo nevzal. Pouze si pak s opozičními poslanci v krátkých faktických poznámkách vyměnili názory kolem nadcházejících voleb. Celkově ta schůze trvala 3 dny, kromě ministrů a poslanců s přednostním právem. Na plénu vystoupilo kolem 60 poslanců. Ti opoziční kritizovali kabinet hlavně za hospodaření Česka v příštím roce. Koaliční naopak schůzi označovali za zbytečnou a předvolební kampaň.
0: Kabinet tedy ustál hlasování naposledy v únoru. Jak vypadala tato mimořádná schůze tentokrát?
1: Jednací dny se protahovaly, a to i kvůli tomu, že si poslanci ani jednou neodhlasovali jednání přes noc. První den vystupovali pouze ministři, během druhého už se ke slovu dostali i opoziční poslanci a otevřela se obecná rozprava, do které se jich hlásilo zhruba 60. Mnohem napjatější atmosféra ale byla dnes. Zástupci opozice se totiž dožadovali přítomnosti premiéra Babiše, což řekněme rozzuřilo předsedkyni klubu ANO Taťánu Malou.
2: Takže vy teď budete dělat Andreji Babišovi docházku. Vy jste tady 3 dny proto, abyste si udělali předvolební kampaň Grolichovi a dalším. Tak tady platíme, nebo daňoví poplatníci platí vaše 3denní divadlo a vy teď budete dělat docházku Andreje Babiše. No vy jste se úplně pomátli.
1: Předsedající schůze tak musel uklidňovat emoce, ta schůze už byla opravdu hodně napjatá. No a v závěru se přesto ještě debata krátce před hlasováním, řekněme, vyhrotila. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček z ODS se vrátil k tomu hlavnímu důvodu, kvůli kterému opozice nechala svolat tuto schůzi, a tedy návrhu státního rozpočtu na příští rok.
3: Nemáte se čím chlubit, styďte se, předkládáte jeden z nejhorších rozpočtů v rámci historie České republiky.
1: Jak koalice, tak i opozice, ale ten výsledek očekávala. Podle opozičních poslanců bylo potřeba poukázat na některé předvolební sliby, které podle nich kabinet neplní, a taky na zadlužování Česka. Jakoukoliv kritiku ale koalice odmítala a schůzi opakovaně označovala za předvolební divadlo.
0: A my o tom víme díky naší reportérce Adele Burešové. Do Poslanecké sněmovny přejeme dobrý večer.
1: Děkuji, hezký večer.

Komu v hokeji fandíte? Možná, že budeme mluvit zrovna o vašem oblíbeném klubu. Tak dobře poslouchejte. Hokejisté Sparty ještě v nové sezóně nevyhráli extraligové utkání na domácím stadionu a tak i tuto sérii ve vysílání Radiožurnálu sledujeme. Do Libeňské haly vyrazíme už za chvíli.

0: Hokejisté Sparty budou usilovat o první domácí výhru v aktuálním ročníku Tip Sport Extraligy. Pražský klub je v neúplné tabulce 9. a v předehrávce 7. kola přivítal v přímém přenosu radiožurnálu Sport 4. České Budějovice. Připojujeme se k našim komentátorům Kristianu Švedovi a hokejovému expertovi a olympijskému vítězi z Nagana Martinu Procházkovi.
1: Druhá třetina je u konce, za malou chvíli začne třetí, za pár sekund s Martinem Procházkou hodnotíme to, co jsme viděli v závěru právě druhé 20-minutovky. Skóre 1-1, ale Jiří Sekáč byl vyloučený za zásah do oblasti hlavy a krku a Českým Budějovicím se vůbec nepovedlo tu přesilovku dobře využít.
2: Dobře vůbec nevyužili, oni se rychle snažili do zakončení, naopak místo, aby se dostali do útočného pásma. Tam nějakým způsobem, jak se říká, zaparkovali a potom se snažili kombinací uvařit soupeře, tak oni vlastně v podstatě rychle snažili do zakončení a to se jim vůbec nedařilo, takže Sparta 3 minuty se krásně ubránila.
1: Začíná třetí třetina, z toho trestu pro Jiřího Sekáče zbývá ještě minuta a 49 sekund. Tak Českobudějovičtí začali sice tím, že se snažili hned vyrazit do útočného pásma, to se úplně úspěšně nepovedlo a teď to zkouší znovu středem hrací plochy. Lantoš má kotouč na levé straně, je za levým kruhem, už teď backendem hledá někoho na modré čáře, tam ale nikdo připravený nebyl. Minutka a půl ještě z toho 5-minutového trestu Jiřího Sekáče zbývá a zkouší to teď hokejisté motoru. Středem kluziště Lantoši si zbruslil se štenclem pro puk. Robert Lantoši už je v útočném pásmu. Na levém kruhu dává backendem za sebe, kde měl ještě připraveného Jana Ordoše několik dorážek. Kotouč ale sebral domácí golman Jakub Kovář do lapačky.
2: Teď jak zase úplně stejná situace. V podstatě utekla minuta nebo 48 vteřin ze tří třetiny a hráči motoru v podstatě dvě kombinace se snažili okamžitě zakončit. Naopak zase hrajete 2 minuty, máte možnost přesouvky, vůbec se nepostavit do nějakého nasyčeného vzorce, do nějaké sehrané situace. Rychlá, chtějí se snažit prostě rychle zakončovat a tady si myslím, že si to nemají dobře připravené.
1: Českobudějovičtí vyhráli v hazování, teď se snaží na pravé straně pálit Pour, trefil jen před sebou stojícího hráče pražské Sparty, ještě souboje v pravém straně.
0: Takže pořád nerozhodně 1-1. Z Libeňské haly se vracíme zpátky do studia na Vinohradské třídě. Přímý přenos hokejového utkání Sparta České Budějovice můžete poslouchat na radiožurnálu Sport, kde opět uslyšíte reportéra Kristiana Švedu a našeho hokejového experta Martina Procházku.

0: Komunální volby jsou plné zajímavých příběhů. Víte, ve které obci už 24 let vybírají z jediné kandidátky? Kde se v Česku ucházejí o hlasy jen ženy? A na jakém místě naopak nikdo kandidovat nebude? Volební perličky. Reportér Lubomír Smatana pro vás natočil zajímavosti napříč republikou. Volební perličky. Každý všední den krátce po 8:15.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 8:30. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Opozice ani na podruhé nesvrhla vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo podle očekávání všech jejich 83 přítomných poslanců. Potřebovali ale 101 hlasů. Opozice vyvolala hlasování kvůli obavám, že kabinet hazarduje s národní bezpečností. Kritizovali třeba výši schodku státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmu Andreje Babiše. Debata trvala dohromady 3 jednací dny. Výrobci kabelů dostali od antimonopolního úřadu rekordní pokutu za kartelovou dohodu. 4 firmy dohromady zaplatí skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů dostala společnost Prysmian. Je to nejvyšší sankce, kterou kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil. Společnosti s pokutou nesouhlasí a plánují se proti ní bránit. Evropská unie žaluje Řecko a Kypr kvůli špatnému nakládání s odpadem, informoval o tom řecký deník Ekaterini s odvoláním na Evropskou komisi. Ta obě země několikrát varovala kvůli nedostatkům na desítkách skládek. Podle pravidel Evropské unie musí členské státy například zajistit, aby na skládky šel pouze předem upravený odpad. A z Floridy odstartovala raketa společnosti SpaceX mířící na mezinárodní vesmírnou stanici. Na palubě jsou astronaut a astronautka ze Spojených států, jeden Kanaďan a jeden ruský kosmonaut. V rámci mise Crew 13 stráví na ISS 6 měsíců. Během pobytu bude posádka provádět výzkum lidského zdraví a výkonnosti na oběžné dráze. Zaměří se taky na přípravu budoucích misí mířících do vesmíru mimo nízkou oběžnou dráhu Země. Sport. Hokejová Tipsport Extraliga má dnes na programu předehrávku 7. kola Sparty proti Českým Budějovicím a přímo na místě je reportér Kristian Šveda.
2: 13 minut 34 sekund zbývá odehrát ze třetí třetiny. Sparta znovu hraje v oslabení, ale vede nad Českými Budějovicemi 2-1. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport z Prahy. Kristian Šveda, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 a nehoda u Miroslavy na Znojemsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna brzdí provoz omezení na mostě Šmejkalka. Pomalý provoz od 19. kilometru až za zúžení na 25. kilometru a je to asi na 15 minut. Na D1 ještě jedna kolona před Brnem ve směru z Prahy. Začíná před odbočkou na výstaviště a Svitavy na kilometru 188 a rozjíždí se pak na kilometru 195 za zúžením. I tam stravíte asi 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za Velkou Bíteší na kilometru 163,5, porouchané osobní auto je v odstavném pruhu, upozorňuje na něj světelná šipka. Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic havarovala 3 osobní auta u Miroslavy, poblíž Kašence blokuje jeden jízdní pruh a projíždí se Kyvadlově. A na silnici 50 ze Slavkova u Brna do Uherského Hradiště zpomalíte před Bučovicemi. V křižovatce na Letonice vyšetřují kolizi auta s motorkou, i tam se projíždí Kyvadlově s kratším zdržením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě i slabé přehánky. K večeru pak začne ta oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. A teď dnešní epizoda Vinohradské 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Český kandidát na Oscarovou nominaci se jmenuje Kdyby se holuby proměnily ve zlato.
7: Je to snímek, který v prvním týdnu v kinech vidělo přes 5000 lidí.
8: Režisérka Pepa Lubojacky 5 let sledovala vlastní rodinu a
9: především bratra, který je závislý na alkoholu.
10: Snaží se rozbít stigma a vidět v nich především lidi, kteří sami vnitřně trpí.
11: Jestli se snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i do uších nominací amerických akademiků, se dozvíme 15. prosince.
5: Holuby letí do Ameriky. Jakou má Česko šanci, že zase jednou ukořistí Oscara? O čem všem je dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato autorky Pepy Lubojacky? A jakou nejdůležitější zprávu by měl předat? Ptám se filmového kritika Radiožurnálu Pavla Sladkého. Dnes je čtvrtek 1. října.
12: Zdravím vás, Pavle, díky, že jste dorazil do Vinohradské 12.
13: Děkuji moc za pozvání.
12: Časozběrný dokument Pepy Lubojacky o závislosti na alkoholu je čerstvě v kinech, je to pár dní, co vstoupil do kin, a zatím ale teda podle těch prvních čísel sbírá diváky jen po nižších tisících. Ten zájem není kdo ví jaký, přitom je to film, který posíláme na Oscary, tak to Češi a Češky nevnímají.
13: Já myslím, že když chtějí tvůrci, producenti dokumentárních filmů vsadit nějak divácky na jistotu, tak natočí nějaký portrétní film. Hmm. To je aktuálně v českých kinech časozběrný portrét Bary Basikové od Heleny Třeštíkové. Ne film o alkoholismu, ne film, který přináší na plátna obrázky, které nejsou úplně hezké vždycky. Nicméně to vyzdvižení toho filmu, že ho Česko navrhuje na Oscarovou nominaci, je myslím úplně na místě. A jsem za něj rád.
12: No a proč tak akademici a akademičky rozhodli? Proč nominujeme nebo posíláme do Ameriky tenhle film, aby bojovalo tu nominaci?
13: Je to paradoxně po druhé dokumentární film, ano, dva roky za sebou, ano, což se nikdy nestalo v novodobých porevolučních dějinách České filmové a televizní akademie.
12: A ten důvod je teda jaký? Čím oslovili holuby, kteří kdyby se proměnili ve zlato?
13: Jednak je to silný osobní film na zásadní téma, nejenom české, nejenom evropské, současné. A potom je to taky film, který úspěšně odstartoval svoji mezinárodní kariéru v Berlíně na festivalu. To znamená, že o něm už zahraniční publikum slyšelo. Navíc tam dostal cenu pro nejlepší dokumentární film, vycházejí zahraniční recenze. Tohle všechno jsou ty vnější důvody mimo kvalit filmu, které kvalifikují holuby k tomu, aby se mohli ucházet o další zahraniční ocenění a o tu finální nominaci nebo o shortlist.
12: Film o závislosti na alkoholu, film o lidech na ulici, já už jsem se tak sugestivně před chvílí omylem zeptal, ale zároveň zvídavě, co by se teda stalo, kdyby se ty holuby proměnily ve zlato. Co ten název vůbec znamená?
13: No, holuby jsou takový souputníci lidí na ulici. Je to, já jsem si při sledování toho filmu vzpomněl i na úplně nesouvisející, poeticky jinak laděnou starou píseň kapely Trabant Holuby, která vysloveně připodobňuje holuby k lidem žijícím na ulici a k nějakému společenskému odporu k ním. Je to příměr, který je právě nereálný, v tom paradoxu to spočívá, jak by se asi přístup společnosti změnil, kdyby byli lidé na ulici ze zlata nebo pozlacení, k čemuž samozřejmě nikdy nedojde. Byli by najednou viditelní pro nás, pro tu společnost, měli by nějakou hodnotu, dalo by se z nich něco vytřískat.
12: Takže to je metaforický příměr.
13: Tak.
12: Ten dokument obsahuje hodně syrových záběrů natočených na mobilní telefon. Autorka zachycuje často vyhrocené situace, opilé, nemocné, zraněné lidi, různé spory i kontrast mezi zdánlivě idylickými fotografiemi z dětství a drsnou realitou života na ulici. Vypráví příběh své rodiny, svého bratra, svých bratranců, kteří skončili na ulici, kteří jsou závislí na alkoholu.
14: Co, káva dobrá? Ocečuka trochu.
12: O čem je ten film teda ve výsledku nejvíc, ten časozběrný dokument? Je o té závislosti, o tom nezajištěném životě?
14: Já jsem koštěl.
12: Je o rodině, o vztazích, o vyrovnávání se s tím, čím si vaši příbuzní procházejí.
15: Nejseš koště. Jsi jenom trošku ztracenej.
13: Já myslím, že v zásadě o tomhle všem, co jste teďka jmenoval, a navíc pro mě z toho ještě vystupuje jedno téma, a to je stud. Téma studu za vlastní rodinu nebo za někoho z blízkých, což si myslím, že je abstrahovatelné i od toho alkoholu samotného. Vlastně si myslím, že velká část společnosti zažívá nějaký stud za vlastní rodinu nebo za někoho z rodiny z různých důvodů, a nějaká odvaha s tímhle tématem přijít ve filmu, mluvit o sobě, mluvit o svých nejbližších a vyrovnávat se právě s tématy, jako je závislost, jako jsou rozbité rodinné poměry, jaké je nějaké mezigenerační trauma nebo dědění těch rolí, nejenom ve smyslu závislosti, tohle všechno v tom filmu je.
12: Pepa Lubojacky, jak říkám, vypráví o své rodině, o lidech, kteří jsou jí velmi blízcí, kteří jsou závislí na alkoholu, kteří žijí na ulici, vyrovnává se s tím. Je to tedy spíš podle vás jako její introspektiva, pohled do její duše, pohled do jejího životního příběhu, do té cykličnosti možná, kterou musí řešit.
13: Ano, v jistém slova smyslu ona je hlavní hrdinkou, hlavní postavou toho příběhu. Ne její bratr, protože všechno vidíme z její perspektivy.
12: Ona si to všechno natáčí na ten mobilní telefon.
13: Ona je autorkou řady záběrů. Ona
12: ne všech ještě, teda.
13: Ne všech, ne všech. Není jako výhradní kameramankou svého filmu, ale je střihačkou svého filmu. To znamená, že i sestavila ten výsledný tvar toho snímku. Ten film to mimo jiné dává do souvislosti s jinými českými, nejenom dokumentárními filmy z poslední doby, které se právě zaobíraly buď členy rodiny nebo nějakými pomáhajícími lidmi, kteří se starají o někoho s handicapem, o někoho se závislostí nebo s nějakou jinou životní potíží. Mám na mysli filmy jako Ta druhá, Co s Péťou, nebo i Hraný karavan, které vlastně byly o rodinných příslušnících v téhle situaci a o tom, jak oni se vyrovnávají s tou situací.
12: A ten studik, o kterém vy mluvíte, ten se i týká toho, že Pepa se vlastně snaží bratra zachránit, snaží se mu pomoct. Po velkou část toho snímku my vidíme i to, jak s tím zápolí.
13: V jednom momentě toho filmu Pepa Lubojacky si jasně uvědomí, že vlastně musí nechat ty věci být, že například když nedokáže pomoct, že to nejde, protože ta závislost to blokuje, že se s tím bude muset do určité míry smířit. Je to smíření s tou situací, smíření s bratrem, snaha brát ho tedy takový, jaký je, včetně vlastně té závislosti, ale není to podle mého názoru smíření s tou společenskou situací, s tím, že by šlo o nějakou rezignaci na to, jak se jako společnost na lidi na ulici díváme, nebo o přístup k celé té problematice, což je jedna z mnoha takových tenzí, ve kterých se ten film odehrává.
12: No, tak naopak ona chce ukázat skutečně tu surovou realitu, kdy navštěvuje bratra na místech, kde žije a natáčí ho i v momentech, kdy divákovi přijde, že mu jde o život. Říkám si, kde je ta hrana, jestli na to i nahlížíte nějak z pohledu člověka, který se i vyzná ve filmové etice.
13: Tu etiku ten film přímo sám tematizuje. Vlastně hned od počátku, kdy si v jednom z titulků klade otázku, proč tohle natáčet, konstatuje hned na začátku, tohle není začátek příběhu, tohle je jenom začátek natočeného materiálu, čili ta reflexe formy je tam okamžitě přítomná, pak se v tom filmu později objeví i otázka, nebyl by ten film hodnotnější nebo možná jakoby přitažlivější pro sledování, kdyby v něm někdo umřel. Ta etika je tam vlastně velice hraniční.
12: Sama o sobě, ne? Kdyby ona jako autorka umřela, jestli by pak neměl větší impact.
13: A to jsou jako hluboce etické otázky. A právě proto, že režisérka snímá někoho ze svého nejbližšího okolí a právě proto, že to je v situacích choulostivých, nepěkných, jakkoliv tomu budeme říkat, zavdává důvod k tomu, aby se s protagonisty před kamerou pracovalo o to uvědoměji, o to citlivěji, o což si myslím, že se tenhle film snaží.
12: Já jsem mluvil o těch fotkách z dětství, které vytváří kontrast k tomu nezajištěnému životu a životu se závislostí v dospělosti. Tam je ještě jedna věc, ty fotky jsou rozpohybované umělou inteligencí. To jsou fotografie autorky a fotografie právě jejich bratranců, bratra a tak dále, jejího otce, který zemřel kvůli tomu, že byl závislý na alkoholu. Zároveň autorka teda používá AI a to je taky jako etický rozměr vůbec, že jo, kinematografický a aktuální téma v současné době. Ona využívá AI se všemi chybami, které ty modely teď už moc možná nemají úplně, ale měly v minulosti. Je to v pořádku?
13: Myslím si, že je to tím víc v pořádku, čím víc vidíme, že to je AI, že to není skryté použití AI, skryté vylepšení, k jakému dochází v celé řadě filmů a ani si toho nevšimneme a nikdy to ani není korektně uvedeno v titulcích.
12: Jo. Tak tady je to přiznané a jsou to takové esejistické vložky vlastně doprostřed těch časozběrných záběrů.
13: Navíc jsou tam ti titulní holuby s lidskýma očima a s pusou, kteří takovým jako legračním, ale vlastně velice tragikomickým způsobem komentují tu situaci a ta AI se v tomhle odhaluje. Já jsem v posledních letech vlastně hodně nastražený na používání AI ve filmech, nejenom dokumentárních. Myslím si, že jsou tam neprobádané etické hranice a že někteří filmaři si na to nedávají dostatečně pozor. To objevování těch možností nebo celkově AI má spoustu rizik dneska politických, environmentálních a jiných, takže tohle téma se snažím trochu sledovat. Znám i dokumentární filmy, které AI podle mě úplně zničila, například Portrét posledních hodin života Johna Lennona ve filmu, který vychází z jeho posledního interview, které dal společně s Yoko Ono. Tady myslím, že jednak ta tenze mezi tím hluboce osobním a tím generovaným a zároveň to, že AI generované obrazy rozpoznáváme v tom filmu, hraje ve prospěch snímku.
12: No, ona vysvětlovala, Pepa Lubojacky, že má zároveň pocit, že lidé přirozeně s nás cítí k empatii k dětem.
16: Tak člověk je nějakým způsobem pro ně přirozeně víc schopný se na nás napojit. A vlastně
12: proto taky nechává vyprávět ten příběh prostřednictvím tedy těch fotografií z dětství. A zároveň ale chtěla prý neustále teda připomínat divákovi, že nejde o realitu.
16: Realita, zvlášť každá postava, každá rozpohybovaná fotka, vlastně my jsme jako děti, máme dospělý hlasy, každá postava má několik hlasů, že vlastně
12: je v tom něčím inovátorská. Kromě teda toho filmu od Johna Lennonovi, o kterém vy jste se zmínil, že tam to bylo taky použité.
13: Archivní fotky mají určitou moc, nějakým způsobem promlouvají o minulosti, zvlášť když jsou to teda stylizované portrétní snímky, školní fotky, rodinná alba a tak dál, a tady najednou mluví o něčem, co ty albové fotografie normálně nezachycují, takže v tom je zas nějaká síla toho paradoxu nebo kontrastu. A myslím si, že je to novátorské použití, protože je to způsob nebo metoda vyvinutá na míru tomu filmu. Není to úplně opakovatelné něco, že bychom mohli takhle stvořit 5 dalších filmů, kde bychom stejným způsobem rozpohybovali fotky a oni by vyprávěli, dejme tomu, o něčem tragickém. Ten efekt by se rychle vytratil. Tady to funguje proto, že to je na míru hlubům.
12: Mělo smysl celý ten film, který má necelé 2 hodiny, poměrně hodně rozkouskovat, aby se právě dělily ty záběry, které jsou z toho prostředí, ve kterém třeba právě David a nebo bratranci Pepi žijou, a pak ty esejistické, jak jsem to nazval, ty vložky, ty výpravné části, ve kterých ona edukuje, ona vypráví, ona vysvětluje, co to je závislost.
13: Já myslím, že je to jednak dané dlouhou dobou natáčení, to, že ten film vznikal přes 5 let, čili se nakumulovalo velké množství materiálu, že tam je několik příběhových linií, že ten film má vlastně poměrně komplikovanou dramaturgii, právě v tom, jak spojuje různý materiál, vlastně docela heterogenní, takže z toho možná vzniká taková kolážovitost holubů a že to není nutně jako snaha přidat na tempu a udržet pozornost diváka tím, že střih bude intenzivnější, ale možná se to v nějakém momentě potkává, to, že nějaká spirála, kterou v tom filmu pozorujeme, má tuhle podobu snímku, ve kterém je skutečně hodně střihů. No.
12: Pepa vložila do velké části toho filmu ta vysvětlení. Ta neurobiologická až adiktologická vysvětlení. Já vím, že když dělala rozhovor s Honzou Pokorným na Radiožurnálu, tak přitakala, když se jí ptal na to, jestli se profilmovala až k adiktoložce.
16: Já totiž jsem vlastně strávila fakt 5 let tím, že jsem rešeršovala jednu knihu za druhou.
12: Že skutečně věnovala velkou část své přípravy rešerši o tom, co to ta závislost je.
16: Protože jsem potřebovala pochopit, co se v Bráchovi děje. A ono reálně, když pochopíte princip závislosti.
12: Patří to do toho dokumentu touhletou měrou?
13: Patří, protože to v tomu filmu pomáhá, aby nebyl jenom lidským příběhem, ale aby měl nějaký širší dopad nebo širší společenskou ambici. Pomáhá mu to i v tom, že to zasazuje nějaké kousky života, které v tom filmu vidíme, do širšího rámce, takže tam nejde jenom o příběh toho bratra, nejde jenom o vztahy v rodině, nejde jenom o odhalení nějakého širšího backgroundu, ale taky toho širšího kontextu, protože alkoholismus je problém, je v Česku velice široce akceptovaný alkohol i možná ne alkoholismus, ale přítomnost alkoholu ve veřejném prostoru mezi dětmi všude je jako strašlivě akceptovaná a tenhle film vlastně z toho vychází v tom, že poukazuje na ty rozměry závislosti.
12: Zároveň teda se rozjíždí osvětová kampaň k filmu. Paní režisérka bude objíždět s filmem různě školy a mluvit o tom a tak dále. Přesto si říkám, a když jsme začali tím, že to je film, který posíláme na Oscary, tohle ale je téma, které přece už v minulosti česká kinematografie řešila, ne?
13: Samozřejmě mnohokrát, možná právě proto, jak obecně přítomný alkohol v Česku a v české kultuře je, tak ve filmech se to objevuje už dlouho. Mm. Jsou dokonce režiséři, u kterých můžeme říct, že to téma alkoholu se objevilo víckrát za tu tvorbu, že to bylo něco, co pro ně bylo osobní téma, ať už že s tím sami bojovali, anebo že to považovali za zásadní věc, ke které je dobré se filmem vyjádřit. Mám na mysli Martina Friče a filmy, kde alkoholismus hraje podstatnou roli, ty jsou minimálně dva. Mám ale na mysli i Františka Vláčila, který byl závislý na alkoholu a věnoval tomu jeden snímek Hadí jed. Mám na mysli i veřejně velice populární figury jako Vladimír Menšík, kteří se i k tomu dostali nejenom v osobním životě, ale právě i na plátně. Existují docela jako známé, široce přijímané i animované, i dokumentární, i hrané filmy na tohle téma. O skleničku víc, film Břetislava Pojara je, myslím, z roku 1953, kdy právě vznikaly filmy osvětové, nebo animované, nebo i hrané na tohle téma docela často. Takže máme jak prvorepublikové, tak padesátkové, nebo potom sedmdesátkové filmy, které se tímhle s tím tématem zaobírají, takže je to
12: i hrané filmy ze současnosti. Ano. Však loni nebo předloni byla premiéra Zápisníku alkoholičky například.
13: Ano, a máme v loni za sebou příklad velice špatného zpracování tématu alkoholu v české kinematografii. Mám na mysli takový lifestyleový snímek Pod parou, což byla adaptace dánského Chlastu, úspěšného oscarového filmu, který je o učitelkách moravských, které si začnou s alkoholem, abych to řekl zjednodušeně. Zmiňovaný Zápisník alkoholičky je od Dana Svátka, režiséra, který se k tomuhle tématu taky vrací opakovaně. Po úsměvech Smutných mužů přišel Zápisník alkoholičky. V dokumentárních Vodách se k závislostem i k alkoholismu několikrát dostala Helena Třeštíková, ano, ve filmech jako Mallory, nebo předtím Katka, i když, ano, tam jde asi i o trochu jiné.
12: A tak tam se i spojuje ten život na ulici, že jo, který často, ano, jde ruku v ruce s tím těžkým alkoholismem.
13: Ale vlastně její časozběrné filmy ve srovnání s tím, co nabízí Pepa Lubojacky ve filmu Kdyby se holuby proměnily ve zlato, je trochu kontrastní přístup. Pepa Lubojacky jde víc po tom kolážovém způsobu, jak jsme o tom ostatně už mluvili, vkládá sebereflexivní prvky, vytváří to napětí mezi nějakým i ironickým obrázkem nebo komentářem, ať už je AI generovaný nebo ne. A ten film je vystavěný na jiných principech.
12: Tyhle ty principy, to jsou ty principy, které oslní Ameriku?
13: Doufejme, jinak samozřejmě to dneska funguje tak, že o Oscarech rozhodují kampaně, nejenom kvality jednotlivých filmů, ale to, kdo z celebrice za film postaví, kolika významným osobnostem se podaří ten film promítnout, jak ho dostat do povědomí, je to velice nákladná věc, časově i finančně. Já myslím, že zvlášť pro autorky a autory dokumentů na nějaká citlivá sociální témata, jako jsou i holuby, může být docela náraz právě to, kolik peněz se investuje do Oscarových kampaní a kolik dobrého by jinak zvládli udělat, kdyby ty peníze šly do toho, o čem film mluví, čili na ten, jako řekněme, pouliční level, ať už mluvíme o streetworku nebo jakémkoliv jiném tématu, kterému by ta práce prospěla. Takže ten velký svět Oscarových kampaní může být i trochu deziluze.
12: A principiálně je to tedy tak, že Pepa Lubojacky teď vyjede s filmem do Ameriky a bude ho tam promítat v řadě kin po celých Spojených státech a lobovat spolu s producenty? Ano. Představovat ho, ukazovat ho?
13: Ano, základem je ta kontaktní kampaň, samozřejmě vycházejí reklamy a inzeráty v různých vlivných amerických médiích, tvůrci, producenti oslovují nějaké dostupné kontakty, pořádají projekce, snaží se přes lidi, kteří se na ten film navážou, potom dostat dál k dalším a takhle postoupit co možná nejdál, ideálně na nějaký Oscarový shortlist, který už je nepochybně jako úspěchem pro lokální
12: kinematografii. Ten vzniká v prosinci a v lednu pak nominace?
13: Ano, je takhle, myslím, že to je vše. Už v prosinci známe ten shortlist vícečlený u dokumentárních filmů a Best International, čili té mezinárodní kategorie. Je to v posledních letech docela prostupné, že máme několik filmů, kterým se podařilo proniknout do obou ano. těch kategorií. To znamená, že třeba rumunský film Kolektiv nebo jiné filmy se ocitly na obou těch i dokonce nominačních, nejenom shortlistových.
17: Pan Nikdo taky ne, který byl částečně...
13: A Pan Nikdo se dostal do té nominace dokumentární jako dánsko-česká koprodukce za česko-minoritní, ale ten český producent posléze investoval právě do té kampaně natolik, že se to do určité míry vyrovnalo.
17: Holuby tedy budou bojovat v té mezinárodní kategorii. Kam je posíláme za Česko, kam je ta... Česká ano. filmová a televizní akademie vyslala jako českého zástupce.
13: Ano, je to tak. Může se samozřejmě stát, že když si hlasující toho filmu všimnou, tak se objeví i v té dokumentární kategorii, že budou ty nominace existovat paralelně, ale to, kam ČFT a film vysílá, je ideálně nominace v té Best International pro nejlepší mezinárodní film.
17: A to je stejná kategorie, kde loni teda bojoval dokument vámi zmíněný už úplně na začátku tohohle rozhovoru o fotografce Libuši Jarcoviákové.
13: Ještě nejsem, kým chci být.
17: Ještě ne, ano. Tak, viděl jsem, to vlastně film složený ze statických snímků celý, taky poměrně novátorským ano. způsobem.
13: Formálně originální, po nevím kolika, 6 letech, kdy to byly všechno muži, režiséři a všechno historická dramata o figurách, o kterých jsme předpokládali, že mají nějaký mezinárodní ano. přesah.
17: Včetně třeba vln.
13: Vlny, rok 1968, Zátopek a podobně.
17: Tak teď dokumenty
13: dva. Teď dva dokumenty. Dokumentární filmy ženských režisérek na spíš aktuální témata, jakkoliv ještě nejsem, kým chci být, je film vyprávěný jako životní příběh za mnohem delší etapu.
17: Tak a stejně se ještě jednou zeptám, a můžou holuby tedy uspět? Je to film, který typologicky má šanci na to, aby toho Oscara třeba získal?
13: Já se snažím ty šance vidět realisticky, to znamená, že myslím, že nejsou velké. V tuhle chvíli pro dokument takového typu, že to je spíš festivalový snímek než Oscarový snímek.
17: Z Berlinálu už má ocenění, že?
13: Ano. A záleží vždycky také na tom, jak moc se americká akademie, když jde o tu dokumentární kategorii teda, věnuje domácím tématům, společensko-politickým a jak moc v těch dokumentech reflektuje mezinárodní dění a zahraničí. Ono se to tak jako přelévá z roku na rok ta pozornost, čemu akademici dávají větší váhu.
17: To neznamená, že v prosinci, potažmo v lednu a třeba i v březnu, kdy se udělují Oscaři, nemůžeme být příjemně překvapení. A. Moc díky, že jsme mohli o holubech mluvit.
13: Děkuji moc za pozvání ještě jednou.
17: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl se mnou dneska Pavel Sladký, filmový kritik Radiožurnálu. A já jsem se ho ptal na novinku Pepi Lubojacky, dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který šel teďka do kin před pár dny a který Česko posílá do boje o Oscary. Ve Vinohradské 12 bude tento týden čas ještě na jednu epizodu, páteční díl, my ho už chystáme a jakmile vyjde, tak ho najdete tam, kde nacházíte vždycky všechny ostatní díly, totiž ve vysílání, v aplikacích, ale i na webu, i rozhlas.cz, všude tam jsme a to každý všední den. Naslyšenou zítra.

0: Pri Bohemia Rádio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin. A taky si poslechněte zprávy s Janou Guldou.
2: Vláda letos podruhé ustála hlasování o nedůvěře. Britská policie má v souvislosti s incidentem u letecké základny nového podezřelého. Hokejisti Sparty vyhráli v předehrávce 7. kola hokejové Tipsport Extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2 a počasí zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě velká oblačnost a přehánky a teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Opozici se ji nepodařilo svrhnout ani na druhý letošní pokus. Pro návrh hlasovalo 83 opozičních poslanců, 94 z koaličních lavicích bylo proti. Mimořádná schůze zabrala poslancům celkem 3 jednací dny. Její průběh zkritizoval předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
4: To, co jsme tady sledovali, bylo, že tedy vláda tady nepustila opozici ke slovu. My jsme vlastně se dostali k pultíku až ty následující dny, kdy jsme konečně mohli přednést své argumenty, zeptat se konečně na něco vládních představitelů. Nicméně to už ty vládní lavice vzaly prázdnotou.
2: Schůzi nechala svolat opozice mimo jiné kvůli hospodaření Česka v příštím roce. Podle koalice šlo jen o předvolební kampaň. Nový šéf hasičů Martin Legner chce posílit sbory. Do 5 let by mohlo jít o 700 až 900 tabulkových míst. V příštím roce má hasičský záchranný sbor slíbeno 100 pozic. Služebních míst tak bude mít 11 000, říká Legner.
5: Kdy ta služba je pro ty občany a zvyšujeme s tím tu vnitřní bezpečnost státu. Takže my jsme rádi i za těch 100 tabulek, které máme tedy slíbené, ale každopádně nebráníme se každé další tabulce a měli bychom asi, řekněme, ideální stav nastavený v rámci plošného pokrytí na celém území České republiky.
2: Britská policie zatkla muže s britsko-íránským občanstvím v souvislosti s incidentem na základně Fairford. Je podezřelý z přípravy teroristických činů, informuje o tom BBC. 27-letého mladíka zadržela protiteroristická jednotka v londýnském Westminsteru. Policie u letecké základny nejdřív zatkla 5 mužů v černých kuklách, v pondělí je pak propustila na kauci. Vyšetřovatelé uvedli, že při prohlídkách jejich dodávek nalezli určité množství benzínu, žádná výbušnina tam ale nebyla. Policie pracuje s verzí, že za incidentem mohli stát agenti íránských tajných služeb. Teherán to odmítl. Přesně před 100 lety vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na začátku měl 20 členů, dnes jich v těle se hraje bezmála 100.
6: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
7: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát.
6: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci.
7: Hned 2. října orchestr odehrál v Radiopaláci svůj první koncert. Návštěvníci vyslechli díla Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka, Beethovenovu romanci a předehru ke Smetanově Prodané nevěstě. Tomáš Maleček, Radiožurnál. Sport.
8: Hokejisté Sparty vyhráli v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2. Pražané se díky vítězství posunuli v tabulce na 4. místo. České Budějovice jsou 5. A olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec bude dál pádlovat na profesionální úrovni. V této sezóně poprvé od roku 2012 nezískal individuální medaili na žádném mezinárodním závodě a na mistrovství světa v Oklahomě ani nepostoupil do finále. A právě potom o konci kariéry přemýšlel.
9: Uvažoval jsem o tom. Po tom mistrovství světa jsem byl opravdu hodně zlomený. Dal jsem tomu prostě, nevím, 6 měsíců čistý přípravy. Tak trochu jsem tomu obětoval všechno a bylo to jako poměrně těžký. Nicméně, jak jsem začal znova trénovat, tak se to nějakým způsobem jako ustálilo. Ten sport mě baví a věřím, že jsem ještě neřekl poslední slovo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Stržení na D1 u Brna a překážka u Černé hory. Na dálnici D1 už jen krátká kolona u Brna ve směru z Prahy. Začíná před sjezdem na Mikulov na kilometru 193 a rozjíždí se za zúžením na kilometru 195, zdržení do 10 minut. Na silnici 43 z Brna do Svitav mám hlášenou překážku před Černou horou a policie hlásí srnu na vozovce, bezpečně se vyhněte. Na silnici 50 ze Slavkova u Brna do Uherského Hradiště se před Butřovicemi střetlo osobní auto s motorkou. Nehoda částečně omezuje průjezd křižovatkou na Letonice. Počítejte s kratším zdržením. A na nehodu pozor také na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic. U Miroslavy se poblíž Kašence střetla 3 osobní auta. Projíždí se Kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky, k večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: Dobrý večer, poslechněte si další téma večerního radiožurnálu. Doplňkové penzijní spoření čekají od nového roku změny, které by měly podle ministerstva financí přilákat nové klienty. Penzijní společnosti ale před některými úpravami varují a dokonce tvrdí, že efekt může být opačný. Co jim na novele zákona vadí, zeptáme se už za chvíli.
3: Večerní radiožurnál
1: a Zuzana Burešová.
11: And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: doplňkového penzijního spoření. Z 1% klesnou na polovinu. Penzijním společnostem se to ale nelíbí. Uvádějí, že přijdou o 100 miliony korun, které teď dávají na reklamní kampaně a distribuci svých produktů. Podle prezidenta asociace Radka Moce proto hrozí, že nových klientů bude přibírat výrazně pomaleji.
1: V online je té reklamy víc, je to nějaká kampaň, nějaké podpoření při vyhledávání, které musíte zaplatit, než vám ten klient dojde tím funnelem až k vám. V té fyzické distribuci je to ta provize, kterou zaplatíte obchodníkovi, pobočce, finančnímu poradci. Tohle jsou ty hlavní náklady.
0: Zatímco teď přibývá každé čtvrtletí asi 100 000 lidí, po snížení poplatků a tedy i osekání investic do reklamy by to podle Radka Moce mohlo být jenom 20 000. Ministrně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO ale už dřív řekla, že snížení poplatků je nevyhnutelné.
2: Snížení poplatků se samozřejmě bankám a penzijním společnostem nebude líbit, ale poradí si s ním stejně, jako si poradili se snižováním a eliminací poplatků u běžných bankovních služeb.
0: V tom se tedy názory ministerstva a asociace rozcházejí.
3: Tak tímto jsme si to vysvětlili. A budou muset penzijní společnosti šetřit i někde jinde.
0: To ano, podle Moce by například nemuseli stačit peníze na nákup široké palety investičních nástrojů. Místo nich by penzijní společnosti volili pasivní investování do takzvaných ETF fondů. Co by lidé ušetřili na poplatcích, mohli by případně tratit na výnosech z investic, tvrdí za KB penzijní společnost Miroslav Kajzler.
4: My jenom říkáme, neomezujme toho správce aktiv v tom, kam chce investovat podle toho, kolik to stojí a nechme ho, aby uvažoval jako jakýkoliv jiný portfolio manažer jakéhokoliv jiného evropského podílového fondu, co je pro toho klienta nejvýhodnější.
0: Asociace penzijních společností chce teď s ministerstvem jednat o možných úpravách. Podle ní je možné snížit poplatky pro klienty, ale zároveň změnit pravidla tak, aby nezničili ekonomiku celého systému penzijního připojištění. Pokud by se kompromis nepovedlo najít, hrozí podle asociace, že se hlavně menší penzijní společnosti dostanou do vážných problémů.
3: O změnách v doplňkovém penzijním spoření jsme si řekli ve večerním radiožurnálu s Jakubem Kulověkem z domácí redakce. Díky za to, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

A co se za chvíli dozvíte z večerního radiožurnálu? Tak třeba to, že hokejisté Sparty mají za sebou předehrávku 7. kola Tipsport Extraligy proti Českým Budějovicům. Budějovicím fotbalová reprezentace přišla před zápasy ve Španělsku v Anglii o zraněného Adama Karabce a taky to, že cyklista Matyáš Vacek vynechá mistrovství Evropy. A další zprávy ty uslyšíte za chvíli v pravidelném sportovním přehledu.

0: V hokejové Tip Sport Extralize byl na programu jeden zápas. Dopadl dobře pro Spartu, která vyhrála nad Českými Budějovicemi 4-2 a v tabulce se dostala na čtvrté místo. Jihočeši jsou pátí, zbylá utkání 7. kola se budou hrát zítra. Ale teď hned je tu pravidelný sportovní přehled s Lukášem Antošem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Sport. Českou fotbalovou reprezentaci opustil záložník Adam Karabec. Spartianský kapitán má poraděný kotník z utkání proti Anglii a tak přijde o nejbližší zápasy Ligy národů ve Španělsku a Anglii. Lituje toho i křídelník národního týmu Martin Schubert.
2: Myslím si, že to je skvělý hráč, kreativní, dopředu výborné věci. Hrál oba dva zápasy v základu, dal góla, takže určitě to ztráta. Doufám, že ho, kdo bude hrát místo něho, tak ho dokáže nahradit.
1: Ve Španělsku nastoupí národní tým v sobotu, v Anglii pak v úterý. Obě utkání odvysíláme živě na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Fotbalová Liga národů pokračuje zápasy elitní divize. Německo v Mnichově hostí Srbsko a usiluje o první výhru pod trenérem Jürgenem Kloppem. Konkrétně teďka v 35. minutě je stav nerozhodný 0-0. Řecko hraje s Nizozemskem a aktuální stav je 1-0 pro Řecko. Potom hraje Dánsko, které nastoupilo proti Portugalsku a chybí mu Cristiano Ronaldo, zatím je skóre nerozhodné 0-0. Cyklista Matyáš Vacek nebude kvůli zlomenému nosu nastartovat na mistrovství Evropy v Lublani. Český reprezentant se zranil při pádu na světovém šampionátu v Montrealu a vynechá časovku i silniční závod. Informoval o tom Český svaz cyklistiky na svém webu. K týmu Vacka nikdo nenahradí. Mistrovství Evropy začne zítra závody žen a mužů do 23 let. Jen 10 koní se letos postaví na start Velké Pardubické, je to nejméně od roku 1993, kdy jich závodilo ještě o jednoho méně. Startovní čísla pro dosti, který se poběží 11. října, se losovala dnes. Podle bývalé dostihové jeskyně Barbory Málkové ve velkým překážkovým závodům současná doba příliš nepřeje. Ve vysílání Radiožurnálu Sport popsala proč.
3: Bohužel odchází nám starší generace těch dobrých jockeyů. Spousta těch jockeyů je zraněných a ty jezdci vlastně jako nejsou a ty lidi vlastně potřebují mít toho kvalitního jezdce. Kor do Pardubic. Do Pardubic nemůžete posadit kohokoliv s tím, že to nějak objede. Pardubice prostě člověk musí umět. Tak myslím si, že to je taky důvod, proč těch koní v těch Pardubicích ubývá.
1: Hokejistům Kladna bude v pátečním extraligovém zápase proti Hradci Králové chybět útočník Niko Ojameky. Disciplinární komise ho potrestala zákazem startu v jednom utkání za faul na třineckého Patrika Kocha. Ojameky ho v úterním zápase zasáhl do oblasti hlavy a krku a od rozhodčího dostal trest do konce utkání. Tenista Jakub Menčík postoupil na turnaj v Pekingu do druhého kola. Kazachstánce Bublika porazil 2-0 na sety. V čínské metropoli naopak skončil Tomáš Macháč, který podlehl Slovákovi Molčanovi 3-6 a 2-6. Mezi ženami tam uspěla Kateřina Siniaková. Polku Linetovou porazila 2-0 na sety. V Tokiu postoupil do osmifinále Jiří Lehečka, povýřen nad Belgičanem Berksem 6-3, 6-7 a 6-3.

0: Radiožurnál je s vámi v 9:30. A taky Jana Gulda se zprávami.
1: Všech 130 nových vzorků vody v oblasti Odolena voda splnilo limit pro olovo. Vyhověl i Postřižín, kde úterní odběr ukázal skoro trojnásobek povoleného množství. Informovali o tom středočeské vodárny. Voda ale dál není pitná. Vodohospodáři totiž nejdřív chtějí mít jistotu, že se nadlimitní hodnoty znovu neobjeví. V platnosti taky zůstávají všechna ostatní opatření. Estonsko zakázalo transport ruského a běloruského obilí přes své území. Jde o preventivní krok, oznámila to estonská veřejnoprávní média. Rusko a Bělorusko zatím estonské přístavy k vývozu svého obilí nepoužívaly. Talenem zavedená omezení tomu ale mají zabránit do budoucna. Estonská vláda nechce umožnit export zboží zemi, která ničí přístavní, skladovací a vývozní kapacity Ukrajiny. Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v centru Prahy nebyla trestným činem. Výsledek prověřování oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů. A brněnské ulice ode dneška rozzářily světelné instalace a videomapping. Festival Prototyp se letos poprvé přesunul z vodojemů na Žlutém kopci přímo do kostelů, parků a taky na nádvoří v centru města. Na procházky rozsvíceným Brnem centrem Brna je možné se vydat ještě zítra a v sobotu vždy od 19 hodin. Sport. Hokejisti Sparty vyhráli v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2. Pražani uspěli doma až na třetí pokus v této sezóně. O jejich vítězství rozhodl ve třetí třetině Devin Shore. Sparta se v tabulce posunula na 4. místo, České Budějovice jsou 5. Zbylé zápasy 7. kola se budou hrát zítra.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 u Brna a nehoda u Uherského Hradiště. Na dálnici D1 se uklidňuje situace u Brna ve směru z Prahy. Před rozestavěnou dálniční křižovatkou na kilometru 195 už je jen asi kilometrová kolona. Jde především o kamiony v pravém pruhu. Osobní auta jedou rychleji levým pruhem a je to asi na pět minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Jaroměře opatrně u sjezdu na Smířice. Na kilometru 104 stojí porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně. Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Uherského Brodu pozor na nehodu za Kunovicemi. A před Podolím havarovala dvě osobní auta, je to s opatrností průjezdné. A na silnici 50 ze Slavkova do Uherského Hradiště nehoda před Bučovicemi. A v křižovatce na Letonice srážka auta s motorkou a kratší zdržení je tam v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 13 až 8 stupňů, při vyjasnění a uklidnění větru bude kolem 6. Zítra pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky, k večeru pak začne ta oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
0: Dobrý večer, hned se vás zeptám, kdy jste naposledy byli v knihovně. Možná, že teď budu jmenovat tu vaši oblíbenou. Dnes totiž byla velká slavnost a tak víme, že knihovnou roku 2026 se stala obecní knihovna v Oldřichově v Hájích v Libereckém kraji a městskou knihovnou roku se stala knihovna Třinec. Ocenění si ale v každém případě zasloužíte vlastně i vy všichni, kteří rádi čtete.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: kopalko půjdeš spát. Holube, odlítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Za chvíli budeme mluvit o umělci, který je už dlouhou součástí našich životů. Muž, který nejvýrazněji změnil české divadlo i českou pop music druhé poloviny minulého století. Jiří Suchý, nestor divadla Semafor a autor více než 1700 písňových textů, totiž dnes slaví 95. narozeniny. A co chystá v začínající 68. sezóně Semaforu? Možná vám to zní, že to snad není ani možné, ale opravdu je. Za chvíli si o plánech Jiřího Suchého povíme ve vysílání Večerního rádia.

0: Ve skupině Akord Klub hrává na basu, v Redutě na Národní třídě si ho brzy všiml Miroslav Horníček, který sebou jednou přivedl Jiřího Šlitra. Tak začala spolupráce, ze které v roce 1959 vzniklo divadlo Semafor. Jiří Suchý scénu vede už 67 let a právě dnes slaví 95. narozeniny. Žádnou oslavu nechystá, Radiožurnál ale poskytl exkluzivní rozhovor.
1: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.
2: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
3: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95. stál na jevišti. Když založil Semafor, bylo mu 28. Ještě předtím spoluzakládal divadlo Na zábradlí, ve kterém s Ivanem Vyskočilem představil pásmo Kdyby tisíc klarinetů.
1: Jo, to jsem ještě žil.
3: Semaforským debutem Člověk z půdy, který neskrýval obdiv k osvobozenému divadlu, společně s Jiřím Šlitrem změnil dějiny českého divadla i české populární hudby.
4: Krajina posedlá tmou,
5: krajina posedlá tmou,
4: vzpomínky do sedla zvou,
5: vzpomínky do sedla zvou.
3: Přestože Jiří Šlitr náhle o Vánocích 1969 zemřel, Jiří Suchý divadlo Semafor nikdy neopustil. Vystřídal 5 stálých scén, až se v roce 2005 zabydlel v Dejvicích.
2: Víte, že se hádáme vždycky něco jiného, je kolik let je Semaforu a kolikátá sezona. Já myslím 68.
3: Do 68. sezóny sice Jiří Suchý vstupuje s jistými indispozicemi, za to ale chystá 2 premiéry.
2: Ta první, to je taková polopremiéra. Vlastně. Jmenuje se to Bludička.
3: Vy jste rozparceloval Kytici?
2: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem pod vrch, to není žádný erben, to jsem udělal já. Já jsem si řekl, jako Hanka s těma rukopisama, tak se taky zapíšu do dějin literatury.
3: Zkrátí se tak stávající představení Kytice o poslední Suchého baladu, z níž vznikne samostatné představení. Parafráze erbenovy Kytice se poprvé na repertoáru Semaforu objevila v roce 1972 a stala se nejuváděnější hrou. Hudbu k ní napsal Ferdinand Havlík a právě jemu bude patřit i další premiéra v nové sezóně.
6: A ty ho zahubíš, jak se na Bludičku sluší.
7: Ano.
3: Vy jste hluboce věřící člověk, pomáhá vám víra udržet si nějakou zdravou mysl?
2: Jo, pomáhá. Já totiž v tom hloubám. Já nejsem člověk, který by bral všechno, jak mě někdo předloží. V tom nacházím ohromný klid.
8: Anděle budou, i když my tu nebudem.
3: K 95. narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i kniha Jiří Suchý kabaret v duši. Výpravnou publikaci doplněnou autorovými grafikami otevírá předmluva Zdeňka Svěráka. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

Tři sestry slaví 60 let svého frontmana Lou Fanánka Hagena novou deskou, knihou a taky se chystá turné. A tak si o tom všem poslechněte v repríze rozhovoru, kterou vám nabídneme po 22. hodině. Přeji vám dobrý večer s Radiožurnálem.

0: Ještě jedno téma probereme. Jak zlikvidovat rozsáhlý požár v hlubokém lese, to včera nacvičovali hasiči v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách. Na místě byly desítky cisteren, policejní vrtulník a taky drony. 200 hasičů a záchranářů z Česka i Polska zkoušeli i to, jak dostat vodu do těžko dostupného terénu.
1: My potřebujeme ty jednotky nějakým způsobem naučit trošičku jinou taktiku práce s menším množstvím vody.
2: Říká v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách vedoucí cvičení kapitán Luboš Socha z hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a zároveň vysvětluje, proč si pro cvičení vybrali jedno z nejnáročnějších míst v kraji.
1: Není tady ta voda, máme tady problém s pokrytím signálu, takže si vyzkoušíme nějaký technologie, tak aby jsme si zesílili signál a ten terén je tady taky poměrně složitý.
2: Právě nedostatek vody je při hašení v tomto terénu jedním z hlavních problémů.
1: Protože tady v lese nejsou téměř žádné zdroje vody. Kor teďka, jak jsou ty sucha, tak veškeré potoky, všechno je tady vyschlé.
2: Hasiči proto natáhli zhruba 10 kilometrů hadic. Nejdelší vedení měří asi 6 kilometrů a vodu přivádí z řeky Divoké Orlice v Bartošovicích až na Panské pole.
1: Takže ono je jenom, když naplníme nějaké dlouhé vedení, tak ta spotřeba vody je enormní.
2: Hasiči si proto zkoušeli situaci, kdy není možné oheň jednoduše uhasit vodou. V lese vytvořili protipožární pás, který má zabránit dalšímu šíření požáru.
1: Takže kdyby to nějakým způsobem nebylo tady obkopané, tak ten požár se může znovu začít šířit.
2: Podle kapitána Luboše Sochy navíc není vždy nejlepší snažit se požár zastavit přímo v místě, kde hoří.
1: Obětujeme kus lesa, ale zastavíme to na místě pro nás výhodném. Je to z hlediska bezpečnosti těch hasičů.
2: Situaci ze vzduchu během cvičení sledovali také drony s termokamerami. Plukovník Jiří Studnička vysvětluje, k čemu jsou hasičům při tak rozsáhlém zásahu dobré.
3: Pohyby jednotek, šíření požáru a v podstatě všechny ty signály z těch dronů jsou staženy do takzvané skupiny podpory řízení, která má tady zobrazovací pracoviště. Na tom zobrazovacím pracovišti velitel zásahu a štáb vidí komplexní přehled o té operační situaci.
2: Kromě dronů se do cvičení zapojil také policejní vrtulník letecké služby. Několikrát nabral vodu na pastvinách a schodil ji nad cvičným požárem. Podle hasičů cvičení splnilo svůj účel. Ověřili si dálkovou dopravu vody, koordinaci jednotek i nové taktiky hašení. Další podobné cvičení už připravují a v dalších letech by se mělo uskutečnit na území jednoho z českých národních parků. Jiří Hofmann, Radiožurnál.
4: Celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Host Radiožurnálu.
2: Na své jubileum netrénuje dortem, ale během a rototedem. Monika Absolnová se chystá na svůj dosud největší koncert. Proč kvůli němu znovu oprášila písně, které už roky nespívá? Co zazní z jejího alba Láska a jaké to je bilancovat kariéru právě na pódiu před tisíci lidmi? Monika Absolnová bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte zítra
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Vláda ustála hlasování o nedůvěře. Začíná růžový říjen, celosvětová kampaň prevence rakoviny prsu. Hokejisti Sparty vyhráli poprvé v sezóně Tipsport Extraligy doma. České Budějovice porazili 4-2. A počasí zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě velká oblačnost a přeháňky a teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO má dál důvěru sněmovny. Opozici se ani na druhý letošní pokus nepodařilo vyslovit kabinetu nedůvěru. Pro návrh hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců, proti jich bylo 94 z koaličních stran. Ministryni financí Alenu Schillerovou z hnutí ANO výsledek nepřekvapil.
3: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný, že naše koalice je pevná, nás spojovalo a spojilo to, abychom odstavili od moci vládu Petra Fialy, to se podařilo a samozřejmě nedalo se očekávat, že by se stalo dnes něco jiného. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
1: Opozice zdůvodnila vyvolání schůze výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů a útoky vlády na různé instituce. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a Smartwings. Vznikla tak skupina s víc než 175 letadly a objednávkami na dalších 140. Informovala o tom mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková. Podle ní bude dopravce dál fungovat pod svou zavedenou značkou. Pegasus Airlines za obě společnosti zaplatila zhruba 3 miliardy 800 milionů korun. Ukrajinci musí ode dneška počítat s pravidelnými každodenními odstávkami elektřiny. Důvodem jsou obnovené ruské útoky na energetiku, příchod chladného počasí a taky začátek topné sezóny.
4: Provozovatel přenosové soustavy společnost Ukrenergo oznámila, že ode dneška budou stabilizační přerušení dodávek proudu trvat 3 hodiny dopoledne a 5 hodin od pozdního odpoledne až do večera. Průmyslové podniky budou mít omezené dodávky proudu od rána do večera. V případě pokračujících ruských útoků na elektrárny a sítě mohou nastat i mimořádné odstávky elektřiny mimo harmonogram. Největší soukromá elektrárenská společnost DTEK k omezení dodávek přistoupila už včera. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Začíná růžový říjen. Celosvětová osvětová kampaň připomíná ženám, aby mysleli na prevenci. V Česku mají na pravidelné mamografické vyšetření hrazené z veřejného pojištění nárok všechny ženy od 45 let. Skoro 40% z nich na něj ale podle dat Národního screeningového centra nechodí.
5: Mamografie byla v pořádku.
6: Oznamuje výsledek preventivního vyšetření na mamografu 57leté Mirce primářka mamocentra fakultní nemocnice Bulovka Lívia Večeřová.
7: Děkuju, takovej kámen vždycky spadne.
6: Mirka chodí na mamograf každé 2 roky. Přednostka ústavu radiační onkologie Petra Tesařová by byla ráda, kdyby takových žen do budoucna přibývalo.
8: Představuje minimální radiační zátěž. Je to velice malá daň za obrovský přínos časného záchytu nádoru a možné záchrany života.
6: Lékařům se díky mamografickému screeningu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu. Andrea Skalická, Radiožurnál. Sport.
1: Pražská Sparta vyhrála poprvé v této sezóně hokejové Tipsport Extraligy na svém ledě. Nad Českými Budějovicemi zvítězila 4-2. V dresu Sparty debutoval v nejvyšší soutěži teprve 16-letý obránce Matyáš Michálek. Mluvil o něm střelec úvodní branky Sparty, útočník Michal Špaček.
9: Výborný kluk, hodnej, takový trošku tichý, ale to je normální. Já si myslím, že jsem nebyl úplně jiný, když si vzpomínám nějaký ty moje začátky a tato liga není vůbec lehká, naopak je to hodně, hodně defenzivní, hodně, hodně soubojů a on se s tím poradil výborně.
1: Zítra pokračuje 7. kolo zbývajícími zápasy a my je odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu v reportážních vstupech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na dálnici u Svitav a nebezpečí na D7 za Kladnem. Na dálnici D35 pozor na nehodu u Svitav ve směru do Hradce Králové. Hned u nájezdu na dálnici na kilometru 201 se osobní auto střetlo s cyklistou. Projíždějte opatrně. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy velmi opatrně za nájezdem od Kladna. Na 6. kilometru se na vozovce pohybují lidé. Na D1 čekejte omezení na výjezdu z Brna směrem do Prahy. U nájezdu od výstaviště na kilometru 190 právě silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Volný je pouze levý pruh, kolona se ale netvoří. A na D1 se pracuje také u Bělotína. Na kilometru 310,5 silničáři opravují vozovku. V obou směrech je tam zúžení do jednoho pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě i slabé přeháňky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. A teď si můžete poslechnout reprízu dopoledního hosta Libora Boučka.
11: A myslím, že pro mnohé včetně mě jeden ze splněných snů studoval žurnalistiku, absolvoval na stavební fakultě Českého vysokého učení technického a před 41 lety spolu zakládal ikonu a klenot české hudební scény Konstantu jménem Tři sestry. Napsal přes tisíce textů a jeho poetika se uplatnila i v reklamě. Tolik encyklopedie. Já ho měl štěstí poznat jako drefného glosátora, nesmírně moudrého muže se smyslem pro spravedlnost a člověka, který by nikdy nesklouznul k manýře. Letos v červnu oslavil kulaté narozeniny a dnes je hostem Radiožurnálu. Tolik krátká vizitka Loufananka Hagena. Já tě zdravím, přeju ti dobré dopoledne. Před sebou máš mikrofon, když se přiblíží. Já si myslím, že to bude lepší. V případě, kdyby si to nepřisunul, tak vlastně si budeme povídat sami a posluchači z toho nebudou nic mít. Takhle se, slyšíme dobře. Která ta dekáda v životě je nejrychlejší? Protože ty už máš možnost posoudit jich víc než 4.
12: nejrychlejší. Já si myslím, že bylo takový... To je těžko říct, jako to rychle běžel a je z toho hrozně moc vzpomínek. A to je takový, myslím, nějak tak třeba střední škola a vysoká, třeba taková desetiletka.
11: Fakt?
12: A tam bylo zakládání kapely a to bylo jako... To v nějakém slova smyslu, že tam byla spousta věcí, které se nejsem schopný dopamatovat. Ale co si pamatuju, že bylo nekonečný, tak to bylo takový to dětství, když už člověk začne brát rozum. Takový ty první roky si nepamatuje, to nějak tak asi jako vegetuje víceméně. Ale pak takový ty školní dny, třeba léto, když bylo, nebyli tam kamarádi v Jevanech u babičky. A třeba byly léta, to možná už teď nikdo nepamatuje, ale třeba 2 nebo 3 dny pršelo.
11: A teď nebylo nic.
12: A jsem neměl nic. V televizi tam byly 2 programy za mě. Už od mých 5 let vysílal i druhý. Ale ten vysílal jenom odpoledne do začátku a nic moc tam nebylo. Co? Jako pro ty děti byla sobota, neděle, dopoledne a jinak nic, knihy. Tam jsem začal číst, protože jsem projížděl knihovnu i knihy pro dospělý, samozřejmě jsem to bral hlava nehlava, protože jsem vůbec nevěděl, co, tak jsem jenom zkoušel, jestli mě to zaujme. Ale bylo to bezvýchodný úplně. A to, no, tam, dobře, tam to ten čas stáhnul. A tam to bylo teda, opravdu jsem měl pocit, že to k nepřežití.
11: Ale se vám říká, že ta nuda tě dovedla k četbě, tak to je dobrý, ne? Vlastně se trošku nudit a
12: mít to prázdno. No to jo, to samozřejmě, to je v tomhle ohledu, jo. Ale ta četba zase mě dovedla postupně do takový jako... deziluze trošku, je všechno marný a takový, jak ten, no.
11: Co tam měla v té knihovně?
12: No tak jak ne, to jsou všechny možné ty knihy, jak tam na tebe to takhle zapůsobí. Kdyby tam byl jenom Saturnin, tak je to všechno v pohodě. A my tam byli i klasický, teď to neřeknu, z hlavy i ruský autoři. A tam,
11: tak to tam jsem, no, jsem mířil, no, že tam asi ležel Tolstoj a Dostojevský.
12: To je beznaděj, čirá vlastně, ještě než jsem šel na střední školu, tak už jsem měl takový...
11: Naštěstí po 2 dnech vyšlo slunce. Co pro tebe ve 20 letech znamenali 60-níci? Dokážeš si to vybavit? Hele, jak jsi zdíval na člověka, kterým bylo 60?
12: Ve 20 letech to byl rok 86, jo, a to vlastně lidi, kterým bylo 60, byli důchodci. To byli ty, co o nich zpíval Kryl. Jo, no. Záploty roztrhané na vnitřní straně, jak to bylo, jak sedí v to, a to bylo hrozný. A to bylo pro mě jako 60 až konec, jo, třeba 100, to už jsem nerozlišil. A 60 byl důchodec.
11: Já jako
12: říkají děti, důchodec.
11: A ono se to posouvá hrozně hezky, že najednou to člověku přijde úplně normální, že naopak, jakoby, teď ten důchodec je kolik teda?
12: Ale teďka v podstatě není, protože oni potřebují jim prodávat ty věci, takže jsou takový ty fotky, jak důchodci běhají někde po Korzice, hrajou tenis a jezdí na kole, k tomu se jisto, teď neřeknu název, aby nebyla reklama, ale ty kloubní preparáty a říkají jim, že nic nebude bolet, že budou strašně skvělé jako ve 20. Takže teďka vlastně nesmí být důchodce, protože důchodce jako takovej, to je prohraný život.
13: No.
12: Že člověk přestane být aktivně, teďka musí spravovat firmu a jezdit po těch golfech a balit sekretářky třeba do 100 let, jak mu to přestane dělat a bude sedět někde, no. Tak je konec. To je odepsaný ze stavu.
13: A to je přece skvělá zpráva. Jakoby pro člověka, který mu běží ten čas a je mu najednou 45, pak 50 a 60, tak to je skvělý. Ve srovnání s tím rokem 86, kdy to bylo fakt finále, tak teď je to úplně
12: to
13: je skvělý.
12: No tohle, že to tlačí prostě, aby byl člověk výkonný pořád, tak jo.
14: Host Radiožurnálu.

0: Když člověk začne hrát písně, které jsou neoddělitelné směrem ke třem sestrám, tak Pianovka je jedna z nich. Tak mě překvapilo, že není na té desce Fan 60, která vyšla před pár dny, která tak jako bilancuje tu tvůj tvorbu, tam není Pianovka.
1: No není tam, protože to není jako best of, ale je to spíš, jsme hledali zajímavé věci, spolupráce s někým a od sester spíš písničky, které nejsou moc známý a které já mám rád. To bylo vyloženě, jako bylo to na mě ten výběr. A vybrali jsme rovnou, jsme dali pryč věci z toho všeho, že jsem dělal i texty, se lidi ptají taky, proč tam jsou Šmoulové nebo jako Pokodři, tak já jsem říkal, že to je spousta věcí, které jsem textoval, ale nespívám. Takže jsem vybral jenom věci, které zpívám. A výjimka je sestrovská písnička Jára ze Sokola, kterou jsem zpíval občas na koncertech a kterou na desce zpívá Aja Suková. A tu jsem tam zařadil, to je jediná výjimka, kterou nespívám. Teda.
0: A jinak... Koně s Přežnou zpíváš. Vlastně.
1: Koně s Přežnou zpívám. Jo, to je Radeckýho marš a to je na té skvělé desce, co dělal se Sahula na zakázku pro dopravní podnik cestování Prahou a tam je o každém dopravním prostředku.
0: Tam je všechno, tam je lanovka, úplně kompletně.
1: Lanovku zpívá Bohouš Josef a je tam blues Mazače Výhybek a to zpívá Brichta a je to blues a opravdu takový temný a Aleš tam dělal takový ty metalový, jak říkal Sahula, třesa huby, takový to. No a to mám rád.
0: A to fakt proběhlo tak, že přišel dopravní podnik.
1: Přišel dopravní podnik v osobě Slávka Pauka, našeho kamaráda, který pro ně něco dělal a dělal jim nějakou výpravnou publikaci, že měl nějakou, myslím, tiskárnu, vydavatelství a napadlo ho právě kamarádi zrovna tenkrát se Sahulou, že by mohl naskládat právě písně. A ono to jako prošlo a bylo to neprodejný. Já mám teda doma exemplář jeden a jsou tam pěkný věci. A to metro jsme tam dali taky, to udělal Sahula text a já to zpívám. A to je taková vypalovačka jednoduchá, je tam sahulovským způsobem jako v podstatě napínavý a hororový zážitek tím metrem, jakože jede rychle jako vítr, průvočí jsou chlapi jako hory.
0: Ne, je to unikátní věc, no. Doporučuji dohledat někde. Na Fan 60 je zastoupena tedy Koně z Přežna, Radeckého marš. Ale stejně to otvírá průša. Jako číslo jedna. Je to...
1: A průše zase to jsou takové věci, že no, to je, máš pravdu,
0: je to
1: že
0: číslo
1: to není...
0: jedna. Je to
1: no.
0: Jako na první dobrou. To je super vlastně.
1: Jo, je to pravda. A ten je zase Zágen Bádenu připomínka, což už málo kdo ví, protože sestry ho vlastně zdědili po asi tříletý existenci Hagen Bádenu, který se pak rozpad a průša zůstal jako dědictví. A lidi ho mají spojený, některý, kdo nejsou velký znalci, tak mají za to, že jsou to sestry, jo, protože ho hrajem jako přídavek pravidelně, to je prostě oblíbená píseň, kterou se to rozjede všechno úplně.
0: No a to je i ten důvod, proč je číslo jedna, ne? Že se to vlastně...
1: Jo, je to tak.
0: Já jsem si říkal, čím to začneš a vlastně je to úplně pochopitelný, že tam je průše.
1: Jo.
0: Jak se ti to poslouchalo, ten čas a ten rozdíl v tom hlasu na té desce?
1: Hele, to je takový, jo. To prostě na to člověk kouká. Není to tak jako dramatický, jo. Je to spíš... Spíš tam byly některý, ten průša je takový, toho zpívám v podstatě stejně. Jo. To jsou mírné věci, že někde frázuju jinak za ty roky, ale je třeba první deska sester, tu když poslouchám, tak je to někdy utrpení úplně. Jo. Jak jsem se snažil to zpívat spojitě, a jako teďka už si pomáhám různě odskočit, jednou večer na stanici, a ono to tím to bylo právě asi zajímavý, jo, tou strašnou drzostí. Jo, že tam vůbec to nemělo nic se zpěvem společného. A bylo to ještě takový na té hře, že to úplně jako nebylo úplně mimo ten rytmus. A pak jsou lidi, kteří opravdu nemají pražádný talent a ty se netrefí ani. Tak já jsem jako byl v rytmu jako bubeník, ale

0: Moravian Rhapsody, novinka na desce Fan 60, jak tě tohle napadlo?
1: Hele, to mě napadlo, já jsem to měl, jak mám rád to víno, a vlastně začalo to před třema lety, tedy, že jsem nacházel v Bibli pasáže o víně a tenkrát jsem v tom byl ponořený docela dost, protože jsem dělal desku o Františkovi Sahulovi a o jeho náboženském období. A pak tam jsem si říkal, že to víno to tam putuje úplně furt s tím člověkem a i ten Ježíš. Ještě mě k tomu dovedlo, že ty náboženský spolky různý, takový ty adventisti a podobně, tak říkají, že oni jako zapovídají alkohol hrozně. Jsou téměř spolek proti alkoholu a dokonce se snaží tvrdit, že tenkrát to víno, jako jak se tam říká, že to byla jenom šťáva z hroznů.
0: No, to nektar vlastně.
1: Ale ten Ježíš tam říká, toto pijte, toto čiňte na mou památku. Jo, je tam už předtím ten Noé, jak se opije. A já jsem z toho udělal takový příběh, jak to víno putuje s člověkem na Moravu, kde to přinesou ty věrozvěstové společně s tou vírou. A z druhé strany jde ta bylinka, ta marihuana posvátná, ganja, a ta putuje přes toho zavrženého syna, přes toho Šéma, který ho Noé proklel za to, že ho viděl v jeho nahotě. A na té Moravě se setkají cesty těch bratrů, kteří razili to víno během svých životů a generací s tím, který přichází, který ho vlastně poslal ten džach, a teď se sejdou na té Moravě a je to tolerance, ať si každý dělá, co chce, a široký jsou k otci schody, že všichni budou přijati.
0: My jsme na tom strávili vlastně celou dobu, co Moravian Rhapsody zněla. Ten příběh je vlastně nádherná alegorie, je to fakt, vychází to opravdu z písma svatého, krásně se to propojil. Mě zajímá, jestli se daří tohle dostat směrem k těm posluchačům a posluchačkám. Jestli vlastně je zájem o takhle široký background té písně, protože je to skvělý. Nebo si říkají vlastně ne.
1: Já doufám, že jo, že si to najde svoje lidi, ale vím, že je to jako okrajový, to není to jako pro naší základnu úplně sestrovskou, protože ono to trošku vyrušuje z takový ty český pohodičky, jo, z toho grilování, piva, fotbalu a hasičských soutěží. Ale jako, jo, já mám, jako i to samozřejmě to je základ, ale občas taky, jak jsem starší, tak se pustím do nějakých takovýhle mudrování. Ale jo, my jsme to hlavně udělali, protože vlastně tam jsou jmenovaný Skoronice a to je obec, kde je úžasný sklípek s velmi malou výrobou v podstatě pro vlastní potřeby vína. A to tam Jožka Holcmana, jeho synové se o to starají krásně a jsme vlastně si udělali pro nás písničku, kde Pavel Horák z kapely Timu Dej byl jednou na takový akci tam a tam jsme vlastně, já jsem mu dal ten text, on k tomu udělal nějaký noty, akordy a tak jako tu hudbu a Filip Jelínek to pomáhal zprodukovat, který je jeho soused v Černošicích, takže takhle jsme to dali dohromady a k tomu vzniknul klip, kde hrajou všichni, kteří se zúčastní těch občasných sedánků tam, jo. Takže máme jako hlavní věc, máme takovou pěknou památku, s každým dalším rokem to bude vzácnější, budeme říkat, tady jsme byli ještě mladý a nevohnutý a je to tak, no.
0: Ještě je tam Homo Sovieticus na té desce, což
1: ano, je... Ano, to je taky pěkná spolupráce, no. To je dva roky zpátky, to mě oslovil Roman Holý a měli tenhle ten výborný text, který psal Pavel Mrázek, basák jejich, a to jsem s nima i párkrát naživo někde zpívá, to mě bavilo moc, to je etapa hezká, hezky se na to vzpomíná.
0: Jak vlastně blízko máš k tomuhle žánru? Když člověk vidí a slyší Tři sestry a Hagen a i tvůj tvorbu a tady fakt ten funk, baví tě to?
1: Hele, baví mě to, jako když už je toho moc, tak už bych potřeboval nějakou změnu, ale já mám doma některé i playlisty, jak poslouchám teďka díky těm platformám, a jsem se vrátil k hudbě, protože já už jsem jednu dobu neposlouchal nic, ani starý, protože furt nějaký CDčka vydávat, nejsem hudební fajnšmek, neměl jsem ty přehrávadla a teďka prostě s mobilem já jsem se dostal úplně, ještě jak to nabízí podobný žánry, tak já odhaluju furt, jo. Já jsem objevitel už asi 6 let, takže mám i playlisty reggae, ale musím to střídat, pak mám Bowieho, Pak mám ty německý punk, hodně mě začal bavit, jsem začal přes Punkrty, což je slovenská kapela, zkoumat kapely punk a big beat bývalé Jugoslávie a nástupnických států, takže to mám, tam mám playlistů spoustu a je potřeba to stříhat, takže i tohle z toho, jako tu Romanovu, oni pak, když už to jedou moc dlouho, tak už bych potřeboval vyměnit. No. A oni poslouchají taky, já jsem byl u něj na večírku a tam jsme poslouchali Hagenku, první, druhou desku, a takže nejsou jenom, že by byli úzce zahleděný, ale to, co z nich padá, jde těmhle směrem, no. To stejně tak.
0: Myslím, že ty texty, a je to slyšet zejména ve chvíli, kdy Monkey Business vlastně přišli na tu češtinu, tak tam ta jistá blízkost je. A kdybyste ty texty chtěli slyšet a i ten vývoj, tak fakt ta deska Fun 60 je na trhu kolik? 11 dní a je to fakt hezký průřez toho těch několika dekád, co tvoří.
1: Je, já myslím, že je tam i Alkohol, s kterým jsem začínal první desku, David se slavný, tak to se s nimi taky občas zaspíváme rád na jakýmkoliv výročí, takže to kolik to je, 34 let jsme dělali první alka.
0: To jsou neuvěřitelná čísla. Jeden dárek je deska, druhý dárek je kniha, i o té si s Fanánkem budeme na Radiožurnálu povídat.
2: 12. Popovických jsou dobrý po ránu, když je člověk

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi. Zelená vlna Radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: A Radiožurnál je s vámi i teď 10:30. A taky Martin Matějka se zprávami.
3: Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice zítra prodávat nejvýše za 48,58, to je o 14 haléřů míň než dnes. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí maximálně 45,92 Kč. Cena oproti dnešku klesne o 22 haléřů. Vláda ceny pohonných hmot reguluje ode dneška a opatření má zatím platit do konce října. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migrační politiky, včetně možnosti zřízení návratových center pro nelegální migranty v třetích zemích, informovala o tom Rada Evropské unie. Nové návratové nařízení doplňuje už dřív schválený migrační a azylový pakt. Celá reforma má urychlit navrácení neúspěšných žadatelů o azyl do země jejich původu. Litevské a americké tajné služby varovaly ruského šachového velmistra Garyho Kasparova, že může být v ohrožení života. Kasparov žije v zahraničí a patří k nejhlasitějším kritikům ruského prezidenta Vladimíra Putina a jeho režimu. Podle tajných služeb by teď měl přijmout preventivní bezpečnostní opatření. Kasparov to napsal na sociální síti X s tím, že varování respektuje, před Putinem se ale skrývat nehodlá. A letiště Václava Havla otevírá výstavu fotek prvního českého prezidenta. Vybrané snímky předních českých fotografů připomínají v prostorech terminálu 2 historické události i osobní okamžiky z života Václava Havla. Snímky vybral za společnost Czech Photo Dan Materna. 90. výročí od narození Václava Havla připomenou na pražském dopravním letišti ještě další dvě výstavy.
0: Sport.
3: Mezinárodní lyžařská a snowboardová federace začala kvůli finančním problémům propouštět zaměstnance a chystá další úspory. Vedení FIS o tom informovalo po zasedání v Ženevě. Její rezervy se od roku 2021 snížily téměř o polovinu na zhruba miliardu korun. Beze změn by podle vedení federace peníze do 2 let došly. FIS chce část ztrát nahradit pořádáním dalších závodů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za Humpolcem a nehoda na dálnici u Svitav. Na dálnici D1 z Prahy do Brna hlásíte nebezpečnou situaci za Humpolcem. Na kilometru 101 stojí porouchaný kamion, na vozovce se pohybuje řidič.
5: Řidič stojí asi 50 metrů před tím kamionem a mává tam takovou červenou lampu. Je to velmi nebezpečný.
4: Na D1 pak opatrně i na výjezdu z Brna směrem na Prahu. U nájezdu od výstaviště na kilometru 190 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Je to bez kolony, vozidla z exitu, ale výjíždějí přímo do levého pruhu. Na D35 vyšetřují nehodu u Svitav ve směru do Hradce Králové. U nájezdu na dálnici na kilometru 201 se osobní auto střetlo s cyklistou, je to s opatrností průjezdné. Na nehodu pozor i na silnici 44 ze Šumperku do Jeseníku. Mezi Rapotínem a Velkými Losinami v lokalitě Terezín zasahují hasiči. Či po srážce auta se srnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu Libora Boučka.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
6: Hostem je Loufanánek Hagen. Bavili jsme se o desce, která nese název Fan 60. Ten druhý dar k 60. nám je kniha Jakuba Malovaného. Život je takovej a jiný nebude. Jak se, když přijde takhle kulatý výročí, to znamená ta 60., jak se dá ubránit tomu bilancování? A no chce se vůbec člověku bránit?
7: Já nevím, já jsem si totiž vymyslel tu knihu, protože Jakuba Malovanýho znám, on je velice mladý, velice mě to přijde, protože mladý je tak akorát, je mu 33, ale já ho znám asi, mně přijde strašně dlouho, protože on začal psát rozhovory s lidma z Big Beatu, který ho zajímal už někdy v 7. třídě na základní škole, takže on byl poprvé za náma v šatně ve Zlíně v tomhletom věku a dělal docela smysluplný rozhovor. A od té doby se tak známe a pak už jako, jak byl větší, tak chodil s náma i do baru a takový. Takže i večírky nějaký v tom Zlíně probíhaly, odkud on pochází. A mě napadlo právě, protože je z té party širší, jak jsem mluvil o těch Skoronicích, tam jako se tak vlastně od nás dal dohromady, tak tam jsem říkal, hele, pojďme napsat knihu a k 60, a to bylo před 2 lety. Jsem si říkal, hele, to bych chtěl asi knihu nějakou, a kdo, když ne Kuba, a on má za sebou už dělal premiérovou knihu, jako kapela premiér ze Zlína a z nedalekých Vizovec Feret, takže už má jako zkušenosti a v oboje jsem čet a je to dobrý celý. A tak jsme začali. A to bylo i scházení se v tom Zlíně, jsme třeba v létě udělali, že jsme si udělali večírek, tam jsme něco popracovali, ráno jsme šli podél řeky Dřevnice do Otrokovic, kde jsme si cestou dávali pivka a povídali jsme, takže to bylo celý, nebo přijel do Evan, kde byli synové Výčep, aby viděl taky, jak to, tahle ta stránka, kde zpívám s nima hostovsky. Takže to bylo hezký celý, to, že to nebylo jenom takový odpočítání nebo u pracovního stolu a tak to pěkně probíhalo ty 2 roky a až je nám teď líto, že je dopsáno, jo, že už vlastně nemáme, jsme si volali každý týden a případně jsme se sešli někde, což bylo vždycky i s nějakým nápojem, takže...
6: A ty jsi pak dostal jako zpětně tu knihu hotovou a četl si, to znamená ten záznam i cesty.
7: No, my jsme to korigovali spolu každou kapitolu a pak postupně. S pomocí Honzy Hlaváče z vydavatelství Daranos, který to jako zastřešil celý a vydal, tak ten nám to upravil, vyškrtal, protože jsme toho měli nejdřív asi, že by to mělo asi 3 kila, jo, ta kniha, takže to se muselo zkrátit a zdrcnout a stejně je dost důstojná, protože je tam spousta zajímavých věcí, čemu jsme se nevyhýbali proti těm 3 sestrám, právě jsou tam i věci jako muzikály, pokondři, šmoulové a takový ty...
6: Je něco, co se stejně na ten papír nevejde? Na těch 576 stran?
7: Ale to já myslím, že asi ne. Jako jo, jsou tam věci takový, ale to už by bylo pak až nezajímavý, to, že to se nedá úplně podrobná kronika toho udělat, protože dalo by se něco třeba více zepsat. A koho by to zajímalo? Právě třeba nějaký životopisce, jo, nebo kde je skalní fanoušek, tak by ho zajímalo všechno asi a klidně, kdyby to bylo jak mušketýři, 3 vydání, 3 díly, tak to koupí, ale snažili jsme se udělat takovou, aby to bylo důstojný vodítko, kdyby někdo dělal referát podrobnej a neodkázal se jenom na tu Wikipedii, tak aby z tohohle mohl čerpat. Mimochodem na Wikipedii o mně bylo napsáno taky spousta nepřesností, až jsem to musel opravit.
6: Ano.
7: A oni mi napsali, a z jakého titulu to opravujete? Já jsem to, protože jsem to já. A nějak jsem to neprokázal. No právě to nechtěl. Říkal, no tak dobře, opravujte. Já jsem tam nějaký jiný počet dětí a měl jsem tam jeden muzikál. A teď já jsem stárnul a měl jsem muzikál u 10 už. A tam z toho taky vznikla zajímavá věc, jak se to líbí to říkat, protože největší jako hvězdy, že jo, Karel Gott, Lucie Bílá, tak já jsem psal 2 texty na duety Gott Bílá a pak 2 texty Karlovi Gottovi. A ve všech těch průřezech mám 1000 něco textů a tam je psal též pro Karla Gotta a Lucie Bílou. A to že bych se toho chtěl zbavit, ale je to nefér, protože proto Lucie třeba Gábina napsala a Svaldová spousty textů, v podstatě všechno, že jo.
6: Já jsem prošel.
7: A já jsem tam s tím.
6: S tebou ty rozhovory. No. A vlastně skoro v každém třetí tak člověk čeká, projde si těch 10-15 otázek a pak to přijde. A tam je přesně ten Karel Gott a ta spolupráce.
7: No.
6: A ty to řekneš, no tak bylo to krátký, ale nebylo toho jako za tolik.
7: Ne, to je úplně...
6: Ale seš tam, prostě textař Karla Gotta. A textař Karla Gotta, Fanánek Hagen, je dnes hostem Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, hostem je Lou Fanánek Hagen. K té 60. ještě přichází turné. Ale mně to přijde zvláštní, jak moc je to teda turné, protože to je jenom pokračování toho sledu těch koncertů, protože těch máte mnoho, tak bude to nějak odlišené?
1: No odlišené to bude
0: 6. listopadu.
1: Odlišené to bude mírně tím, že tam kromě samozřejmě hitů, který hrajeme pořád, tak obměníme pořadí a zazní tam právě ty starší písničky, které nebyly moc hrané a které jsou tady na tom vlastně výběru, na té 60. Takže tam bude Ventilek. Mhm. Který máme moc rádi, tam je takový pokus, vlastně je to asi 25 let starý, ale tak to jako hezky houpé a je tam v takový téměř jako hip-hopovej, nebo bych řekl, protože je to spousta slov. A je to zábavný text hodně, pak je tam ten Jára ze Sokola zmiňovaný a ještě písnička Sigi Soára, což je taky, to jsou takový míň hraný, z té doby jsme hrávali na koncertech a dlouho jsme už nehráli, takže si je rádi tím jako připomeneme.
0: Já jen tady, jako tím nechci narážet na ten věk, jo, ale dívám se na ten kalendář a to je fakt za listopad raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm termínů za listopad, pak plný prosinec. Jak to zvládáte?
1: No, většinou, když už hrajeme, tak hrajeme pátek, sobota pořád. A někdy k tomu přijde nějaký všední den, pokud je to větší město, kde to jako utáhnou i ve všední den, protože jinak je to spojený s konzumací, jo, to je furt, je to v podstatě odnož taneční zábavy, jo, která v pohádkách, když se k muzice, jak to bývalo v neděli, protože jindy neměli čas, a to bych chtěl vidět na tom panském, jak to vypadalo v pondělí, teda, prostě, šli v neděli k muzice, a možná šli brzo domů, protože tam už se hrálo o 2 hodin, ale přesunulo se to, jak pak s tím dobrým životem, jak se pracovalo míň a míň, tak já myslím, že teďka už v pátek chodí málo kdo do práce, jak bychom mohli začít i ve čtvrtek hrát. No.
0: Což už samozřejmě naznačuje, že to může být klidně ve středu, což shodou okolností v Brně tak třeba je 9. prosince.
1: Ano, tak to velký město, tam jsou lidi asi jako, tam jich přijde stejně hodně, to je taková zvláštní věc. No ale je to takhle, to jich je ještě málo na ten listopad, tam mají 7, no. To je, kolik je to, 4 víkendy, takže ne, 8 termínů.
0: Jak fyzicky je to náročný?
1: No je to náročný právě, zatím to zvládáme dobře, ale Supice má problémy opravdu fyzicky s tou těžkou harmonikou, kterou léta letoucí má 2 hodiny pověšenou, on je to přece jenom nevyvážený, jo, ta kytara je blíž tělu, a ta krabice, prostě je to horší, takže s tím už se potýkáme s takovýma věcma, ale tak zatím to jde, uvidíme. Nechceme to jako dopředu úplně omezovat, tak bychom si říkali, kdyby nás něco začalo, ale vymysleli jsme servisní okénko, že v zimě máme takovou pauzu, kdyby někdo potřeboval třeba na operaci, tak tam máme i s ohledem na to, že v zimě se nehraje moc dobře, kulturáky vymrzlí, může být namrznuto podobně, tak tam máme 6 neděl a teď jsme přidali.
0: Je to určeno tedy na operace?
1: I podzimní, no tak jako dřív to bylo na ježdění na lyže a podobně, tak to zůstává, ale kdyby náhodou nějaký neduch přišel v březnu, potom volnu, tak se musí čekat do dalšího ledna třeba na nějaký zákrok.
0: Tak jste otevřeli
1: operační okénko. Tak jsme udělali tak servisní okénko i na podzim, aby to bylo ty intervaly 2x do roka, aby se lidi došli s kolenama, s loktama, s karpálama, se všem, co je trápí, případně s kyčlí, což chodí náš host se synu výčepu, prostě Cerman, který byl včera, takže mu držíme palce, má druhou kyčel hotovou, takže už je úplně jura chlap.
0: Ne, je to prostě život českého Big Beatu v roce 2026. Ještě pořád mezi štacemi chodíš pěšky, nebo?
1: Jo, když jsme právě na těch moravských, tak ten celý den dřív jsme se ráno zbudili a od snídaně jsme pili vlastně až do koncertu, který tím byl občas poznamenaný, ale ty časy už jsou pryč. Což jsou nejen fanoušci, ale i kapelník rádi, protože to opravdu nebylo úplně důstojný. Takže teďka už se musíme zabavit nějak jinak, takže jako někdo chodí a někdo jí, se to pití přesunou některý v gurmánství a vybírají si hospody, protože ten systém to umožňuje, teď se nemusí ptát, nemáte tady nějakou dobrou, ale čtou si ty recenze a rovnou vědí, kam se pojede.
0: A ty chodíš.
1: A já chodím. Já chodím, protože mě to baví, já jsem sám a najdu si nějakou cestičku tak okolo 10 kilometrů a případně spoje na to místo hraní, když to jde. Jo.
0: Ty, že to dojedeš autobusem?
1: No, nebo vlakem. To je právě, jednak mám v telefonu mapy, a zároveň tam mám aplikaci na ty spoje, jo. Takže to je nemyslitelný třeba před 20 lety, to bych se ztratil někde a koncert by nebyl.
0: Tak já to říkám i z toho důvodu, že když budete mezi 6. a 7. listopadem někde mezi hranicemi na Moravě a Hradcem Králové, což je docela široký perimetr, tak tam asi půjde pěšky Fanánek.
1: Jo, to bych, myslím, ty hranice, no, to bych asi udělal v okolí hranic a někde bych pak popojil, tam by to šlo aspoň do Pardubic, to je na té trase hlavní, no, vlakový, a tam by mě hodil už pak kapelní auto. No.
0: Neuvěřitelné to zvyklosti, které přišly v roce 2026. Fanánek je naším hostem na Radiožurnálu. Časy.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Loufananek Hagen. Někde jsem si přečet, že si řekl, že člověk s věkem změkne a už nemá tak bojovný názory. Myslíte, ano. Je to jako moudrost nebo je to únava?
1: Hele, já si myslím, že to tak je, nebo někdo to tak nemá asi, ale na sobě to pozoruju, že to člověk každou věc od menších do úplně zásadních zdánlivě, protože se všechno je relativní problému, vidí z více stran. Jo, a černobílý vidění je takový hodně omezující a ono je to i ve vědě se to objevuje, ne, že bych v tom nějak velmi vyznal, tak z populárně vědeckých článků člověk zjišťuje třeba v těch vlnách a částicích, že můžou být někdy vlny a někdy částice. Což dřív bylo jako tak rozděleno, tak. A teďka se zjišťuje, hele, a už se pomalu připouští i ve vědeckých kruzích existence něčeho vyššího, než jako jenom velký třech z ničeho nic, že by byl. Takže to jsou, a tím, když přistoupí jako k jakémukoliv konfliktu, který vypadá jasně černobíl, no, my jsme tady, vy jste tady, tak si říkáš, když ono taky trochu se vžiješ do té druhé strany, a když to obrace, čím díl to obracíš, tak tím tam nacházíš víc a víc plošek, o kterých se rád.
0: A je osvobozující, jak čím víc a víc vlastně slábne ten vlastní názor. Že člověk si říká, možná se můžu mýlit.
1: No samozřejmě, to prostě samozřejmě, patří. Je to úplně, a on to souvisí s tím, jak jsem někdy taky jsem to dal do té knihy, to myslím v nějakém Osho, myslím je to, že první půlku života člověk buduje svoje ego a druhou půlku se snaží se ho zbavit. A to asi nastalo, takže to je tak, a je to přirozený, jo. Takže když jako člověk nemůže se 20-letý člověk, jako no. Svoje já s tím 60-letým se nemůžou se shodnout, to nejde.
0: To rozhodně ne, no. Mně ještě přijde ten paradox, že když člověk si četl o tom začátku, tak může se to dát do takový zkratky, jako boj proti autoritě, nebo touha po té svobodě, že ses vydal na tu hudební dráhu, nebo jak je to i v písni, si prostě nechtěl chodit do práce a být součástí systému. Jak se člověk těch 60 smiřuje s tím, že najednou je fakt zcela přirozeně, díky tomu, co si dokázal z těch 60 let, že se stane tou autoritou, proti který by se tehdy vlastně bouřil.
1: No, tak jako ano, v zakuklenosti určitě jo, ale není to jako, kdybych se stal tou autoritou, tak bych byl třeba jako kolega ministr, jo. A to zase nepřeskočilo takhle, jo. Tak já můžu být v tom jako už úplně z pohledu mladýho rebela, to je starý všechno, to jako naše rebelování a to hlavně teďka, jak už jsme smířený, platíme daně a to chápu. A já tak čekám, kdy něco zase mladýho osvěží ty vody. Chtěl bych nejradši jako v oblasti elektrických kytar a tomu, co je nám podobný, protože i vlastně nejmladší známá skupina, s kterými se potkáme na festivalech z našeho ranku, plus minus, když to vemu, tak jsou rybičky a to nejsou úplně holobráci už. Jo.
0: Jasně, to je mezi 40 a 50, no. 30 určitě.
1: Pak jsou mladší kapely Vohnouti, kteří vypadají, že jo. To samý Fixa. To jsou všichni jakoby ty mladší, divoký byl, to jsou padesátníci, no, plus minus.
0: A jak se ti daří stíhat ten hudební vkus třeba svojí dcery, která je 12-letá?
1: Ne, ta je 12-letá a ta zatím jako jsme byli na Billie Eilish, což byl pro ní velký zážitek, protože ji poslouchá se od 7 let. Pro mě to bylo taky dobrý, protože jsme měli VIP lístky a tam je ten bufet. takže já jsem jako pozobával různý věci a bylo to před naším koncertem asi půl roku. Takže před tím zimním ve stejný hale, takže ty kuchař říkal, už máme lístky, už se těším. To jako udělalo radost a dával jsem si víno s vodou, takže jsem to jako hezky vstřebal. Nemusel jsem být, nevydržel bych na stání na té ploše, což ona by bývala chtěla radši, jo, že by tam s těma ostatníma skákala, ale takhle normálně jsem jí pozoroval, jak stojí před tou židličkou na té tribunce, jak tam je v tom VIP sektoru a tak jako všechno zpívá, poskakuje, ale vedle ty děti jako v tom našem sektoru dělali to samý. Takže to jako byl zážitek pro ní asi obrovský. Pro mě to bylo taky zajímavý. Celý to pojetí takový skromný. Jako, a takovouhle hvězdu byla jako normálně oblečená, žádný převleky tam nebyly, celá scéna minimalistická. Tak to.
0: Mně se líbí, že si během té minuty vlastně se ani nedotkl té muziky, kterou Billie Eilish dělá, ale to necháme otevřený asi. Každopádně já ti moc krát děkuju za to, že jsi dorazil. Lou Fanálek a Hagen byl naším hostem. Doporučujeme knihu Vyražte na turné, protože vidět tři sestry naživo je podle mě výbava, kterou by měl mít každý Čech. Díky moc a přeju ti hezký.
1: Tak já taky děkuju. Mějte se hezky všichni. Čau.
2: Je 8. duben, 63.

0: Komunální volby jsou plné zajímavých příběhů. Víte, ve které obci už 24 let vybírají z jediné kandidátky? Kde se v Česku ucházejí ohlasy jen ženy? A na jakém místě naopak nikdo kandidovat nebude? Volební perličky. Reportér Lubomír Smatana pro vás natočil zajímavosti napříč republikou. Volební perličky. Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Kterou z 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfina a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
3: Radiožurnál je 23 hodin. Zprávy připravil Martin Matějka.
4: Zatím není jasné, kdo zavinil nehodu poslance Filipa Turka, řekl premiér Andrej Babiš. Podle něj se musí počkat na výsledek přestupkového řízení. Vývoz neíránské ropy z Hormuzského průlivu se podle agentury AFP vrátil na úroveň před válkou. Hokejisté Sparty porazili v Tipsport Extralize České Budějovice 4-2. A zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě s velkou oblačností a přeháňkami, teploty až 24 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Zatím není jasné, kdo zavinil červencovou nehodu poslance Filipa Turka za motoristy, řekl to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO České televizi. Reagoval tak na závěr policie, že nešlo o trestný čin. Úřady teď případ řeší jako přestupek. Babiš zároveň připomněl, že Turek po nehodě slíbil rezignaci na funkci vládního zmocněnce, pokud bude na vině. Na dotaz, jestli se vrátí k práci vládního zmocněnce, Turek řekl, že je připraven dál pracovat pro Česko. V souvislosti s epidemií salmonelózy v základní škole Jezdu nad lesy evidují hygienici téměř 400 případů. Nemoc se zatím potvrdila u 72 z nich. Zdrojem nákazy byly zřejmě nedostatečně tepelně upravená vejce ze školní jídelny. A pokračuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
5: Přenosu může dojít prostřednictvím rukou nebo povrchů kontaminovaných stolicí nebo zvratky nemocného. V dnešním dni evidujeme 399 nemocných, z toho 364 dětí a 35 dospělých. V nemocnici zůstává 19 lidí.
4: Kvůli nákaze vyhlásila škola minulý týden ředitelské volno. Všechny budovy, včetně školních kuchyní, se dezinfikovaly. Výuka začala znovu včera. Případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Vývoz neíránské ropy přes Hormuzský průliv se vrátil na předválečnou úroveň, informuje o tom agentura AFP s odkazem na údaje analytické společnosti Kepler. Podle ní lodě plující z Hormuzu vyvezly od 22. do 28. září v průměru 13,5 milionu barelů ropy denně. To je podle agentury AFP srovnatelné s úrovní před začátkem války na konci února. Tehrán nicméně neoznámil, že by důležitou úžinu přestal blokovat. Zmíněná ropa pochází ze států používajících Perský záliv pro ropný export mimo Irán. Konflikt v regionu začal po americko-izraelských úderech na Islámskou republiku. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně představí téměř 1400 firm z 39 zemí. Dnes to oznámili organizátoři. Veletrh začíná příští úterý. Na každoroční akci pořádané na brněnském výstavišti ukážou firmy i výzkumníci během 4 dnů novinky od obrábění a svařování až po umělou inteligenci a robotiku.
6: Každý druhý vystavovatel přijíždí ze zahraničí, jsou zde zastoupeny firmy z celého světa, což potrhuje unikátní pozici veletrhu v rámci regionu střední a východní Evropy.
7: Říká ředitel veletrhu Michalis Buzios. Letošními tématy budou umělá inteligence, digitalizace a robotizace. Doplňuje Lukáš Smelík, zakladatel veletržního projektu Roboty.
8: Samotná robotizace se změnila, je to dneska více o digitalizaci, prolínání s umělou inteligencí a ten tradiční průmyslový robot dostal humanoidní tvar.
7: Návštěvníci uvidí například prvního českého humanoidního robota pro průmysl. Veletrh začíná v úterý 6. října na brněnském výstavišti. Marek Hensel, Radiožurnál.
1: Sport.
4: Hokejisté Sparty porazili v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy České Budějovice 4-2 a poprvé v této sezóně vyhráli doma. A Pražané uspěli až ve třetím utkání před vlastními fanoušky. Rozhodující gól dal ve třetí třetině Devin Shore. Sparta je po výhře v tabulce 4., České Budějovice 5. Další zápasy 7. kola jsou na programu zítra. Velkou Pardubickou letos poběží jen 10 koní nejméně od roku 1993. Dostih se uskuteční 11. října. Podle bývalé dostihové jezdkyně Barbory Málkové velkým překážkovým závodům současná doba nepřeje. Ve vysílání Radiožurnálu Sport vysvětlila proč.
9: Odchází nám starší generace těch dobrých jockeyů. Spousta těch jockeyů je zraněných a ty jezdci vlastně jako nejsou a ty lidi vlastně potřebují mít toho kvalitního jezdce. Kor do Pardubic. Do Pardubic nemůžete posadit kohokoliv s tím, že to nějak objede. Pardubice prostě člověk musí umět. Tak myslím si, že to je taky důvod, proč těch koní v těch Pardubicích ubývá.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 za Humpolcem a nehoda na D35 u Olomouce. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za Humpolcem. Na kilometru 101 stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu. Je to za zatáčkou a podle řidičů se tam pohybuje posádka tak opatrně. Na dálnici D35 pozor na nehodu u Olomouce ve směru do Ostravy. Za sjezdem na Tovačov a Nemilany na kilometru 272,5 havarovalo osobní auto. Je v odstavném pruhu označené šipkou. Na dálnici D5 počítejte s omezením u Prahy na kilometrech 2,5 a 3 silničáři opravují svodidla. V obou případech jsou uzavřené levé pruhy v obou směrech. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel. Údržba zastavila provoz v obou směrech, má být hotová až ráno, omezení má skončit do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi večerní Radiožurnál a Zuzana Budešová.
3: 45 let, tak právě od tohoto věku by měly ženy začít chodit každé 2 roky na mamograf. Ne všechny ale tuto možnost prevence rakoviny prsu využívají. Lékaři na to upozorňují u příležitosti osvětové kampaně Růžový říjen. Podrobnosti uslyšíte za chvíli a poslechněte si je nejenom vy, kterým je 45 let.
1: Večerní Radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Dneškem začal růžový říjen, že nám připomíná, aby mysleli na své zdraví a zašli po 45 jednou za dva roky na mamograf. Podle dat Národního screeningového centra totiž na toto preventivní vyšetření skoro 40% žen nechodí. Lékařům se přitom právě díky němu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu, kdy je šance na uzdravení nejvyšší.
1: Dobrý den, jdu na mamograf a mám tady žádanku.
2: Hlásí se 57letá Mirka na recepci mamodiagnostického centra ve fakultní nemocnici Bulovka.
3: Já vás poprosím vyplnit tady ty rizikové faktory a potom si vás laborant zavolá jménem do kabinky.
2: V krátkém dotazníku Mirka vyplňuje, jestli měl někdo z její rodiny karcinom prsu, vaječníku anebo jiné nádorové onemocnění. Krátce na to už míří na mamograf.
4: Slečete se do půl těla vršek, boty si necháte.
2: Upozorňuje ji radiologická asistentka Martina Černá.
4: Položíme si pravou stranu na desku. Budu za prso tahat a budu ho trochu mačkat. No, nalekněte se. Výborně. Tak, uděláme druhou stranu úplně stejně. Tak, poprosím levé prso.
2: Během několika minut tu vzniknou celkem 4 snímky, po dvou ze předu a z boku.
4: Tak a máme to hotový, je to všechno, můžete se jít obléknout zase do kabinky a chvilku počkáte v čekárně na výsledek, ano?
1: Děkuju.
5: Vy tady máte vlastně jeden z nejmodernějších mamografů, v čem je třeba jeho výhoda?
4: Snímku je rychleji, to vyšetření trvá přibližně tak 3 minuty. Kompresi je pomalejší, paní všichni chválí, že přijdou, že jim to mačká ty prsa míň než dřív.
5: Takže to nebolí?
4: Takže to víceméně nebolí. Já bych tomu ani bolest neříkala, spíš bych řekla, že to je nepříjemný než bolest.
2: Dodává radiologická asistentka Martina Černá. Obrázky mezitím putují do počítače k primářce mamocentra Lívy Večeřové.
6: Vyloučení nádoru v prsu vyžaduje skutečně velkou přesnost a hledáme nádory, které jsou často menší než 5 mm.
2: Vysvětluje lékařka, proč sedí za monitorem s vysokým rozlišením.
6: Takže když se podíváme na snímky paní

0: že když to označí Ačkem, to znamená, že ten prs je tukový, dobře přehledný. Celkovou rizikovost ohodnotila 11%. To znamená, že je naprosto minimální číslo a v tom prsu se skutečně nic zásadního nevyskytuje.
1: Říká lékařka a zvedá se od počítače.
0: Takže já jdu pro pacientku. Paní Mirko, pojďte. Takže mám pro vás dobrou zprávu. Screeningová mamografie byla v pořádku. Vy přijdete k nám až za 2 roky. Samozřejmě, kdyby se vyskytl nějaký problém, tak přes vašeho gynekologa nebo praktického lékaře se objednáte u nás na kontrolu.
2: Děkuju.
3: Takže dobře to dopadlo, Mirko, odechla jste se.
2: Takovej kámen vždycky spadne. A zase se objednám určitě.
1: Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen v České republice i ve světě. Každoročně u nás lékaři diagnostikují kolem 8000 případů. Z fakultní nemocnice Bulovka Andrea Skalická, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Fotbalista a kapitán portugalského týmu Cristiano Ronaldo je opět centrem pozornosti. Opustil totiž reprezentační kemp. Podle pravidel portugalského národního týmu mu za takové gesto hrozí i zákaz startu. Poslední utkání v Lize národů strávil jen na lavičce. Urazilo ho to? To ví samozřejmě jen o sám. Detaily si přečtěte na našem zpravodajském serveru iRozhlas a dál poslouchejte vysílání večerního radiožurnálu.

0: No a od portugalské reprezentace se zase vrátíme domů. Čeští fotbalisté se připravují na další zápas Ligy národů. V sobotu nastoupí v Ovidiu proti domácímu Španělsku, které letos vyhrálo světový šampionát. Souboj na stadionu čerstvých mistrů světa Španělů, to už Češi jednou v historii zažili. Tak si to teď připomeneme.
1: Jaroslav Plašil pálí z dálky a dává gól! Jaroslav Plašil zaskakuje teď Ikera Casillase dokonalým způsobem.
2: Takhle náš reportér Jaroslav Plašil v březnu 2011 popisoval, když se jeho jmenovec v utkání evropské kvalifikace trefil.
1: Z obrovské dálky senzačně dostává český celek do vedení, tak tedy první střela na branku a gól.
3: Podle mě ten balon moc neviděl, no a šťastně to tam zapadlo. No.
4: Ale zase, kdo nevystřelí, nedá branku a Jarda Plašil to vzal na sebe.
2: Navázal na střelce s odstupem 15 let ve vysílání radiožurnálu Sport obránce tehdejší reprezentace Michal Kadlec.
4: Všichni si pamatuju, že říkali, ne, hlavně nestřílej a on vystřelil a dal vlastně krásnou branku a trošku jsme Španěli vlastně v tom zaskočili tenkrát.
2: Jenže obrovskému tlaku španělské taktiky s krátkými přihrávkami zvané tiki-taka se čeští fotbalisté neubránili a po dvou gólech Davida Vy prohráli v Granadě 1-2.
3: Ty síly ubývaly s tím, jak jsme hráli furt bez balónu a pak jsme vlastně byli zahlcený, tak ten balón jsme dostali a měli jsme s ním něco udělat, takže to nebylo jednoduchý, ale my jsme to věděli a trenér nás na to připravoval, že to prostě jinak nebude.
2: Říkal po zápase Jan Rezek, který na trávníku mimo Vy nebo Casillase narazil na další obrovské hvězdy a tehdy čerstvé mistry světa Xaviho, Iniestu, Alonza, Ramose, Piquého nebo Busquetse, vzpomíná Michal Kadlec.
4: Prostě to bylo vidět, že jsou úplně někde jinde a my jsme se snažili, my jsme se bránili vlastně vším, co jsme mohli a bohužel jo, a už tenkrát šlo vidět, že ten španělský fotbal je někde jinde než ten náš a vidíme to bohužel i dneska.
2: Ano, ostatně i teď jsou fotbalisté Španělska posledními mistry světa a Češi se na jejich půdě pokusí o zázrak.
4: Samozřejmě se změnil i nějak herní styl České republiky. Někde určitě v hlavách nebo na videích ten vzor typ Španělska je a určitě nemáme tak kvalitní hráče jako Španělé, ale myslím si, že když půjdeme touhletou cestou, která je správně nastavená, tak se třeba tady tomu fotbalu někdy přiblížíme.
2: Říká bývalý reprezentační obránce Michal Kadlec s tím, že španělský trenér českých fotbalistů Santi Denia by měl mít důvěru, i kdyby dál v Lize národů sbíral místo bodů jen uznání za snahu o víc kombinační hru. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 11:30. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Schodek státního rozpočtu vzrostl koncem září ze srpnových zhruba 186 miliard na 194,5 miliardy korun, informovala o tom ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý největší od vzniku samostatného Česka. Loni ve stejném období stát hospodařil se schodkem zhruba 154 miliard korun. Největší položkou dál zůstávají výplaty důchodů a sociální dávky. Předseda představenstva Příbramské nemocnice Petr Honěk končí ve funkci. Odvolali ho středočeští radní. A kriminalisté minulý týden zasahovali v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a asi v 10 farmaceutických společnostech kvůli podezření z korupce. Zadrželi a následně propustili 3 lidi. Jedním z nich byl právě někdejší manažer VZP Petr Honěk. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě ocenil seniory, kteří se věnují dobrovolnickým aktivitám, komunitnímu životu nebo mezigenerační spolupráci a přispívají k aktivnímu stárnutí. Poděkoval jim za to, že pomáhají ostatním a zároveň dělají to, co je baví a dává jim smysl. Setkání se zúčastnilo 25 seniorů, včetně Ludmily Bartákové, která 17. listopadu oslaví své narozeniny. A v Česku bude teplo a slunečno i o víkendu, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra se ale hlavně v Čechách zatáhne, na západě a severozápadě Čech může slabě pršet. O víkendu se pak vrátí slunečné léto. V sobotu budou nejvyšší teploty až 24 stupňů, v neděli až 23.
2: Sport.
1: Španělským fotbalistům bude v sobotním utkání Ligy národů s českou reprezentací chybět Nico Williams. 24-letý útočník si poranil levé stehno. V úterý pomohl úřadujícím mistrům světa i Evropy jednou brankou k vítězství 4-1 nad Chorvatskem. Po utkání ale ucítil bolest a po vyšetřeních bylo rozhodnuto, že národní tým opustí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Rousínovem a nehoda na devítce na Českolipsku. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna čekejte překážku za Rousínovem. Na kilometru 212 stojí porouchané osobní auto. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla, kamiony v místě vybočují. Na D1 z Lipníku do Ostravy počítejte s omezením u Bělotína. Na kilometru 310,5 silničáři opravují vozovku. V obou směrech je zúžení do jednoho pruhu. Kolony se teď netvoří. Na silnici 9 z Mělníku do České Lípy se vyhněte překážce za Medonosy. U Bukov se leží na vozovce sražená srna. V Praze na městském okruhu dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem. Uzavřené jsou oba směry kvůli plánované údržbě. Potrvá to do 5 hodin ráno. A u Velké Bíteše zpomalte na silnici 602 k 9 křížům. U Přibyslavic se střetlo auto s motorkou a průjezd je teď omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 13 až 8 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru naměří kolem 6. Zítra pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat a nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer, už máme také téměř hotové půlnoční zprávy. Budeme mluvit například o tom, že do Česka mají zítra přijet až tisíce řidičů speciálně upravených aut. Informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. Detaily, jak už jsem říkala, v půlnočních zprávách.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Ceny mléka v Evropské unii od loňského října do března letošního roku poklesly. Jak se snížením cen a přebytkem mléka na trhu vyrovnávají čeští farmáři? A proč jim vadí praxe některých řetězců, které prodávají mléko a máslo za nižší ceny, než za jaké je odebírají od svých dodavatelů? Tak Tomáš Pancír se na to všechno ptal prezidentky potravinářské komory Dany Večeřové. Odpovědi si poslechněte v reprízu pořadu 20 minut Radiožurnálu. Uslyšíte ho krátce po půlnoční zprávách.

0: Připomínky zaplavené obce Dolní Vltavice vystoupily z hlubiny Lipenské přehrady. Její ustupující hladina tam totiž v posledních dnech odhalila desítky náhrobních kamenů původních obyvatel obce. Odborníci je teď postupně převáží a plánují, co s nimi dál.
1: To je vlastně obdélník toho hřbitova původního. On pokračoval takhle dál a vlastně tady ta navážka přikryla zhruba 2/3. Ustupující lipno tak obnažilo plochu celého hřbitova, kam se teď za chviličku podíváme.
2: S ředitelem regionálního muzea v Českém Krumlově Martinem Nechvílem jdeme k místu, které na první pohled vypadá jenom jako hromada sutin. Když se ale podíváme blíž, tak si na kamenech všimneme pozůstatků jejich původního využití. Já tady vidím třeba takový drobný vyrytý kříž.
1: Tady původně byly pravděpodobně porcelánové obrázky těch zemřelých a tady nápisová deska. Tamhle případně prostor asi na svíčku nebo na nějakou malou sošku. Takovéhle kameny tu už jsou opravdu velmi těžké, to už je téměř na jeře. Protože to může mít víc než půl tuny. Když jsme vyzvedávali i ty menší kameny, tak jsme měli v šesti co dělat.
2: Krumlovské regionální muzeum společně s několika dalšími institucemi a dobrovolníky postupně z břehu odvezlo 12 kamenných náhrobků datovaných do druhé poloviny 19. století. Na břehu Lipna ale pořád vidíme několik desítek dalších.
1: My tady opravdu můžeme vidět náhrobní kameny, že jo, odstraněná náhrobní deska. Tady je vidět, že byl litinový kříž vsazený, který je uražený. To je téměř identické u všech. My jsme našli i jeden kámen, který je vročen. Je tam přímo vytesán datum 1849. Škoda, že nevíme, odkud byl a ten je zhruba o půl století starší než ten vlastní hřbitov.
2: V současné době už byla rozpoznaná i některá jména vyrytá na vyplavených náhrobních kamenech.
1: Na jednom jediném náhrobním kamenu se zachovala nepoškozená deska a je to holčička, která se narodila v blízké Pestřici a zemřela ve 3 letech na zánět slepého střeva a byla pohřbena právě tady na Dolnovltavickém hřbitově.
2: Nejzácnější náhrobky jsou zatím provizorně uskladněné, tak aby je lidé nemohli poničit nebo dokonce ukrást. Odborníci teď budou hledat ideální místo pro jejich trvalé uložení.
1: My bychom rádi vyzvedli i ten zbytek a uložili je na hřbitově v Černé v Pošumaví, protože tam právě byly exhumovány při likvidaci toho hřbitova ostatky těch pohřbených, protože to je prostě nepietní, uložený na nepůvodním místě. V podstatě se k tomu tehdy zachovali jako k odpadu, který vyhrnuli z toho hřbitova. A to bychom rádi napravili.
2: Odhalené náhrobní kameny teď lidem připomínají historii původní obce Dolní Vltavice. Ta na místě stála od poloviny 13. století až do konce 50. let 20. století, kdy zanikla kvůli stavbě Lipenské přehrady. Z Dolní Vltavice Eliška Kotlínová, Radiožurnál.

budu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

co chtít. Je to těžkou zraná, samota vysněná.

nemám z čeho dávat i nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí či lovec.

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Za pár minut začne nový den, pátek 2. října. Přeji vám, ať vás zítra něco nebo někdo potěší. To my dnes v Českém rozhlase jsme, opravdu můžu snad říct, všichni dnes velmi potěšeni, protože si připomínáme jednu významnou slavnou událost. Tak za chvíli povím detaily.

0: Tak ještě 9 minut bude vysílat dnešní večerní radiožurnál a pak vás pozveme k poslechu půlnočních zpráv. A ještě mám pro vás jednu reportáž. Rozhlas se nemůže existovat bez hudby, to bylo jasné už v roce 1923, kdy začal vysílat radiožurnál. O pouhé 3 roky později vznikl orchestr radiožurnálu, předchůdce dnešního symfonického orchestru Českého rozhlasu, a stalo se to přesně před 100 lety.
1: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jenom jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
2: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát. Jméno tohoto prvního rozhlasového dirigenta zůstává dnes už téměř pozapomenuto.
1: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci. Musíme si uvědomit, že ten orchestr ze začátku hrál z listu, že musel velmi pohotově nastudovat velmi široký repertoár, a právě tahle schopnost pro toho Jošku Charváta musela být nejvýznamnější.
2: Tuto dovednost prvního dirigenta orchestru radiožurnálu oceňuje i Petr Popelka, který donedávna působil v pozici šéfdirigenta Sočru.
3: Mnohdy byli i lidi, kteří dokázali, nevím, se chtěla zahrát velká nějaká symfonická skladba, ale hold ensemble byl menší, takže se různě aranžovalo. Tohle to museli být lidi, kteří byli strašně pohotoví.
2: Orchestr měl pouhých 20 členů. Rozšířil ho v roce 1929 až Otakar Jeremiáš, který úroveň tělesa významně pozvedl.
4: Jistě se pamatujete, jak to začalo skromně. Bylo nás málo.
2: Takhle Jeremiáš vzpomínal na přelom 20. a 30. let v roce 1956, když si orchestr připomínal 30. výročí vzniku. Z té narozeniny bude orchestr slavit celou sezónu, do níž vstoupil s novým šéfdirigentem Eliasem Grandim. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál vysílá hlavní zprávy.
1: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migračních pravidel i zřizování center pro odmítnuté žadatele o azyl ve třetích zemích. Sparta porazila České Budějovice a poprvé v sezóně to hokejové Tipsport Extraligy vyhrála doma. Dnes bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě s velkou oblačností a přeháňkami, teploty až 24 stupňů. Je pátek 2. října, začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Pro hlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 zástupců koaličních stran.
3: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
4: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
3: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
5: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
3: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už po druhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Úterní útok 13-letého žáka na základní škole ve Staškově na severu Slovenska má už 2 oběti. Včera zemřela v nemocnici žačka, která byla po útoku v kritickém stavu. První obětí byla na místě incidentu jedna z napadených učitelek. Druhá kantorka je mimo ohrožení života. Policie případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu. Motiv zatím nezveřejnila.
6: Smrt žačky oznámil na jednání parlamentu jeho předseda Richard Raši.
7: Nikdo z nás jako rodiče asi nevím ani len představit, žal, který musí i rodiče prežívat.
6: Problémy ve škole řešili i několik dní před útokem a vedení kvůli jednomu z incidentů podalo trestní oznámení. Policejní inspekce nyní prověřuje, jak s ním policisté naložili. Úřady neuvedly, jestli souviselo s útokem. Ještě den před tragédií na místě podle ministra školství Tomáše Druckera s jednou třídou pracovali psychologové. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Antimonopolní úřad udělal rekordní pokutu skoro 2 miliardy korun kartelu výrobců a prodejců kabelů. Podle úřadu se nezákonně domlouvali na prodejních cenách hliníkových a měděných kabelů.
8: Na kartelu se podle místopředsedy antimonopolního úřadu Kamila Nejezchleba podílelo celkem 6 firem. 2 pokutě unikly. Jedna je totiž v insolvenci a druhá kartel nahlásila, říká Nejezchleb.
9: Přišla za úřadem a v podstatě upozornila na tu kartelovou dohodu. Bez tady tohoto kroku je vysoce pravděpodobné, že by úřad vůbec kartel neodhalil.
8: Firmy NKT a Prismian Kabely dostaly rekordní pokuty. Přes 900 milionů korun každá. Kablo Vrchlabí a Telefonika Kabely potom desítky milionů korun. S pokutami nesouhlasí, citujeme z vyjádření Kabla Vrchlabí.
10: S interpretací a závěry Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že k žádné kartelové dohodě nedošlo.
8: Pokuty nejsou pravomocné, firmy se plánují odvolat a nakonec pravděpodobně rozhodne až soud. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: Státy Evropské unie budou moct pro neúspěšné žadatele o azyl zřizovat migrační centra ve třetích zemích. Vyplývá to z návrhu návratového nařízení, které finálně schválili ministři vnitra zemí 27. Centra by měla vznikat na základě dohod se zeměmi v Asii nebo Africe.
11: Dánsko, Rakousko či Německo už podle agentury AFP uvažují o zřízení návratových center ve Rwandě, Ugandě nebo v Uzbekistánu. Dánský ministr pro migraci a integraci Morten Beckov si od center slibuje rychlé a přímé návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Rada Evropské unie uvedla, že návratová centra bude možné zřizovat jen v zemích, které dodržují mezinárodní standardy lidských práv. Podle kritiků z řad lidskoprávních organizací to ale přesto povede k masovým deportacím a porušování lidských práv. Návratové nařízení počítá také s přísnějším postupem vůči lidem, kteří představují bezpečnostní riziko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Do Česka dnes mají přijet až tisíce řidičů speciálně upravených aut, informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. V jiných zemích byl sjezd podle policie spojený se závody, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Podle mluvčí policie Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství hlídek z různých oddělení.
12: Do terénu nasadíme policisty z celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
1: Nezákonný sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze a zítra v Brně. Škoda Auto kvůli problémům s dodávkami součástek omezila výrobu. V některých provozech jsou částečně zredukované počty směn. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí společnosti, ale neupřesnil, o jaké komponenty ani o jakého dodavatele jde. A podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné z hal v Mladé Boleslavi, kde zaměstnanci tento týden nechodí na noční směny. Podle zjištění serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů, které se vyrábí na Ukrajině. Nehoda poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem v Praze podle policie nebyla trestným činem. Incident se stal v polovině července, kdy se Turkovo auto v křižovatce u náměstí IP Pavlova střetlo s nemocničním vozem. Jeho řidič byl zraněný a podle policejní mluvčí Evy Kropáčové teď případ řeší úřad, který bude rozhodovat o možných přestupcích obou účastníků.
13: Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
1: Na dotaz, jestli se vrátí k práci vládního zmocněnce, Turek řekl, že je připraven dál pracovat pro Česko. Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za svou kariéru pozbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police. Hudebník taky celoživotně bojuje za lidská práva nebo ochranu klimatu.
14: Do skupiny The Police přivedl Stinga americký hudebník Stuart Copeland. Předtím britský zpěvák působil v jazzových kapelách, kde díky žluto-černému svetru dostal i svou slavnou přezdívku Sting, tedy v překladu žihadlo. Do své tvorby Sting často zahrnuje i politická témata, třeba studenou válku, režim chilského diktátora Augusta Pinocheta nebo současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Ondřej Himer, Radiožurnál.
1: Sport. Sparta zvítězila v 7. kole hokejové Tipsport Extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2 a poprvé v novém ročníku nejvyšší soutěže vyhrála doma. Za Pražany si před více než 11 000 diváky v O2 aréně připsal extraligový debut 16-letý obránce Matyáš Michálek. U utkání ho chválil asistent trenéra Sparty Ladislav Šmíd.
15: Obrovský talent Sparty, ale i českého hokeje. Měl jsem tu čest s ním spolupracovat v 18. na mistrovství světa. Tam se mi osvědčil a v 16 letech není to sranda v autučku před tolika lidma, ale on je ledově klidný a co na něm miluje, je, že je ohromně koučovatelný. Jo. Takže cokoliv mu řeknete, tak on na to je schopný i hned zareagovat.
1: Z české fotbalové reprezentace před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii vypadl záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníku vynuceně střídat v úterním domácím utkání s Anglií a na zbylé dva duely probíhajícího srazu se nestihne dát do pořádku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Překážka na D1 za Rousínovem a nehoda u Velké Býteše. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna stojí za Rousínovem na kilometru 212 porouchané osobní auto. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla, už je ale označený světelnou šipkou. Na D1 počítejte s nočním omezením u Brna ve směru na Prahu. U nájezdu z centra a od Mikulova na kilometru 194 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. V Praze bude až do rána uzavřený Strahovský tunel. Údržbáři tentokrát pracují v obou směrech. Omezení má skončit do 5 hodin ráno. A nehodu vyšetřují u Velké Býteše na Brněnsku. Na silnici 602 do 9 křížů se střetlo auto s motorkou. Omezují průjezd u křižovatky na Přibyslavice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se uchlazuje na 13 až 8 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru na měří kolem 6. Přes den pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, na západě a severozápadě velkou oblačnost a slabé přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří většinou kolem 15 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza čtvrtečních 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
17: Výkupní ceny mléka v Česku za poslední rok klesly o více než čtvrtinu. Čím to je? Jak to dopadá na tuzemské mlékárny? A proč jim vadí praxe některých řetězců, které prodávají mléko a máslo za nižší ceny, než za jaké je odebírají od svých dodavatelů? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezidentka Potravinářské komory České republiky Dana Večeřová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
18: Dobrý den, děkuji za pozvání.
17: Podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského v Česku oproti loňskému roku klesly výkupní ceny mléka o 27%. Mléka je v Evropě k dispozici víc a poptávka po něm naopak klesla. Čím to všechno je? Co se na evropském trhu s mlékem děje?
18: Bohužel tady prostě jako už v mnoha letech minulých se sloučilo spousta faktorů. Jedním z nich jsou čínská cla, protože my jsme měli docela, nebo Evropa měla poměrně dobře vybudovaný vlastně vývoz mléčných výrobků do Číny. Jenomže Čína tím, jak začala bojovat nejen s Evropou, ale i samozřejmě s Amerikou, tak na spoustu zboží uvalila cla, takže to pro ně přestalo být výhodné. Samozřejmě musíme počítat i s Hormuzským průlivem, byť se o tom hlavně mluví kvůli hnojivům a nebo kvůli pistácím třeba.
17: Tam se vozí i mléko?
18: Tam se nevozí mléko, tam se vozí bílé sýry, protože spousta našich, dokonce i našich mlékáren, tam měla velmi dobré odbytiště na takzvané ty akavy, ty bílé sýry balkánského typu na akavy. A to se všechno zastavilo. Dokonce se stalo asi dvěma lékárnám, že jim prostě vrátili kontejner, že prostě se tomu vůbec nedostala. Takže to také má svůj, samozřejmě svůj vliv. A může být nízká poptávka, protože třeba někdo nepotřebuje už tolik tučné sýry nebo nechce. Takže samozřejmě říkám, bohužel to potravinářství, co jsou takové sinusoidy, někdy je větší poptávka a dopadá na ně ta světová situace velmi.
17: Říkáte, že to jsou sinusoidy. Vy jste v loni v létě v podcastu Českého rozhlasu Chyba systému řekla, že se do budoucna obáváte toho, že mléka bude nedostatek. Teď tedy po roce je ho naopak přebytek. Je to dočasné?

0: nechci strašit, ale samozřejmě může se stát i toto, protože ta sucho bohužel postihlo většinu Evropy, takže se může stát, že skutečně toho mléka bude nedostatek. Také spousta chovů se může, neříkám, že to u nás v České republice, ale třeba v zahraničí může, mohou ty chovy skončit díky různým tlakům, třeba i environmentálním. To je třeba případ Holandska, kde oni stále se snaží tu environmentální politiku snižovat ty stavy skotu, takže skutečně se to stát může. Nestalo se to teď je přebytek, ale bohužel nemůžeme do budoucna vyloučit, že se to nestane.
1: Ještě k těm důvodům toho přebytku. Viceprezident hospodářské komory, šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza v pátek v tomto pořadu řekl, že produkce mléka byla v posledních letech superziskový biznis. Mluvil o tom, že v těch minulých letech výrobci mléka vydělávali 3 koruny na litru. Je třeba i to důvodem toho současného přebytku, že zkrátka mlékárny navyšovaly produkci, že zemědělci se víc orientovali na produkci mléka?
0: Tak to ziskovost byla skutečně jenom u prvovýrobců a zase nutno podotknout, že jak je to jednotný organismus, tak vlastně tím, že měli třeba ziskovou užitkovost, tu mléčnou užitkovost, tak si tím třeba hradili ztráty z rostlinné výroby. Takže tam bych určitě se neřekala, jak to někdo tam říkal, že si namastili kapsu, takhle nebylo. Nemyslím si, protože jestliže než ta kráva začne dojít, tak to trvá minimálně 2 roky. Takže jestliže někdo třeba by si minulý rok řekl, je, tak ono to je takhle ziskový, tak já si udělám teda kravín, zaprvé to strašně těžký postavit nový kravín, a nakoupím teda ten skot a začnu dojít, tak to rozhodně by se mu nevyplatilo, takže z tohoto hlediska určitě ne. Teďko právě mám strach, že spíš toho skotu bude ubývat, než přibývat.
1: Z toho, co jste říkal, chápu správně, že na mléku víc vydělávají zemědělci, pokud tedy ty ceny jsou vyšší než ti zpracovatelé?
0: Určitě, protože vlastně ten zemědělec má tu výhodu, že může zatlačit na toho mlékaře, podívejte se, buď to koupíte za tu cenu, za kterou já chci, a ty náklady, nikdo nespochybně, že ty náklady jsou skutečně vysoké v tom zemědělství. Tam taky roste všechno, cena hnojiv, cena krmiva, všechno roste. Ale ten potravinář úplně není v ideálním stavu, protože on je zase pod tlakem ze zdravé strany od řetězce, který řekne, ale ti to nezvednu, tu cenu, tak, jak ty bys potřeboval, aby to odpovídalo těm nákladům.
1: Pardon, ale pak bych čekal, že zase ten potravinář ten tlak přenese na toho zemědělce a řekne, hele, ten řetězec to ode mě nevezme takhle draho, tak já ti ty peníze dát nemohu.
0: To se možná dostáváme k tomu důvodu, proč se mléko vyváží do zahraničí, protože tam, když je nějaký momentální nedostatek, tak oni jsou schopni samozřejmě toho českého mlékaře přeplatit, tudíž pak odchází třeba, já nevím, 25%, 30% mléka do zahraničí a zpracovává se tam. A to je právě ta nešťastná situace, která samozřejmě souvisí s jednotným trhem, s tím nemůžeme nic dělat, ale určitě by bylo bylo by tam potřeba nějaká stabilita, protože tady tohle, když to lítá opravdu těch 25%, tak to není úplně jednoduchý pro nikoho.
1: Je reálná ta stabilita při tom, co jste popisovala před chvílí?
0: Já si myslím, že reálná je z toho hlediska, kdyby se tady skutečně začala většina zpracovávat a opravdu ty řetězce dodržely to, co říkají, nebo co proklamují, že se chtějí specializovat nebo chtějí podporovat českou produkci a českou výrobu. České mlékárny mají kapacitu na to zpracovat veškeré vyprodukované mléko v České republice, protože některé třeba jedou na jednu směnu, ale klidně můžou jít na 2 směny nebo na 3 směny. Ty technologie tady máme, protože tady skutečně jsou naprosto srovnatelné se zahraničím. Takže pokud by řetězce nedovážely třeba 50% másla, ale brali máslo od českých producentů, tak si myslím, že máme tento problém vyřešen.
1: A jsou schopni čeští producenti to máslo udělat stejně levně a stejně kvalitně jako ti zahraniční?
0: Stejně kvalitně určitě, stejně levně, ano, tady je úspora z rozsahu, to máte pravdu, protože třeba když si vezmu německý Goldsteig, tak ten vlastně za den má 4násobnou nebo 3násobnou kapacitu zpracování mléka než naše největší mlékárna, takže my tady vlastně nemáme žádné velké podniky, ale myslím si, že kvalitativně se dostáváme na daleko vyšší úroveň a myslím si, že i to, kdyby se tady toho vyrábělo víc, tak samozřejmě ta cena klesne, protože tam je rozpuštění těch fixních nákladů na větší počet výrobků.
1: Vy jste říkala, že se vyváží 25 až 30% mléka, přitom by se dalo zpracovat tady. Co je opravdu tím důvodem? Je to opravdu tlak řetězců, nebo kdo za to může? Protože teď jste mluvila o tom, že samozřejmě existuje úspora z rozsahu, pokud jsou v zahraničí velké firmy, které zpracovávají to mléko. Na druhé straně selským rozumem by člověk řekl, že už tou dopravou, kdy to mléko se odsud veze do Německa, potom ten hotový výrobek zase zpátky, tak ty náklady rostou. Tak v čem to je? Co jsou ty důvody?
0: Důvody jsou především to, že tam

0: Nedostatek toho mléka. Oni prostě třeba v Německu klesla vlastně užitkovost nebo klesl počet stavu dojného skotu, takže tam i v Itálii dokonce může být nedostatek mléka, tudíž oni jsou ochotní potom zaplatit cokoliv na to, aby si naplnili ty kapacity, protože samozřejmě jakákoliv...
1: Pardon, ale potom to přece musí mít dražší a tím pádem těžko budou tady konkurovat tomu českému výrobci, ne?
0: To je další věc, kterou dokonce pan Prouza přiznal na jednom jednání, že Němci samozřejmě, pokud vyrobí toho hodně, tak místo, aby si to dali na vlastní trh a snížili si cenu, tak to pošlou prakticky zadarmo k nám, takže to může být taky ten důvod, že vlastně oni to sice vyrábí dráž, ale aby se neníčili cenu na domácím trhu, tak to pošlou k nám.
1: Kdo a co může udělat pro to, aby se tady zpracovávalo víc mléka než v současnosti?
0: Já si myslím, že určitě dobré kroky dělá pan ministr Šebestián, který vlastně má pro všechny sektory vypracovanou společně s námi nebo společně vlastně s nevládními organizacemi, s jednotlivými svazy a strategie. A tam to právě je jeden vlastně jedním z cílů je zvýšit tu naši potravinovou, nechci říkat soběstačnost, protože to někomu vadí, ale myslím si, že je to legitimní se bavit o potravinové soběstačnosti, o potravinové bezpečnosti a potravinové suverenitě, protože těch krizí kolem je spousta, takže si myslím, že jakékoliv zvyšování je jenom na místě.
1: Pardon, dobře, říkáte, je strategie, ano, co ta strategie
0: určitě,
1: má přinést?
0: Je to třeba institucionální stravování, že by se tam daleko více, třeba v krajských nemocnicích, ve školních jídelnách, mělo objevovat v daleko více regionálních potravin, českých potravin. To znamená, samozřejmě znamená zvýšení spotřeby a zvýšení produkce. Takže to je určitě krok, který by k tomu mohl vést.
1: Pardon, to znamená, cestou jsou nějaké regulace, nějaké podmínky, že školní jídelny, nemocniční jídelny musí zpracovávat české výrobky? To je ten klíč?
0: Neřekla bych, že musí. A je tady prostě jenom apel na to, že jsme v Čechách, tudíž bychom měli upřednostňovat české výrobky. Je na to daná metodika, není to ani vyhláška, není to žádná zákonná norma, ale je to jakýsi apel vlastně na tyhle ty státní nebo státem nebo krajem spravované organizace, aby se na to zaměřili. Protože třeba zákon o veřejných zakázkách to umožňuje upřednostňovat konkrétně v potravinách lokální a regionální dodavatele a potraviny. A není to zase nic neobvyklého, když se podíváte do Rakouska, no tak tam to funguje naprosto dokonale. Tam, když přijdete jakékoliv instituce státní nebo krajské, nebo jak tam mají vlastně ty svoje státy, tak tam najdete jenom rakouské výrobky, tam žádné zahraniční výrobky nejsou. A myslím, že tady trošku jako pokulháváme, že mnohdy ještě na úřadech najdu třeba německá mléčka do kávy, takže si myslím, že tady je pole neorané a řekla bych, že určitě to k té zvýšené spotřebě a potom pak zvýšené poptávce po českých výrobcích mléčných určitě povede.
1: Nemohou v tom dělat víc i sami výrobci marketingem, tak aby byl větší zájem o české výrobky, nebo třeba investicemi do technologií, aby byly levnější, lepší ty výrobky?
0: Určitě ano, marketing jednoznačně. Trošku tady občas nehledíme na marketing, nebo nepovažujeme za tak důležitý. Přitom, když si zase vemu to sousední Rakousko, tak nikdo se nerodí s tím, že bude upřednostňovat. V Rakousku se také děti nerodí s tím, že si budou brát jenom ty rakouské potraviny, ale jsou k tomu systematicky vychovávány. Jak v rodině, tak ve škole, tak státem, který do toho investuje. Takže si myslím, že tady trošku ten dluh je, protože tady se to zanedbávalo poslední 4-5 let od poukazování na tom, že máme velice kvalitní a velice bezpečné, prakticky nejbezpečnější potraviny v Evropě. Takže to určitě je věc. A co se týče těch technologií, já myslím, že řada potravinářů investuje. Já myslím, že tady máme dokonce provozy, které jsou na daleko vyšší úrovni než třeba v Německu, byť nejsou tak rozsáhlé, tak ty technologie tady určitě jsou. Máme tady velmi kvalitní výrobky, ale samozřejmě investice, to jsou peníze. A ty zisky těch mlékáren kolem 2-3% rozhodně nevedou k tomu, že si můžete dovolit nějaké extrémně velké investice. Já, protože z toho vlastně platíte obnovu, z toho zisku platíte obnovu toho podniku, platíte přesně tyhle ty inovace, modernizace, ale když chcete i zvýšit mzdy vlastně zaměstnancům, tak na to ten podnikatel musí vydělat, tomu někdo ty peníze nedá. Jak někdy mám dojem, že si takhle někdo představuje, tak takhle to není. A jenom uvedu takový příklad, kolik stojí třeba investice do skladu, do chlazeného automatizovaného skladu. Pokud ho nechci plně automatizovaný a plně robotizovaný, tak mě přijde asi na 400 milionů korun sklad pro středně velký podnik. pokud bych tam chtěla plně automatizovaný, tak je to až 1 miliarda. Tak si jenom představme, jaké vlastně, jak velké ty investice jsou.
1: Ale zase ušetřím za pracovníky.
0: Ušetřím, ale napřed musím vlastně skutečně najít někde tu miliardu. Řada potravinářských provozů zaúvěrovaná, protože prostě na to ty peníze nemá, musí si půjčovat od banky.
1: Prezidentka Potravinářské komory České republiky Dana Večeřová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jedna věc jsou výkupní ceny mléka, druhá věc, za kolik dokáží mlékárny vyrobit láhev nebo krabici mléka nebo kostku másla. Třetí věc je potom, za kolik si to mléko nebo máslo můžeme koupit v obchodě. Právě prodejní ceny v některých řetězcích vyvolaly v poslední době hodně emocí. Některé řetězce prodávaly litr mléka v minulých týdnech za necelých 6 nebo 7 korun, máslo za 18 nebo 19 korun. Vy, respektive mlékárny, tvrdí, že to je hluboko pod výrobními náklady. Řetězce vysvětlují, že tu cenu dotují, že se tím snaží přilákat zákazníky, kteří potom utratí peníze i za další zboží a že ve výsledku se to těm řetězcům vyplatí. Vy jste se proti tomu opakovaně vyjadřovala. Proč vám to vadí, tahle ta praxe?
0: Zase je tam několik důvodů. Za prvé je to naprostá dehonestace ceny toho výrobku, protože jestliže mléko stojí od toho výrobce, vám to dožám zemědělec za 10 korun, což jako ta současná cena, byť náklady na litr mléka jsou kolem 11, takže už takhle prodává pod cenou. Když si tomu započítáte obaly, pokud vám jenom ten tetrapak, jako UHT obal, vlastně ten stojí 2,50, není v tom žádná, není v tom započítána logistika, není v tom ani plat nebo mzdy, není v tom recyklace, protože každý výrobek musíte platit jako výrobce recyklační poplatek za něj nebo za ten sběr a třídění. Takže je to hluboce pod výrobními náklady. A nám tam vadí hrozně jedna věc, že vlastně tady tím, že prodávám mléko za 5,90, strašně dehonestuju cenu toho výrobku. Vlastně já těm lidem říkám, že to je levnější jak voda, ale proboha nikdo nevidí, kolik je zatím práce. To prostě skutečně potom možná i mění vnímání těch spotřebitelů o tom, jak vlastně jakou hodnotu ten výrobek má. A pak se setká...
1: Pardon, proč mě má jako spotřebitele zajímat, jakou to má hodnotu? Není pro mě důležité, za kolik si to koupím?
0: To určitě je, ale myslím si, že tohle to je přesně věc, jako, na kterou bychom měli taky upozorňovat, že prostě ten výrobek není zadarmo, že tam zatím stojí lidská
1: práce. Tak pořád je za 5,90, ale...
0: Dobře, za 5,90, ale ve skutečnosti k těm nákladům to není. Máte naprostou pravdu, ano, spotřebitele by to vůbec zajímat nemělo, ale pokud se ten spotřebitel chce chovat, a což předpokládám, že většina spotřebitelů chce, nebo určitě k tomu zvláště mladí lidé inklinují udržitelně a nějak šetrně k přírodě, tak určitě si myslím, že si musí uvědomit, kolik zatím vlastně je práce. Ale já bych chtěl...
1: Pardon, ale proč to potřebuju vědět? Krom toho, že teď vzhledem k tomu, že se o tom mluví, tak tuším, že to dotují ty řetězce, ale...
0: Možná i z jiného důvodu.
1: K čemu mě to vede? Přece tím mlékem nebudu plýtvat jenom proto, že je za 5,90.
0: No a teď jsi to řekl, budu s ním plýtvat.
1: Máte taková data? Máte pocit, že někdo vylévá to mléko jenom proto,
0: nevím, že vylévá mléko, ale můžeme narazit na to, když někdo jako si nakoupí třeba ve slevě jogurty a ty mu projdou, tak jich zbytku vyhodí. To máme, tyhle ty zkušenosti máme, to ty výzkumy na to existují. Že to je ta neště...
1: Máte data, kolik takových potravin se...
0: Data asi máme, vyhodí? Ale prostě nevím to teďko z hlavy, ale skutečně jsou na tohle to dělány výzkumy, že pokud máte tyhle ty akce... Jedna, nevím, koupíte si dva, jeden dostanete zdarma, nebo dva dostanete zdarma, tak vlastně vy jdete a vy potřebujete jeden jogurt. Ale vidíte dva, tak dostanu třetí zadarmo. Tak to je bezvadný, tak to si takhle koupím. No jo, ale já furt potřebuji jenom ten jeden jogurt, jo. Takže opravdu tohle vede k plýtvání a dokonce jsou na to data i v zahraničí, teda třeba právě, myslím, že Francie to zakázala, tady ten prodej 1+1, protože to vede k plýtvání potravinami. Takže samozřejmě je to může jedna vést, může jedna věc je, že to může vést k plýtvání potravinami. A druhá věc je, že tady se bavíme o řetězcí, které to prodají za 5,90. A my tady máme ještě taky určitý podíl nezávislého obchodu. To znamená, že jsou to ty malé prodejny, nemyslím teď nějaké specifické, ale prostě klasické malé prodejny v menších městech, na vesnicích, řada mlékařů má i svoje vlastně prodejny podnikové. A teď ten malý prodejce, všichni voláme potom, aby jsme podporovali malé a střední, a všichni voláme potom, aby všude byly tyhle ty malé prodejny, aby prostě nemuseli jezdit lidi do supermarketu. A tam ten zákazník přijde a říká, no jo, ty tady to mlíko máš za 15,90. No to si zloděj, to nás chceš okrást. A on říká, ale já to je normální cena, já to musím prodat za tuhle cenu, já nemám kde jinde si to vzít. A dostáváme se k další věci. Řetězce nejsou charita. Řetězce tím, že vám něco prodají za 5,90 mléka, tak si to nahradí někde jinde.
1: To tady minulý pátek vysvětloval Tomáš Prouza. Na druhé straně on říkal, že pro spotřebitele, kteří jsou, řekněme, chudší, tak je tenhle ten model výhodný, protože právě na těch základních potravinách typu mléko, máslo ušetří, zatímco na těch luxusnějších to potom ty řetězce doženou. Nemá pravdu v tomhletom?
0: Já myslím, že ne, protože pokud teda třeba, já nevím, pařené sýry nebo zrající sýry nebo jogurty ochucené jsou luxusní potraviny, tak já si myslím, že ne, že to jsou taky základní potraviny.
1: Tam všude to dohánějí řetězce.
0: My máme zkušenosti, že u těchto potravin se ta obchodní přirážka řetězců pohybuje kolem 100%. Takže to ano, ten chudší zákazník, a já naprosto chápu, že hodně lidí má hluboko do kapsy, sice ušetří na mléku a na máslu, ale ten řetězec si to okamžitě veme někde jinde. Jenom si vemte, že na pečivu je standardní přirážka 50%. Obchodní.
1: Budete se snažit prosadit zákaz těchto praktik, těch podnákupních cen?
0: Ten zákaz to není zákaz, to je úprava podnákupních cen tím stylem, že se to skutečně bude týkat jenom těchhle těch pár komodit. Ale říkám, není to zákaz, protože zákaz je...
1: To jako znamená, zákaz nechcete?
0: Zákaz rozhodně nechcem a opakovali jsme to několikrát. Takže...
1: Ale u některých komodit, nebo mělo by to být omezeno na nějaké
0: měli
1: komodity?
0: Měli bychom se o tom bavit, protože já jsem se teď vrátila z Bruselu a tam je to ale celoevropské téma zákaz prodeje nebo řešení prodeje za podnákupní ceny. Protože ve Francii už to funguje, Španělé s tím pracují a najednou Evropa nebo Brusel říká, pojďte se bavit o tom, že to dáme do směrnice o nekalých praktikách, že to bude celoevropsky prostě nepovolené prodej za podnákupní ceny. Takže to není problém České republiky, jak se nám tady někdo snaží vysvětlit. Ale
1: pardon, a když teď tedy říkáte, že se jedná na úrovni Evropské unie o takové směrnici, tak to by bylo plošné, nebo to by se opravdu týkalo jenom něčeho?
0: To se přiznám, že nevím. Pokud jsme o tom uvažovali...
1: A vy, když o tom jednáte, lobujete, snažíte se to ovlivnit?
0: Snažíme se to ovlivnit, snažíme se vysvětlit prostě ty podnákupní, protože ten návrh přišel od nich a bylo nám řečeno, a co si o tom myslíte? A my jsme říkali ano, a uvedli jsme přesně tyhle ty příklady, uvedli jsme máslo, uvedli jsme výsekové maso, uvedli jsme mléko a říkali jsme, no, protože u nás se to týká víceméně komoditních výrobků, to znamená ty, které nemají vysokou přidanou hodnotu, že jsou v podstatě komoditní výrobky. A tam bylo řečeno, no, ale že by to teda udělali na všechny. Já jsem říkal, to je otázka jiných států, ne naše. My jsme ten návrh neviděli, že ten návrh ještě neexistuje. Každopádně máme v podstatě potvrzeno, že to tam bude. V jakém rozsahu a jak legislativně upravené, to nikdo neví. Ten návrh by se měl objevit někdy na začátku prosince, ale myslím si, že to je jedna vlastně z vlajkových lodí, kterou ta Evropská unie tam skutečně chce, ten zákaz podnákupních cen. Konec konců v české legislativě byl taky do roku 2016.
1: Ano.
0: Pak se už bohužel nedostal do zákona o cenách, ale říkám, není to nic nového, ale rozhodně se nebavíme o žádných regulacích, zákazech slev třeba. Pardon,
1: teď se bavíme o možném zákazu v té směrnici, tam teoreticky může ten plošný zákaz.
0: Může tam být plošný zákaz, ano. Ale nebavíme se o zákazu slev, bavíme se o zákazu prodeje za podnákupní ceny. Ten zákaz slev, který je nám podsouván velmi často, tak ten skutečně nikdo nechce a nemluví se o něm na evropské úrovni.
1: Vám podoba slevových akcí v českých supermarketech a hypermarketech vyhovuje?
0: Nevyhovuje, ale rozhodně to nemyslím si, že je vhodné to řešit zákazy, protože zákazy v podstatě nic nevyřeší tady v tomhletom případě. Bohužel tady jsme si zvykli příliš na to, že všechno je ve slevách, takže tady ta sleva, jak už jsem říkala v X rozhovorech, asi ztrácí vlastně svůj význam. Sleva měla význam, dobře, tak končí mi trvanlivost, prodám to ve slevě. Je to nový výrobek, potřeba, aby se na to lidé zvykli, aby se ho začali kupovat, prodám to ve slevě. Je to nějaká akce momentálně krátká, tak to dám ve slevě. No a tady máme výrobky, které se 11 měsíců v roce prodávají ve slevě. No tak to
1: a
0: už potom
1: není sleva. Ale jestli dobře chápu, jste smíření, ale nechcete s tím nic dělat.
0: my s tím dělat nic nechceme, protože chápeme, že nelíbí se nám to. A říkáme na rovinu, že se nám to nelíbí. Myslím si, že řadě řečesců to taky úplně nevyhovuje, aspoň co víme z takových nějakých těch separátních jednání. Ale tady by muselo dojít nějakému konsenzu, nějakému kodexu, než prostě, aby se to zakazovalo legislativně. To si myslím, že není vhodné, že by se to nakonec mohlo opravdu oprávnit proti spotřebitelům, ale říkám, nemám rád, když nám někdo podsouvá, že to zachceme zakázat.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal i Český rozhlas Plus, prezidentka Potravinářské komory České republiky Dana Večeřová. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a krásný den vám i posluchačům.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: A taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu, kdykoliv taky na Můj rozhlas CZ. Je pátek 2. října, 3 minuty po půl jedné. Teď Martin Matějka a zprávy.
3: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliard 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy. Evropa se podle německého kancléře připravuje na velké hybridní útoky ze strany Ruska a nedá se jimi znejistit. Friedrich Merz to řekl v Minstru při předávání vestfálské mírové ceny. Letos si získala Severoatlantická aliance. Zároveň Merz vyzval k další podpoře Ukrajiny, která se pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi. V nepálské části Himaláje o víkendu lavina zasáhla základní tábor a zabila nejméně 15 lidí, oznámili to záchranáři. Jeden člověk je stále pohřešovaný a 11 lidí se podařilo zachránit. Nepálští dělníci v táboře u 7000ové hory Hilmu Gimal stavěli stany a upevňovali lana pro zahraniční horolezce, ti se do vlastně ještě nedostali. Sport. Portugalští fotbalisté i bez Cristiana Ronalda vyhráli v Lize národů také třetí zápas. V Kodani zdolali Dánsko 4-2. Ronaldo opustil reprezentaci ve středu kvůli neschodám s trenérem Jesusem. A poprvé v Lize národů vyhráli Němci, kteří porazili Srbsko 2-0. Řecko remizovalo s Nizozemskem 2-2 a Norové prohráli v Walesu 1-2.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 za Rousínovem a omezení na D5 u Prahy. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna pozor na překážku za Rousínovem. Na kilometru 212 stojí porouchané auto, blokuje tam pruh pro pomalá vozidla a kamiony v místě vybočují. Na dálnici D5 počítejte s omezením u Prahy. Na kilometru 3,5 silničáři opravují svodidla. Jsou tam uzavřené levé pruhy v obou směrech. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel. Údržba zastavila provoz v obou směrech a tak to má být až do rána. Omezení má skončit do 5 ráno. A v Brně nebo u Brna se vyhněte překážce na silnici 395 z Pohořelic na Dolní Kounice. Za Kupařovicemi leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď v noci se ochlazuje na 13 až 8 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru na měří kolem 6 a přes den pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno a v západní polovině Čech velkou oblačnost a nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Jiřím Štefem.
2: Martine, díky za slovo. Je pátek 2. října, 1. říjnový den, tady oficiálně za námi. 6 minut po půl jedné začneme hudbou. Tohle je sourozenecká skupina Kors. Ať se vám dobře poslouchá.

0: Živá nahrávka duetu Eltona Johna a George Michaela ve vysílání nočního radiožurnálu. Je to píseň, která na začátku 90. let zazněla v aréně ve Wembley. No a stala se hitem po celém světě. I právě tahle živá nahrávka, tahle konkrétně. 12 minut a bude 1 hodina v noci. První téma. Menší nemocnice v Česku se bojí, že nebudou moct naplno využívat drahé přístroje, které pořídili. A to kvůli možné centralizaci vybraných zákroků, kterou plánuje Ministerstvo zdravotnictví. Třeba příbramská nemocnice by nemohla využívat nového robota, kterého pořídila na onkologické a další zákroky.
1: Operujeme objemnou cystu ledviny, takže musím uvolnit ledvinu, najít stěnu té cysty.
2: Vysvětluje mi primář urologického oddělení příbramské nemocnice Pavel Hanek. Sedí u ovládacího panelu robota na operačním sále.
1: Těmi joysticky, kterými ovládám nástroje, zároveň vlastně musím mačkat pedál nohou.
2: Podle primáře se jedná o zákrok, u kterého si celý tým může procvičit robotické operování.
3: Pokud mám hodnotit urologii, tam je jednoznačně naprosto největší přínos u operací nádorů prostaty. Na druhém místě záchovné operace při nádorech ledvin.
2: Právě o operace ledvin a prostaty by zdejší urologické oddělení mohlo přijít po centralizaci vybraných zákroků. Za robota nemocnice zaplatila přes 100 milionů korun. Asociace českých a moravských nemocnic podle předsedy Michala Vaše podporuje centralizaci těch zákroků, kterých nemocnice neprovádí mnoho. U těch častějších má ale výhrady.
4: Jednak by se zhoršila dostupnost péče v regionálních nemocnicích, jednak by to mohlo odradit mladé lékaře nastupovat do těchto regionálních nemocnic.
2: Vedení rezortu ale argumentuje především zkušenostmi lékařů. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO by některé výkony neměly zůstávat v nemocnicích, kde je operatéři provádějí jen v jednotkách nebo nižších desítkách případů.
5: Pokud jsem viděl některé třeba nemocnice, které prostě v minulém roce provedli například takzvané prostatektomy 17 výkonů, tak si myslím, že to prostě je spíše neúplně dobře naplánované vynakládání peněz.
2: Lékaři v příbramské nemocnici provedli během září pomocí robota 40 různých operací. Ministerstvo zdravotnictví chce zejména onkologické zákroky převést do specializovaných center do roku 2030. Z Příbrami Laura Hájková, Radiožurnál. Picked yourself up, don't blame the world, so you screwed up, but you're gonna

0: pátek 2. října, začínáte s Radiožurnálem. Díky za to, přejeme klidný vstup do nového dne. Mimochodem, tohle byl James Blunt a příští rok se opět vrátí do Prahy. Radiožurnál pro vás taky sleduje aktuální informace na silnicích. Doprava zelená vlna do 5 minut. 1 hodina v noci. A zprávy má Martin Matějka.
1: Ceny pohonných hmot dnes klesly, vláda totiž od 1. října zavedla cenovou regulaci. Američanka Píková je po nezdařené popravě v kritickém stavu. České fotbalisty čeká cesta do Španělska před sobotním zápasem Ligy národů. A dnes bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě s velkou oblačností a přeháníkami teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Maximální ceny pohonných hmot dnes klesly, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty čerpací stanice prodávají nejvýše za 48 korun 58 haléřů, to je o 14 haléřů míň. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí maximálně 45 korun a 92 haléřů. Cena tedy oproti čtvrtku klesla o 22 haléřů. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od včerejška a opatření má zatím platit do konce října. Američanka Krista Pajková odsouzená k trestu smrti je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovala o tom i právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Obhájci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby jí trest smrti zrušil a zmírnil ho na doživotní vězení. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužečky. Její obhájce řekl, že pokus o popravu provázelo mnoho problémů. Celkem dostala 2 dávky smrtící injekce. Italský prezident Sergio Mattarella podepsal školský dekret, který zakazuje nošení burek i nikábů ve školách. Omezuje taky počty cizinců ve třídách. Parlament má 60 dnů na jeho schválení. Zatímco vláda si od dekretu slibuje lepší integraci cizinců, podle opozice může prohloubit diskriminaci.
3: Škola je nejdůležitějším prostředkem integrace pro ty, kteří přicházejí z jiných zemí. Měla by vytvářet vazby a pomáhat předcházet vzniku get.
4: Popsal italský prezident Sergio Mattarella. Dekret zakazuje nošení burky a nikábu ve školách a omezuje počty těch, kteří nemluví dobře italsky. Podle odborníků oslovených agenturou Reuters budou mít tyhle kvóty dopad maximálně na několik stovek z více než 6 milionů žáků. Přes 60% zahraničních studentů se totiž narodilo v Itálii a dekret se jich tím pádem netýká. Opatření je proto v Itálii vnímané spíš jako krok proti rostoucí popularitě krajně pravicové strany ex-generála Roberta Vanacciho. Ten mluví o hromadných deportacích cizinců. Martin Balucha, Radiožurnál.
1: 400 milionů korun z fondu Turów získá Friedlandská vodárenská společnost na zajištění pitné vody v pohraniční oblasti s Polskem. Jde o lokality ve Friedlandském výběžku, které jsou ohrožené ztrátou podzemní vody kvůli těžbě v polském hnědouhelném dole Turów. Během října začnou práce na rozšíření kapacity úpravny vody ve Friedlandu. Podle ředitele Friedlandské vodárenské společnosti Petra Olišara ale nepůjde o jediné opatření.
5: Projektujeme 4 opatření, vlastně navýšení kapacity úpravny vody Friedland a následně 2 přivaděče na Jedřichov, což je směrem na Liberec odsaď, a druhý přivaděč, který bude přes starý vodojem na Bulovku, a potom taková drobná opatření na síti, aby to ta stávající síť uměla převést.
1: Všechna 4 opatření mají být na Friedlandsku hotová do roku 2029.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté odletí do Španělska na souboj s aktuálními mistry světa a v Oviedu proti nim nastoupí zítra. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Yamal, Rodri nebo Oyarzabal. Na souboj s nimi se těší křídelník Mladé Boleslavy a nováček v české reprezentaci Martin Schubert.
6: Nejlepší tým na světě teďka, pro mě nejlepším hráčem na světě nebo hráčem, a pro mě to určitě jako křídelníka bude Lamine Yamal, na kterého rád sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít ty hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. Těším se na to.
1: Zápas Španělska s Českem v Lize národů se bude hrát v sobotu večer v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 za Humpolcem a v Praze uzavřený Strahovský tunel. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za Humpolcem. Na kilometru 101 stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu. Je to za zatáčkou, tak opatrně. Na D1 z Lipníku nad Bečvou do Ostravy počítejte s omezením u Bělotína. Na kilometru 300,5 silničáři opravují vozovku a v obou směrech je zúžení do jednoho pruhu, kolony se teď netvoří. A v Praze na městském okruhu dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem. Uzavřené jsou oba směry kvůli plánované údržbě a potrvá to až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 13 až 8 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru na měří kolem 6. Přes den pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno a v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů a v západní polovině Čech na měří 18 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Jiří Štefl.
0: V jednu hodinu skoro 6 minut v pátek 2. října. 8 hodin denně bez proudu a to se pohybujeme jenom na té spodní minimální hranici. V takové realitě žijí Ukrajinci. Je to výsledek další vlny ruských útoků na ukrajinskou energetiku. Odstávky se během války opakují pravidelně. No a detaily za pár minut přidá náš zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Intenzivní ruské útoky na ukrajinskou energetiku a podzimní ochlazení způsobily, že Ukrajina se opět potýká s zásadním nedostatkem elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy společnost Ukrenergo už lidem dala vědět, že od října musí počítat s dlouhými odstávkami proudu. Mluvila o nich s naším zpravodajem v Oděse Martinem Dorazínem moderátorka Hanka Skánělová.
1: Tahle situace se opakuje každý rok na podzim nebo někdy na začátku zimy. Jsou na to Ukrajinci už, Martine, zvyklí, jak to berou?
2: Já bych neřekl, že jsou zvyklí, protože zvyknout se k tomu dá velmi těžko, ale počítají s tím, že i tato zima bude velmi těžká po té minulé, která byla mimořádně tuhá. Viděli jsme, jak lidé mrzli v Kyjevě a dalších městech v těch panelácích. Takže se snaží samozřejmě připravit, ale jak se na to mají připravit, když člověk žije v paneláku, tak těch možností moc nemá. Lepší je to na venkově, kde už, jak jsem viděl, je tedy Ukrajinou, mají na spoustě zahrad solární panely na střechách, hodně se to zvýšilo počet tady těchto solárních elektráren oproti minulému roku například, takže tam se připravují, no a ti ostatní musí mít akumulátory, generátory, ale zase ty se nedají použít úplně všude, takže Ukrajinci mají z této zimy velké obavy.
1: Podívejme se možná ještě na frontu, kterou navštívil prezident Volodymyr Zelenský. Už několik dní přicházejí zprávy o tom, že se Ukrajincům daří ruskou okupační armádu vytlačovat z okolí Limanu na východě země. Jaké máš nejnovější informace?
2: Ano, podařilo se za dobu té operace Vivaldi, ta je pojmenovaná podle ročních, čtyřročních období. Za ty tři roční období se podařilo osvobodit více než 170 kilometrů čtverečních, tak zní tedy ta oficiální informace, vyřazeno z bojů vlastně bylo, to znamená zabito nebo zraněno bylo přes 5000 okupačních vojáků a také 250 z nich se dostalo do zajetí, ale situace není tak růžová na celém úseku této fronty, například u Pokrovsku, tam Rusové u města Dobropilja zaznamenali podle projektu Deep State určité malé, nevelké, ale přece jenom územní úspěchy, no a právě proto ta čtvrtá fáze operace Vivaldi se zřejmě soustředí na ta křídla, to znamená sever, severovýchod od Limanu a právě oblast Pokrovska.
0: O ukrajinských odstávkách proudu i vývoji na frontě mluvil ve vysílání Radiožurnálu náš zpravodaj v Oděse Martin Dorazín.

0: Italský zpěvák Damiano David tady u nás ve vysílání nočního radiožurnálu. Za chvíli a v čase do půl druhé ještě Buty nebo Alphaville. Teď sport. Jak se občas lidově říká, do třetice všeho dobrého. Po dvou domácích porážkách se hokejistům Sparty povedlo v Tipsport Extralize na svém ledě vyhrát. Nad Motorem České Budějovice zvítězili v O2 aréně v 7. kole 4-2. A do zápasu nastoupily i dvě nové tváře v nejvyšší soutěži. V dresu Jihočechů debitoval 18-letý obránce Václav Nedorost a za Spartu teprve 16-letý Matyáš Michálek. V tomhle tisíciletí nikdo mladší v dresu Sparty do Extraligy nenaskočil.
1: Výborný kluk, hodnej, takový trošku tichý. Ale to je normální. Já si myslím, že jsem nebyl úplně jiný, když si vzpomněl nějaký ty moje začátky a tahle liga není vůbec lehká, naopak je to hodně defenzivní, hodně soubojů a on se s tím poradil výborně.
2: Chválil Michálka střelec první spartianské branky Michael Špaček. 16-letý bek strávil nejvíc času na ledě po boku zkušeného Kanaďana Marka Pisika a tomu vyhovovalo.
3: Je takový učitel, pan profesor pro mě, protože má starty v NHL, tady je vidět ty zkušenosti a myslím si, že jako určitě si od něj můžu vzít hodně.
2: Jak Matyáš Michál, tak i českobudějovický Václav Nedorost si v O2 aréně zahráli poprvé. Jejich debut sledovalo přes 11 000 lidí.
4: Nějaká nervozita byla. Samozřejmě O2 aréna, že jo, 11 000 lidí. Jsem si první třetině říkal, jaký to je fučák, teda, že se to s tou juniorkou fakt nedá absolutně srovnat. A jsem rád, že jsem se s tím nějak vyspořádal.
2: Přiznal po své premiéře v hokejové Tipsport Extralize 18-letý Václav Nedorost z pražské O2 arény Kristián Švéda, Radiožurnál.

0: radiožurnál Půl druhé. Teď zprávy a Martin Matějka.
1: Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Kabinet ANO, SPD a motoristů tak bude dál vládnout s důvěrou dolní komory. První dětský ombudsman Martin Beneš za půl roku od nástupu do funkce dostal přes 1100 podnětů, skoro dvě třetiny z nich už vyřídil. 111 podnětů mu zaslali sami děti. Víc než polovina případů, kterými se jeho tým zabýval, se týkala rodičovských sporů a nedostatků v péči o dítě. Rusko vyhostí blíže neurčený počet maďarských diplomatů, informovalo o tom ministerstvo zahraničí v Moskvě. Reaguje tak na zářijové vykázání 10 ruských diplomatů z Maďarska kvůli podezření ze špionáže. Zaměstnanci ambasády a konzulátu mají na opuštění země 2 týdny. Maďarské ministerstvo zahraničí reagovalo oznámením, že nemá zájem o další zvyšování diplomatického napětí. A v Česku bude teplo a slunečno i o víkendu, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes se ale hlavně v Čechách zatáhne. Na západě a severozápadě Čech může slabě pršet, o víkendu se pak vrátí slunečné babí léto. A v sobotu budou nejvyšší teploty až 24 stupňů, v neděli až 23. Sport. Plavec Jan Čejka vybojoval na světovém poháru v Baku 4. místo v závodě na 200 metrů znak. Časem 1 minuta a 51,12 setin sekundy zaostal jen o 0,2 desetiny za bronzovou medailí a zvítězil mistr světa Jihoafričan Koucí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 omezení u Brna a překážka za Humpolcem. Na dálnici D1 počítejte s nočním omezením u Brna ve směru na Prahu. U nájezdu z centra od Mikulova na kilometru 194 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Na D1 z Prahy do Brna nepřehlédněte odstavené vozidlo za Humpolcem. Na kilometru 101 porouchaný kamion v odstavném pruhu. Je to za zatáčkou, na místě se pohybuje řidič tak opatrně. A v Praze bude až do rána uzavřený Strahovský tunel. Údržbáři tentokrát pracují v obou směrech. Omezení má skončit do 5 hodin ráno. A v Opavě se dnes v noci pracuje na silnici 46. V Ratiborské ulici opravují vodorovné značení. A provoz je omezený mezi křižovatkami se Zámeckým a Nádražním okruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 13 až 8 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru na měří kolem 6. A přes den pak čekáme většinou polojasno na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech naměří 18 až 21 a na horách bude většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefle.
0: 3,5 minuty po půl druhé, až bude na hodinách zhruba 6 minut po druhé hodině, tak taky odstartujeme telefonickou soutěž. Tenhle týden hrajete o nové CDčko legendárního pořadu Gramo Tingle Tangle, který v roce 1966 až tedy do roku 1968 moderovala legendární dvojice Suchý Šlitr. Telefonická soutěž za půl hodiny, zatím si zapište telefonní čísla 221 552 155 a nebo na konci 255.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu ve 2:45. První manželka Václava Havla Olga si svou přirozeností a lidským vystupováním získala srdce prakticky celé republiky. Politickým diskuzím a rozhovorům se ale spíš vyhýbala. Přesto, jak za chvíli uslyšíte, se v některých relacích hovorů zlán objevila. Nejčastěji v období svátků, ať už Vánoc nebo Velikonoc. A její jméno zaznělo taky v nejsmutnější epizodě. To, když se hovory vysílaly pouhý den po jejím pohřbu.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den.
3: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů zlán.
4: Většinou stáhla bokem, ale zejména v období svátků se Olga Havlová do rozhovorů svého muže často dostala. Třeba v dubnu 1993 prezident Havel odpovídal, na jaké Velikonoce vzpomínají nejraději.
3: Skupina The Plastic People of the Universe ještě v době hlubokého komunistického temna v naší stodole pro soubor přátel poprvé zahrála svoje velikonoční pašije, které potom později tady u nás na půdě 3 dny nahrávala na desku jako gramofonovou nahrávku.
4: Na konci rozhovoru se Olga Havlová zapojila přímo. Mluvila o tom, jak plánuje trávit velikonoční volno.
5: Já už se těším, až začnu dělat kytičky, protože to bylo dost zanedbaný. Odkrýt růže, listí, schrabat. Pro mě je to odpočinek a relaxace, když můžu dělat v přírodě.
4: Na konci roku 1993 zase prezident vzpomínal na společné zážitky z dob Vánoc.
3: V 70. letech jsme s Olgou trávili několik Vánoc na Hrádečku a vím, že tehdy se stalo takovým naším zvykem, že jsem na plotnu dával purpuru a k tomu jsem si pouštěl písničku Jiřího Suchého.
4: V květnu 1994 hovořil Václav Havel o tehdejší manželce Olze kvůli jejímu úrazu.
3: Je to smůla, je to neštěstí a samozřejmě mi je líto, protože bude nadlouho upoutána na lůžko a nebude se moci hýbat. Navštěvuje každý den nějaké ústavy, kde ji čekají. A to všechno bude přerušeno a já budu po určitý čas slaměným vdovcem.
4: A později se Olga Havlová dostávala do rozhovorů už zejména kvůli zdravotnímu stavu. O jejich problémech se mluvilo poprvé v listopadu 1995, a to na okraj celostátní stávky lékařů.
5: Já se teď cítím výborně, jak vidíte, mám plno energie, protože mě ta zdravotnická otázka nezajímá jenom jako pacienta, ale jako předsedkyni dobré vůle. A prostě mám takovou kůru léčebnou a myslím si, že jako probíhá úspěšně a doufám, že se uzdravím.
4: Na konci ledna 1996 už Václav Havel přiznal, že stav jeho manželky Olgy je kritický.
3: Bohužel stav mé ženy je velmi vážný. Co to pro mě znamená? Pro mě, který sníží 40 let a je mou jakousi životní oporou ve všem dobrém i zlém, si asi umíte představit. Snad bych jenom mohl poděkovat veřejnosti za její zájem o zdraví mé ženy.
4: První únorové hovory byly zřejmě nejsmutnější epizodou ze všech. Vysílali se den po rozloučení s Olgou Havlovou. Bylo to tak první veřejné vystoupení prezidenta Havla po úmrtí manželky.
3: Dostal jsem tisíce dopisů, ať je to dopis od Billa Clintona a Dalai Lámy, nebo ať je to dopis od dětí z nějaké školky, nebo od různých nemocných babiček. Vážím si toho všem. Děkuji za tyto projevy kondolence. Rád bych také poděkoval všem těm, kteří přišli na Pražský hrad uctit památku mé ženy. Přišli, protože jim jejich srdce velelo přijít. A to je cosi, co mě velmi dojímá.
1: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů zlán.

0: Radiožurnálu.
1: Na své jubileum netrénuje dortem, ale během a rotopedem. Monika Absolnová se chystá na svůj dosud největší koncert. Proč kvůli němu znovu oprášila písně, které už roky nespívá? Co se zní z jejího alba Láska a jaké to je bilancovat kariéru právě na pódiu před tisíci lidmi? Monika Absolnová bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: 2 hodiny v noci. Zprávy připravil a čte Martin Matějka.
4: Vláda letos podruhé ustála hlasování o nedůvěře. Ruský dron zasáhl kyjevský jaderný ústav a České Budějovice prohrály v hokejové typ sport extralize na ledě Sparty. A dnes bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě s velkou oblačností a přeháňkami, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Opozici se ji nepodařilo svrhnout ani na druhý letošní pokus. Pro návrh hlasovalo 83 opozičních poslanců, 94 z koaličních lavic se jich bylo proti. Mimořádná schůze zabrala poslancům celkem 3 jednací dny. Její průběh zkritizoval předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
5: To, co jsme tady sledovali, bylo, že tedy vláda tady nepustila opozici ke slovu. My jsme vlastně se dostali k pultíku až ty následující dny, kdy jsme konečně mohli přednést své argumenty, zeptat se konečně na něco vládních představitelů. Nicméně to už ty vládní lavice vzeli prázdnotou.
4: Schůzi nechala svolat opozice, mimo jiné kvůli hospodaření Česka v příštím roce. Podle koalice šlo jen o předvolební kampaně. Ruský dron zaútočil na areálu Ústavu pro jaderný výzkum v Kyjevě. Úřady o tom informovali až ve čtvrtek a ujistili, že únik radiace nehrozí. Ruský nepilotovaný letoun nedopadl do bezprostřední blízkosti výzkumného reaktoru a nepoškodil ho.
6: Ukrajinská státní jaderná inspekce oznámila, že výzkumný reaktor byl odstavený hned po vypuknutí ruské agrese v únoru 2022 a jeho aktivní zóna byla vyprázdněná. Využití reaktoru se podle inspekce omezuje pouze na předepsanou obsluhu systémů, které jsou důležité pro bezpečnost. Jaderná inspekce ruský útok označila za válečný zločin. Další ruský dron dnes zaútočil na jižní most v Kyjevě, a to v době, kdy jim projíždělo metro. Souprava i cestující se ale včas stačili dostat do bezpečí a odpoledne policie most opět otevřela. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Evropská unie žaluje Řecko a Kypr kvůli špatnému nakládání s odpadem, informoval o tom řecký deník Ekaterini s odvoláním na Evropskou komisi. Ta obě země několikrát varovala kvůli nedostatkům na desítkách skládek. A podle pravidel Evropská unie musí členské státy například zajistit, aby na skládky šel pouze předem upravený odpad. Menší nemocnice se obávají, že kvůli plánované centralizaci onkologické péče nebudou moct naplno využívat drahé přístroje. Třeba příbramská nemocnice letos pořídila robotický systém za více než 100 milionů korun.
7: Robot v Příbrami urologové využívají hlavně při operacích nádorů prostaty a ledvin, říká primář urologie Pavel Hanek.
8: Podle plánu ministerstva zdravotnictví by nám byla odebrána možnost operovat útvary na ledvinách, nádory prostaty, nadledvin.
7: Asociace českých a moravských nemocnic upozorňuje, že přesun častějších výkonů do center by zhoršil dostupnost péče v regionech. Ministerstvo tvrdí, že specializované operace mají dělat hlavně nemocnice s dostatečnou zkušeností, pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ano.
9: Některé nemocnice v minulém roce provedly například takzvané prostatektomie 17 výkonů, tak si myslím, že to prostě je neúplně dobře naplánované vynakládání peněz.
7: Ministerstvo zdravotnictví chce zejména onkologické zákroky přivést do speciální.